nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

sehr.

hodiny, dlouhých 90 let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem,

jako vlak, ať ho ženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikali mu do kroku hodiny, které měl tolikrát. Život se dál vlek, za 90 let náhle zůstal stát. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

budou kráčet rok za rokem. Celým naším životem a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když se rozletí.

když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když

když je klukům 15 let a potom najednou jsou jiní a svaly touží mít a s těmi, co jsou vinní.

práce z očí kluků. Tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací člověk náhle zpět. Až tam, kde ho láskám, bylo krásných 15 let. A říká, kdy to bylo včera.

Začíná další ostravská hodinka Oldies, opět je ve studiu OP1 dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk. Před týdnem jsem začínal pohledem do top 10 týdeníku New Musical Express z roku 1977, dnes se posouvám o rok a nahlédnu za oceán. Vzhůru tam přesně před 43 lety stoupal hit Nicka Gildera Hot Child in the City. V Billboardu byl právě na příčce třetí.

Sexy holka, vyzývavá, celá v černém, nikdo ji nezná a všechny mužské dráždí. Tak to je píseň Hot Child in the City, která dostala platinové ocenění. Nick Gilder se narodil v Londýně v roce 1951, ale od 10 let žil ve Vancouveru, kde spolu zakládal skupinu Sweeney Todd. Jako solista měl do konce 70. let v žebříčku 5 singlů a 2 alba, koncertuje a komponoval také pro jiné interprety.

To byl Lucio Battisti a jeho píseň Dio mio no. Svou stopáží se nevešla do hraní podle žebříčku, ale v italském byla, tak se jí zařadil takto dodatečně. Je očekání na schůzku s milovanou dívkou až po její závěr. Abyste lépe pochopili to napětí v ní, doporučuji najít si na internetu text s překladem a pustit si pak k němu tu nahrávku z internetového archivu nebo odjinut ještě jednou.

Hráli a zpívali The Moody Blues, v tomto případě ukázka mé stařecké nepozornosti. Před časem jsem vám chtěl tu partu nabídnout, ale spletl jsem se o jeden rok a vybíral z jiného alba. Včas jsem to zjistil, chybu v playlistu napravil a ty dva songy It's Up to You a Don't You Feel Small z roku 1970 mi tu zůstaly. The Moody Blues se skoro nehrají, tak jste si alespoň trošku rozšířili obzory.

0: Přiznám se, že bych Štěpána Mátla nepoznal, ale mám ho tady napsaného, takže říkám, že právě on zaspíval za doprovodu Bromova orchestru píseň Protiva. Brněnská rozhlasová nahrávka je z roku 1975, autorem textu je Lubomír Černík. Originálu se příliš nedržel, ten se totiž jmenuje Der Esel, Der Bauer und sein Sohn, český osel, sedlák a jeho syn. Rok 1974 zaspívá Petr Alexander.
1: Dies ist die Geschichte von einem, der es allen recht machen wollte. Na, hören Sie mal selbst.

0: vás ganz schön schwer.
1: Autoři písně, která právě dozněla a která je na B straně německého singlu, se inspirovali kalendářovým příběhem Johanna Petra Hebla z 18. století. Jeho český název je Podivná jízda a je to vlastně úsměvný střet názoru, jestli má jet na jediném oslu dospělý, dítě, oba nebo nikdo. Teď něco podle vkusu vás posluchačů, těmito dvěma nahrávkami plním vaše písemná přání.
2: Tak co říkáte, palec?
3: Já ti něco povím, počkej,
2: počkej, co záda, záda.
3: Já chci něco říct, já bych vám něco, počkejte.
2: Tak pokud, tak pokud.

Píseň vypsal jsem tušku, vydal Suprafon na singlu v roce 1965 v podání dvojice Štěpán Mátl, Josef Zíma. V Brně vznikla další nahrávka a v té si k sobě Štěpán Mátl přizval Petra Ulricha. Právě tu jsem měl zahrát, takže si ji mohl.

Rangers jste jistě poznali, určitě znáte i píseň Láska je věc kouzelná. S repertoárem této skupiny byl v minulosti často dost problém. Kluci mnohdy přebírali ze zahraničí, ale neznali původní název nebo jména autorů. A tak to řešili slůvkem tradicionál a procházelo jim to. Viz vinylové desky. V tomto případě se původně jedná o song Love is Kind, Love is Wine z repertoáru The Seekers.

Zbývá doplnit, že Česká láska je věc kouzelná byla vydána na kantonském vinylovém albu v roce 1971

originál The Seekers na stejném nosiči o 4 roky dříve. A k tomu, co jsem řekl před chvílí, bych rád dodal, že Suprafon se postupně snaží chyby a prázdná místa odstraňovat, ale jde to prostě pomalu. Teď se společně podíváme do začátku kariéry zpěváka a skladatele Clifforda T. Warda.

Anglický zpěvák a skladatel Clifford T. Ward je znám hlavně díky své sólové kariéře v 70. letech. Songy, které jste slyšeli, pocházejí ze singlů z druhé poloviny let 60. z doby, kdy byl členem skupiny The Secrets. Zpíval v ní a také pro ní komponoval. Názvy Mám v úmyslu potěšit a Držím hlavu nad vodou. Zemřel předčasně na roztroušenou sklerózu a zápal plic.

Pavla Nováka netřeba představovat, zapsal se do historie naší populární hudby dostatečně výrazně. Za doprovodu ostavského rozhlasového orchestru zaspíval Vím, že jen s ním. Text si napsal sám, suprafonský singl je z roku 1967. Vzorem mu byl evidentně Tom Jones, já jsem vybral pro srovnání první americkou nahrávku písně Green, Green Grass of Home, kterou pořídil Johnny Darrell.

0: as they lay me neath the green, green grass of home.
1: Jako vždy připomínám, že chcete-li slyšet oldies, které se na rozhlasových vlnách běžně neobjevují, můžete si napsat e-mailem na adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz nebo SMS-kou na číslo 723 102 513. Zavírák jsem vybral ze stejného žebříčku jako dnešní úvodní song. Je to skupina Exile a její Zulíbám tě, anglicky Kiss You All Over. Držte vlnu, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Váš oblíbený pořad plný ukázek z archivu těch humorných je tady. Patrik Rozenál vás zdraví od mikrofonu a před tím druhým už sedí a natěšený je určitě Vítězslav Jandák.
2: Slávko, samozřejmě zdravím všechny, zdravím tebe, Patriku, a jsem samozřejmě tak předstartovně rozčílen, protože humoru je málo a ty ho děláš, tak je to skoro premiéra. Takže jsem strašně rozčílený, těším se na to, protože ten výběr, který jsme udělali, si myslím, že potěší.
1: Dobře, odhalíme za malou chvíli.
0: Humoriáda.

0: Začínáme naplno s Humoriádou a Slávek Jandák vybírá první ukázku. Říkal, že seznam je bohatý, tak co bude to první?
1: No můžem, Patriku. Mě napadly, víš, co to je zajímavý, málo kdo si to třeba uvědomuje, že sranda byla i v synové a dcery Jakuba Skláře. Teď se to všeli opakuje na všech televizích. No a Aleš Cibulka tehdy vyzval Luďka Munzara, aby zazpomínal. To máme jednu ukázku. No a pak máme ještě Luďka Munzara, jak imituje Nepila Frantu. Uvidíme. Tak první bychom začali ten Cibulka Munzar.
0: Dobře, jo? A pak možná přijde i na tu druhou. Vy budete rozhodovat. Tak teď vzpomínka na natáčení seriálu Synové a dcery Jakuba Skláře.
2: Jakub Sklář, je to normální přijet na plac, nechat se nalíčit v těch letech, že je vám 30 a tvářit se, že jste Jakub Sklář?
3: Protože jsem tenkrát jako už byl starší věkem, ale pan režisér trval na tom, že budu hrát toho mladýho, což jsem mu rozmlouval. Ale neposlech mě, protože maskér Milan Janda řekl, já ho omladím. A já jsem povedal, Milane, jak mě chceš omladit? To bude překvapení. Přišel jsem do maskérny, tadyhle mě nalepil takový poutko gumový, tady, takhle. Teď to vytáh. Pod parukou to sepnul. A já jsem, a teď Milan čekal, jakože, co tomu říkáš. Já jsem se díval do zrcadla, on stál za mnou. Pam, nemáš tady citron? A Milan povídá, na co? No ne, já, že bych jistěl do huby, tak bych mohl dělat reklamu na Ovar. A v tom přijeli moji synové. Krampol, Hanzlík. A teď mě vidějí vyšponovanýho takhle. Ježišmarja, my máme tatínka mladýho. A já povídám, počkejte, vy vole, až napnou zase vás, protože musí být mladý. Když já už pak jsem byl starý, a jak si možná na to vzpomínáte, tak ten můj syn Kramchol uteče do Ameriky, ano, že jo? Ano. Nedá o sobě vědět a pak se vrací domů. Klapka, stojí napětí, teď vyjde táta a já říkám, vyšponovaný Krampol, vyšponovaný Hanzlík, Marta Vančurová, všichni tohle. A já jsem povídal, děti moje, tak koukám, že to točíme v japonsko-čínské koprodukci.
0: Láska z pořadu Sejdeme se na Cibulce v režii Jakuba Wernberga. Slávku, taky vás někdy omlazovali takhle v pozdějším věku?
1: Omlazovali.
0: Jo.
1: A je zajímavý, že to neopakuju nikde, přitom to dostalo v Tokiu cenu. Bylo to z války, kde jsem hrál vlastně nacistického zločince, který byl provokatér. A odehrává se to 20 let po válce. A po válce vlastně ho objevějí, že to byl on, že unik tomu zasloužené odplatě. A takže mě vlastně, a odehrává se to v současné době, kdy ho propustili v Polsku z kriminálu, předali ho českým úřadům, tak to už sešlo i 20 let po válce. No a jsou tam takový reminiscence vždycky do té minulosti, kdy on byl, takže to mě dolepovali vlasy, napínali v obličej, pomalu butuli, ten butul mi dávali do toho. No ale byl jsem fešák, který, když jsem se na sebe díval, nepoznával jsem se, říkal jsem, ten chlap je fešák. No. A to jsem byl tak, že omlazovali taky samozřejmě.
0: A chtějí třeba maskaři v takovém případě vidět fotku třeba z mládí, nebo to taky je
1: jejich myslím,
0: tvůrčí.
1: Že na to oni kašlou. Jo. Ale co je zajímavá věc, strašně, když mě dělali těžce rozbitej obličej, ano, z filmu, který už teď se opakuje, válečnej, a to bylo až do konce film, kde hrou nacistického důstojníka, dvě hlavní role s cupákem tam máme, a to mě lepili, kdy vybuchne granát a roztrhá mi to obličej, oslepnu a opět se to zase vrací, tak tam mě lepili to, nevím, jestli to byla krkovička, nebo co to bylo, to mi lepili syrový maso na obličej.
0: Ne.
1: To byla trošku hustota, opravdu.
0: Jak dlouho to člověk na tom obličeji má?
1: No, dělalo se to tak, ta samotná, to líčení trvalo tak 2-3 hodiny.
0: No tak to už pěkně se zkazilo během toho.
1: Nalepili a pak to několikrát točili, řekněme 2 hodiny.
0: A pak to šlo do cateringu.
1: No, pak to šlo zřejmě do cateringu, já nevím. No a pak to sundali, ale den byl v háji a je to strašný a vypadá to nesmírně autenticky. Jako my máme dobrý maskéry. Hmm. Opravdu máme. Já kolikrát, když koukám na americký film, tak si říkám, Ježíš, díč, co mu nalepená paruka. Pro Krista, že na to nekoukaj. To se v českým bijáku nestane. Tady prostě máme dobrý maskéry.
0: Takže klobouk dolů před jejich prací, umí
1: samozřejmě
0: to, chválíme, takhle se někdo z nich poslouchá. Třeba se nám je ozve a bude mezi těmi, co hlasují a vybírají si z ukázek, které nabízíme my ve studiu. Jak už naznačil na začátku v úvodu Slávek Jandák, tak ta druhá ukázka s Luďkem Munzarem může být o tom, jak uměl imitovat Františka Nepila, může to předvést. A nebo si dáme, to nasazuji já, proti Miloše Kopeckého s Miroslavem Horníčkem a jejich rozpravu o ženách.
1: To je těžká konkurence.
0: No, tak co si vyberete? Ačko Luděk Munzar, Bčko Miloš Kopecký a Miroslav Horníček. Píšete SMSky a posíláte je na číslo 90 011 04, nebo se můžete ozvat přímo do studia přes telefonní linku s číselnou kombinací 731 800 900. Je to na vás. Tak do toho.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tak ve hře připomeňme si to v humoriádě Luděk Munzar, jedna ukázka, ta druhá s Milošem Kopeckým a Miroslavem Horníčkem. Dohlíží nad tím prvním soubojem dnes náš dnešní host Slávek Jandák a vy se ozýváte přes telefon 731 800 900. Hlasujete. Pro co tedy se ptám?
4: Dobrý den, Karel Zbojkovic.
3: Taky zdravím
4: mého oblíbeného herce, pana Jandáka.
5: Děkuju moc.
4: Moc se mi líbíte a líbil jste se mi dřív jako herec. A vybral bych, a Patryku samozřejmě i po další době vás, a zdraví a vybral bych si pana Munzara.
3: Dobrá, píšeme mu bod a děkujeme moc, ať se daří.
5: Dějte se hezky a díky.
3: A dobrý den dalšímu zároveň.
6: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdraví vás, panové, do rádia oba dva.
3: My taky.
5: Dobrý den.
6: Chtěl bych pokračování.
3: Luděk Munzar další bod.
5: Luděk Munzar další.
3: Ať se daří. Kdo další je tam?
5: Mějte se.
7: Tady Anna z Brna. Všechny vás zdravím a prosila bych Ačko.
3: Dobře.
5: Taky.
3: Tak samé Ačko zatím.
5: On se líbil ženským vždycky. To je pravda, ten Luděk.
3: Kdo tam je teď? Dobrý den.
8: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem, oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si také Ačko.
3: Taky Ačko.
5: Taky, já jsem ti to říkal.
3: Jo, líbil se vám Luděk Munzar, ptám se tedy?
8: Ano.
5: No a já to říkal. On se líbil ženským.
3: Líbí se i jeho vyprávění a bude teď imitovat tedy Františka Nepila. Tady je ukázka, kterou jste si vybrali.
9: Jeden český spisovatel, schválně nebudu říkat který, doufám, že ho poznáte, píše, že jistý štábní kapitán Kropáček, který velel minometnému oddílu a jeho bratranci Skalickému, prožili tuto příhodu. Když dovolíte, já vám ji přečtu, ano? Těsně před štědrým dnem se tento štábní kapitán zeptal při raportu své roty. Kdo umí dobře malovat, zvedněte ruku. Nezvedl ji nikdo, protože takový nositel zdvižené ruky se obvykle poslal na nějakou nedůstojnou práci. Jenže v téhle rotě jeden opravdický vyštudovaný malíř byl a proto všichni, kdo nechtěli jít zametat dvůr, volali: Skalický, pane štábní kapitáne, Skalický to umí. Skalický, řekl Kropáček, zítra v 11 se u mne hlaste. Rozkaz, pane štábní kapitáne, zachroptěl mistr Skalický. V 11 hodin se tedy přihlásil a Kropáček si ho odváděl domů, do své vily. Doma mu nejprve nařídil zvuk bagančata a obouci přes onuce trepky s bambulemi a pak ho odvedl do koupelny. Ve vaně počňůrami s kalhotkami paní štábní kapitánové plavali dva kapři. Skalický, řekl temným hlasem velitel, bouchnete mi ty kapry. Skalický chtěl srazit paty k sobě, ale v těch trepkách to nedalo ten efekt. Taky neřekl rozkaz, pane štábní kapitáne, nýbrž začal koktat. Ale když já, pane štábní kapitáne, žádné. Ale Skalický, umlčel ho Kropáček, bouchnete mi ty kapry. Bratranec hleděl na oba šupináče a jeho senzitivum začalo pracovat. Představoval si, jak probíhá celý ten popravčí proces. A když došel v myšlenkách až k tomu, co nesnášel, bez hlasu v té koupelně se svalil. Tohle štábní kapitán nečekal. Přivedl si jednoho muže na bouchání, protože nesnášel pohled na krev. Nenapadlo ho, že by ještě někdo jiný pohled na krev nesnášel. A Skalický nesnášel nejenom pohled, ale ani pouhé pomyšlení. Teď se štábní rozhodoval, zda ho pokropit nebo odtáhnout do haly na koberec, ale jak se k němu sehnout. Všiml si jeho nosu. Skalický si ho při pádu trošku narazil a začala mu téci červená. Jakmile si kropáček všiml, složil se přes Skalického, takže jedinými živými tvory, kteří v této chvíli zůstali v koupelně při vědomí, byli ti dva kapři. Paní štábní kapitánová, která se vrátila krátce poté, nevěděla v první chvíli, zda jim koupelnu nevyvlastnili na márnici. Byla však první lidskou bytostí, která v této místnosti neomdlela a věděla, kde je Čpavek. Přivedla tedy svého muže i jeho Skalického k vědomí a posadila je v kuchyni k černé kávě. Než ji vypili, tak ty kapry bouchla sama.
10: No tak nemusím říkat, František nepil, dobré a ještě lepší jítro, takže dobré a ještě lepší Vánoce, pane Nepil.
0: Humoriáda.
3: Hezky mu to šlo.
5: Krásně mu to šlo. Já viděl toho Františka Boubelatýho, což byl přepůvabný člověk plný dobroty, znal jsem ho.
3: Kde jste se potkali?
5: My jsme se potkali, moje máma byla redaktorka Merkuru, propagace časopis, no a František tam chodil, že s nima spolupracoval.
3: Ano.
5: No a tam se jako v téhle kruzích to bývá taky trošku popíjelo, že jo, a všechno. A bylo tam veselo. A tam vždycky přišel Franta, jak svatej se snes a ved podobně takový řeči, jako ved teďka ten Luděk Munzarů. Byl nádherný. Všichni ho milovali. Toho nešlo nemilovat.
3: No a co Luděk Munzar, potkali jste se pracovně?
5: No jistě mockrát, my jsme spolu dokonce přemýšleli v různých autech a automobilech, on se dal pak přes smrtí chudák ještě do podnikání a okradli ho vošklivě jako spousta herců, který do toho šli a řekli si, no kapitalismus vlastně všichni umíme, neuměli, takže ten Luděk skončil v tomhletom podnikání špatně, ale jinak to byl báječný člověk, který vlastně byl trošku podsákaný tím benzínem, takže to byly letadla, auta, veteráni a všecko. V tom jsme si moc rozuměli.
3: Jaký byl jako řidič?
5: Byl dobrý a ukázněný. Byl strašně, všichni tyhle dobrý řidiči nebo i závodníci jsou na silnicích ukáznění. Pouze kreténi jsou neukáznění.
3: Tak oni se můžou vybít na tom závodišti, tak pak
5: dobře, a jsou svědomi, si vědomi, co můžeš, to může způsobit. Když se chceš vybít, můžeš tedy různými způsoby, že jo? Ano. Ale když to chceš před benzín, tak si můžeš jít na dráhu. Máme tady hodně drah, letiště některý pouštějí, že si můžeš zajezdit autama. Tam se vybiju a pak jsem zase ukázněný, jak si účastník silničního provozu.
3: Jel jste někdy nějaký závod automobilový?
5: Jel jsem dokonce s reliovými jezdci Škodovky, Finny. To bylo strašný. Víte co?
3: Jak to?
5: Jezdil jsem i na dráze, když se jezdili závody vlastně nikoli reliový, ale ty okruhový. No, já tam byl úplně zoufalej v tom lese, že s tím Finem jsem letěl 210 po polní, ne polní, lesní cestě a vedle mě na 5 cm po každé straně byly prostě smrky a borovice a všecko. Takže jsem říkal, no to ujedeme a rozsekáme se na hadry. Nerozsekali. Finové jsou jedni z nejlepších řidičů. Ale my máme našeho Kopeckýho, teď nemyslím herce, ale jednoho z nejlepších ano. závodníků. Takže my jsme taky dobrý. Češi jsou dobrý, ale jsou provokatéři. Myslím, že daleko ukáznějíc se například jezdí v Anglii, kde jsem byl úplně nadšený, jak se jezdilo.
3: Jo.
5: Tam si všichni dávají navzájem přednost, akorát jezdí blbci vlevo, no. To je špatný, takže jsem se trochu plet, ale mám to tam rád. Jsou takový gentlemani, to jim zůstalo jen za tím volantem, no.
3: Říká Slávek Jandák, za malou chvíli pro vás bude vybírat další ukázku a třeba se zase strefí a vy budete hlasovat i pro pokračování. Takový je totiž princip Humoriády, kterou s námi vytváříte. Tak hezký poslech.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Se Slávkem Jandákem vysíláme tu dnešní humoriádu. Patrik Rozehnal se ho tedy ptá, co vybereme teď.
2: No, co jsme vybrali, tedy nevím, já ti to navrhuju. Našli jsme, ono je to jak zlato, ten humor, to je těžce se to hledá, ale z roku 61 Silvestr, jmenovalo se to Koňas se žení a je to Zdenčka Hadrbolcová, Laďa Menšík a Milan Neděla. Tak to nabízíme.
3: Zahajuji tímto přelíčení s pohádáním. Přítomný Václav Koňas, 21-letý svobodný, uvedl ve své výpovědi, že se rozhodl po hlubokém uvážení pojmout za manželku rovněž zde přítomnou Dášu Tlučhořovou.
4: Ano.
3: Pane Koňasi, trváte na svém původním rozhodnutí?
4: Ano.
3: Důvod?
4: No, já ji mám rád.
3: Beru vaši obhajobu na vědomí. Nyní se táži Dáši Tlučhořové, 19 let staré, svobodné, zda stále ještě trvá na svém rozhodnutí vdát se?
5: Ano.
3: Důvod?
5: Mám pana Koňase ráda.
3: Na základě jednomyslného doznání stran má tedy dojít k uzavření sňatku, který vyplynul ze vzájemné lásky.
4: Ano.
3: V zájmu hladkého průběhu věci vás vyzývám, pane Koňasi a slečno Tlučhořová, abyste se dobrovolně pohádali a upustili od plánovaného manželství.
4: Nikdy.
5: Nikdy.
3: Proč?
4: No, protože ji miluji.
5: Protože ho miluji.
3: Ještě strany nechtějí uposlechnout rady soudu, žádám úředního zmocněnce pro věci sňatkové, aby přivodil takovou situaci, kdy se strany budou cítit jako manžel a manželka a vzájemně se pohádají.
4: My dva? Dášo.
5: Ale Vášo, proč my bychom se hádali?
4: Proč my dva bychom se hádali?
3: Uvidíte. Prosím, úředního zmocněnce.
6: Milí snoubenci, jste již jako manželé, ano?
4: Ano.
5: Ano.
4: Pardon.
6: Ulehli jste?
4: Ano.
6: Zhasli jste světlo?
4: Ano. Samozřejmě, ano.
6: No. Objali jste se?
4: Ano.
6: Políbili?
5: Políbili.
6: Pan Koňas pracuje od 7, slečna Tlučhořová od 8:30. Na kdy si naředíte budíka?
4: Na 6:30.
5: Na 6:30.
6: Tak tady něco nehraje. Kdybyste se laskavě dohodli, ano?
5: Je přeci samozřejmé, že si naředíme budíka na 6:30. No. Když si váš, pan Koňas trochu pospíší, klidně to stihne.
4: A jak to klidně, no přece.
6: A co bude se snídaní?
4: Co bude se snídaní? Drahoušku, než já se oholím, ty mě zatím postav na čaj, namaš dva krajíčky chleba s máslem.
5: Ale kočičko tak... zlatá, podívej, to si můžeš udělat sám, to tě nezabije.
4: Ale bambulinku, víš, že jsem rozespalý, jak jsem nešikovný, já jsem se, pánové, už dvakrát při krajení chleba pobodal.
5: Nešikovný tedy je, pánové, to je fakt. Jednou vám u nás spravoval pojistky a to byla taková legrace.
4: To bych nepřipomínal. Paní... Na to jsi měla pozvat pana Tintercinterfalda.
5: Žárli, ale nemá důvod. Tak já ho tedy namažu večer.
6: Koho namažete?
5: No, ten chleba.
4: Ovšem, ten ti do rána okorá.
5: Jak to mě? Ty jsi ho poručil.
6: Pardon.
1: Že by založeno na manželskou hádku, kdo ví, ale uslyšíme jen, když si vyberete ukázku její pokračování.
2: Ano.
1: No, tak... Kdo stává dřív u vás doma? Vy nebo manželka?
2: My už se nehádáme v tomhle věku. Jenom to bychom neudechali.
1: Takže když se probudíte, tak
2: se probudíte. Tak my se budíme každý trošku jinak.
1: Ano.
2: A mě to nevadí, já moc nesnídám, když mi nedá snídani. No a ona nesnídá vůbec, takže... ale už se nehádáme. To už nemá smysl.
1: Jo.
2: To nemá, v tomto věku to nemá smysl.
1: Kterým věkem to přestává mít smysl?
2: Já si myslím po té 70.

0: trochu nahoru. To byla paní Herenda už v té době, když já jsem začínal. No, Laďa Menšík, s tím jsem jako o třech oříšku po popelku až po divoký víno a já nevím, co všecko. Tak tam to byla veliká sranda. To prostě nešlo. To byl genius. No a Milan Neděla, to byl výborný herec, fanatik, slavista. Tam stačilo, když jste přijel před jeho barák, on bydl asi v 6. patře, to jste nemusel vidět, nevědět, kde bydlí, ale tam jste viděl truhlíky, nakytky, které byly v barvách Slávie.
1: On jako až tak,
0: no jistě upozorňoval, tady žije slávista, velký slávista to byl. Takže všichni ty lidi byli zase báječní a zase měli v sobě humor a srandu a to je důležitý.
1: Vyberete si tuhle trojici ještě jednou nebo dáte přednost jiné, tedy obsazené Karlem Šípem, Jaroslavem Uhlířem a Luďkem Sobotou v ukázce nazvané Rozhovor se slavným diskjokejem. Tak koňas se žení anebo míchání hudby a diskjokejové, jejich svět. Co si vyberete? Ačko nebo Bčko? Volte SMS-kách na čísle 90 011 04. Taky nám zavolejte klidně na číslo 731 800 900 a řekněte, co byste rádi slyšeli. My ty vaše hlasy budeme se Slávkem Jandákem samozřejmě sčítat.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu

0: Desetiletí pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
0: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda v plném proudu, Patrik Rozehnal a Slávek Jandák ve studiu. Vy na telefonu 731 800 900 věnujete hlasy vždy jedné ukázce. V jedné je Zdena Hadrbolcová s Vladimírem Menšíkem a Milanem Nedělou, v té druhé Luděk Sobota s Karlem Šípem a Jaroslavem Uhlířem. Tak komu půjdou ty následující body? Mm. Dobrý den, přejeme.
4: Dobrý den, u telefonu Milan ze Soběsuk.
3: Ano.
4: Zdravím vás.
5: Mě přestali jít.
4: Chtěl bych hlasovat... Slyšíme se?
3: Slyšíme, ano, povídejte.
4: Chtěl bych hlasovat pro Ačko.
3: Dobře.
4: A můžu poprosit jenom pana Jandáka, jestli by zaspomínal, na jak hrál v pohádce... O Popelce, moc děkuju.
3: Mě no jo, vzpomínky Slávka Jandáka na Popelku, to bychom tu byli dlouho, to jsme vzpomínali mnohokrát.
5: Tak na koho?
3: Na Popelku, Tři oříšky.
5: No už jsme teď vzpomínali před chvílí na Královnu a tak bych mohl pokračovat.
3: Ano, to bylo s posluchačem, který volal během písničky.
5: Taky se mu líbila.
3: Karin Leš vlastně, no, jeden z hereček německých,
5: ano,
3: která se v té pohádce
5: objevila. Ano, já se omlouvám, mě přestali technika trošku, takže mě budeš muset překládat, jestli mi někdo něco říká, Patriku.
3: Tak kdo hlasuje dál? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Jirka a já bych si dal taky pokračování Ačko.
3: Taky pokračování, dobře, ještě nějaký ten hlas přidáme, dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Jana z Jeseníku.
3: Ano.
7: Já si vypnu rádio a chtěla bych pokračování.
3: Dobře, no tak jo, tak já to můžu říct, máte ho mít, Menšíka s Hadrbolcovou a s Nedělou, Koňas sežení.
8: Pardon. Nechci se do toho plést, ale vy jste si, pane Koňasi, zřejmě dosud chystával snídaní sám, že?
9: Oh, co vás nemá? Moje maminka, pane, vstávala denně o 5:30 ráno, aby mě připravila snídaní.
10: Ale taky nechodila do práce.
9: Ovšem, nadřela si to, si ani nedoveš představit.
10: Ale jak to, že si to nedovedu představit, když se starala o tebe?
9: Jak to o mě?
10: No ale vůbec, co do toho pořád peteš svoji matku, to si neberu.
9: Ale dopusti si ji bereš pořád.
8: Vážení.
9: Pardon.
8: Tak ještě jste se nenasnídali. A už vám tolik věcí leží v žaludku.
10: Samozřejmě, že leží. Vy byste vstával o 2 hodiny dřív, abyste manželce připravil snídaní, já bych to chtěla vidět.
8: Já?
10: Tak vidíte.
8: Aha. Já jsem starý mládenec.
9: Totiž to všechno vězí v tom, že ona ve mně nevidí patřičně hlavu rodiny.
8: Co to znamená ten výraz?
9: No, ten
8: hlava
9: co...
8: rodiny.
10: Souhlasím, velice souhlasím. Prosím, když oba vyděláváme,
9: prosím.
10: Proč bych nemohla být hlavou rodiny já?
9: Miláčku, pojď na tuhle tu hlavičku. Tenhle to přece nemůže dělat hlavu rodiny, pánové, kdyby byl rodinný rozpočet, plánování financí, nákupy.
10: Pánové, dávejte pozor, jak pan Koňas plánuje. Lístek na fotbal pod rukou 50 korun.
9: To jde, ne?
10: Lístek na Kanadu 150 korun, no, pokud vím.
9: Ano.
10: Pánové, on by prosportoval i moji výplatu.
9: Ale neprošlehačkuju jako někdo. Pánové, u nás zblajzne 10 rakviček, jen to hvízdne.
10: Lepší 10 rakviček, než 10 štamprát po fotbale. Rozumíte, pane Koňas?
8: Ale. Pan Koňas, slečno Dučhořová, holduje alkoholu?
9: No, prčka si dám, tak co?
10: Ne. Neholduje.
8: Ne.
10: Loni na Silvestra přišel na Tři krále.
8: Aha.
10: Vlastně nepřišel. Přinesli ho.
9: No, to je pravda, přinesli mě, ovšem já si dobře pamatuju, kvůli mě nešli. A měl jsem proto, pánové, důvod.
10: Ano, litr slivovice.
9: Ne, já vám ho řeknu, ona dělala pořád cukrblíky na pana Cintrku.
10: Kokta, to má spytí.
9: Že se nestydí, ačkoliv ty se nikdy nestydí.
10: Jak to se mnou mluvíš tady před lidma?
8: No, pokračujte.
10: Netvorky, do smrti tě nechci vidět.
9: Tak já jdu, slečno, mauzta.
8: Okamžik, prosím. Vážený soude, suverených okolností je zřejmé, že jsem zdárně splnil svůj úkol. Žádám o vynesení rozsudku.
11: Přihlédnutím k tomu, že zde přítomní snoubenci, pan Václav Koňas a slečna Dáša Tlučhořová,
8: si vzájemně dokázali během přelíčení hluboký rozvrat předmanželský, doporučuje se jim, aby upustili od uzavření sňatku. Upustíte?
11: My dva? Dášo?
10: Vášo?
11: Nikdy!
10: Nikdy!
12: Ne? A proč?
11: Protože se milujem!
13: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: 65 let stará scénka.
5: Je to strašný, ale furt pravdivý. Proč se to dneska nepoužívá? Ne, a je to optimistický, oni se furt milujou. To jako my s manželkou, ano, furt se milujem.
3: Pamatujete si na svatbu?
5: Pamatuju si na svatbu, samozřejmě, protože vím, kolik to stálo, Ježíšmarja. Ne, že bych nebyl poetická duše, to jsem, ale vím, kolik to stálo. No takže, a měl jsem ji v kostele.
3: Ve kterém?
5: V Nuslích. Mm-hmm. V Nuslích tam v té kapli a byl krásný ten pan farář. Já to měl domluvený od Víta s tím mladým, ale on onemocněl, tak tam přišel starší a tento plet chudák, že nevodával leta. A Zdena už byla trošku v jiném stavu, takže jí bylo, to trvalo strašně dlouho, protože on chud listoval a hledal, jak se ta svatba vlastně oddává. A pak říkal, no vidíte, a teď začal mluvit něco pomalu po pohřbu. No bylo to hrozný, ale bylo to hezký.
3: Jo, je
5: bylo to
3: vzpomínat.
5: Hezký, my jsme byli mladí a bylo to v tom kostele a byli tam kamarádi a já jsem měl ještě svědka a to byl muslim, to bylo krásný. A já jsem se ptal pana faráře, jestli by teda může být on muslim. A on říkal, no samozřejmě, když dá něco na kostel, jak byla církev taková nezištná, no tak on dal asi 10 000 teda na kostel, takže mohl, takže já měl muslim a jsem měl za svědka. To by se mi dneska mohlo hodit, třeba v takovém Německu, ve Španělsku nebo kdekoliv.
3: Kde jste tehdy přišel k takovému svědkovi?
5: To byl kamarád. A to byl student, který tady v Praze studoval, já jsem studoval v divadelní akademii, on studoval i na inženýra a už pak začal dělat šéfa Kuwait Airways a no, já jsem dělal komedianta. No ale kamarádili jsme se vlastně do jeho smrti, kdy před pár lety umřel sportovec na raka. No. A byl to bezvadný a ta svatba byla bezvadná a Kratina mi rozbil celý demižon vína. No, Kratina umělec, no. Ne, vzpomínám si, bylo ano. To fajn, všecko bylo fajn, protože jsme byli mladí.
3: Ano.
5: Tak to je vždycky všecko
3: to
5: fajn.
3: To pomáhá.
5: Teď už je to, no tak hůř fajn, no.
3: Ale pořád
5: je dobrý. To hůř fajn, vážení, ale strana musí být.
3: Čím si dokončíme, uzavřeme to dnešní vysílání humoriádnické? Bude to povídání o ženách, nebo rozhovor se slavným disc-jockeym? Vrátíme zpátky do hry ty varianty B, tedy Miloše Kopeckého s Miroslavem Horníčkem.
5: Ano.
3: To je Ačko pro tuhle chvíli. A varianta B, Karel Šíp, Jaroslav Uhlíř a Luděk Sobota. Vyberte si vy na telefonu 731 800 900, anebo v SMS-kách, které pošlete na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Miloš Kopecký, Miroslav Horníček nebo Luděk Sobota, Karel Šípa, Jaroslav Uhlíř. Komu dáte přednost? Ptáme se dnes se Slávkem Jandákem. Vás, co voláte na telefonní linku do Homoriády 731 800 900. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petr Zezdolnek, já vás zdravím. Zdravím také všichni ostatní humoriádníky, kamarády.
1: Ano.
2: A nebylo vám smutno po nás?
1: Víte, že jo?
2: Tak dlouho. Poslouchal jste nás aspoň?
1: Občas ano, ale spíš jsem si užíval volna.
2: No, já si užívám teď Luhačovice ještě stále.
1: Krásně.
2: Ten se koupal v minerálce pěkně před chvílou.
1: No vida. A čím teda uděláme dobrou náladu?
2: Tak já bych zkusil toho Šípa.
1: Šípa, dobře, s Uhlířem a také s Luďkem Sobotou. Kdo volá teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, Kroměříž, jsme chtěli Bčko. A zdravíme Petra Dozdonek.
1: Dobře, takhle to máte rozdělené. Dobrý den, kdo teď?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, po dovolený i pana Jandáka.
1: Ano, taky zdravíme.
4: A já bych taky hlasoval pro Bčko.
1: Bčko, tak se nám to pěkně vyrovnává. Dobře. A ještě někdo, dobrý den?
5: Ano, dobrý den, zdravím oba pánové. A chtěla bych se zeptat pana Janáka, jak tráví důchodový věk.
1: Jak tráví důchodový věk? No v Humoriádě, takhle.
6: Co říkáte?
5: Ano, ale celkem vůbec.
1: Jak trávíte důchodový věk, Slávku?
6: Jak trávím důchodový v Humoriádě? No a potom na různých sociálních zařízeních.
1: Tak a co to bude, Ačko nebo Bčko?
5: Ano, Bčko.
1: Bčko, dobře, tak jo, děkuji moc. My taky děkujeme, mějte se pěkně, ale musím zklamat součet všech hlasů, i těch od SMS-kařů, je pro Miloše Kopeckého Miroslava Horníčka. Povídání o ženách uzavře dnešní vyprávění.
7: Prostě žena to je...
8: Moment,
7: pardon.
8: Já vám povím zajímavý postřeh.
7: No.
8: Uvědomte si, prosím, že žena může člověka nejenom jaksi nakopnout nahoru, povznést ho výš.
7: Až ke hvězdám.
8: Až ke hvězdám, někdy, ano.
7: Citát, znám citát. Za věčným ženstvím jsme neseni výš.
8: Nádherný.
7: No já, ale
8: Goethe. To krásný.
7: Goethe.
8: Prosím?
7: Goethe.
8: To je co?
7: To je jméno, Goethe.
8: Čí?
7: Ale no jeho Goethe, znáte.
8: Neznam.
7: Ale znáte.
8: Ne.
7: Johann Wolfgang Goethe.
8: Neznam,
7: eine kleine Nachtmusik. Tak, no.
8: Dobře, na jedné straně žena může povznést muže výš, k výšinám, nad oblačným výšinám, ale na druhé straně, pozor, může žena srazit člověka
7: do propasti.
8: Ano, může.
7: Ano, no jo. To je tak, když jsme vznášeni k hvězdám, tak je to vždycky dílem ženy.
8: Ale jsme-li dole, je to vinou nás mužů.
7: Ano. Ano, prostě je tady žena, která bych řekl, obohacuje společnost.
8: Já bych to řekl lépe,
7: no.
8: Jestli byste dovolili.
7: Samozřejmě, řekněte to lépe, ano.
8: Já bych řekl přímo, že žena kultivuje. Žena kultivuje lidstvo, člověčenství.
7: Kam vy znáte pro ta slova?
8: Žena kultivuje společnost.
7: Ano.
8: Ne, pozor, nejenom společnost. Žena kultivuje dokonce i společnost. Malé.
7: Ano, takovou...
8: Vezměte si to, čemu se říká pánská společnost. Ano, muži sami mezi sebou. To nikdy není.
7: Nemám to rád.
8: Já to strašně nemám rád. To je vulgární.
7: Ano, ano.
8: Padají nechutná slova.
7: No je. Například tuhle, jak jste řekl to...
8: Neříkejte to.
7: Ne. No já bych to ani nevyslovil, ale...
8: No.
7: Vy jste to řekl.
8: No. A vejde žena a najednou se slova pročistí,
7: vyjasní,
8: vzduchovní.
7: I vy jste vzduchovnil, jak vyšla ta blondýna.
8: Já jsem říkal krásné věci.
7: No, potom jsem říkal krásné věci.
8: Nádherný
7: věci.
8: To tady řekněte.
7: Jak jste říkal, tak ty věci byly hezký, co jste říkal, všem ty myšlenky.
8: Ty neříkej.
7: No. To bych ani nepomyslel. No prostě předtím, než vůbec se žena objevila nejen v té malé společnosti, ale vůbec.
8: Než se objevila vůbec, kde byl muž?
7: Kde byl? Kde
8: v jakém prostředí mezi zvěří?
7: Ano.
8: Já bych se nebál říci, že muž v té době sám byl dokonce jistým druhem zvěře.
7: Tak. Neměl před sebou příklad, neměl na sebou ideál, na sebe vzor.
8: Ale všichni by byli takový. I my dva bychom byli tací, věřte mě. Kdybychom žili stále mezi samými nosorožci a hrochy a krokodýly a tchozy.
7: Ano, pouhým okem k nerozeznání.
0: Humoriáda.
1: A dnešní Na konci, tak se loučíme a přejeme hezký den.
6: Hezký den vám všem.
1: Ať se daří.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Senioři si dnes můžou nechat zdarma vyšetřit zrak ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. Před 85 lety pozatýkali nacističtí okupanti asi 1500 českých sokolů. Ekologové vrátí rezervaci Dukovanský mlýn na Třebíčsku do původní stepní podoby. Dnes bude polojasno, odpoledne oblačno s přeháňkami i deštěm. Teploty do 25 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Uhnavá. Lidé starší 70 let můžou dnes od 7:30 ráno přijít na vyšetření zraku zdarma do fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Oddělení nemocí očních a optometrie pořádá preventivní akci u příležitosti Světového dne zraku. Cílem je upozornit na riziko slepoty a zrakových postižení a na důležitost preventivních prohlídek, vysvětluje mluvčí nemocnice Jiří Erlebach.
2: Tato skupina lidí je často bez pravidelných kontrol u lékaře, například na riziko šedého zákalu, který je velice zákeřnou nemocí v tom, že nemusí být dlouho diagnostikován, a nejdůležitější u šedého zákalu jsou právě pravidelné kontroly.
0: Na dnešek připadá památný den sokolstva. Připomíná rozsáhlý zásah nacistických okupantů proti představitelům České obce sokolské, který provedli přesně před 85 lety. Při akci Sokol zatkli v noci ze 7. na 8. října 1941 asi 1500 lidí. Skoro všechny pak popravili. Šlo o reakci na jejich odbojovou činnost v tehdejším protektorátu, říká historik z Vojenského historického ústavu Michal Burian.
3: Když před 85 lety přicestoval do protektorátu Reinhard Heydrich s jasným úkolem zlikvidovat cílící domácí odboj, sokolové byli naprosto jasnou vlastně první jeho cílovou skupinou.
0: Součástí zátahu byl tehdy i zákaz sokolské organizace. Přírodní rezervace Dukovanský mlýn na Třebíčsku teď spásají ovce a ekologové tam organizují seče. Dále likvidují i nevhodné dřeviny. Cílem je v rezervaci obnovit stepní a lesostepní podobu území. Kraj Vysočina na práce získá příspěvek 2,5 milionu korun z evropských peněz. Teď žádá o peníze za dokončení první etapy obnovy rezervace.
4: Přírodní rezervace Dukovanský mlýn má rozlohu skoro 20 hektarů. Nachází se tam různé druhy chráněných rostlin, které jinde na Vysočině nerostou. Jde například o kriticky ohrožený líkovec voný. Dále tam ochránci přírody našli také bažanku vejčitou nebo starček celolistý. Úpravy rezervace potrvají do roku 2029. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě bude dnes ráno převážně polojasno až skoro jasno. Během dopoledne začne od jihozápadu přibývat oblačnost. Odpoledne a večer se můžou vytvářet lokální přehánky, výjimečně i bouřky. A později večer a v noci pak začne od západu přes většinu území postupovat pásmo deště. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 21 až 24 stupňů. Na jihu bude lokálně až 25. Povane mírný jihovýchodní až jižní vítr. Na východě kraje až čerstvý vítr s nárazy kolem 55 km v hodině. Biozátěž dnes bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor dejte na silnici 54 u Žarošic, na silnici tam leží sražená srna. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, Moravo, jsou 4 minuty po 5. hodině, posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste s námi 8. října ve čtvrtek. Rád vám k tomu budeme písničky, které nestárnou, Klára od kapely Činasky a Padá hvězda od Dalibora Jandy budou ty první dvě písničky. Dnes je 8. října, což je 281. den letošního roku, dokonce už chybí pouhých 84. Svátek dnes slaví Věra, všem Věrám budeme hrát po 8. hodině. No a podle pranostik, protože na dnešek připadá také v kalendáři svatá Brigita, tak se říká, že Brigita svatá na mlhavá rána je bohatá. A uvidíme, podle předpovědi skutečně dnes nějaké mlhy se po ránu objevit můžou. Ale o tom více už za chvíli. Pavel Kašper u mikrofonu, tak ať se vám s námi hezky vstává, snídá i poslouchá. Krásné ráno.
1: Český rozhlas Brno.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 12 minut. Zpíval vám Dalibor Janda písničku Padá hvězda. Ta vznikla v roce 1987, hudbu si složil Dalibor Janda sám a text napsal jeho dlouholetý spolupracovník Jan Krůta. Dnes je 8. října roku 2026. Jaké události jsou spjaty právě s dneškem? Pojďme se podívat na ta nejzajímavější. 8. října 1917 se v Citonicích na Znojemsku narodil grafik, ilustrátor, malíř a také redaktor Evžen Sejček. Vystudoval práva a v roce 1939 za účast na protifašistických demonstracích byl zatčen a 2 roky vězněn v koncentračním táboře v Sachsenhausenu. Patřil k zakladatelům moderní české karikatury. Dnešek připomíná také operetního zpěváka a herce rodáka z Brna Arnošta Škodu. Narodil se před 105 lety. Začínal u ochotníků v Husovickém lidovém domě a po osvobození se stal členem zpěvoherního souboru tehdejšího brněnského státního divadla. Dnešek je také spojený se sportovním novinářem a komentátorem Vítem Holubcem. Narodil se v roce 1928 v Olomouci, stal se průkopníkem českého sportovního televizního vysílání a byl také jedním ze 3 zakládajících členů sportovní redakce Československé televize a pořadu Branky body vteřiny. Zemřel v roce 2013. K narozeninovým oslavencům dnes patří brněnská herečka Zdena Herfortová. Herectví vystudovala v Brně na JAMU. První angažmá získala v tehdejším státním divadle a její druhou domovskou scénou se v 90. letech stalo Městské divadlo Brno. Za herecký výkon v roli Alžběty Anglické získala cenu Thálie a jejím hlasem ve filmu mluví třeba Claudia Kardinálová nebo také Jane Fondová. A přesně před 50 lety zemřel rozhlasový režisér Josef Svátek. Pocházel ze Žďáru nad Sázavou, dlouhá léta působil v brněnském rozhlasu a později také v pražském studiu. Věnoval se převážně režii pohádek a také her pro mládež. A možná nevíte, že narozeniny dnes v pořadí už 81. slaví mikrovlnka. Patentovali tehdy americký konstruktér Percy Spencer, který se zabýval výrobou magnetotronů. Tyto součástky se používaly do radarů jako zdroj mikrovlnného záření a jednoho dne Spencer zjistil, že se mu během práce rozpustila čokoláda v kapse a přišel na to, že za to můžou mikrovlny. V objevu mikrovlnné trouby najdeme i výraznou českou stopu. Český profesor Augustin Žáček totiž v roce 1924 jako první popsal princip oscilace magnetotronu. 5:15 je aktuální čas, dáme si Bonnie M. po písničce počasí. Dobré ráno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, neseme vám aktuální předpověď počasí, sledujeme také teploty na jihu Moravy. Ty se dnes po ránu pohybují v rozpětí mezi 7 a 13 stupni Celsia. Teplota o něco malinko vyšší než včera. Předpověď počasí slibuje ráno převážně polojasno až skoro jasno, během dopoledne přibývání oblačnosti, odpoledne a večer lokální přehánky, výjimečně i bouřky a později večer většinou déšť. Teploty dnes stejné jako včera, 21 až 24 stupňů Celsia, na jihu může být výjimečně až 25 stupňů. Mírný jihovýchodní až jižní vítr povane rychlostí do 20 km za hodinu, během dne se rozfouká na čerstvý s rychlostí do 30, v nárazech až do 55 km. Za hodinu. Vyjo je dnes na jedničce a slunce vyjde 7:02. Zapadne v 18:20. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 22 minut. Generální inspekce bezpečnostních sborů včera ukončila pátrání po nálezci peněženky ve Vyškově, která měla obsahovat větší hotovost. Muž ji odevzdal na policii. Inspekce o tom informovala s tím, že částku nelze blíže specifikovat. Peněženku nalezl muž 13. srpna večer u obchodního domu Kaufland a odevzdal ji na obvodním oddělení policie. Při evidenci nálezu ale nezaznamenali policisté jeho totožnost, proto zveřejnila inspekce na svých stránkách jeho fotografii. Včera se muž sám přihlásil, aby podal svědectví. V lese nedaleko Lomničky na Tišnovsku se v uplynulých dnech několikrát shromáždili hasiči. Jejich zástupci včera upozornili, že se tak nestalo kvůli požárům, ale kvůli cvičení. Nejprve 50 dobrovolných hasičů a poté 40 profesionálů zkoušelo zdolávání požárů v přírodním prostředí. Zkoušeli třeba vytvoření hadicových vedení a hašení v kopcovitém terénu za pomoci přenosných nádrží na vodu a malých čerpadel nebo sériově zapojených cisteren. Zprávy pro vás dnes chystá Jitka Uhnavá a ty další tu budou za 6 minut.
1: Každý kluk

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Řidiče na dálnici D2 u Brna budou hlídat radary. Kamery úsekového měření tam instalují silničáři. Zatím jsou ve zkušebním provozu. Naplno mají fungovat nejpozději v listopadu, kdy řidičům začnou chodit pokuty. Úsekové měření dohlédne na provoz ve dvou úsecích D2 ve směru od exitu Blučina směrem k Brnu. V oboře v Mutinicích na Hodonínsku vznikla nová sportovně naučná stezka. Obec je nechala za zhruba 2 miliony korun vybudovat v místním lesoparku, který leží na okraji obce u hřbitova. Nově je tam asi kilometr dlouhé stezce desítka zastavení s dřevěnými naučnými panely a sportovními prvky. V Otrokovicích vzniká Centrum duševního zdraví pro děti a mládež. Sídlet bude v nevyužívaných prostorách bývalé jídelny v poliklinice. Hejtmanství odhaduje, že náklady na projekt přesáhnou 25 milionů korun. Provozovatelem služby bude poradenské a krizové centrum Zlínského kraje. Olomoucké výstaviště Flora od dneška hostí přehlídku českých a moravských pěstitelů ovoce a zeleniny. Součástí programu Podzimní flory budou taky floristické soutěže nebo gastronomický festival Olima. Návštěvníci tam také až do neděle najdou mezinárodní včelařskou expozici s názvem Hanácká včela, kde si můžou zakoupit například včelí produkty. V kině Hvězda v Uherském Hradišti můžou zájemci ode dneška vidět filmy, které uspěly na filmových festivalech v Berlíně, Benátkách nebo Cannes. Přehlídku B2Ken dnes zahájí turecké drama Spasení, které se za své poselství odvezlo z Berlína velkou cenu poroty. A počasí. Na jižní Moravě bude dnes ráno převážně polojasno až skoro jasno. Během dopoledne začne od jeho západu přibývat oblačnost, odpoledne a večer se můžou vytvářet lokální přehánky a později déšť, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 21 až 24 stupňů. Povane mírný jihovýchodní až jižní vítr a biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Poruchané auto omezuje provoz na D1 na 195. kilometru ve směru na Vyškov. Stojí na krajnici. Místem projíždějte se zvýšenou opatrností. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Zpívala vám Věra Špinarová, zhodou okolností v den, kdy Věra slaví svůj svátek a slavila by bývala i Věra. Bolest při těhotenství a poporodu, inkontinence, endometriáza nebo bolestivá menstruace. Nejen s těmito problémy pomáhají pacientkám pracovnice Centra specializované fyzioterapie pro vybrané stavy v gynekologii a porodnictví. To funguje jako součást fakultní nemocnice Brno. Za loňský rok v něm ženy z různých koutů republiky absolvovaly více než 6400 návštěv.
1: Pojďte se položit na levý bok, natáhněte ruku. Výborně. Bříško uvolněte a povolíme tyto napětí, které způsobuje ty bolesti v úrovni podbřišku.
2: Fyzioterapeutka Marika Bajerová pomáhá Veronice Jančářové s bolestmi, které se u ní objevily během těhotenství kvůli předchozí gynekologické operaci. Služby Centra specializované fyzioterapie využívá už několik měsíců.
3: Fyzioterapeutka si mě vždycky vyslechla, co mě trápí, a manuálně mi uvolňovala měkký tkáně, uvolňovala mi ty jizvy, protože po té operaci vznikly další srůsty v oblasti pánve a břicha. Potom mi individuálně nastavila cviky, které jsem doma pravidelně cvičila.
2: Díky této léčbě je Veronika Jančářová, která bude brzy rodit, téměř úplně bez bolestí. Právě těhotné ženy s podobnými obtížemi patří mezi nejčastější pacientky Mariky Bajerové.
1: Ta bolest může být v úrovni bederní páteře, v úrovni křížové oblasti, kyčelních kloubů, kostrče například. A ten druhý případ, kdy přichází, bývá po předchozí zkušenosti, kdy už porodila a například porod skončil akutním císařským řezem.
2: Díky uvolňování oblasti břicha a pánevního dna často můžou tyto ženy porodit přirozeným způsobem. Součástí léčby je i pomoc po psychické stránce.
1: Máme navázáno sexologické oddělení, takže ženy, které mají negativní zážitek v oblasti pánvy, v oblasti intimní krajiny, tak vlastně v doprovodu s psychologickou péčí jsou součástí také naší terapie.
2: Pro pomoc s gynekologickými potížemi nestačí běžné fyzioterapeutické vzdělání, vysvětluje přednost a rehabilitační kliniky fakultní nemocnice Brno Filip Dozbaba.
4: Díky začátku spolupráce s paní magistrou Bajerovou jsme integrovali a vytvořili úplně nové předměty v rámci studijního programu aplikovaná fyzioterapie, to znamená magisterského vzdělání pro fyzioterapeuty, kde přímo paní magistra Bajerová a její tým vzdělává a vyučuje následovníky.
2: V centru, které se těmito problémy zabývá, teď pracuje celkem 8 fyzioterapeutek. Velký zájem, který o něj jeví ženy z celé republiky, se jim zatím uspokojit nedaří. V plánu je proto je

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír.

0: počasí.
1: Počasí na vlnách Českého rozhlasu Brno, to nejaktuálnější v 5 hodin a 46 minut. Teploty na jihu Moravy se pohybují ve stále stejném rozpětí od 7 do 13 stupňů Celsia. A předpověď? Ráno převážně polojasno až skoro jasno, během dopoledne přibývání oblačnosti, odpoledne a večer lokální přehánky, výjimečně i bouřky, později večer většinou déšť. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, mírný jihovýchodní až jižní vítr povolené rychlostí do 20 km za hodinu. Během dne až čerstvý do 30, v nárazech až do 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce dnes vyjde 2 minuty po 7 hodině a zapadne v 18 hodin a 20 minut. Přejeme dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5:51. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, bude o nesmrtelnosti. Jestli existuje věčný živočišný druh, zjišťoval Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že na Zemi žije nesmrtelný tvor? Lidé prahnou po nesmrtelnosti od pradávna. Někteří vládcové kvůli tomu budovali pyramidy či mohutné památníky, jiní na to šli vědecky a hledali elixír života či mládí. Při svých snahách se ale spíš měli podívat pod hladinu Karibského moře. Německý student Christian Sommer tam totiž v roce 1988 objevil živočicha, který podle všeho zná tajemství nesmrtelnosti. Jde o nezmarovitého polipovce Turritopsis nutricula. Malou medúzku, která přirozeně stárne, ovšem v okamžiku, kdyby měl její život skončit, se promění do stádia pohlavně nedospělého polipa. Je to podobné, jako by se motýl před smrtí znovu zakuklil a po nějakém čase opět vylíhnul. Pokud se teď radujete, že klíč k věčnému životu je nalezen, jásáte předčasně. Popsanou proměnou totiž vznikne jedinec, který je úplně jiný než ten původní. Obecně je však regenerační schopnost polipovců unikátní. V českých vodách žijí nezmaři, které můžeme vidět jako drobné rozvětvené vlásky přisedlé třeba ke kamenům. Když je rozkrájíte, z kousků vyrostou noví jedinci.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: je Pavel Kašpar a Český rozhlas Brno. Dobré ráno, Moravo. Vstáváme s vámi.
1: My už jsme vzhůru. A co vy?

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Hladina Vrnovské přehrady je kvůli suchu nejníže za posledních 16 let. Krajský soud v Brně potvrdil podmíněný trest za střelbu na cyklostezce u Březí na Mikulovsku. Energetici se připravují na vyšší zalidněnost v okolí Dukovan. Dnes bude polojasno, odpoledne oblačno s přeháňkami i deštěm, teploty do 25 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Uhnavá. Vrnovská přehrada má kvůli letošnímu suchu nejnižší hladinu za posledních 16 let. Na souši se tak objevily pozůstatky vesnice Starý Býtov, která je jinak zatopená. Za ideální výšku hladiny vodohospodáři považují kótu 348,5 metrů nad mořem. Teď je asi o 10 metrů níž.
2: Odběry vody zatím vodohospodáři omezovat nemuseli a ani to nemají v plánu. Předpokládají, že v zimě do nádrže přiteče víc vody díky srážkám. Vranovská přehrada je teď naplněná z necelé třetiny. Podobná je situace i na Vírské přehradě. Stejně jako ta Vranovská dotuje vodou nádrže a řeky níže po proudu. Vírská přehrada navíc pomáhá s dodávkami pitné vody pro Brno. Hlavní zdroj, prameny v Březové nad Svitavou, už kvůli suchu sami potřebu Brna nepokryjí. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Krajský soud v Brně zamítl odvolání řidiče potrestaného za loňský incident na cyklostezce u Březí na Mikulovsku. S obytným autem vjel na cyklostezku, kde mu cyklista zablokoval průjezd. Podle obžaloby na cyklistu namířil plynovou pistolí a zblízka na něj vystřelil. Okresní soud muži za vydírání, výtržnictví a ublížení na zdraví ve stádiu pokusu uložil 3 roky vězení s podmíněným odkladem na 4 roky. Nové kabely vysokého napětí pokládají energetici v okolí dukovanské jaderné elektrárny. Používají k tomu bezvýkopovou technologii, kdy kabely zapraví hluboko do země speciální pluh. Celkem vybudují 8 kilometrů vedení. Souvisí to s výstavbou nových bloků elektrárny, vysvětlil mluvčí společnosti EGD Lubomír Budný.
3: Lokalita Dukovan se v následujících letech bude čím dál více rozvíjet s tím, jak se začnou stavět nové jaderné bloky, a my jako distributor musíme být připraveni na to, že poroste nárok na větší odběr elektrické energie, vzniknou nová staveniště, vzniknou nová obydlí, přibude sem několik tisíc lidí.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude ráno převážně polojasno až skoro jasno. Během dopoledne začne od jeho západu přibývat oblačnost, odpoledne a večer se můžou vytvářet lokální přehánky a výjimečně i bouřky. Později večer a v noci pak začne od západu přes většinu území postupovat pásmo deště. Nejvyšší teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů. Na jihu bude lokálně až 25. Povene mírný jihovýchodní až jižní vítr, na východě kraje až čerstvý vítr s nárazy kolem 55 km v hodině. Biozátěž dnes bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda se stala na silnici 52 ve směru na Brno za Modřicemi. Srazila se tam 2 auta. Jeden pruh je neprůjezdný, počítejte s mírným zpožděním. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 6 hodině posloucháte Český rozhlas Brno a máme radost, že jste s námi ve čtvrtek 8. října. Dnešek je světovým dnem zraku, ale možná nevíte, že je to také národní den plněných taštiček. Pokud patříte mezi mlsouny, tak oceníte, že dnešek je třeba také dnem lososa anebo italského olivového oleje, tak si pochutnejte, je to několik typů na snídani. K té vám budeme hrát písničky, které nestárnou, boty proti lásce si nazuje Ivone Přenosilová a 178 přidá Tomáš Klus. Pavel Kašpar u mikrofonu, tak ať se vám s námi hezky vstává, snídá i poslouchá a čtvrtek je tím nejhezčím dnem. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

pomodlíš. Zase to zkouším znova, ale jak se zdá, změnila se doba, kafe a cigára, nikdo se nestará.

0: se vždycky pomodlíš. Možná ze strachu, možná jen tak ze zvyku, zaplatím útratu, dokud jsem v balíku.
1: Tomáš Klus na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 6 hodin a 10 minut. Česko si dnes připomíná památný den sokolstva. Ten odkazuje na události druhé světové války, staré přesně 85 let. V noci na 8. října 1941 totiž nacističtí okupanti zatkli stovky představitelů tehdejší sokolské organizace a rozhodli také o jejím zákazu. Byla to reakce na její odbojovou činnost a věrnost masarykovskému Československu.
2: A kdybych se vůbec nevrátil, tak nezapomeň, že jsem z tebe chtěl mít sokolku.
3: Vzpomínala Dagmar Evaldová pro paměť národa na poslední slova, která jí řekl její otec a sokolský odbojář Karel Evald. Gestapo ho zatklo právě v noci ze 7. na 8. října 1941.
2: To vím, že prostě měli strašně naspěch a že se táta s náma ani nemohl rozloučit, že nás nepustili z našeho pokoje.
3: I když se posléze dostal na svobodu, Němci ho znovu uvěznili o rok později a popravili v berlínské věznici Plzeňce. Konce války se dožilo jen několik desítek z asi 1500 členů vedení sokolské obce a jejich žup, ale i funkcionářů sokolských jednot zatčených při akci Sokol. Většina z nich putovala přes malou pevnost v Terezíně do koncentračního tábora v Osvětimi. Celou akci okupanti provedli na přímý rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, který se ujal funkce koncem září 1941. Roli hrálo hlavně to, že sokolská obec měla před válkou skoro milion členů, říká historik z Vojenského historického ústavu v Praze Michal Burian.
4: Němci věděli, že sokolové jsou tou obrovskou skupinou lidí, která je jim velmi nepřátelsky nakloněná, a byli si vědomi, že sokolové tvoří jeden z významných základů našeho domácího i zahraničního odboje.
3: Ještě během rozsáhlé vlny zatýkání podepsal Heydrich výnos o rozpuštění České obce sokolské. Sokolové se mu pomstili už za několik měsíců. Zapojili se do příprav atentátu, který provedli parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš a po kterém Reinhard Heydrich na jaře 1942 zemřel.
4: Kubišovi s Gabčíkem vytvořili de facto absolutně dokonalé podmínky k tomu, aby mohli připravit atentát. Zajistili krycí byty, zajistili jim potravinové lístky, nové falešné doklady.
3: Vysvětluje historik Michal Burian. Sokol sice po druhé světové válce opět fungoval, ale komunisté organizaci v 50. letech zase zrušili. Úplného obnovení se dočkal v lednu 1990, tedy krátce po sametové revoluci. David Šalek, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Na procházku San Franciskem nás vzal Scott McKenzie, je 6 hodin a 16 minut, je tady Český rozhlas Brno a počasí.
1: Počasí.
0: Teploty na jihu Moravy mezi 7 a 13 stupni Celsia. Toto rozpětí se zatím nemění. Předpověď počasí slibuje ráno převážně polojasno až skoro jasno. Během dopoledne přibývání oblačnosti. Odpoledne a večer lokální přehánky, výjimečně i bouřky. Později večer většinou déšť. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Mírný jihovýchodní až jižní vítr. Povane rychlosti do 20 km za hodinu. Během dne čerstvý vítr do 30, místy v nárazi až do 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyjde 2 minuty po 7 hodině, zapadne v 18 hodin a 20 minut. Dobré ráno.
2: Jak originálně oslavit říjnový světový den chleba? Přece pozvat si do dobrého dopoledne pekaře Viléma Ráčka a Tomáše Kadlece. Ve čtvrtek 8. října si s nimi budu povídat o tom, co je už 10 let baví na řemesle pekařském. Jak vzpomínají na začátky, kdy pekli v garáži u rodičů, jakým směrem se mění chutě a nároky na pečivo a kolik tun těsta denně spotřebují na téměř 1000 chlebů? To vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Zpíval vám Karel Gott, je 6 hodin a 21 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Jsou to takové sochařky. Ve své tvorbě spolupracuje malíř Jan Karpíšek se včelami. Malíř, zahradník, včelař a kurátor výstav, tím vším je Jan Karpíšek. Žije v brněnských Sobišicích a kromě výtvarné tvorby se aktivně věnuje včelaření, zahradě a rodině. Jaké to je spolupracovat se včelami na tvorbě obrazů a různých objektů? Včely například vyplňují drobné škvíry propolisem. Toho si včelař všimne, že jsou to vlastně sochařky. Já se mezi ně začal vkládat básně, jednoduché načaté kresby a ty včely mi nějakým způsobem odpovídají, popisuje Karpíšek. Poslechněte si celý rozhovor s Janem Karpíškem, který s ním vedla Sandra Silná. Kompletní stopáž rozhovoru najdete na našem webu brno.rozhlas.cz. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné ráno. Zprávy s Jitkou Uhnavou za 7 minut.

další připomínky, řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Lidé můžou ještě do konce října přispět do online sbírky Koláč pro hospic. Každý podzim je pořádá diecézní Charita Brno, která letos na svých stáncích prodala více než 50 000 koláčů. Lidé dobrovolným příspěvkem podpoří především paliativní péči v kraji. Lidé starší 70 let můžou dnes od 7:30 ráno přijít na vyšetření zraku zdarma do fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Oddělení nemocí očních a optometrie pořádá preventivní akci u příležitosti Světového dne zraku. Cílem je upozornit na riziko slepoty a zrakových postižení a na důležitost preventivních prohlídek. Přírodní rezervaci Dukovanský mlýn na Třebíčsku nově spásají ovce a ekologové tam organizují seče a likvidují nevhodné dřeviny. Cílem je v rezervaci obnovit stepní a lesostepní podobu území. Kraj Vysočina na práce získá příspěvek 2,5 milionu korun z evropských peněz. Česko si dnes připomíná 85 let od takzvané akce Sokol. Nacističtí okupanti v noci ze 7. na 8. října 1941 zatkli asi 1500 představitelů České obce sokolské a organizaci zakázali. Zásahem chtěli oslabit sokolský odboj proti okupaci. Většina zatčených se konce války nedožila. 8. říjen je proto památným dnem sokolstva. Vláda v druhé půlce října projedná novou koncepci výstavby armády České republiky. Na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně to řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Dokument má určit rozvoj schopností vojska v dalších letech. Armáda bude podle Hlaváče koncepci následně vysvětlovat zástupcům obranného průmyslu, který chce do procesu víc zapojit. A počasí. Na jižní Moravě bude dnes ráno převážně polojasno až skoro jasno. Během dopoledne začne od jeho západu přibývat oblačnost, odpoledne a večer se můžou vytvářet lokální přehánky a později i déšť, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů. Povene mírný jihovýchodní až jižní vítr a biozátěž dnes bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda se stala na silnici 52 ve směru na Brno za Modřicemi. Srazila se tam dvě auta. Jeden pruh je neprůjezdný, počítejte s mírným zdržením. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, 6 hodin a 40 minut. Posloucháte nás ve čtvrtek 8. října 2026. Rychle a ekologicky tak pracuje spousta strojů, které umí hluboko pod zem dostat kabely vysokého napětí bez bagrování a enormního poškození půdy. Technologii teď využívají energetici, kteří kvůli plánované dostavbě dalších bloků posilují elektrickou síť v okolí dukovanské jaderné elektrárny.
1: Na poli těsně vedle dukovanské elektrárny pracuje stroj, respektive taková soustava tří strojů. Jako první je mohutný pásový tahač s obřím navijákem a ocelovým lanem, který táhne asi 50 metrů za ním něco, co by se dalo s trochou fantazie přirovnat k pluhu na čtyřech nohách zakončených koli, a uzavírá to traktor s dvěma přívěsy, na kterých veze cívky z kabely. Všechno to vyžaduje součinnost několika lidí. Ten tým tu řídí takový energický muž.
2: Robin Zimmer a já jsem od firmy Spiderplow. A vy jste to napsali správně, tak vám dám kartičku, protože Zimmer se píše český Zimmer, jo? Jako váš Jaroslav Zimmermann. Stroj pracuje asi tak 10 až 20 metrů za minutu. A to znamená, že my můžeme udělat úseky až 2 kilometry za den. Celý ten stroj je vlastně kvůli tomu, že je to bezvýkopová metoda, udělá méně škody, je rychlejší a finančně taky jako zajímavější, než kdyby se to kopalo jako klasicky.
1: Jak už jste možná pochopili, tak ten stroj tady pokládá kabely do země a jsou to hned tři kabely vysokého napětí. Pluch je zapraví téměř 2 metry pod zem, aniž by bylo nutné cokoliv bagrovat nebo pak zase zasypávat. A proč se to děje právě tady? Já zkusím najít Lubomíra Budného ze společnosti EGD.
3: Lokalita Dukovan se v následujících letech bude čím dál více rozvíjet s tím, jak se začnou stavět nové jaderné bloky, a my jako distributor musíme být připraveni na to, že poroste nárok na větší odběr elektrické energie, vzniknou nová staveniště, vzniknou nová obydlí, přibude se několik tisíc lidí, tak abychom byli připraveni.
1: A proč se to děje právě touto inovativní metodou?
4: Vaculík Jan, jsem vedoucí pilotního projektu pluhování v EGD. Obrovská výhoda téhle technologie je šetrnost k životnímu prostředí a hlavně rychlost pokládky. Navíc tahle technologie má velkou výhodu v tom, že po vlastně projetí toho stroje není ta zemina narušená. A samotná úprava po projetí toho stroje, takzvaná rekultivace, je velmi jednoduchá a s tím souvisí i majetkoprávní vyrovnání s majitelama pozemků nebo dotčených pozemků, že to je mnohem jednodušší.
1: V okolí elektrárny teď energetici položí zhruba 8 kilometrů kabelů. Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 6 hodin a 46 minut je čas na počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí mezi 7 a 13 stupni Celsia, na tom se zatím nic nemění. 7 stupňů třeba v Brně, Žabovřeskách, v Lednici, 13 stupňů třeba v Tišnově Hájku nebo také v Brně Tuřanech. A předpověď počasí. Ráno převážně polojasno až skoro jasno, během dopoledne přibývání oblačnosti, odpoledne večer lokální přeháňky, výjimečně i bouřky, později večer většinou déšť. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Mírný jihovýchodní až jižní vítr do 20 km za hodinu, během dne až čerstvý do 30, místy s nárazy do 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou dnes dobré, bio je na jedničce a slunce to teprve vyjde v 7 hodin a 2 minuty a zapadne v 18 hodin a 20 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné ráno.
2: V sérii Fajnšmekři v sedmičce si redaktor Jan Hlaváč pozve do studia 7 Českého rozhlasu Brno pěvce Richarda Nováka. 22. října od 17 hodin si budou povídat o neuvěřitelné pěvcově kariéře. Vždyť Richard Novák přednedávnem oslavil 95 let. Vstupenky na pořad s Richardem Novákem pořídíte nejsnáz online přes odkaz Vstupenky na Fajnšmekry na titulní straně webu brno.rozhlas.cz. Na hudební pořad s Richardem Novákem přijďte 22. října od 17 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
3: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
4: Ludvík Vaculík v Šumperku mnohokrát vystupoval a naše knihovna pořádá už 22 let festival Město čte knihu. A jedním z autorů byl právě Ludvík Vaculík. Celý týden jsme ho tady četli, jeho syn Janek tady tenkrát taky byl, užívali jsme si krásný program, Ludvík tady bydlel, tak jsme se vlastně s Ludvíkem Vaculíkem poznali.
2: Mimořádně v neděli od 17 hodin.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, 6 hodin a 51 minut, krátce před sedmou. Je tu přehled důležitých a zajímavých událostí spjatých s dneškem, tedy čtvrtkem 8. října 2026. Úřad práce dnes zveřejní údaj o nezaměstnanosti za září. Třetím dnem na brněnském výstavišti pokračuje 67. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu. Jihomoravští radní dnes mají na programu svého jednání mimo jiné vypsání zakázky na opravu havarijního stavu mostu přes železnici mezi Českou a Lelekovicemi. Jihomoravští hygienici dnes veřejní podrobnosti o aktuálním stavu epidemie žloutenky typu A na Jihomoravě. Senioři a seniorky si dnes budou moci nechat na nemocničním oddělení očních nemocí a optometrie ve Svatoanenské nemocnici v Brně bezplatně vyšetřit zrak. Akce se koná u příležitosti Světového dne zraku. A v bývalé káznici na Cejlu v Brně dnes začíná komiksový festival Koma. Zprávy v 7 připravuje Jitka Uhnavá a budou tu za 7 minut.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Silničáři na dálnici D2 u Brna zprovozňují kamery úsekového měření. V Otrokovicích se staví Centrum duševního zdraví pro děti a mládež. Policie dál nebude muset lidem oznamovat, že byli podezřelí z trestného činu. Dnes bude převážně oblačno až zataženo, večer s deštěm nebo bouřkami. Teploty do 25 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Uhnavá. Řidiče na dálnici D2 u Brna budou hlídat radary. Kamery úsekového měření tam instalují silničáři. Zatím jsou ve zkušebním provozu. Naplno mají fungovat nejpozději v listopadu, kdy řidičům začnou chodit pokuty. Úsekové měření dohlédne na provoz ve dvou úsecích D2 ve směru od exitu Blučina směrem k Brnu.
4: O zavedení přísnějšího dohledu usilovala policie. Reagovala tím na několik tragických nehod, které se v létě na dálnici D2 staly. Problematický je právě 11-kilometrový úsek od Blučiny do Brna, kde řidiči někdy nezvládnou včas dobrzdit při příjezdu do kolony. Ty se tam tvoří kvůli přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2, která potrvá ještě příští rok. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
2: V Otrokovicích vzniká Centrum duševního zdraví pro děti a mládež. Sídlet bude v nevyužívaných prostorách bývalé jídelny v poliklinice. Hejtmanství odhaduje, že náklady na projekt přesáhnou 25 milionů korun. Provozovatelem služby bude poradenské a krizové centrum Zlínského kraje. Pokračuje jeho ředitel Marek Mikláš.
5: V Centru duševního zdraví bude docházet k individuálním konzultacím s dítětem, k individuálním konzultacím s rodičem, bude se řešit rodinné poradenství, rodinná terapie a zároveň vlastně do tohohle systému budou přijati všichni, kteří s tím dítětem nějak pracují.
2: Služba bude zdarma a otevření se plánuje na přelomu března a dubna příští rok. Policisté dál nebudou muset informovat všechny podezřelé, že jejich prověřování už skončilo. Někteří se to proto nikdy nedozví. Změnit to měla navrhovaná úprava trestního řádu, kterou ale Ministerstvo spravedlnosti vzalo z návrhu zpět. Podle mluvčího rezortu Vladimíra Řepky přišlo k návrhu v připomínkovém řízení hodně výhrad.
6: Hlavním problémem je, že trestní řád pojem podezřelého nevymezuje tak jednoznačně jako například pojem obviněného. V této fázi může policie jednat s více lidmi, vůči nimž existuje různá míra podezření. V praxi by proto nemuselo být vždy jasné, koho přesně mají orgány činné v trestním řízení o výsledku informovat.
2: S tím nesouhlasí někteří advokáti, podle kterých by o odložení případu policisté informovat měli.
3: Počasí.
2: Na jižní Moravě dnes očekáváme převážně oblačno až zataženo, výjimečně s přeháňkami. Večer se na většině území objeví déšť, na východě kraje i bouřky. Nejvyšší teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů, na jihu bude lokálně až 25. Povane mírný jihovýchodní až jižní vítr, na východě kraje až čerstvý vítr s nárazy kolem 55 km v hodině. Biozátěž dnes čekáme mírnou.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
7: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Nehoda se stala na silnici 42 na Brněnském okruhu v Židenicích v Gajdošově ulici. Srazila se tam dvě auta. V místě se zdržíte asi 5 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 7 hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno. Je čtvrtek 8. října a čekají na vás na úvod hodiny 2 písničky, které nestárnou. Marie Rotrová si střihne duet s Pavlem Bobkem, s tím Bláznem si nic nezačínej, a Prout mezi námi, to bude další duet, tentokrát Reflexy a Alžběta Kolečkářová. No a po tomto úvodu duetu, to bude další duet, já a někdo z vás, posluchačů, kteří se přihlásíte do naší soutěže, jak se u nás mluví. Soutěžní slovo bude tentokrát zbořetit a na výherce dnes čeká knížka A do školy jsem nikdy nechodil, kterou do soutěže věnovalo nakladatelství Bohemica Books. 726 465 2000, linka sem k nám do studia a začínáme už za chvíli. Dobré ráno.
8: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 12 minut a je tu soutěž Jak se u nás mluví. Pro soutěžní slovo tentokrát vyrážíme do Bořetic a jedním z místních výrazů je taky sloveso rasovat. Co myslíte, že se děje při tomto slovesu rasovat? Co se tedy asi dělá? Co člověk dělá, když rasuje? 7 hodin a 12 minut je čas, kdy můžete zavolat 726465200. Ptáme se vás, co to znamená, když se v Bořeticích řekne rasovat. Těšíme se na vaše tipy. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno. Dobré ráno, kdo je tam?
1: Laďa od Stražnice.
0: Laďo, krásné ráno přeju, vítejte. Tak co myslíte, že v Bořeticích znamená, když se řekne rasovat? Co to asi podle vás bude?
1: No, chtěl bych nápovědy.
0: Určitě, máme pro vás tři. V Bořeticích to znamená buď za A šlechtit, třeba révu, nebo za B lhát, anebo za C týrat. Tak co se vám z toho líbí? Šlechtit révu Ačko, lhát Bčko nebo týrat Cčko?
1: A znovu tu otázku první.
0: Rasovat. Co to znamená sloveso rasovat v Bořeticích?
1: Rasovat?
0: Rasovat, ano. Tak co typujete? Ačko, Bčko nebo Cčko? Ačko šlechtit révu, Bčko lhát a Cčko týrat. Laďo, co se vám líbí?
1: Šlechtit révu.
0: Šlechtit révu. Aj, tak bohužel, je to týrat. To znamená rasovat v Bořeticích. Nevadí, zkusíme to příště. Laďo, mějte se pěkně.
1: Pardon, já jsem 22. vyhrál, ano.
0: To se domluvíme spolu teďka mimo éter, jo? Vydržte chviličku na lince. Díky, ano, Laďo, za zavolání, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Počkám.
0: Ano, ano, soutěž Jak se u nás mluví zase zítra po 7. hodině a za chvíli počasí.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 17 minut, čas na předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se momentálně pohybují v rozpětí mezi 5 a 13 stupni Celsia. V Pohořelicích se ochladilo na 5 stupňů, 13 stupňů v Brně Tuřanech, a to jsou zatím ty nejvyšší hodnoty. Předpověď pro dnešek: ráno převážně polojasno až skoro jasno, během dopoledne přibývání oblačnosti, odpoledne a večer lokální přehánky, výjimečně i bouřky, později večer většinou déšť. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, mírný jihovýchodní až jižní vítr povolené rychlosti do 20 km za hodinu. Během dne čerství do 30, v nárazech až do 55 km za hodinu. Bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo 2 minuty po 7 hodině, zapadne v 18 hodin a 20 minut. Dobré ráno.
0: Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do čtvrtka nabízíme debaty s lídry kandidátek v Brně. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 22 minut. Máme pro vás několik tipů na dnešek. Svět po mém nazvala svou nejnovější výstavu v Břeclavi Jaroslava Garšicová. Představí na ní tvorbu v technikách olejomalby, akrylu a kombinované techniky. Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží dnes v 17 hodin a následně bude k vidění až do 15. listopadu v Břeclavské synagoze. Národní divadlo Brno dnes láká na představení Sen čarovné noci. Jde vlastně o Shakespeareovský sen Noci svatojánské, ovšem v netradičním pojetí režisérky Animaty Katy. Představení začíná v 19 hodin v Mahenově divadle. No a půl hodiny před začátkem si můžete vyslechnout dramaturgický úvod. V Tišnově dnes můžete zajít na přednášku s výmluvným názvem Příběhy ze Žítkové a spisovatelka Kateřina Bětka Kohoutová, která prožila část života na samotě v Bílých Karpatech, bude mluvit o krajině a o lidech z moravských Kopanic. Součástí besedy bude autorské čtení z knih Královna lesa a prastaré síly země. Začíná se v 18 hodin v městské knihovně Tišnov. V Brně se dnes měla na velkém koncertě představit skupina Kabát, ale koncert je bohužel pro nemoc zrušený a bude se jednat o náhradním termínu. Pavel Kašpar u mikrofonu, 7 hodin a 23 minut, tady je Český rozhlas Brno. Zprávy pro vás připravuje Jitka Uhnavá a budou tu za 6 minut.

0: Jděte na zimu?
1: Sedm lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
2: Bylo půl osmé.
3: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
2: Branovská přehrada má kvůli letošnímu suchu nejnižší hladinu za posledních 16 let. Na souši se tak objevily pozůstatky vesnice Starý Býtov, která je jinak zatopená. Za ideální výšku hladiny vodohospodáři považují kótu 348,5 metrů nad mořem. Teď je asi o 10 metrů níž. Energetici posilují vedení vysokého napětí v okolí Dukovan. Důvodem je předpokládaný nárůst počtu obyvatel v regionu v souvislosti s výstavbou dalších bloků jaderné elektrárny a s tím i možné vyšší nároky na přenosovou soustavu. Při ukládání nových kabelů využívají specialisté bezvýkopovou technologii, kdy do země usazují kabeláž pomocí speciálního pluhu. Ve fakultní nemocnici Brno přibývá žen, které vyhledávají specializovanou gynekologicko-porodnickou fyzioterapii. Loni tamní centrum poskytlo péči pacientkám při více než 6400 návštěvách. Díky různým cvikům a speciálním masážím léčí bolest při těhotenství a při menstruaci, inkontinenci a potíže spojené s endometriózou. V kině Hvězda v Uherském Hradišti můžou zájemci ode dneška vidět filmy, které uspěly na filmových festivalech v Berlíně, Benátkách nebo Cannes. Přehlídku B2Ken dnes zahájí turecké drama Spasení, které si za své poselství odvezlo z Berlína velkou cenu poroty. Olomoucké výstaviště Flora ode dneška hostí přehlídku českých a moravských pěstitelů ovoce a zeleniny. Součástí programu podzimní flóry budou taky floristické soutěže nebo gastronomický festival Olima. Návštěvníci tam také až do neděle najdou mezinárodní včelařskou expozici s názvem Hanácká včela, kde si můžou zakoupit včelí produkty. A počasí. Na jižní Moravě dnes očekáváme převážně oblačno až zataženo, výjimečně s přeháňkami. Večer se na většině území objeví déšť, na východě kraje i bouřky. Nejvyšší teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů. Povane mírný jihovýchodní až jižní vítr. Biozátěž bude mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Kolona se vytvořila na dálnici D1 ve směru na Brno mezi 207. a 211. kilometrem. Zdržíte se tam asi 10 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: 39 minut. Bolesti při těhotenství a po porodu, inkontinence, endometráza nebo bolestivá menstruace. Nejen s těmito problémy pomáhají pacientkám pracovnice Centra specializované fyzioterapie pro vybrané stavy v gynekologii a porodnictví. To funguje jako součást fakultní nemocnice Brno. Za loňský rok v něm ženy z různých koutů republiky absolvovaly více než 6400 návštěv.
1: Pojďte se položit na levý bok, natáhněte ruku. Výborně. Bříško uvolněte a povolíme teď to napětí, které způsobuje ty bolesti v úrovni podbřišku.
2: Fyzioterapeutka Marika Bajerová pomáhá Veronice Jančářové s bolestmi, které se u ní objevily během těhotenství kvůli předchozí gynekologické operaci. Služby Centra specializované fyzioterapie využívá už několik měsíců.
3: Fyzioterapeutka si mě vždycky vyslechla, co mě trápí, a manuálně mi uvolňovala měkký tkáně, uvolňovala mi ty jizvy, protože po té operaci vznikly další srůsty v oblasti pánve a břicha. Potom mi individuálně nastavila cviky, které jsem doma pravidelně cvičila.
2: Díky této léčbě je Veronika Jančářová, která bude brzy rodit, téměř úplně bez bolestí. Právě těhotné ženy s podobnými obtížemi patří mezi nejčastější pacientky Mariky Bajerové.
1: Ta bolest může být v úrovni bederní páteře, v úrovni křížové oblasti, kyčelních kloubů, kostrče například. A ten druhý případ, kdy přichází, bývá po předchozí zkušenosti, kdy už porodila a například porod skončil akutním císařským řezem.
2: Díky uvolňování oblasti břicha a pánevního dna často můžou tyto ženy porodit přirozeným způsobem. Součástí léčby je i pomoc po psychické stránce.
1: Máme navázáno sexologické oddělení, takže ženy, které mají negativní zážitek v oblasti pánvy, v oblasti intimní krajiny, tak vlastně v doprovodu s psychologickou péčí jsou součástí také naší terapie.
2: Pro pomoc s gynekologickými potížemi nestačí běžné fyzioterapeutické vzdělání, vysvětluje přednost a rehabilitační kliniky fakultní nemocnice Brno Filip Dozbaba.
4: Díky začátku spolupráce s paní magistrou Bajerovou jsme integrovali a vytvořili plně nové předměty v rámci studijního programu aplikovaná fyzioterapie, to znamená magisterského vzdělání pro fyzioterapeuty, kde přímo paní magistra Bajerová a její tým vzdělává a vyučuje následovníky.
2: Centru, které se těmito problémy zabývá, teď pracuje celkem 8 fyzioterapeutek. Velký zájem, který o něj jeví ženy z celé republiky, se jim zatím uspokojit nedaří. V plánu je proto jeho rozšíření. Kdy k němu dojde, ale zatím není jasné. Markéta Hušková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je přesně 7:45, neseme vám aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy v rozpětí stále poměrně širokém od 5 do 13 stupňů Celsia. 5 stupňů tedy momentálně stále nejchladněji je v Pohořelicích, 13 stupňů v Brně Tuřanech. A předpověď pro dnešek, ráno převážně polojasno až skoro jasno, ovšem během dopoledne bude přibývat oblačnosti, odpoledne a večer čekáme lokální přehánky, výjimečně i bouřky. Později večer většinou déšť a nejvyšší teploty dnes mezi 21 a 24 stupni Celsia. Mírný jihovýchodní až jižní vítr povane rychlostí do 20 km za hodinu, během dne až čerstvý do 30, v nárazech až do 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo 2 minuty po 7 hodině, zapadne v 18 hodin a 20 minut. Dobré ráno.
2: Pojďte s námi za tou smutnou částí historie Moravy. Temné letopisy moravské nás vedou na místa smutně propojená s životy mnoha lidí. V premiéře každý pátek, krátce před 9:00 ráno, na vlnách Českého rozhlasu Brno. A pak na rozhlasovém webu a v aplikaci Můj rozhlas. Desítky příběhů už zazněly a na setkání u dalších připomínek událostí i osudů lidí, na které bychom neměli zapomínat, se těší Michal Isteník.
0: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Milí moji, zvu vás do toulek. Já jsem se tedy natoulal tisíce kilometrů vlastně celým Československem, no ale teď už mašíruju rozhlasovým éterem a to každou neděli dopoledne, kdy se dostává na řadu zajímavých osobností, které jsem potkal na své pouti.
4: Toulky Josefa Veselého poslouchejte každou neděli po 9:00.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 51 minut. Přibližně 11 milionů sad hlasovacích lístků v posledních dnech dorazilo do poštovních schránek po celém Česku. Každý volič by je měl dostat pro komunální volby, třetina obvodů pak i pro senátní. Další sady mají komise připravené pro případné vydání ve volebních místnostech. Jak správně odvolit a kdy je hlas neplatný, prozradíme v dalším dílu našeho volebního průvodce.
1: Volební lístky měly do schránek dorazit do úterý. Pokud je pořád nemáte, můžete se obrátit na obecní úřad, nebo vám je dá komise ve volební místnosti.
2: Tam dostanete i úřední obálku s razítkem, do které svůj hlas vložíte. Většinou platí, že do jedné obálky patří jeden lístek. Výjimkou jsou některá velká města, kde lidé volí i do městských částí nebo obvodů, popisuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: Tady je třeba poznamenat, že v případě komunálních voleb, i když mám územně členěné statutární město, tak volím jak velké zastupitelstvo, tak to v uvozovkách malé zastupitelstvo do jedné úřední obálky.
1: Hlasování v senátních volbách je jednoduché. Mezi žlutými lístky stačí vybrat svého kandidáta a vložit ho do žluté obálky. Není potřeba nic zaškrtnout ani kroužkovat.
2: Součástí senátních lístků je letos i novinka, a to QR kód pro nevidomé, popisuje Jirovec.
3: Ten obraz neslouží k hlasování. Slouží to pouze k tomu, aby tomu volič ta funkcionalita jeho aplikace přečetla obsah toho hlasovacího lístku. On věděl, že v ruce drží ten jeden, ten, který správně zvolil, a je to ten, který tedy chce vkládat do úřední obálky.
1: V komunálních volbách máte víc možností. Na šedém lístku můžete křížkovat hned třemi způsoby. Můžete označit třeba jen jednu volební stranu.
2: Druhou možností je vybrat jednotlivé kandidáty napříč stranami. Jen pozor, křížků nesmí být víc, než kolik se volí zastupitelů, jinak je hlas neplatný. Třetí možnost popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
4: Poslední možností je kombinace dvou uvedených způsobů. Volič tedy může označit jak jednu volební stranu, tak jednotlivé kandidáty jiných volebních stran. Počet křížků pro kandidáty jiných stran ale opět nesmí být vyšší, než je počet volených členů zastupitelů. Jinak by se opět jednalo o neplatný hlas.
1: V případě senátu si radši dejte pozor, aby se k sobě nepřilepilo víc hlasovacích lístků. A kandidátky nějak netrhejte ani nestříhejte. Ve všech případech by totiž váš hlas propadl.
2: Hlasovat můžete už zítra od 14 do 22 hodin a volební místnosti se otevřou i v sobotu mezi 8 a 14 hodinou. Marek Sedláček a Anna Millerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Záhadné případy pomůže inspektorce vyřešit policejní archivářka Patience v premiérovém seriálu. ČT2. Fascinující svět mravenců ukrytý ve starých stromech a pod nimi. Premiérový díl cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art. Šikmý kostel v Karviné či návštěva dělnické hospody s básníkem Petrem Hruškou. S Jaroslavem Rudišem v Moravskoslezském kraji v novém díle cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Zítra začínají volby do obecních zastupitelstev a do části Senátu. Do konce října pokračuje online sbírka Koláč pro hospic. V Mutěnicích na Hodonínsku mají novou sportovně naučnou stezku. Dnes bude převážně oblačno až zataženo, večer s deštěm nebo bouřkami. Teploty do 25 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Uhnavá. Volební místnosti po celém Česku se otevřou už zítra. Lidé budou volit své zástupce na radnicích a v Senátu. Do zastupitelstev kandiduje asi 190 tisíc lidí. To je zhruba o 5 tisíc míň než v předchozích volbách v roce 2022. V šestině obcí už dopředu vědí, kdo v zastupitelstvu bude. Je tam totiž stejný počet kandidátů, jako je na radnici míst. Část voličů bude vybírat taky senátory. Letos končí mandát jedné třetině z nich. Volit můžou lidi zítra od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Lístky najdou voliči ve svých poštovních schránkách. Případně si můžou vzít nové přímo ve volební místnosti. Lidé můžou ještě do konce října přispět do online sbírky Koláč pro hospic. Každý podzim je pořádá diecézní Charita Brno, která letos na svých stáncích prodala více než 50 tisíc koláčů. Lidé dobrovolným příspěvkem podpoří především paliativní péči v kraji. Upřesňuje mluvčí Charity Zuzana Horáková.
3: Peněz se třeba zaplatí automobily pro zdravotní sestry, které jezdí k pacientům v závěru jejich života, případně se nakoupí zdravotní pomůcky, anebo konkrétně v Brně pomohou s vybavením paliativního pokoje v domově pokojného stáří Kamená.
1: V oboře v Mutěnicích na Hodonínsku vznikla nová sportovně naučná stezka. Obec ji nechala za zhruba 2 miliony korun vybudovat v místním lesoparku, který leží na okraji obce u hřbitova. Nově je tam na asi kilometr dlouhé stezce desítka zastavení s dřevěnými naučnými panely a sportovními prvky.
4: Stezka má sloužit nejen k procházkám, ale taky k poznávání přírody. Lidé si mohou vyzkoušet například balanční prvky, prolézačky anebo houpačky. Informační tabule přibližují například místní přírodu a další zajímavosti spojené s okolím. V 5-hektarovém lesoparku plánuje obec v příštím roce vybudovat ještě druhou naučnou stezku. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Na jižní Moravě dnes očekáváme převážně oblačno až zataženo, výjimečně s přeháňkami. Večer se na většině území objeví déšť, na východě kraje i bouřky. Nejvyšší teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů. Na jihu bude lokálně až 25 stupňů. Povane mírný jihovýchodní až jižní vítr, na východě kraje až čerstvý vítr s nárazy kolem 55 km v hodině. Biozátěž dnes bude mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Zdržíte se v koloně na dálnici D52 ve směru na Brno před výjezdem na Rejhrad. Aktuální zdržení je v místě asi 15 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 8 hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno a máme radost, že jste si nás naladili ve čtvrtek 8. října 2026. Svátek dnes slaví Věra, což je jméno slovanského původu. Znamená víra, může být také zkrácenou podobou jména Věroslava. Jméno Věra stále patří mezi velmi oblíbené v českých luzích a hájích. Podle posledních statistik je věr přes 100 000, takže věřím tomu, že i spousta posluchaček Českého rozhlasu Brno se ho nosí tímto křestním jménem. Známými nositelkami jsou třeba Věra Čáslavská, režisérka Věra Chytilová, Věra Ferbasová, Věra Špinarová, anebo taky moje máma Věra. Mami, všechno nejlepší. Všem Věrám přejeme krásný den, všechno nejlepší k svátku, a to nejen Věrám, ale také všem dnešním narozeninovým oslavencům, mezi které patříval svého času třeba i Karel Vlach nebo Standa Procházka mladší. Buďte zdraví, šťastní a spokojení a jako malý dárek vám posíláme písničku Želva z roku 1963, legendární to hit od Olympiku. Přidáme také kapelu Modus a za chvíli už jsou tu brněnští meteorologové. Dobré ráno.
7: Český rozhlas Brno.

0: 8 hodin a 12 minut je na řadě počasí s brněnskými meteorology.
1: Počasí.
0: A u mikrofonu dnes Ondřej Brambus. Ondro, vítejte, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak to vypadá v tuto chvíli s počasím a teplotami?
2: Aktuálně nám přibývá oblačnost, zatímco ráno ještě převažovala polojasná obloha nebo na východě časně ráno i skoro jasná, tak teď už nám od jihozápadu oblačnost přibývá a v podstatě na celém území Jihomoravského kraje se nám zatáhlo, trochu prosvítá modré oblohy ještě na východě nebo na východním obzoru, ale celkově tedy převažuje zataženo, ale beze srážek. Minimálně teploty se v noci pohybovaly od 11 do 4 stupňů Celsia. Teď už nám začínají lehce stoupat. Na některých místech se pohybují kolem 12-13 stupňů. A vítr ten máme zatím jenom slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
0: Ondro, jaké počasí přinese 8. říjen?
2: Teď v těch nejbližších chvílích musíme počítat se zataženou oblohou, můžou se objevit i nějaké drobné přehánky nebo takový slabý deštík, spíše třeba na Znojemsku, ale bude toho poměrně málo. Popolední se může oblačnost i částečně protrhat, může být chvilkami oblačno, ale celkově musíme dnes počítat s velkou oblačností. V pozdějších odpoledních a večerních hodinách pak opět se zataženou oblohou, no a zároveň se pak přidají srážky, v pozdějších večerních hodinách dorazí do Jihomoravského kraje studená fronta, která přinese déšť. Mohou se objevit i bouřky spíše na východě kraje a ty teploty dnes budou ještě relativně vysoké. Ještě před frontou budou sahat k 25 stupňům Celsia, ale musíme počítat s tím, že se nám rozfouká vítr. Během dne nám bude foukat od jihu, většinou do 25 km za hodinu, na východě kraje i o něco více. A večer pak, jak dorazí fronta nebo později večer, tak se začne vítr měnit na západní a na té frontě bude zesilovat.
0: Ondro, když se podíváme potom na dny následující, dnes tedy déšť, nakolik se to projeví třeba v teplotách a charakteru počasí v dalších dnech, pátek, sobota?
2: Začne se nám ochlazovat, takže zítřejší den už bude výrazně chladnější. Počítáme s maximálními teplotami od 14 do 17 stupňů Celsia a v podstatě podobný trend bude pak pokračovat i v ty další dny, kdy se určitě přes 20 stupňů nedostaneme. Co se týče nějakého vývoje počasí, tak v noci na zítra se nám pak oblačnost protrhá, takže zítra počítáme s relativně studeným, ale slunečným počasím, takže nějaká polojasná nebo skoro jasná obloha a počasí beze srážek. V sobotu pak bude oblačnosti opět více a může se objevit nějaký občasný déšť. Takže takové jak na houpačce, jeden den slunečnější a pak den opět oblačnější.
0: Ondro, poprosím vás na závěr ještě o teplotní rekordy pro 8. říjen.
2: Nejvyšší teplota pochází z roku 2009, v lednici naměřili rovných 28 stupňů Celsia a nejnižší teplota pochází z Boskovic z roku 1956, minus 3 stupně a 4 desetiny.
0: Moc krát díky, to byl meteorolog Ondřej Brambus. Ondro, přejeme krásné dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Děkuji vám také, naslyšenou.
0: Děkujeme.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Jak originálně oslavit říjnový světový den chleba? Přece pozvat si do dobrého dopoledne pekaře Viléma Ráčka a Tomáše Kadlece. Ve čtvrtek 8. října si s nimi budu povídat o tom, co je už 10 let baví na řemesle pekařském. Jak vzpomínají na začátky, kdy pekli v garáži u rodičů? Jakým směrem se mění chutě a nároky na pečivo? A kolik tun těsta denně spotřebují na téměř tisícovku chlebů? To vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
5: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 22 minut. Skončila pod vodou kvůli klesající hladině Vranovské přehrady, se ale opět dostává na souš. Řeče o původní vesnici Býtov, která musela ustoupit stavbě vodního díla ve 30. letech minulého století. Kvůli suchu je totiž v přehradě nejméně vody za posledních 16 let. Více už probereme s redaktorem Šimonem Francem, který je se mnou ve studiu. Šimone, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak moc toho ze starého Býtova pod hladinou vlastně zbylo?
1: V některých místech se v uplynulých dnech a týdnech na povrch dostaly staré sklepy, některé mají zachovalé i původní kamenné klenby. Vidět jsou i základy nebo části zdí domů vsi, která v roce 1933 musela stavbě Vranovské přehrady ustoupit. Některá místa jsou přístupná i po souši, pozůstatky starého Býtova se tak těší i zájmu veřejnosti. Lidé si je můžou po několika letech opět prohlížet. Takto nízko totiž hladina Vranova byla naposledy v roce 2010. To ale bylo kvůli stavebním pracím a ne kvůli suchu. Za ideální výšku hladiny vodohospodáři považují kótu 348,45 metrů nad mořem, což je hladina zásobního prostoru. Teď je hladina asi o 10 metrů níž.
0: Pokles hladiny je daný hlavně letošním extrémním suchem, jak už jsme zmínili. Jak se to projevuje na odtoku z nádrže a třeba odběr vody?
1: Odtok už několik měsíců povodí Moravy udržuje na minimu, teď jsou to asi 3 metry krychlové za vteřinu. Vodou tak zásobuje Národní park Podjí pod nádrží. Odběry vody zatím vodohospodáři výrazně omezovat nemuseli a zatím to ani nemají v plánu. Podle mluvčího povodí Moravy Radka Špatky by se teď na podzim měl odběr vody přirozeně snížit a vodohospodáři taky předpokládají a doufají, že v zimě do nádrže přiteče víc vody díky srážkám. Vranovská přehrada je teď naplněná z necelé třetiny.
0: Jak jsou na tom Šimone jiné přehrady v povodí Moravy? Projevuje se v nich sucho podobně jako na Vranově?
1: V některých ano, třeba přehrada Vír na řece Svratce je naplněná asi z 45% a tam se také objevují základy některých zatopených staveb. Je tam situace podobná jako na Vranovské přehradě, obě totiž vodou dotují přehrady níž potoku řek. Znojemská nádrž na Dyji je díky Vranovu asi 2 metry pod maximem a podobně je na tom i brněnská přehrada díky už zmíněnému Víru. Vírská přehrada navíc zásobuje pitnou vodou Brno, hlavní zdroj prameny v Březové nad Svitavou už kvůli suchu sami potřebu Brna nepokryjí. Podle povodí Moravy je odběr vody pro Brno i ostatní obce z Víru asi dvakrát vyšší než v předchozích letech.
0: O tom, že klasicky hladina Vranovské přehrady odhaluje jindy zatopené základy starého Býtova i o dopadech sucha na další nádrže v povodí Moravy, jsme mluvili s redaktorem Šimonem Francem. Šimone, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.

0: písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Už se těšíte na zimu?
2: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morav v srdci Rakouska.
1: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
2: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
1: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorav.at. Regionmorav.at.
3: Bylo 8:30.
0: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
3: Řidiče na dálnici D2 u Brna budou hlídat radary. Kamery úsekového měření tam instalují silničáři. Zatím jsou ve zkušebním provozu. Naplno mají fungovat nejpozději v listopadu, kdy řidičům začnou chodit pokuty. Úsekové měření dohlédne na provoz ve dvou úsecích D2 ve směru od exitu Blučina směrem k Brnu. Přírodní rezervaci Dukovanský mlýn na Třebíčsku nově spásají ovce a ekologové tam organizují seče a likvidují nevhodné dřeviny. Cílem je v rezervaci obnovit stepní a lesostepní podobu území. Kraj Vysočina na práce získá příspěvek 2,5 milionu korun z evropských peněz. V Otrokovicích vzniká Centrum duševního zdraví pro děti a mládež. Sídlit bude v nevyužívaných prostorách bývalé jídelny v poliklinice. Hejtmanství odhaduje, že náklady na projekt přesáhnou 25 milionů korun. Provozovatelem služby bude poradenské a krizové centrum Zlínského kraje. Česko si dnes připomíná 85 let od takzvané akce Sokol. Nacističtí okupanti v noci ze 7. na 8. října 1941 zatkli asi 1500 představitelů České obce sokolské a organizaci zakázali. Zásahem chtěli oslabit sokolský odboj proti okupaci. Většina zatčených se konce války nedožila. Policisté dál nebudou muset informovat všechny podezřelé, že jejich prověřování už skončilo. Někteří se to proto nikdy nedozví. Změnit to měla navrhovaná úprava trestního řádu, kterou ale Ministerstvo spravedlnosti vzalo z návrhu zpět. Podle mluvčího rezortu Vladimíra Řepky přišlo k návrhu připomínkovém řízení hodně výhrad. A počasí. Na jižní Moravě dnes očekáváme převážně oblačno až zataženo, výjimečně s přeháňkami. Večer se na většině území objeví déšť, na východě kraje i bouřky. Nejvyšší teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů. Povane mírný jihovýchodní až jižní vítr a biozátěž bude mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Nehoda se stala na D1 na 210. kilometru ve směru na Brno. Zároveň je před místem kolona, zdržíte se tam asi 15 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 38 minut. Čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem, tělem i duší, panem Jaromírem Meixnerem. Řeč bude pochopitelně o hokeji. V dnešním předehrávaném utkání 9. kola hokejové extraligy nastoupí Kometa v Praze proti Spartě a po nepovedeném pondělním utkání a prohře 1-5 v Českých Budějovicích. Pane Meixnere, má tým šanci uspět? Co myslíte? Vítejte, dobré ráno.
1: Příjemné, ale mírně zatažené ráno, tak to nevěří nic dobrého. A má dokonce pršet, ale zase se říká, že dešť přináší štěstí, ale prý jenom svadebčanů, tak nevím. Necháme se překvapit. Tak ano, tak má šanci uspět. No já se ještě vrátím k tomu, k těm Českým Budějovicím, tak musím vám říct, že, a už jsem to zmiňoval, že tedy jsem viděl,

0: Ale v ale zítra na tréninku si vás vychutnám za trest. Tak, takže to tady k tomu zápasu, tak jestli má Kometa šanci uspět. Tak Kometa v Praze tradičně umí. To víme, že tam dokáže vyhrát, to je takové, prostě takové, jakési, nechci říct klíše, ale na druhou stranu ty mančafty se mění, takže samozřejmě i to může hrát jakousi svou roli, ale pravda je, že tam bude určitě početná enkláva brněnských fanoušků, bude plná hra, to se vždycky hraje dobře, takže jestli má šanci uspět, musí zachytat gólman, kdo bude chytat, těžko říct, Rabčan, Stezka, anebo překvapivě Kavan, to nevíme. Takže to je prostě, gólman by potřebovali, aby mužstvo podržel, aby to takzvaně vychytával. Samozřejmě obrana musí se zlepšit v tom předbrankovém prostoru a páni útočníci samozřejmě musí taky něco vyprodukovat. Nejenom jeden gól, jak v Českých Budějovicích, kde se ani nedostali do vyložené šance. Mně to připadalo chvílama, jak kdyby nikdo neměl udělat klíčku. Takže v tomto směru to bylo tak na toho, na to, aby uspěla Kometa, je opravdu hodně. Ale ta šance tam vždycky je, bez debaty.
1: Pražané v neděli prohráli v Pardubicích 4-6, i když odehráli s obhájci titulu velký a vyrovnaný boj. Ovšem, na domácím ledě už dvakrát prohráli. A pane majstere, může to být třeba pro Kometu nějaká psychologická výhoda?
0: A tak těžko říct, tak samozřejmě ten zápas se jim nepodařil s něma v těch Pardubicích, ale zase já jsem se na to díval a byl to hokej nahoru, dolů, individuální akce, takže v tomto směru jako ta Sparta vyloženě až tak nevybuchla, nesklamala, protože co si budeme namlouvat, tyhle ti milionáři z Pardubic, kteří si navíc neoprávněně říkají Hockey Town, tak jsou nabušení a patří k favoritům té extraní a obhájící. Ale pozor, Sparta je taky avizovaná, že je tedy jeden z favoritů. O Kometě se skoro vůbec nemluví. Takže samozřejmě, a ty dvě prohry prohrála, v Praze vyhráli Karlovy Vary 1-0, to je vždycky výsledek na draka, že jo? A Mladá Boleslav dokonce 5-3. Takže svým způsobem by to mohla být výhoda, protože zřejmě je to tam trošku ten tlak, který na ně vytváří to domácí prostředí, je svazuje a jak jsem říkal, Kometa v Praze umí, takže mohla by to být jakási pro Kometu výhoda. Tak to by bylo asi tak. Dneska všechno budeme se těšit. Začíná to 18.30. A zítra nashledanou.
1: Zítra nashledanou, pane Majstere, moc krát díky a těšíme se na další setkání. Krásný den, naslyšenou.
0: Vám také, nashledanou.

0: počasí.
1: Ve 3:15 je pro vás připravena aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se

0: pohybují mezi 8 a 13 stupni Celsia a předpověď ta slibuje ráno převážně polojasno až skoro jasno, během dopoledne přibývání oblačnosti, odpoledne a večer lokální přehánky, výjimečně i bouřky. Později večer většinou déšť. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, vítr mírný jihovýchodní až jižní do 20 km za hodinu, během dne až čerstvý do 30, v nárazech až do 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo 2 minuty po 7. hodině, zapadne v 18 hodin a 20 minut. Dobré ráno.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec a dabér Viktor Zavadil.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
4: Ludvík Vaculík v Šumperku mnohokrát vystupoval a naše knihovna pořádá už 22 let festival Město čte knihu. A jedním z autorů byl právě Ludvík Vaculík. Celý týden jsme ho tady četli, jeho syn Janek tady tenkrát taky byl, užívali jsme si krásný program, Ludvík tady bydlel, tak jsme se vlastně s Ludvíkem Vaculíkem poznali.
5: Mimořádně v neděli od 17 hodin.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 48 minut. Představte si malé bytové divadlo, kde jsou herci, loutky, rekvizity nejen pro malé diváky doslova na dotek. Přesně takové funguje už několik let v Brně. Představíme si ho v kulisách jeho nové stálé obývákové scény. S mikrofonem se tam vydala Jarka Vykoupilová.
1: Brněnské bytové divadlo je vlastně takovým pokojíčkem. Momentálně se tady chystá představení pro děti odpolední. A já se ptám Veroniky Všijanské, jak dlouho fungujete?
2: Divadlo Mikroteátro vzniklo vlastně před 7 lety s tou myšlenkou vlastně přinést divákům, zejména nejmenším divákům, divadlo na blízko, tak bez té bariéry jeviště hlediště, ale tak, abychom byli spolu v tom příběhu společně, abychom ho i dotvářeli společně, aby to divadlo bylo interaktivní a aby to divadlo bylo téměř na dotek. Začínali jsme tak, že jsme opravdu to divadlo přinášeli divákům do bytu, do domácnosti, do zahrad, do kaváren, postupně i do knihoven. Minimální technika, to znamená skoro žádné osvětlení, ozvučení, opravdu všechno takové jako autentické. Teď vlastně od 12. září jsme otevřeli divadelní obývák na Václavské 10 a můžeme teda diváky pozvat i do toho našeho obýváku. Je to tady, jak vidíte, krásný pokojíček, velmi komorní a diváci sedí buď to na polštářcích, nebo v gauči a dostanou kávu nebo čaj.
1: Představuji si to, že v malém divadle musí třeba jeden člověk zvládat více profesí.
2: Jsem herečkou, dramaturgyní, vybírám vlastně náměty do našeho repertoáru, tvořím nějakou dramaturgickou linii toho divadla ve spolupráci s ostatními, ale jsem taková, která to tak nějak jako zaštiťuje. Jsem i autorkou některých textů našeho divadla.
1: Teď se tady za mnou chystá jaké představení?
2: Tohle je vlastně scéna sama o sobě. Je to velkoformátová šitá knížka textilní, metr krát metr. A z té knihy se vypráví ten příběh.
1: Do divadla přichází nejmenší diváci s doprovodem.
3: Nevidím.
4: Nevidíš, tak dáme dole.
1: Jste tady poprvé v tomhle divadílku?
5: Ne, podruhé.
1: A dceři je kolik?
5: 2 roky.
1: A jak se jmenuješ?
3: Lili.
1: A máš ráda pohádky?
3: Jo. Krtka.
1: Krtka nejvíc.
3: Jo.
1: Herečka Alžběta Uhlíková si právě obléká kostým a chystá se na pohádku. Je to výzva být tak blízko divákům?
6: Pro mě to byla obrovská škola a musím říct, že teď to vyhledávám a hrozně mě to baví. A že i když hraju na větších scénách, tak mám pocit, že mnohem víc toho diváka vnímám.
7: Foukl silou do strany. Pác. A veverky jsou na zemi. Kamarádi, je tady někdo, kdo je hodně odvážný a nebojí se, že ho štípne mravenec? Třeba nějaký tatínek?
3: Jo.
1: Co by podle vás dnes divadlo nejmenšímu divákovi mělo přinášet?
2: Empatie, naladění se na vlastní jinou postavu a spoluprožívání. Možná se to obohatit, inspirovat, ale myslím si, že i probudit v sobě nějaký ten soucit v tom, že prostě ne všechno je černobílé.
0: Slyšeli jste mimo jiné i ukázku z pohádky o rezavé vlčici, kterou divadlo Mikroteátrum uvádí na své nové malé bytové scéně v Brně. V repertoáru má nejen představení pro nejmenší diváky, ale i pro dospělé. Samozřejmě i tuto reportáž najdete v aplikaci Můj rozhlas. Dobré ráno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin 54 minut. Dobré ráno, čtvrteční, s datem 8. října pomaličku končí a ve studiu se mnou už je energií nabitý na čtvrtek natěšený Zdeněk Junák. Zdeňku, vítej, krásné ráno.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání, drahý Pavlíku, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. Ano, ano, dneska, když jsem vstával, tak ono v těch 6 ráno, já se dám budím automaticky, já bych si klidně mohl ještě poležet trošku, ale jako co, že, tak se převalu, ale to už je tma. Tedy, to je no, tma. To teda, no a ty teda to musíš mít opravdu teda.
0: Já mám tmu tmoucí celý
1: temno.
0: Rok.
1: To je cestou si tak číze z Aloise Jiráska. Temno. Ale tak doufejme, že za chvilku nějak ke konci října se má posunout ten časek, tak uvidíme, jako se nám to trošku možná ráno rozbřeskne.
0: To by možná jo, mně ne.
1: Ty budeš mít tmu. Lepili se nosní dírky? Ještě ne.
0: Ne, ale včera ráno to už šla tak jako pára od huby trošku.
1: Jo.
0: Bylo studeno. Na to, jak je odpoledne teplo, třeba 25 stupňů, tak ráno je zima.
1: No právě Jerenka mi říkala, dokdy já budu nosit ty bermudy, víš, na sobě. Já říkám, dokud Pavel neřekne, že se mu lepí nosní dírky. Jak se mu začnou lepit nosní dírky, tak je odložím a začnu
0: nosit. Je po bermudách.
1: Dlouhý kaloty. Včera jsme hráli opět letnice s úspěchem, jako diváci to přijímají. Ti, co přijdou, tak to přijímají velice pozitivně.
0: Krása.
1: Dlouhý aplaus. A protože jsme hráli o česti, tak se představení končí něco před 9, tak jsem se sklouzl do klubíku, abych tedy ten příchod domů dodržoval. No. Vždycky chodím kolem té 10:45, takže bylo to výborný. Pak jsem přečetl jeden ze scénář a tak usnul a byl klid. Takže jsem tady, dnes je čtvrtek, zítra pátek, dáme
0: šiu,
1: kabátek.
0: Šiu si kabátek, těším se.
1: A budu se na tebe těšit.
0: Zdeňku, krásný den tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Na závěr trocha poezie dnes pera básníka Jana Borny. Kdybych napsal vše, co o sobě vím, musel bych se zažalovat. A tak se trpělivě učím žít i s tím, co před sebou nesmím zveřejňovat. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.
2: Český rozhlas Brno, písně.

0: kázání o tom, co brzy.
1: Bylo 9 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Hladina Vranovské přehrady je kvůli suchu nejníže za posledních 16 let. Novou koncepci výstavby české armády příští týden projedná vláda. Energetici používají u Dukovan k pokládce kabelů speciální pluh. Dnes bude převážně oblačno až zataženo, večer s deštěm nebo bouřkami. Teploty do 25 stupňů. Dobré dopoledne. Zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Uhnavá. Vranovská přehrada má kvůli letošnímu suchu nejnižší hladinu za posledních 16 let. Na souši se tak objevily pozůstatky vesnice Starý Býtov, která je jinak zatopená. Za ideální výšku hladiny vodohospodáři považují kótu 348,5 metru nad mořem. Teď je asi o 10 metrů níž.
3: Odběry vody zatím vodohospodáři omezovat nemuseli a ani to nemají v plánu. Předpokládají, že v zimě do nádrže přiteče víc vody díky srážkám. Vranovská přehrada je teď naplněná z necelé třetiny. Podobná je situace i na Vírské přehradě. Stejně jako ta Vranovská dotuje vodou nádrže a řeky níže po proudu. Vírská přehrada navíc pomáhá s dodávkami pitné vody pro Brno. Hlavní zdroj, prameny v Březové nad Svitavou, už kvůli suchu sami potřebu Brna nepokryjí. Šimon Franz, Český rozhlas.
1: Vláda v druhé půlce října projedná novou koncepci výstavby armády České republiky. Na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně to řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Dokument má určit rozvoj schopností vojska v dalších letech. Armáda bude podle Hlaváče koncepci následně vysvětlovat zástupcům obranného průmyslu, který chce do procesu více zapojit.
4: Pokud budeme technologii 5 let specifikovat, soutěžit a pořizovat, budeme kupovat něco, co už je technologicky překonané, a to není adaptace. To je zpoždění, to jsou ztracené investice a demotivace. A právě proto se musí změnit i vztah mezi armádou a průmyslem.
1: Energetici posilují vedení vysokého napětí v okolí Dukovan. Důvodem je předpokládaný nárůst počtu obyvatel v regionu v souvislosti s výstavbou dalších bloků jaderné elektrárny a s tím i možné vyšší nároky na přenosovou soustavu. Při ukládání nových kabelů využívají specialisté bezvýkopovou technologii, kdy do země usazují kabeláž pomocí speciálního pluhu, popisuje Jan Vaculík ze společnosti EGD.
5: Obrovská výhoda téhle technologie je šetrnost k životnímu prostředí a hlavně rychlost pokládky. Navíc tahle technologie má velkou výhodu v tom, že po vlastně projetí toho stroje není ta zemina narušená a samotná úprava po projetí toho stroje, takzvaná rekultivace, je velmi jednoduchá a s tím souvisí i majetkoprávní vyrovnání s majitelama pozemků nebo dotčených pozemků, že to je mnohem jednodušší.
2: Počasí.
1: Na jižní Moravě dnes očekáváme převážně oblačno až zataženo, výjimečně s přeháňkami, večer se můžou objevit déšť i bouřky. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 21 až 24 stupňů, lokálně i 25. Biozátěž bude dnes mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Nehoda se stala na D1 na 210. kilometru ve směru na Brno. Zároveň před místem kolona zdržíte se asi 10 minut. Kolona je také na D2 na dojezdu do Brna, tam se zdržíte asi 5 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Usaďte se pohodlně na židli i správné vlně. Paty vtlačte do koberce, pak popřejte k svátku Věrce. Ta smí slavit právě dneska, potěší i SMSka. Radosti však nejvíce umí s dárkem krabice. I já tímto momentem už se tasím s prezentem, určený je všemu lidu, málo koho nechá v klidu. Jako hadr nabíčka rozvášní vás písnička. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka. Český rozhlas Brno. Srdcovky.

Nuž, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme čtvrtek 8. října roku 2026, no a v Brně po těch krásných dnech, dneska ráno, trošku se nám ochladilo, taky se nám trošku tak zatáhlo, je takhle trošku podmračeně, ale já si myslím, že sluníčko ještě vykoukne, protože meteorologové to aspoň slibují, tak doufám, že to dobře dopadne. Když jsem se ráno podíval do kalendáře, tak jsem zjistil, že dneska slaví svůj svátek děvčata, ženy, dívky, honosící se křestním jménem Věra. Takže všem Věrkám všecko nejlepší, taky jsme je oslavili v úvodní básničce. A já ve svém dohledu mám jednu Věrušku, a to je naše Věrka Habancová, která mě vždycky, když má službu, tak vítá dole v naší recepci v Českém rozhlase Brno v Beethovenově ulici. Takže Věruško, i tobě všecko nejlepší k dnešnímu svátku. Tak, a už tady mám první přáníčko z mailové adresy, a to zní takto. Zahrajte prosím k svátku mojí manželce Věrce. Mám ji moc rád. Pokud to půjde, tak píseň od Marka Ztraceného Moje milá pomalu stárne. Doufám, že jsem název trefil. Jsem na tom stejně a jsem rád. Manžel Vojta. Milý Vojto, no tak samozřejmě rád splním vaše přáníčko, rád zahraj pro vaši paní Věru, ale ten název jste trefil tak z poloviny. Ona ta písnička přesně se jmenuje Jen moje milá. Takže Marek Ztracený a Moje milá.

0: uši.
1: Tak to byl Marek Ztracený, moje milá, doufám, že pán Vojta byl spokojen, že jsme obdarovali touto písničkou jeho paní Věru a vůbec všechny Věrky, který mě právě teď posloucháte a taky vůbec vy všichni, kteří jste si právě teď naladili srdcovky Zdeňka Junáka. A já listuju v knize úplně tavoní novotou v nové knize mých kolegů Miloše Šenkýře a Tomáše Kremera, která má název 100 plus 26 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. A ajta, policajta, zarazil jsem se na straně 124. A tady je kapitolka, která má takovýto nadpis. Otepluje se, žvíkačky blednou. Je to typický znak oblevy a přicházejícího jara v ulicích Brna. Chodníky se plní bílými skvrnami. Jejich původ je přitom kuriózní. Jsou to odhozené a zašlapané žvíkačky. Na některých místech, například u hladových okének s rychlým občerstvením, sahá jejich počet do desítek až stovek na metr čtvereční. Přes celý rok však na sobě drží přilepený šedivý prach a vlastně nejsou na šedivém podkladu vidět. Zimní solení a rozpouštějící se voda ale žvíkačky očistí a ty se mění v bělavé skvrnky viditelné už z dálky. Technické služby zatím nepřišly na to, jak každoročního zviditelnění využít k jejich odstranění. Tož

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: To byl František Nedvěd a jeho řemeslo, které ho až tak nahoru vyneslo. A taky si tím vysloužil i nějaké ty nanuky, tedy... No a já už tady mám další přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Právě se nám podařilo dožít toho, že si připomínáme 61. výročí od toho, kdy jsme si s mojí ženou řekli své ano na radnici v Boskovicích. Od této doby jsme spolu prožili a prožíváme mnoho hezkých chvíl v pohodě, pochopení a vzájemné podpoře jednoho k druhému. Za tato prožitá léta bych rád poděkoval mé ženě Jarmile, která mne celou dobu stála po boku a pomáhala nám společně prožívat všechno dobré i ostatní méně dobré. Zahrajte nám prosím ve čtvrtek 8.10.2026 v srdcovkách naši oblíbenou písničku Háj modřínů jako připomenutí toho všeho hezkého, co jsme spolu prožili. Ze srdce děkuje manžel Antonín Odehnal. Milý pane Odehnale, to víte, že rád splní vaše přáníčko, ale zahraj písničku taky pro vás, protože přece píšete, že už 61 let stojíte po boku své drahé ženy Jarmily. Takže si tu písničku rovným dílem určitě zasloužíte oba dva. No a já už se řadím do toho dlouhého zástupu gratulantů a vinšuji vám ještě dlouhá, společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. Vybral jste si písničku, takže Karel Kahovec a Háj modřínů.
1: Český rozhlas Brno.

0: sto let.
1: Za sto let, zpívala skupina Za sto let. No a já už pro vás mám čtvrteční indicii do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádánku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii. Vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Leoše Janáčka, Její pastorkyňa. Je to opera O třech jednáních. Janůfu zpívá Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a řada dalších předních operních pěvců. Tak, čtvrteční indicie tedy zní. Je to 70 let, co jsem měl něco s jednou dišperandou. Opakuji čtvrteční indicii. Je to 70 let, co jsem měl něco s jednou dišperandou. Tak to byla čtvrteční indicie, ještě bude zítra páteční a tam už doufám nám to vše bude jasné, co po nás Miloš Šenkýř vlastně chce. A teď už vám pouštím skupinu, je tady anglický název Erasure.

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: To byla citrónová holka v podání Vítězslava Vávry, slavného to bubeníka skupiny Kroky. No a já tady mám do třetice přáníčko ze záznamníku. To si pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junáku. 8. října bychom rádi poslali hudební pozdrav paní Alence Horákové z Brna Lesné. Pro radost, potěšení a hlavně jako poděkování za její starostlivost a lásku, kterou nám dává. Milá Alenko, jsi naše sluníčko a máme tě moc a moc rádi. Z celého srdce ti přejeme, ať ti život přináší jen to nejkrásnější, hřejivou lásku, pevné zdraví a pohodu. Přejí věrní kamarádi Dominika Bady, syn Kája a maminka s manželem Emilem. Vybrali jsme píseň, kterou složil Karel Svoboda a půvabným slovem otextoval Zdeněk Borovec. Zpívá Hana Zagorová, Studánko stříbrná.
0: Moje milá, rád splním vaše přáníčko, samozřejmě zahrají, ale ještě než vám pustím písničku, já jsem si to skválně nechal nakonec, tak dneska slaví úžasné narozeniny moje kamarádka, kolegyně, herečka, skvostná herečka, která v sobotu obdržela tálii za celoživotní přínos českému divadelnictví, členka Městského divadla Brno, paní Zdena Herfortová. A protože ve scénáři jsem se dočetl, že budeme hrát Studánku stříbrnou v podání Hany Zagorové a Hana Zagorová byla spolužačka Zdeny na Janáčkově akademii muzických umění, tak to se bude hodit. Zdeni, užij si dnešní den. Mám tě moc rád. Přeji ti plnou náruč štěstí, přeji ti opravdu, ať tě provází šťastný život, ať nás ještě dlouho těšíš svým talentem a svojí přítomností. A už se těším v neděli 18. října na tvůj benefiční koncert. Tak, a teď už pro paní Alenku Horákovou a taky pro moji kolegyni Zdeničku Herfortovou a vůbec vás všechny, Studánka stříbrná.

0: Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky zdárně dorazili do svého cíle, ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji čtvrteční indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. Je to 70 let, co jsem měl něco s jistou, promiňte, je to 70 let, co jsem měl něco s jednou dišperandou. Tak to byla čtvrteční indicie a už vám nepustím písničku? Ne. Ještě vám připomenu, že rád plním vaše přáníčka, rád vám hrají na přání písničky, ale to všechno mě musíte dát vědět. Máte tyto tři možnosti. Pokud se vám nechce psát, můžete mi to namluvit svým vlastním hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358 nebo mě to můžete dát vědět e-mailem srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit vaše přání v konkrétní den a k tomu přidat i tu vaši oblíbenou písničku, prosím, pište mi v dostatečném předstihu, abychom to, jak se říká, dramaturgicky stačili zpracovat a taky zařadit do scénáře. Mějte se moc a moc hezky, to je pro dnešek opravdu všechno. A zítra v pátek po 9. hodině se na vás budu těšit opět. Naschledanou.
1: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Silničáři na dálnici D2 u Brna zprovozňují kamery úsekového měření. Lékaři na Světový den zraku vyzývají pacienty, aby mysleli na prevenci. Ve speciálním fyzioterapeutickém centru v Brně přibylo žen s gynekologickými potížemi. Dnes bude převážně oblačno až zataženo, večer s deštěm nebo bouřkami. Teploty do 25 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Uhnavá. Řidiče na dálnici D2 u Brna budou hlídat radary. Kamery úsekového měření tam instalují silničáři. Zatím jsou ve zkušebním provozu. Naplno mají fungovat nejpozději v listopadu, kdy řidičům začnou chodit pokuty. Úsekové měření dohledne na provoz ve dvou úsecích D2 ve směru od exitu Blučina směrem k Brnu. O zavedení přísnějšího dohledu usilovala policie. Reaguje tak na několik tragických nehod, které se v létě na dálnici D2 staly. Dnes je Světový den zraku. Nejčastější příčinou jeho ztráty je po 50 ve vyspělých zemích věkem podmíněná makulární degenerace. V Česku ji mají podle odhadů oftalmologů 100 000 lidí. Nemoc trápí hlavně lidi v seniorském věku. Pacientům s vlhkou formou pomáhají injekce přímo do oka.
3: Některé detaily prostě vypadávají. Musíte třeba tím okem pohnout, potom zase vidíte tou jinou částí ty sitnice.
4: Popisuje 66-letý Milan. Podle primáře oftalmologické kliniky fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze Miroslava Fajta si lidé potíží často všimnou až ve chvíli, kdy už je významně zasažené také druhé oko.
5: Zpočátku pociťují pokřivení obrazu, vypadávání písmenek, nerovnosti, můžou vnímat poruchy. Barvocitu.
4: Nemoc může jednoduše odhalit i samovyšetření pomocí Amslerovy mřížky. Pokud ji člověk vidí rozvlněně, měl by zajít k lékaři. Test se dělá každým okem zvlášť. Andrea Skalická, Český rozhlas.
2: Ve fakultní nemocnici Brno přibývá žen, které vyhledávají specializovanou gynekologicko-porodnickou fyzioterapii. Loni tamní centrum poskytlo péči pacientkám při více než 6400 návštěvách. Díky různým cvikům a speciálním masážím léčí bolest při těhotenství a při menstruaci, ale také inkontinenci a potíže spojené s endometriózou. Pro tuto práci je potřeba vzdělání nad rámec běžné fyzioterapie.
6: Začátku spolupráce s paní magistrou Bajerovou jsme integrovali a vytvořili úplně nové předměty v rámci studijního programu aplikovaná fyzioterapie, to znamená magisterského vzdělání pro fyzioterapeuty, kde přímo paní magistra Bajerová a její tým vzdělává a vyučuje následovníky.
2: Vysvětlil přednosta rehabilitační kliniky Filip Dosbada.
1: Počasí.
2: Na jižní Moravě dnes očekáváme převážně oblačnou až zataženo, výjimečně s přeháňkami. Večer se na většině území objeví déšť, na východě kraje i bouřky. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 21 až 24 stupňů, na jihu bude lokálně až 25. Povane mírný jihovýchodní až jižní vítr. Na východě kraje čerstvý vítr s nárazy kolem 55 km v hodině. Biozátěž bude dnes mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Pozor dejte při průjezdu Královopolským tunelem v Brně. Ve směru na Královo pole je kvůli odstavené motorce neprůjezdný pravý pruh. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Máme čtvrtek 8. října, je to památný den sokolstva, také světový den chobotnic. No a našla jsem i zajímavou dnešní pranostiku. Brigita svatá na mlhavá rána je bohatá. Právě svatá Brigita Švédska je patronkou Evropy, Švédska ale i vdov nebo poutníků. Tak kež s námi v pohodě a s úsměvem putujete dnešním dopolednem. Nabídneme vám samozřejmě spoustu inspirace. Ať už v receptu, pozvánce od našeho jihomoravského stopaře, anebo v rubrice Jak nenaletět. Tak dobrý poslech a ideálně ještě lepší náladu vám z Českého rozhlasu Brno přeje 4 minutky po 10. Jarka Vykoupilová.

0: Jaromír Nohavica, jeho písnička Dokud se zpívá, pro mě silná vzpomínka na hudební výchovu na základní škole, kde jsme měli na tehdejší časy odvážnou paní učitelku, protože s námi tuhle tu písničku tady nacvičila, zpívali jsme ji a od té doby umím perfektně naspaměť, takže díky za to a zpívejme si. Je to nejen zdravé, ale také našemu psychickému zdraví prospěšné. No a teď už pojďme na recept. Já jsem dnes využila to, že vy nám, milí posluchači, sem tam pošlete něco zajímavého. Já zdravím paní Alžbětu Stišnova, která mi poslala zajímavý recept na strouhaný tvarohový koláč. Zároveň k němu přidala různé svoje poznámky a vylepšovací fígly, tak si to pojďme poslechnout. Tak sama píše, že recept pochází z doby, kdy balíček polotučného tvarohu stál asi 1,60 Kč a balíček tučného asi 3 Kč. No tak zatím je smajlík, co k tomu dodat. Takže na strouhaný tvarohový koláč budeme totiž potřebovat spoustu tvarohu, ale k tomu se dostaneme. Tak pojďme nejdřív na těsto. 400 gramů polohrubé mouky, 250 gramů másla nebo jiného tuku na pečení, to je vlastně ten jeden balíček, jedna kostka, 4 lžíce mléka, 100 gramů krupicového cukru, 1 vanilkový cukr, 30 gramů kaká a 1 prdopeč, tedy prášek do pečiva. No a teď tedy ta náplň, ta je důležitá. Kilo tvarohu, 30 gramů cukru, 4 vajíčka. Je tam také 1 lžička solamilu, 50 gramů rozinek, citronová kůra a 30 gramů másla. Utřeme, vmícháme s nich ze 4 bílků, těsto zpracujeme, dáme do mrazáku rozdělené na 2 díly. Na plech s pečícím papírem nastrouháme první díl a na něj rozetřeme tu bohatou tvarohovou náplň, teď bychom mohli říct plnou proteinu zdravého. Potom nastrouháme druhý díl a následně tedy tenhle ten strouhaný tvarohový koláč pečeme asi 45 minut a pocukrujeme. Ovšem pozor, jsou tady ještě ty okrášlující varianty, tak na tvarohovou vrstvu můžete dát nakrájené ovoce, ať už to budou maliny, jahody, borůvky nebo kompotované broskve na plátky. Jak píše posluchačka Alžběta, já jsem udělala variantu bez, tedy že místo tvarohové náplně dala 2 tvarohy s cukrem a nahoru dala dokonce nastrouhaná jablíčka posypaná s kořicí a cukrem a pak tedy až dávala tu druhou vrstvu, takže tam vlastně doprostřed přidala takovou, řekla bych, podzimní vrstvu, což je podle mě skvělý nápad. Samozřejmě můžete ten tvaroh i obarvit kakaem na hnědo, aby ta buchta vypadala zajímavěji, můžete tam vrstvit tvaroh bílý, tvaroh hnědý, no prostě záleží už tady na vaší fantazii. Také času a chuti tvořit, protože pro spoustu z nás, a to já tak tedy určitě mám, je právě práce v kuchyni jakousi relaxací, ta práce rukama, u které si odpočineme, krásně to potom v kuchyni voní, strávníci jsou spokojení, je to vlastně takový hezký způsob relaxace. Stále posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno a já věřím, že je to příjemné, posílám další písničky a brzy se budu těšit na setkání s naším jihomoravským stopařem.
1: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do čtvrtka nabízíme debaty s lídry kandidátek v Brně. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ze starého škvárového hřiště se stal moderní sportovní areál. Ve Slokově u Brna mají nové fotbalové hřiště. A nebyl by to náš regionální stopař a sportovní fanoušek v jedné osobě, Vojta Halaš, aby nejel zkontrolovat, jak to tam vypadá. Vojto, já tě moc zdravím. Krásné dopoledne.
2: Ahoj, Jarko, hezké dopoledne tobě i posluchačům.
1: Nevím, jestli máš sebou míč. Co?
2: Že bohužel jsem zakopal. Se ho nevzal, bohužel.
1: To by to určitě šlo. Tak povídej, co se v areálu změnilo a na jaké novinky se místní mohou těšit.
2: Já jsem se ještě zaposlouchal té předchozí písničky a myslím si, že místní fotbalisté nemají kopačky z kůže toulavých psů. Věřím, že už mají trochu modernější. Každopádně k tomu hřišti. Ta nová plocha má tady téměř 5,5 tisíce metrů čtverečních a velkou novinkou je tady především umělý trávník. Ten umožní využívat hřiště i v době, kdy počasí nedovolí hrát na přírodní trávě na vedlejším přehřišti. A protože ve fotbale není úplně ideální, když trény skončí jen protože je tma, dostalo hřiště také nové LED osvětlení. Mm-hmm. 4 vysoké stožáry tady umožní sportovat i v podvečer a večer, a to během zimních měsíců, které nás za chvilku čekají. Zajímavé je tady i řešení dešťové vody. Ta ze sportovní plochy neodtéká někam pryč, ale vsakuje se přímo do podloží pod hřištěm. Pomáhá tomu systém vsakovacích rých, které jsou rozmístěny pod celou plochou. A vsakování funguje také u nových parkovacích míst, kde byla použita propustná dlažba. Díky umělému trávníku osvětlení tady může teda být stadion využívaný prakticky po celý rok.
1: To je dobře, protože co si budeme povídat, v říjnu už nám ubývá zase okus toho té části dne, kdy máme přirozené světlo. No a komu bude nový areál tedy sloužit?
2: Tak využívat ho budou především fotbalisté SK Slavkov u Brna. Těch ve městě napříč věkovými kategorii působí zhruba 250, ale ten areál tady není jenom pro ty fotbalisty. Součástí sportoviště je také nová atletická rozběhová dráha i s pískovým doskočištěm. Poliu retanová dráha je dlouhá téměř 80 metrů, má 4 dráhy a okolo atletické dráhy je teda zatím provizorní plot, takže věřím, že tady to bude ještě trochu zprovozněnější. No a přibyla také, jak jsem říkal, nová parkovací stání a také osvětlení příjezdových cest směrem právě k tomuto hřišti.
1: Tak děkujeme za ty aktuální informace, doufám, že si tam alespoň zaběháš bez balónu. A těšíme se na další povídání, třeba nejen o tomto hřišti, ale vůbec o zajímavostech na tvých cestách, které absolvuješ každý den. Tak tolik tedy regionální stopař Vojtě Halaš, který se zajel podívat na nově otevřené fotbalové hřiště ve Slavkově u Brna. Vojto, ještě jednou děkujeme, měj se fajn a šťastnou cestu.
2: Děkuju, hezký den a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
3: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Václav Neckář dospíval svoji tklivou píseň, bude 10:30, stále posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Čas dýní, i tak by se mohlo říkat měsíci říjnu. Dýně by teď neměly chybět v našem jídelníčku, ale jsou také nezbytnou podzimní dekorací a mohou pěkně zabavit vaše děti nebo vnoučata. Já bych vás teď ráda pozvala na jednu takovou prorodinnou akci. V pátek se ve Vedrovicích uskuteční dýňohrádky. Od 16 hodin na dvoře tamního muzea budou připraveny pro všechny zájemce tvořivé dílničky, hry i dlabání dýní. No a já už teď za organizátory vítám ve vysílání vedoucí místního muzea Hanu Kolegarovou. Krásné dopoledne, dobrý den.
1: Dobrý den, krásné dopoledne i vás, zdravím vás i posluchače.
0: Mně se líbí, že se za organizačním týmem této akce vlastně schovalo hned několik takových zase prorodinných organizací. Můžete nám přijít do dýňohrádky, připravuje s láskou a pečlivostí?
1: Určitě, můžu samozřejmě zmínit všechny. Je to místní knihovna Vedrovice, rodičovské sdružení při mateřské škole Vedrovice a také mateřské centrum Čtyřlístek. Myslím si, že právě i tady ta organizace v rámci komunity v obci je lepší a dává právě větší pocit té sounáležitosti v dané obci. Takže já si myslím, že toto bude akce, která se bude líbit jak malým, tak velkým.
0: Co přesně tedy připravujete na zítřejší odpolední program? Už jste říkala, je to pro celou rodinu, je to i pro babičky a dědečky. Všichni jsou zváni.
1: Určitě, všichni jsou zváni, přesně tak. Samozřejmě prioritou jsou naše děti, těm, aby se to líbilo samozřejmě nejvíce, ale zveme celé rodiny i příslušníky vzdálené i blízké. Program akce je bohatý, začínáme určitě, když už jsou to dýňohrádky, tak tím dlabáním dýní, potom se samozřejmě na ně může i malovat, máme ty máslové, které k tomu vybízejí, jsou světlé, takže můžou se děti i rodiče a podobně vyřádit tím malováním. Dále jsou tady hry různé, které můžou zabavit malé ratolesti, které právě budou pobíhat kolem. Určitě bych zmínila ještě opékání špekáčku, protože končí samozřejmě krásné babí léto a můžeme se právě ještě naposledy pobavit tady touto kratochvíli a trochu se teda jako vyčoudit, ale nevadí, samozřejmě i to tomu tam podzimu patří. Dále je připravená i dýňová stezka, ta bude právě provázena vlastně těmi dýňohrádkami a bude začínat právě v pátek. To první stanoviště je právě u muzea. Bude celkem 18 stanovišť a tato dýňová stezka je rozvržena právě na období pátku, soboty i neděle. Takže můžou si lidé projít po obci, takže krásná procházka s úkoly zase vybízí k další akci.
0: Výborně.
1: Samozřejmě máme také občerstvení, takže i to si nenechte ujít. Budeme mít výbornou polévku dýňovou, buchty od maminek a můžeme to spláchnout lahodným čajem.
0: Výborně, ta akce se koná ve vašem muzeu, kde jsou k vidění i zajímavé výstavy. Pojďte připomenout, jaké.
1: Tento komplex združuje několik institucí pod jednou střechou. Je to muzeum, turistické informační centrum, místní knihovna a v rámci toho muzea máme tři expozice. Máme zde Vedrovice před 6000 lety, těžbu kamene Rohovce v přilehlém Krumlovském lese a také venkovskou stodolu s řemeslnými a zemědělskými nástroji minulého století. Takže určitě u nás spousta věcí k vidění, nejenom teda si přijít podívat na tuto akci.
0: Tak to jsme rádi, že už všechno víme. Já moc děkuji za pozvánku na dýňohrádky. Přeji akci zdar, ať vám vyjde i počasí a ať jsou všichni nadšení.
1: Ano. Tak, doufáme v to také. Budeme se těšit na vaši návštěvu.
0: Díky za informace, to byla Hana Kolegarová, vedoucí muzea ve Vedrovicích. I vám všechno dobré a naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: sérii Fajnšmekři v sedmičce si redaktor Jan Hlaváč pozve do studia 7 Českého rozhlasu Brno pěvce Richarda Nováka. 22. října od 17 hodin si budou povídat o neuvěřitelné pěvcově kariéře. Vždyť Richard Novák přednedávnem oslavil 95 let. Vstupenky na pořad s Richardem Novákem pořídíte nejsnáz online přes odkaz Vstupenky na Fajnšmekry na titulní straně webu brno.rozhlas.cz. Na hudební pořad s Richardem Novákem přijďte 22. října od 17 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Pojďte s námi za tou smutnou částí historie Moravy. Temné letopisy moravské nás vedou na místa smutně propojená s životy mnoha lidí. V premiéře každý pátek, krátce před 9 hodinou ráno, na vlnách Českého rozhlasu Brno. A pak na rozhlasovém webu a v aplikaci Můj rozhlas. Desítky příběhů už zazněly a na setkání u dalších připomínek událostí i osudů lidí, na které bychom neměli zapomínat, se těší Michal Isteník.
2: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.

0: Kakne naletět. Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Mobilní bankovnictví je velmi pohodlné. Využíváte ho? Bezpečí svých peněz máte tak ve svých rukách. Podle redaktorky Báry Kvapilové je dobře zabezpečený telefon naprostý základ.
2: Úředníky za přepážkou banky nahradil internet. Náš účet tak můžeme spravovat díky chytrému telefonu.
3: Dneska většinou ty mobily umožňují použití nějaké biometrie, tedy snímku našeho obličeje či otisku prstu, kterým prokážeme, že vlastně jsme tím, kdo má právo s daným účtem manipulovat.
2: Říká expert na platební styk Tomáš Hládek z České bankovní asociace. To znamená, že náš telefon nebo tablet je dobře zabezpečený.
3: To záleží na nás, protože ať si to mnoho lidí neuvědomuje, jde vlastně o malý počítač, který kromě jiného umí zajistit telefonní hovor, ale vedle toho je to opravdu nástroj výpočetní techniky, čili podobně jako chráníme svůj velký stolní počítač, měli bychom chránit i

0: ten tablet či telefon. Mnoho lidí na toto zapomíná.
1: Když chceme ovládat účet z telefonu, potřebujeme nějakou aplikaci. Už při tom stahování aplikace bychom asi měli být opatrní.
0: Naprosto jednoznačně určitě neklikat na žádné Bůh ví odkud zaslané odkazy, ale určitě bychom se měli přihlásit na stránky dané banky a z jejího prostředí stáhnout příslušnou aplikaci, protože právě ta aplikace nás také provede tím autentizačním, čili tím krokem prokazování, že jsme to právě my, kdo má právo přístupu k našemu účtu.
1: Doporučuje se také nepoužívat automatické přihlášení.
0: To znamená to, že vlastně si můžete v některých případech uložit svá hesla, své přístupy do toho zařízení, kterým komunikujete, a ono následně, když vyvoláte danou aplikaci, tak se jaksi automaticky přihlašuje. Ale vemte, že když tedy by se někdo dostal k vašemu telefonu a dokázal prolomit onu základní otevírací obrazovku, tak vlastně má ten telefon otevřený i k tomu, aby se přihlásil vaším jménem do vaší banky, protože banka to, kdo s ní komunikuje, pozná opravdu jen z těch elektronických digitálních údajů.
1: Hodně se hovoří o podvodných e-mailech. Máte pro nás nějakou radu, jak nenaletět?
0: V každém případě bych varoval před tím, že se e-mail tváří v tom smyslu, že nám něco sděluje banka, že musíme okamžitě provést. Ono to nejsou jenom e-maily, ale i podvodná volání, kde se tváří to číslo, že je to číslo call centra dané banky a banka nás instruuje, že máme něco provést. To je nesmysl. Banka vždycky očekává od nás nějakou aktivitu a ne, že jí budeme sdělovat, protože tak se většinou ta zpráva či ten telefonát tváří, že máme zadat nějaké údaje telefonicky a že někdo provede nějakou aktivitu za nás. Banka vždycky očekává aktivní příkaz z naší strany a ne, že nás k něčemu instruuje.
1: Říká Tomáš Hládek. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
2: Zítra si v této rubrice povíme něco o falešných telefonátech a teď už tady pokračujeme v našem dopoledním vysílání, ať už písničkou od Leony Machálkové nebo Karla Gotta.
3: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písnička.

0: 16. října si připomínáme Světový den chleba a pečiva, sloví se každý rok. My jsme se rozhodli, že v dnešním dopoledním vysílání dáme právě pečivu a pečení malinko prostora. Já vám představím dva mladé pekaře, kteří ale už 10 let s úspěchem tedy i pečou a vymýšlí různé pečené vonavé dobroty. Já se na tohle setkání moc těším a věřím, že vás to bude bavit. Malinko mi to připomíná písničku od Nadi Urbánkové Vilém peče housky, ta by se také vlastně hodila do následující tady hodinky dopoledního vysílání, ale nebudeme předbíhat, půjdeme na to pěkně postupně po lehoučku, pomaloučku. Schválně je, jak se určitě stojí za to připomenout, že se dozvíte, jak se mění chuť a nároky na pečivo. Budeme se Viléma Ráčka Tomáše Kadlece ptát na to, co je na pečení vůbec nejvíce baví a jaké jsou třeba aktuálně trendové chutě a kombinace různých náplní a ingrediencí, takže máte-li rádi své domácí pečení a jste v kuchyni Králové a královny, určitě věřím, že tady najdete i kousek zajímavé inspirace. Budeme se samozřejmě bavit i o odvaze, protože to pečení u nich začalo úplně prostě v garáži rodičů. Úplně amatérsky a dokázali to vlastně dotáhnout hodně daleko, takže já věřím, že i tohle bude dobrým důvodem, proč poslouchat naše dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Od mikrofonu vás stále zdraví Jarka Vykoupilová, za okamžik Petr Sepeši a Iveta Bartošová a jejich písnička Knoflíky lásky. I na tu mám osobní vzpomínku, když jsem se v 15 učila na kytaru, tak tohle jsem dokázala zabrnkat, tak věřím, že vás píseň potěší a rozespívá, potom samozřejmě aktuální zprávy a pak už se přehoupneme do druhé hodinky a budeme si povídat nejen o pečení.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Zítra začínají volby do obecních zastupitelstev a do části Senátu. V Mutěnicích na Hodonínsku mají novou sportovně naučnou stezku. Policie dál nebude muset lidem oznamovat, že byli podezřelí z trestného činu. Dnes bude převážně oblačno až zataženo, večer s deštěm nebo bouřkami. Teploty do 25 stupňů. Dobré dopoledne. Zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Uhnavá. Volební místnosti po celém Česku se otevřou už zítra. Lidé budou volit své zástupce na radnicích a v Senátu. Do zastupitelstev kandiduje asi 190 tisíc lidí. To je zhruba o 5 tisíc míň než v předchozích volbách v roce 2022. V šestině obcí už dopředu vědí, kdo v zastupitelstvo bude. Je tam totiž stejný počet kandidátů, jako je na radnici míst. Část voličů bude vybírat taky senátory. Letos končí mandát 1/3 z nich. Volit můžou lidé zítra od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. V oboře v Mutinicích na Hodonínsku vznikla nová sportovně naučná stezka. Obec je nechala za zhruba 2 miliony korun vybudovat v místním lesoparku, který leží na okraji obce u hřbitova. Nově je tam na asi kilometr dlouhé stezce desítka zastavení s dřevěnými naučnými panely a sportovními prvky.
4: Stezka má sloužit nejen k procházkám, ale taky k poznávání přírody. Lidé si mohou vyzkoušet například balanční prvky, prolézačky anebo houpačky. Informační tabule přibližují například místní přírodu a další zajímavosti spojené s okolím. V 5-hektarovém lesoparku plánuje obec v příštím roce vybudovat ještě druhou naučnou stezku. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
2: Podezřelí se dál nebudou dovídat, že už je policie neprověřuje. Povinnost o tom, že podezření pominulo, měla zavést novela trestního řádu. Ministerstvo spravedlnosti ale od nápadu upustilo.
5: Taková úprava by ale dávala smysl vedoucímu katedry trestního práva Univerzity Palackého v Olomouci Filipu Ščerbovi.
6: O tom jsem přesvědčen, že v těch asi třích případech, aby ten podezřelý byl informován o tom, že už to podezření pominulo. Já bych to nazval, že to základní slušnost.
5: Od nápadu rezort upustil, třeba protože podezřelých může být hodně a pro policejní úředníky by to bylo časově náročné. Důvodů ale bylo podle mluvčího ministerstva Vladimíra Hřebky více.
7: Hlavním problémem je, že trestní řád pojem podezřelého nevymezuje tak jednoznačně jako například pojem obviněného.
5: Policisté by tak třeba nemuseli vědět, koho přesně by museli informovat a koho už ne. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Na jižní Moravě dnes očekáváme převážně oblačno až zataženo, výjimečně s přeháňkami. Večer se na většině území objeví déšť, na východě kraje i bouřky. Nejvyšší teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů, na jihu bude lokálně až 25 stupňů. Povane mírný jihovýchodní až jižní vítr, na východě kraje až čerstvý vítr s nárazy kolem 55 km v hodině. Biozátěž dnes čekáme mírnou.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Pozor dejte na dálnici D1 na 174. kilometru ve směru na Jihlavu. V pravém pruhu tam leží velké kusy pneumatiky a v místě se prudce vybočuje. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Za okamžik u protějších mikrofonů usednou dva pekaři, kteří už 10 let vytrvale a úspěšně pečou, takže nadechněte se zhluboka, protože věřím, že vůně čerstvě upečeného chleba teď přes rozhlasové vlny možná doputuje až k vám. Vilém Ráček a Tomáš Kadlec jsou dlouhá léta kamarádi a ten nápad začít péci má vlastně letos to 10leté výročí. Budu se ptát, jestli si vybaví ten prvotní nápad, kdy si řekli, že z nich budou pekaři a kdy je napadlo, že to bude skutečně osudová volba, to doslova a do písmene, a co podle nich odlišuje opravdu dobrého pekaře od toho průměrného. O tom všem tedy bude řeč v následujících 60 minutách. Věřím, že to opět bude setkání, které přinese spoustu zajímavých informací. Na společný čas se těší a vás k poslechu srdečně zve Jarka Vykoupilová.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem. Brno je v plném proudu. Já jsem slíbila vonavé povídání nejen o pečení. Já jsem moc ráda, že tady po mnoha letech, protože my už jsme se jednou v rozhlase setkali, vítám takovou, řekla bych, ostřílenou pekařskou dvojici. A je to Tomáš Kadlec a Vilém Ráček.
1: Dobrý den.
0: Krásné
1: Dobrý
0: dopoledne,
1: den.
0: Pánové.
1: Krásné dopoledne.
0: No, přátelství versus tedy podnikání a společné pečení, to je možná to velké téma, které mě hodně zajímá. Kde vy jste se vy dva vlastně dali dohromady ve smyslu, kde jste se potkali? Bylo to někde už na škole nebo od kdy se znáte? Připomeňte ten příběh od začátku.
1: My se známe už v podstatě od 15 let.
0: No.
1: A potkali jsme se na golfu, na golfovém hřišti, protože oba dva jsme hráli golf.
0: Aha.
1: Dlouhou dobu a vlastně v průběhu toho jsme se skamarádili a stali se z nás velmi dobří přátelé a to vlastně trvá do teďka. Ale vlastně k tomu pečení jsme se dostali jako tak trošku jako nadšenci, protože nás vlastně oba dva jsme vystudovali něco jiného. Jo? Já jsem vystudoval farmacii, Tomáš vystudoval mezinárodní vztahy, takže úplně spíš jako nadšenci do pečení jsme se začali péct, protože jsme vlastně chtěli i my tady v Brně ochutnat dobrý pečivo a nějak nám to trošku chybělo. Takže jsme si doma dělali různé testy, já jsem testoval krosany, Tomáš testoval bagety a takhle to vlastně začalo.
0: Začalo. No. Takže vy jste byli takový ti kluci, kteří si rádi stoupili k té plotně a něco jako dobrého teda upekli. Obkoukali jste to třeba od maminek, od babiček, nebo odkud ta inspirace k vám šla? Protože aby takhle mladí dva muži si řekli, budeme péci, je docela možná vzácné.
2: Možná mírně ano. Já si pamatuju velmi dobře, když to bylo, mám pocit, v 5., 6. třídě, když jsem byl na základní škole jediný kluk, který chodil do kroužku vaření dobrovolně. Takže se mnou se to tak nějak jako táhne, provází mi to celý život. Mě to vždycky ohromně bavilo a i doteď, přestože jsem v pekárně celý den, tak ráno většinou něco vytvářím v kuchyni doma, večer taky. Pořád je to o nějakých experimentech, objevování, nové chutě, nové výrobky, nové produkty, nové chody při příležitosti různých. Takže to je prostě super, mě to ohromně naplňuje a dělám to strašně rád.
0: Když jste říkali o tom studiu, tak mě napadlo vlastně, že byste oba teoreticky mohli dělat takovou tu neuchopitelnou práci, když něco se upeče, je to prostě vidět, může se do toho kousnout, hned vidíte i ohlasy těch lidí, kteří to konzumují. Ta práce podle mě dává jako hluboký smysl.
2: To jste uhodila hřebíček na hlavičku, to je úplně přesně to, co nás na tom ohromně baví, že je to věc, na kterou si můžeme šáhnout. Každý den, večer jdeme spát a vidíme, co se upeklo, co se povedlo, komu to chutnalo, že je to něco fyzického, co se dostane k tomu člověku, udělá mu to radost, uspokojí ho to chuťově, to je strašně skvělý a nás to ohromně naplňuje.
0: Ta tradice toho pečení ani v jedné z vašich rodin tedy nějaká profesionální nebyla, že byste měli nějakého pradědečka nebo někoho vůbec.
2: Moje prababička mě provozovala restauraci, ale to už...
0: No, tak vidíte, trošku alespoň se přibližujeme.
2: Se o tom ani nedá skoro bavit.
0: Dobře, nedívali se na vás ti vaši nejbližší nejdřív jako na dva blázny? Co? Já nebo podporovali od začátku?
2: Říct, že, já bych řekl, že ano.
1: bylo to trošku tak, my jsme měli velmi dobře rozjetou vlastně tu trenérskou kariéru, my jsme trénovali poté, co jsme vystudovali ty školy naše vysoké, tak oboru jsme se nevěnovali a věnovali jsme se vlastně trenérství golfu. Měli jsme spoustu dětí, vlastně které jsme učili golf a to nás vlastně hrozně taky bavilo. Nicméně vlastně od toho, jak říká Tomáš, byli jsme velmi rádi, že jsme se mohli dostat k něčemu, kde něco tvoříme rukama. Jo, protože jako i to trenérství je taková jako tvůrčí práce, nějak vychováváte nějaké děti a potom vidíte ten výsledek, je to, ale je pravda, že to pečení je taková rychlejší
0: no.
1: Vidíte rychleji ten výsledek.
0: A
1: nicméně skutečně ti naši nejbližší i známí se tvářili velmi překvapeně, když jsme jim řekli, že s trenérstvím končíme a jdeme dělat pekařinu.
0: No, já jsem ráda, že si tu jedinečnou cestu dnes dopoledne připomínáme. Je možná i čas malinko bilancovat, protože už je to od tohohle rozhodnutí 10 let. Další povídání s Vilémem Ráčkem a Tomášem Kadlecem si nenechte ujít. Stále posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno a věřím, že už máte chuť si něco dobrého upéct.
3: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Krásné, rozpečené dopoledne se mi chce říct. Posloucháte Český rozhlas Brno a já jsem moc ráda, že mými hosty jsou Tomáš Kadlec a Vilém Ráček, nejen kamarádi, ale také pekaři. A my jsme spojili příležitost setkat se s říjnovým výročím 16. října, totiž si připomínáme Světový den chleba, který vyhlašuje Mezinárodní unie pekařů a cukrářů. Už do ní taky patříte?
1: Nepatříme.
0: Mohli byste to zkusit, protože myslím, že tam máte své místo čestné. Mohli byste mít. Pojďme se podívat tedy, tam se traduje ta historka na garáž u rodičů, kde se peklo. I tak to začínalo. Vy jste třeba ty první věci testovali na svých kamarádech, nebo jak jste to dělali? Chutná, nechutná?
1: Je to tak, no. Ta garáž, to je takové...
0: Mýtus?
1: Není to mýtus, je to pravda, protože vlastně, když už jsme se chtěli posunout trošku z toho domácího pečení trošku dál,
0: ano,
1: tak už jsme potřebovali nějakou trošku větší pec, ne úplně tak domácí. No a ta větší pec vyžaduje trošičku větší prostor. A ten příhodný prostor byl právě v té garáži u našich rodičů, takže tam jsme tu pec umístili a pak to vlastně fungovalo tak, že my jsme to doma nějakým způsobem vytvarovali, ty krosany, bagety, přivezli jsme to tam do té garáže autem. Tam jsme to upekli a když se nám to jako povedlo, když to nebyly z těch krosenů úplně placatý sloní hlavy, tak jsme to potom...
0: Sloní hlavy, hezké.
1: Tak jsme to potom naložili opět a vezli jsme to na ochutnávky třeba do restaurací, kaváren a takhle jsme se vlastně dostali k prvním
0: zakázkám.
1: Klientům.
0: Aha, že jste skutečně takhle objížděli. To je jak z amerického filmu malinko, ten váš příběh.
2: Je to tak, bylo to jako nádherný období. Já bych skoro bych se tam i vrátil, abych si to mohl víc jako užít, protože samozřejmě byl tam stres, byl tam tlak, často se nám to nedařilo, bylo tam spousta, ten poměr toho neúspěchu k tomu úspěchu byl pořád jako silně ve prospěch toho neúspěchu, takže to bylo takový jako nervózní období a samozřejmě teď bych si tam hrozně rád vrátil a užil si to znova, prožil si to objevování těch nových receptů a tak, takže to bylo super a teď, když se vojdeme zpátky a vidíme, že těch poboček už to není nula, najednou je to 6 v Brně, 1 v Praze, budeme otvírat druhou za chvíli, tak ten kus cesty tam jako je velký a je to hodně zajímavý, že až nás to vlastně překvapuje, že se podařil ten kus cesty jako urazit.
0: No. Urazit, no, tak máte asi nějakou osobnostní výbavu. Ostatně ty nutné třeba vaše povahové vlastnosti tam byly jaké na té cestě? I třeba napadá mě vytrvalost nebo nějaká pečlivost nebo možná i optimismus, nevzdat to, že jo? To všechno tam musíte oba dva v sobě nějak té povaze mít, protože při nějakém prvním nezdru spousta lidí by se třeba otočilo a přestalo.
1: Tak jako myslím, no já si myslím, že ten background tomu sportu nám hodně jako dal.
0: Aha.
1: Jo, že vlastně z toho sportu jsme byli zvyklí, že když je nějaký neúspěch, tak to člověk nevzdává, pracuje na sobě dál a bojuje s tím a ono se to někdy zlomí a vždycky nějaká ta poctivá práce se nakonec v tom dlouhodobém výsledku jako projeví. Takže tam si myslím, že ten sport nám v tomhle tom hodně jako dal dobrých vlastností do života obecně, prostě takových těch volných vlastností. A zároveň ta vysoká škola, ono, sice ty obory máme odlišné, ale nějakým způsobem nás formovala a taky je to o tom
0: vydržet,
1: přesně, nevzdat to, prostě naučit se věci. A určitě jako neposlední řadě ta vášeň pro to, jo, protože pokud vás to baví, tak ty neúspěchy nějak vymažete.
0: Překročíte. Takže vaše přátelství tím neutrpělo, tím společným podnikáním desetiletým už letos, naopak.
2: A vy řekni, jak zvlášť, trávíme spolu čas stejně času od rána do večera každý den, už skoro 20 let. Zatím jsme docela v pohodě. Je to hodně o tom, že jsme k sobě hlavně, bych řekl, hodně otevření a upřímní, což je za nás jako hrozně důležité. Si ty věci dokázat vždycky jasně, férově vyjasňovat a řešit otevřeně a potom je to fakt jako příjemný a já se pořád po těch letech do práce těším každý den.
0: Přicházíte domů s takovou tou vůní toho pečiva, víte, jak se říká, že to voní kůže a vlasy a všechno. Je to tam? Nosíte si to domů takhle?
2: Jako je to tam. Já to mám hodně tak, že já přijdu domů a většinou ještě jdu něco péct doma, takže to převoním velice rychle, ale určitě jako jo.
0: Možná zrovna vůně čerstvého pečiva je taková návyková, to je příjemná.
1: Že? Jako určitě. Pořád nám to voní. I když jsme rádi, že vlastně my, když máme, už nejsme třeba tolik v té výrobě, tak pořád tu kancelář máme přímo vlastně v té pekárně, teďka na kampusu a vlastně jsme tam jako přímo v tom procesu, vidíme, se běhnem kousíček dolů po schodech a hned jsme tam s dětskama přímo v procesu, takže tohle je úplně super, že vždycky si můžeme hned všechno říct.
0: Tak výborně, tak já se za okamžik zeptám třeba na to, co vás na pečení vůbec nejvíc baví, anebo co je podle vás třeba ideální snídaně, sladká nebo slaná, to jsem zvědavá.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Richard Miller a jeho srdce jako kníže Rohan v našem dobrém dopoledni s Českým rozhlasem Brno. Ručičky, hodin se blíží k 11:30 a my vám před obědem servírujeme něco z dobrého, poctivého pečiva s láskou upečeného. Mám tady od toho dva pekaře, Viléma Ráčka, Tomáše Kadlece, kteří letos vlastně slaví 10. narozeniny se svým pekařským úsilím. A já mám takovou úplně jednoduchou otázku. Co vás tedy, a teď mě zajímá, jestli se zhodnete, nebo to bude rozdílné, baví na pečení nejvíc? Tak kdo začne? Tak, Tomáš Kadlec.
1: Já klidně začnu. Mě na tom extrémně baví to, že vlastně tím pečením vznikají produkty nebo potraviny, které si člověk úplně běžně doma neudělá. Oproti klasické večeři nebo snídaní, kdy si člověk doma uvaří, tak toto pečivo přece jenom je jako dost náročné a složité. Mm-hmm. A mi se strašně líbí to, že člověk vytváří něco, co je velice komplikovaný, je to složitý a přitom je to naprosto jako základní denní potřeba. Každý člověk to ráno nebo odpoledne prostě během dne jí, konzumuje a hraje roli, jestli je to dobrý, z jakých je to surovin, jestli je to kvalitní. A to mě strašně právě baví, protože vím, jak se to vyrábí, vím, jaký kvalitní potraviny nebo suroviny do toho dáváme, vím, že se do toho nedávají žádný směsi a podobné věci, které se běžně v pekařství používají. A to jsou věci, které já vnímám, že mají jako velikou hodnotu, už jenom proto, že prostě vyrobit ten produkt trvá třeba 3 dny, místo 3 hodin, to trvá třeba 3 dny. A to je prostě skvělý, že člověk se opravdu může ohlídnout za sebe a
0: práce,
1: vidí, že se používají kvalitní suroviny, že se používá opravdový postup, který trvá dlouho a že to těsto prochází mnoha jako fázemi a podobně. Takže to za mě má jako tu největší na tom hodnotu a velice mi to na tom baví.
0: Mm-hmm. No a Vilém Ráček to má jak?
2: Mě na tom třeba, já mám ten background v té farmacii, tak trošku tu chemii vlastně nějakým způsobem jsem studoval a přijde mi zajímavý, že vlastně z tak jako jednoduchých třeba 3 surovin, jako je mouka, voda a sůl, vznikne prostě tím postupem, tím tou teplotou, hlídáním času a teďka těma enzymatickýma procesama v tom. A takže vznikne něco takového, že to má hrozně komplexní chuť, jako třeba ten chleba.
0: Ano.
2: Jo, když tomu dáte ten čas a ty procesy se v tom začnou dít a ty mikroorganismy v tom začnou pracovat a hrát tam tu svoji roli, jako začne se kynout, fermentovat a teďka je to potom ten výsledek, to je jako až neuvěřitelný, jak vlastně z jednoduchých surovin se dá vytvořit tak komplexní produkt, jako je třeba chleba.
0: Mm-hmm, takže fascinován procesem vy jste. Mm-hmm. Mm. Tak je to malý zázrak, jako pozorovat to těsto jenom když si to představím já doma pod tou utěrkou, když mi tam něco kyne, je to opravdu zajímavé. Ono, samotný proces toho pečení, možná se k tomu ještě dostaneme, co se na něm dá pokazit, nebo naopak, co se pokazit nesmí, aby to všechno vyšlo, jak má. Co rádi snídáte? Jste na slano, na sladko, nebo to střídáte?
1: Já se snažím hodně to střídat, obzvlášť v týdnu, jak si hodně potrpím na zdravý snídaně, hodně mě zajímají ovesné vločky, ořechy, různý semínka, špaldová kaše, různý smoothiečka plný vitamínu, takovýhle věci, tvaroh a podobně, mléčný nějaký výrobky, tak to přes týden jim poměrně často, k tomu miluju vajíčka, takže s radostí jako dělám z vajíček různý snídaně, ty jsou zase spíš na slano a takhle to kombinuju v podstatě pořád.
0: No?
2: Tak já přes týden většinou jogurt s granolou, teďka zase děláme i vlastní kváskovou granolu, takže tu miluju. A protože třeba není tolik času přes týden, tak vlastně takhle jednoduchou snídaní většinou volím a o víkendu si rád právě třeba ty vajíčka s chlebem, kávu, kroasánek s džemem. To je super.
0: Já musím říct, že mám pocit, že to dobré pečivo se pozná uživatelsky, takže když člověk něco takového jako třeba snídá, tak přestane mluvit. A vydává takové ty zvuky. A tak se jako pomlaskává, ten čas se na chvíli zastaví, tak možná to je vlastně pro vás, tuším, když takhle byste někoho viděli, že jí zrovna to, co jste vy upekli. To musí být takový hodně dobrý pocit zadosti učinění, radosti, že tohle dokážete lidem dát tu radost.
2: Je to tak, jako když vidíme zákazníky v našich pekárnách, jak něco chutnají a takhle přikývují hlavou, tak je to ta nejlepší zpětná vazba.
0: Možná nejlepší recenze, že tady ty zvuky.
1: Ono se to tak vlastně i říká, že v podstatě kuchař nebo pekář, někdo, kdo nějakým způsobem provozuje nějaký gastro, tak je svým způsobem vlastně jako hostitel.
0: Ano.
1: A to největší zadosti učinění se dostavuje v momentě, kdy ten, koho hostíte, tak je nadšený, je spokojený. A to je vlastně to, proč to děláme, a to je to, co nás na tom strašně baví.
0: O tom, jak se mění chutě a nároky na pečivo dnes, nebo jaké ingredience jsou doslova do písmene trendy, si ještě budu povídat s Vilémem Ráčkem a Tomášem Kadlecem. Oba jsou milí a vzácní hosti našeho dopoledního vysílání.
3: Český rozhlas Brno.

0: Pavel Bobek a jeho Já ti zpívám v našem Dobrém dopoledni s Českým rozhlasem Brno. Pekaři Vilém Ráček a Tomáš Kadlec letos slaví 10. narozeniny, ne věkem svým, ale svého pečení, když vypadáte výborně pořád. V plné síle, to je dobře. Pojďme si říct, jestli se mění obecně, řečeno tedy i třeba v tom kontextu zahraničním, protože vy i jezdíte do zahraničí, sbíráte zkušenosti. Jaké trendy v chutích a nárocích na pečivo, jestli to bylo dřív jiné, než je to teď. Jestli jsme třeba mlsnější.
1: Tak určitě se mění ty trendy velmi, velmi rychle a velmi často. Mm-hmm.
0: Je to jako s módou skoro?
1: Je to skoro jako s módou. Mm-hmm. Já v té Francii jsem každý rok třeba plus minus měsíc, letos jsem tam byl taky měsíc, za týden jedu znova. Každou chvíli tam člověk vidí ve vitrínách nový produkty, nový způsob práce s těstem, nový ingredience, které se používají a podobně. Jo, minulý rok byla hrozný trend dubajská čokoláda, teďka letos jsem už o ní moc neslyšel. Zase. Jo, teď zase hodně trendy. Asi bych třeba řekl, že hodně se teďka mluví, že používá se třeba matcha a používá se hodně opravdu kvalitní kakao. Má kakaový boby, které se nakupují opravdu z jasně trasovaných zdrojů. Mají to podobně u nich jak s výběrovou kávou a to jejich zpracování je úplně jiné a chuťový profil taky. Takže ty se používají taky, tak to jsou takový třeba jako trendy v rámci ingrediencí, které se používají. Ale samozřejmě i tvary toho pečiva, tak se mění různě a snaží se neustále vlastně ti pekaři po celém světě vymýšlet něco, co bude jiné, nějakým způsobem toho zákazníka osloví, nabídne mu nějakou změnu, kterou on uvítá a díky tomu vlastně se tak nějak jako živí ta půda toho kvalitního pečiva pod nohama.
0: Mm-hmm, aby ochutnal něco nového, to je taková ta zvědavost, to
1: určitě.
0: Je klasika. A myslíte, že třeba u toho chleba, řekněme si toho kváskového, poctivého, že tam už není co objevovat, že to zůstává vlastně stejné, v podstatě můžeme říct po generace? Nebo je tam cesta ještě nějakých obměn, změn?
1: Určitě u toho chleba se dá, přesně jsou to, jak říkal Vilém před chvilkou, jsou to tři základní ingredience a my neustále vlastně ten recept se snažíme na něm jako pracovat, takže moc dobře víme, že dokážeme z těchto stejných ingrediencí za stejný čas vytvořit každý den úplně jiný produkt. Takže ne vždycky je to přesně takový, jaký si přejeme, ale určitě se to dá. A samozřejmě víc těch experimentů dneska probíhá spíš s tím croissantovým těstem a podobně, tam se to mění víc a ten prostor, dejme tomu pro tu fantazii, je větší, konec konců vlastně i v rámci toho, aby jsme i my měli něco jako zvláštního, zajímavého, tak jsme si vytvořili produkt, který se jmenuje Kroláč a opravdu je to jako na způsob ze croissantového těsta vlastně vytvořený klasický český koláč, ve kterém jsou kvalitní náplně, plný tvarohu a drobenky a naší vlastní marmelády a takové věci. Takže to je věc třeba, kterou máme vloženě chráněnou, je to náš nápad a funguje to výborně a díky tomu je to zase nějaký náš nástřel, jak tomu zákazníkovi nabídnout něco jiného, zajímavého a ukázat, že i tady v Česku je plno super věcí, ze kterých se můžeme učit.
0: No a to mě zaujalo, jak jste mluvili o tom, že vlastně chleba potřebuje 3 dny ve vašem podání. Že opravdu vy ho necháváte takhle dlouho kynout, třeba celý jeden den, nebo pojďme ten proces těch 3 dnů v nějaké zkratce popsat, co se přesně děje.
2: Tak vlastně ten první den, nebo ten den jedna, asi z toho startéru, toho kvásku, uděláme něco takového, tomu se říká preferment, nebo takový rozkvas, který necháváme vlastně kvasit do dalšího dne. Pak z toho rozkvasu potom uděláme těsto, zase přidáme mouku a vodu.
0: Ano.
2: Tentokrát i sůl.
0: Nakrmíte to takzvaně.
2: Přesně tak. A vlastně uděláme to hlavní těsto, ze kterého pak to nějakou dobu kyne prostě v takovým velkým ve velký jako nádobách, ze kterých se potom ručně vytvarujeme do ošatek. Mm-hmm. A v těch ošatkách to zase další den fermentuje pomalu v chladu do dalšího dne a ten další den až to upečeme. Takže až ten třetí den vlastně upečeme.
0: Je ten výsledný.
2: Ten finální produkt.
0: Ono tady na tom chlebu vlastně je zajímavé, že on potom také dlouho vydrží. Možná ten proces dlouhé přípravy znamená, že dlouho dobrý.
2: Je to tak vlastně ty ty, všechny ty enzymatické procesy a ty, ty ty mikroorganismy, které jsou v tom přítomny, v tom těstě, tak jsou zodpovědné za spoustu vlastně dobrých vlastností u toho chleba. Jedna z nich je právě ta trvanlivost, že vlastně třeba jako ta přítomnost těch kyselin, prostě které jsou vedlejší produkty vlastně těch kvasinek a nebo těch laktobacilů, tak vlastně oni zpomalují potom to stárnutí toho chleba. Jo, jsou brání proti napadení plísním, brání třeba jakoby zpětnému stvrdnutí té želatinové struktury té střídy. Takže vlastně oni to trošku zpomalují a tím pádem ten chleba, kde je to prostředí kyselejší, tak on vlastně déle vydrží.
0: No tak aleluja, děkujeme, že to víme. Já jsem ráda, že Vilém Ráček a Tomáš Chrles nás takhle berou do zákulisí té poctivé a zároveň moderní pekařiny.
3: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Milí moji, zvu vás do toulek. Já jsem se tedy natoulal tisíce kilometrů vlastně celým Československem, no ale teď už mašíruju rozhlasovým éterem, a to každou neděli dopoledne, kdy se dostává na řadu zajímavých osobností, které jsem potkal na své pouti.
1: Toulky Josefa Veselého poslouchejte každou neděli po 9. hodině.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Ludvík Vaculík v Šumperku mnohokrát vystupoval a naše knihovna pořádá už 22 let festival Město čte knihu. A jedním z autorů byl právě Ludvík Vaculík. Celý týden jsme ho tady četli, jeho syn Janek tady tenkrát taky byl, užívali jsme si krásný program, Ludvík tady bydlel, tak jsme se vlastně s Ludvíkem Vaculíkem poznali.
1: Mimořádně v neděli od 17 hodin.

0: Peču, pečeš, pečeme. Mám pocit, že tohle bych měla říct, tuhle tu větičku, protože pekaři Vilém Ráček a Tomáš Karlec jsou inspirativní celým svým podnikatelským příběhem, ale myslím si, že hlavně láskou k pečivu a k té vášni. A jak už tady bylo řečeno, když se něco dělá srdcem, tak se to většinou musí podařit, nebo vždycky podaří. Věříme tomu a chceme, aby to tak bylo. Kéžby. Pojďte mi každý za vás říct, podle čeho se pozná poctivý a dobrý chléb na první pohled, nebo na první poťukání, nebo na první kousnutí, jak je to?
1: Většinou se to pozná poměrně snadno. Za mě je to hodně o tom, když se na ten chleba podívám, tak vidím, že nemá uniformní barvu. No, nemá přesný odstín barvy po celém svým povrchu. Aha. Když ten chleba má na povrchu puchýřky malý, tak vím, že kynul dlouho, zrál dlouho, vím, že to těsto je vyzrálý a že bude chutnat trošku jinak než běžný chleba z obchodu. Vím, že když ten chleba je silně popraskaný, tak vím, že ta mouka má sílu a že ten chleba se dělal pravděpodobně nějakým trošku delším i jako procesem, který třeba nemusel být ovlivněný až tak jako tou pecí, ale víc tím procesem jako takovým. A samozřejmě potom je to hodně o té chuti. Jo, že ta chuť, aby byla prostě komplexní, zajímavá, jiná. Já hrozně miluju, když jsem v Paříži nebo ve Francii a kousnu do pečiva, tak během pár vteřin mě najde takový ten pocit, aha, pozor, tady je něco jinak. A to je přesně ono, co u toho dobrýho chleba já očekávám.
0: By mělo být.
1: Jo, a je to poznat na první kousnutí a tam to je za mě jeden takový jako z těch hlavních rysů, který opravdu nejdou úplně jako obejít.
0: No, když se taky do toho dá tím nožem zabere, tak ono to vydává ten křupavý zvuk, že to taky chceme. No, dobře, tak a je něco zásadního, co se podle vás na těstě dá jednoduše pokazit? A čím jste si třeba i v začátcích možná prošli, nebo jste to taky zažili? Tady už zaznělo to sloní ucho, to mě pobavilo. Když se
2: no,
0: to rozjede, takzvaně.
2: Dá se toho pokazit strašné množství. Jo, vlastně ten proces je neuvěřitelně složitý a komplexní a vlastně v každém tom jednotlivém kroku můžete udělat nějakou chybu, můžete to uspěchat, můžete tam zapomenout dát nějakou surovinu, nejčastěji sůl třeba, to se pokazí úplně.
0: Tak to je, špatné.
2: Protože ta sůl to jakoby inhibuje ten proces toho kvašení a když ji tam nedáte, tak naraz se to rozjede a je to totální jako překynutý a nechci říkat ten výraz, jak to vypadá, ale...
0: Dovedeme si to představit.
2: Dovedete si to představit, no, takže to je na výhoz. No, takže v každých jednotlivých krocích se to dá špatnou teplotou, špatným načasováním, můžete to nedokynout, překynout, je tam spoustu věcí, který hrajou roli.
0: Tak naše prababičky taky třeba hlídali i fáze měsíce, když pekly, tohle všechno se řešilo ráno, večer, kdy, že jo? To taky určitě hraje roli druh přesné mouky, nebo ta teplota, o tom jste se bavili. V těch domácích podmínkách to často není tak až uhlídatelné, jak to vy máte v tom větším asi provozu, ale je to vlastně takový živý organismus, mám pocit.
1: Živý organismus je to jednoznačně.
0: No.
1: Troufl bych si říct, že povídky o tom, v jaké fázi je zrovna měsíc, můžou být trošku nadsazené, ale jednoznačně mouka ze stejného pole je letos jiná, než byla minulý rok. Jo, a je na jaře jiná, než byla na podzim. A čerstvá sklizeň je jiná, než když se ta mouka nechá odležet.
0: No,
1: těch věcí je strašně moc a pro nás hraje roli každý stupeň teploty v pekárně například. Takže v létě ten chleba je trošičku jiný, než je třeba v zimě. Jo, a podobné věci, hodně tohle z toho hraje roli. A to jsou ale opravdu měřitelné faktory, který přímo souvisí s výrobou toho daného produktu, toho chleba, kde opravdu hraje naprosto klíčovou roli právě třeba teplota. Důležitou roli hraje samozřejmě i vlhkost. Jo? Takže a samozřejmě ta mouka, která je tou hlavní ingrediencí. A tady u nás v Česku ta mouka není uniformní, že je každý den stejná. My si hodně potrpíme na tom, že používáme českou mouku a s tou se samozřejmě nepracuje úplně snadno vždycky, protože ta mouka opravdu nám přijde nový pytel mouky a najednou ten chleba je úplně jiný, přestože uděláme všechno úplně stejně. Takže je to o konstantní práci s tím těstem a o pozorování celého toho procesu, včetně surovin.
0: Mám tady pro vás na závěr takovou až filozofickou otázku. Jak podle vás by mohlo obecně pekařství nebo přístup k pečivu vypadat třeba za dalších 10 let? Nebo kde se vy vidíte osobně za 10 let?
2: Tak na nás je to strašně dlouhá doba, 10 let, protože my se tak daleko úplně nedíváme. Mm-hmm. Většinou ty naše plány směřují tak rok, možná dva dopředu, to je to, kam jako dosvítí ty naše přední světla, ale vnímáme nějaký ten vývoj a myslím si, že lidi čím dál tím víc budou se zajímat o to, co jedí. Budou víc mm-hmm. číst složení. Mm-hmm. Jde za náma prostě teďka k nám, řídí se AI, různé technologie a tak, ale myslím, že ta poptávka po tom řemeslným pečení, po tom řemeslným pečivu doufám pořád bude možná bude víc technologií jako v zázemí, ale ty ruce toho pekaře budou pořád potřeba na ten finální touch, výsledek.
0: Výborně, říká Vilém Ráček. S Tomášem Kadlecem přišli do našeho dopoledního vysílání. Ještě poslední drobný úkol jsem na vás vymyslela. Vy jste teď měli 10 let. Spousta lidí vám gratulovalo, přálo. Kdybyste se teď podívali jeden na druhýho a poděkovali třeba jeden druhému za něco, protože táhnete to spolu a řekli díky, tak můžete teď ve vysílání. Tak kdo začne?
1: Já určitě si toho společného času strašně vážím. Jako pro mě to nikdy nebyla jako práce jako taková, ale je to ta možnost toho, že můžu dělat to, co mě baví, že to můžu dělat od rána do večera a že to děláme společně, díky tomu prostě nám je v tom dobře a mám po boku někoho, s kým můžu řešit každodenní trable a věci, na koho se můžu spolehnout a za to já si strašně jako toho já si hrozně zvážím.
0: Dávám palec nahoru a Vilém odpoví.
2: Mm-hmm. Za mě určitě Tomáš od začátku, když jsme začali golf, tak byl pro mě inspirací a tahounem a tím, kdo mě táhl dopředu a navzájem jsme se tak jakoby posouvali a myslím, že takhle se posouváme pořád i teďka dál, takže za to děkuju a jsem z toho strašně vděčný, že tohle máme.
0: Pánové, já děkuju vám za čas, ochotu přijít. Mějte se moc hezky, Vilém Ráček, Tomáš Kadlec, jedineční pekaři z Brna. Ať se vám daří a pečte dál, naslyšenou, naviděnou.
2: Moc děkujeme za pozvání.
1: Moc děkujeme.
0: Jarka Vykoupilová děkuje za vaši pozornost a tenhle ten rozhovor najdete samozřejmě při zpětné poslechu na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Vojenská nemocnice Brno připravuje výstavbu nového pavilonu operačních oborů. Základní škola v Tišnově zavřela tělocvičnu kvůli propadlé podlaze. Olomouc od dneška hostí mezinárodní včelařskou výstavu. A odpoledne čekáme oblačno až zataženo a teploty do 24 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré poledne při jejich poslechu přeje David Hasman. V areálu Vojenské nemocnice Brno vyroste nový pavilon operačních oborů. Stavba za víc než 1 miliardu 800 milionů korun vznikne na místě současné budovy neurologického oddělení. V pavilonu budou moderní operační sály pro chirurgii, ortopedii, traumatologii, oční a ORL. Přípravné práce začnou ještě letos, upřesňuje mluvčí nemocnice Petra Ferenčáková.
2: Začít by se mělo od nového roku, kdy se bude bourat stávající stavba a potom se začne s pracemi na tom novém pavilonu. Tím, že provoz zůstane zachován v plném rozsahu a nedojde k žádnému omezení.
0: Základní škola 28. října v Tišnově uzavřela jednu ze svých tělocvičen. Statici odhalili, že se část podlahy propadla o několik centimetrů. Na problém škola přišla poté, co se zaměstnancům nedařilo otevřít některá okna a na zdech se objevily praskliny. Jak dlouho zůstane tělocvična zavřená, se podle ředitelky Radmily Zhořové zatím nedá říct.
3: Byli tady geodeti, kteří budou dávat sondy na tu tělocvičnu a bude se teda zjišťovat, jestli třeba ještě k nějakému posunu dojde nebo ne, ale musím říct, že to nikdo nevidí, že by to mělo spadnout nebo něco, ale budou se dělat nějaké práce, aby se zkrátka zjistila příčina.
0: Hodiny tělocviku se podle Zhořové přesunou částečně do druhé školní tělocvičny a taky na venkovní hřiště. Zavřenou tělocvičnu využívají i provozovatelé kroužků. I ti musí hledat náhradní prostory. Problémy s dodávkami dílů pro Škoda Auto zasáhly i model Kodiaq vyráběný v Kvasinách na Rychnovsku. Odbory automobilky to uvedly v novinách Škodovácký odborář. Automobilka se zároveň potýká s nedostatkem kabeláže pro elektromobily Enyaq a Elroq, které se vyrábí v Mladé Boleslavi. Vedení minulý týden potvrdilo, že kvůli problémům s dodávkami omezuje výrobu a redukuje počet směn. Konkrétní dotčené modely ani provozy ale neuvedlo. Boleslavský deník minulý týden napsal, že důvodem omezení výroby je nedostatek kabelových komponentů, které se vyrábí na Ukrajině. Mezinárodní včelařská expozice s názvem Hanácká včela se od dneška do neděle koná na olomouckém výstavišti Flora. Návštěvníci se na ní můžou koupit včelařské potřeby a včelí produkty. Pokračuje manažerka výstaviště Monika Tomašovicová.
4: Na výstavišti Flora Olomouc mierí Hanácká včela. Na výstave si budú môcť návštevníci zakúpiť med, ďalšie včelie produkty a niektoré z nich aj ochutnať. Hanácku včelu doplní aj sprievodný program. Vo štvrtok sa uskutoční prednáška Český čmelák a v sobotu budú nasledovať odborné prednášky z zasadacej miestnosti správnej budovy.
1: Počasí.
0: Odpoledne na Jihomoravě čekáme oblačno až zataženo, nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně na silnici 396 u obce Branišovice na Brněnsku. Havaroval tam motocyklista, místem nehody s opatrností projedete. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

0: Vladimíra Pfeffera Tvoja krása v podání Moravěnky odstartovala na vlnách naši Moravy tu první hodinku Moravy krásné země. No a dobrou pohodu u jejího poslechu vám dnes přeje Ivana Slabáková. A teď už se dostáváme k oslavencům. Kdo slaví svátek? Určitě víte, že u nás jsou tu všechny paní a dívky Věry a na Slovensku slaví Brigita. Proto ta polka Tvoja krása, děvčata, krásná děvčata, budou krásně slavit svátek. A takže přejeme samozřejmě všechno nejlepší. Já bych velice ráda za nás rozhlasáky popřála našim kolegyním. Je to Věrka Havancová, která dnes slaví, a taky Věrka Šenbeková, kterou zdravíme, a už se na tebe taky, Věruško, těšíme. Takže všechno nejlepší, holky. Hlavně ať slouží zdraví. Tak a teď už jen telefonní číslo 726465200. A jako první se dovolal pan Karel z Dolních Kounic. Dobrý den.
1: Dobrý poledne vám ve studiu a posluchačům rádia. Chtěl bych počát někým jménem. Paní Věrce Kabelkové z Moravských Brání, to kamarádka dlouholetá. Paní Věrce Pažitkové ze Šumic u Krumlova, to je dcera mé přítelkyně. Pak paní Věrce Makalové z Dolních Kounic. Už paní je hodně v důchodě, ale dělávali jsme spolu ve Vinohradě. A moji přítelkyně paní Věrce Moderové z Dolních Kounic, té posílám ještě navíc pusu. A všem těmto oslavenkyňám přeju za jejich nejbližší známé hodně zdraví, štěstí, ráci a od vás pěknou písničku. A moc vám děkuji, paní Slabáku a Karel z Dolních Kounic.
0: Pane Karle, my vás taky zdravíme, mějte se hezky. Naschledanou. A z Divnic volá paní Staňka. Dobrý den.
2: Dobrý den. Tak dnes má svátek paní Věra Slámečková z Pitína. Tak milá sestro, k dnešnímu svátku ti přejeme zdraví, zdraví, zdraví, štěstí, boží požehnání. Ty nic jiného nepotřebuješ, máš perfektní rodinu, manžela hodného, děti, vnoučata, takže nic ti nechybí, takže hlavně jenom to zdraví, zdraví, zdraví. A to ti přeje celá rodina Fojtíkova z Divnic. Děkuji vám.
0: Tak se mějte hezky, tak to všechno bylo pro Věrušky a já samozřejmě přidám další. Paní a bude to paní Věrce Poláčkové z Pozděchova a také její dceři Věrce Vanharové k dnešnímu svátku. Přejí všechno nejlepší rodiny Polčákova, Sousedíkova a já myslím, že to bude Vajďákova, tady chybí možná Háček, a taky Zichova. Tak to byly další dvě Věrky. No a napsal také senior klub Ivančice, a sice o písničku, citují, naši členům, kteří oslavují svoje narozeniny v měsíci říjnu. Přejeme jim krásný narozeninový den a hlavně hodně zdraví do dalších let. A kteří členové to jsou? 1. října oslavila narozeniny paní Jiřina Matušková, 3. paní Miluše Šafránková, 18. bude slavit paní Alena Pirková a 31. poslední říjnový den pan Jan Abraham. Takže i my přejeme samozřejmě moc a moc zdravíčka. A teď už frajárka a já se dívám, že zaspívá Helenka Brodová, ale taky Věrka Zámečníková. Takže Věruško, i tobě všechno nejlepší k svátku. A ta písnička se jmenuje Co se enom stalo?

0: to byla frajárka a já už zdravím do Uherského Ostrohu pana Mirka Bahulu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak povídejte, pane Mirku, už jste ve vysílání.
1: Ano, děkuju. Právě já jsem byl velice dobrý kamarád s panem Smišovským Blahoslavem a chodil jsem k ním na návštěvu. Občas jsme si zahráli spolu jako a znám celou její rodinu, protože jsou místní. No a to byl můj učitel, já jsem byl jeho skoro nejlepší žák, mě říkal.
0: Dobře, no ale Sláveček dnes nic neslaví. Vy jste chtěl popřát někomu jinému, že?
1: Věrušte, jeho dceruště.
0: Ano. Která před chvílkou spolu s Helenkou Brodovou zaspívali tu písničku Slávečka Smišovského. Já jsem samozřejmě Věrce taky přála. Takže co pak jí popřejete?
1: No tak mě to třeba říkat, když jsem čo zradíšťa nebo něco takové.
0: Ne, to písnička ta už odezněla, teď je tu připravená ano, jiná. Tak. Ale Věrušce přejeme štěstíčko a zdravíčko, že jo?
1: Ano.
0: Tak ano, jo, pane jasný. Karle. Ano. A je to...
1: Mirek.
0: Teda, pane Mirku, a je to všechno?
1: Ano, prosím.
0: Tak se mějte hezky, naschledanou, protože pan Karel ten čeká u toho druhého telefonu ve Starém Svojanově. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Slabáková. Já vás zdravím všechny v Českém rozhlasu Brno a chtěl bych popřát mé sestřičce Věře Křížové k svátku. Je z Banína. A taky bych chtěl popřát Věrce konečné do Hodonína, taky všecko nejlepší, hodně zdraví a v obě děvčata mějte pohodu a nepijte jen vodu. A mějte se krásně. Děkuju a nashledanou.
0: Dobře, pane Karle, i vy se mějte hezky, nashledanou. Všechno nejlepší k svátku paní Věře Pólové a všem Věrám, které znám. Ať máte pořád důvod k úsměvu a sluníčko vám stále krásně svítí. Tak toto přání k nám poslala paní Svatava Listíková. Prosíme o blahopřání a písničku pro Věry, a to pro paní Věru Dostalíkovou z Břesovic, babičku Věru Petýrkovou z Nezamyslic, paní Věru Kolaříkovou z Výšovic a pro všechny Věrky. No a v pondělí bylo Elišky, tak také Elišce Kvapilové a Elišce Kouřilové z Břesovic. Všem jmenovaným děvčatům přejeme pevné zdraví, spokojenost, lásku i štěstí je potřeba, ať se jim v životě daří. A to všechno vám děvčata přejí Ficovi z Břesovic u Prostějova. A ještě prosba o písničku pro paní Věrku Bělíčkovou a Věrku Jurigovou z Troskotovic, samozřejmě k svátku. Drahé oslavenkyně, přejeme vám v den vašeho svátku klid v duši a spokojenost, hodně štěstí, zdraví a lásky. Užijte si svůj den, pozvedáme skleničku a vy už jen poslouchejte písničku. Blahopřeje celá rodina Šubova. Tu písničku zahrají kumpanovi muzikanti, doprovodí Zdeňka Baťku a Boženku Baťkovou Hrubou a taky Danku Magálovou. A ta písnička se jmenuje Až půjdu na polečko.

0: to byli Kumpanovi muzikanti a já už mám u telefonu paní Navrátilovou z Mikovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ivanko. Já bych chtěla dneska popřát k svátku paní Věrce Habáncové do Brna. Já vím, že už jste jí přála.
0: Ano, naše Věruška. Ano.
1: Ale ona nikdy na moje narozeniny nezapomene, vždycky mě nechává zahrát.
0: Ano.
1: Tak já jí to chci oplatit a chci popřát i její mamince Věrce Gorčíkové do Přečkovic hodně štěstí a zdraví. A pak mám ještě dvě Věrky v Bojkovicích a to je paní Věra Navrátilová a paní Věra Míčové. Totéž jim přeju štěstí a zdraví. A děkuji vám a vám přeju taky hezký den.
0: Tak my vám taky, paní Maruško, a děkujeme za krásné přání. A ještě Mirek Janků z Bánova, dobrý den.
2: Dobrý den, tak včera bylo Justýny, tak já bych se ještě vrátil k tomu včerejšku. Paní Justýně Smetanové z Nivnice bych popřál, ona žije na charitním domě v Nivnici, já jsem mi teda přál, ale ještě tu třešinku od vás, takže všechno nejlepší, zdraví, štěstí, boží požehnání, je to dobrá veriaca dušička, jak říkala, blahé paměti, pan Štefan Rusnák, takže ji zdravím. A když tu v té Nivnici, tak pro radost a potěšení stance Kohoutkové a jejímu manželovi Bobovi. A dneska jsou ty Věry, tak má švagrovou Věru Janku na Březové, ale by to bylo pro paní Věru Kročilovou a Půčkovou na Březovou a v Lanžhotě paní Věře Vališové. Všechno nejlepší, zdraví, štěstí, pohodu. A pro radost a potěšení prosím ještě písničku pro paní Annu Romanovou, ta zase je na důchodovém domě v Uherském Brodě pod poliklinikou, spotkal jsem se s ní na Růžencové Brodě, slíbil jsem mi, že jak budu volat, že ji nechám zahrát, tak ji zdravím a celému tam personálu a osazenstvu taky dávám zahrát, ať to samé i v té Nivnici, jo, takže
0: ano.
2: Děkuji a zdravím všechny přátelé a známé, děkuji, naschle.
0: Mějte se hezky, naschledanou. A teď tu mám prosbu o písničku do Kyjova pro naši spolupracovnici Věru Kostkovou, která dnes slaví svátek. Všechno nejlepší přejí kolegyně Jitka a Nataša. A další přání, písničku pro naši babičku Věrušku Zapletalovou z Pravčic, která dnes slaví svátek. Babičko, přejeme ti všechno nejlepší, hlavně zdravíčko, štěstíčko, spoustu lásky, spokojenosti, ať ti stále září úsměv na tváři a ať ti vnoučata dělají radost. To vše přejí Hanka, Petra, Julinka a Kubíček. S další písničkou je tu připravený Broln, doprovodí Zdeničku Hovorkovou. Je to krásná lidová Daleko, široko.
3: Český rozhlas Brno.

0: to byl Brol, Zdenička Hovorková a slovo má paní Boženka z Dolního Němčí. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já vás, Ivanko, zdravím i všechny posluchače. Já bych vás chtěla dneska poprosit o písničku pro moji dlouholetou spolupracovnici a kamarádku Věrku Prášilovou z Moravských Malkovic. Věruško, všecko nejlepší, hodně štěstí, zdraví, pohodičky, krásně si to oslav, spolu to oslavíme až po neděli a to ti posílá a přeje Božka a Joška z Dolního Němčí. Ivanko, děkuji vám moc.
0: Nemáte za co, paní Boženko. Tak paní Boženka byla z Dolního Němčí a paní Maruška, která čeká u toho druhého telefonu, je z Dolních Dunajovic. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Sabáková. Já bych vás tam chtěla všetky pozdravit a chtěla bych popřát naší sestře Věrušce Cvanové do Dolních Dunajovic hodně zdraví, štěstí, spokojnosti, rodinné pohody od sestry Marie, bratra Vladimíra a Oldřicha. Moc vám děkuju a zahrajte jí nějakou pěknou písničku.
0: To víte, že rádi zahrajeme. Nashledanou, ale já přidám samozřejmě další přání. Prosil bych o zahrání písničky k svátku pro moji milovanou babičku Věrku Němcovou z Jarošova. Přeji ti, ať je tvůj dnešní svátek naplněn jen štěstím a láskou. Jsi úžasná žena, která si zaslouží jen to nejlepší nejen dnes, ale každičký den v roce. Jsem nesmírně vděčný, že jsi součástí mého života. Užij si dnešní den. S láskou tvůj vnuk Aleš s Aleškem a Adélkou. A já tu mám pro vás, paní Němcová, ještě jedno přání. Přejeme jí hodně zdravíčka, elánu a optimismu do dalších let. Máme tě všichni moc rádi a posíláme ti k přání ještě pusu. A toto přání vám posílají vaše dcery s rodinami. A my pošleme písničku, kterou zahraje Gloria. Netrhají, má milá.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
3: No a já přidám pozvánku, aktuální pozvánku na zítřek, pátek 9. října. V 19 hodin se v Dělnickém domě tady v Brně na Jamborové ulici koná zpívání a je to desetileté výročí. Zve vás folklorní soubor Javorník a taky Jindra Hovorka, který vám celý večer bude zpívat. Tam se uvidíme, pokud přijdete si s námi zaspívat. Takže zítra v pátek 9. října v 19 hodin Dělnický dům v Brně na Jamborově ulici. No a teď už zdravím do Lubomněře pod Strážnou paní Alenku Lebánkovou. Dobrý den.
4: Dobrý den, paní Ivanko, zdravím všechny posluchače. A dneska slaví svátek Věrušky. A já mám dvě Věrušky. Je to paní Věruška Gorčíková z Křečkovic. Je to moje nejhodnější teta, teda už mám jenom jí. A přeji jen to nejlepší a hlavně zdravíčko, zdravíčko, které potřebuje. A hezky se o ní stará sestřenice Věruška. Tak ať je pořád ještě tak vitálně, aspoň do stovky. A druhá je Věruška Habancová, která má dneska svátek, tak Věru. Taky hodně zdraví, pohody, ať si ti všechno daří. A si hodná, že se o maminku tak hezky staráš. Tak zdraví vás Radina Lebánková z Lubomněře. Paní Ivanko, děkuju.
3: Rádo se stalo, paní Alenko. A ještě dostane slovo paní Jarka z Popic. Dobrý den.
5: Dobrý den vám v rozhlase a všem posluchačům. Já bych vaším prostřednictvím poslala písničku pro Lidušku Gibalovou z Hustopečí u Brna. Neslaví své narozeniny a zároveň i jejímu manželovi Pepíkovi Gibalovi, jako slaví své narozeniny zítra. Přeji jim hodně zdraví, společného veselého života. Do dalších let přeji Jarka z Popic, přání se připojuje i dcera Katka. A také bych ještě na zítra poslala písničku pro moji sestřenicu, která slaví 92 let. Je to Faninka Kocmanová z Níškovic. Přeji hodně zdravíčka, aby jsme si ještě mohli aspoň spolu popovídat telefonem. Dobře. Do dalších let přeje Jarka a vám moc děkuji za písničku.
3: Naschledanou, paní Jarko, naschledanou. A napsala taky paní Zdeňka. Prosím o písničku pro moji maminku Zdenku Čápovou z Brna k jejím 88. narozeninám. Milá maminko, dnes je i den sokolstva. A to, že si celý život byla a dosud si sokolkou, dokazuješ nejen svými turistickými výkony, ale především celou svou duší, morálkou, svými životními postoji, dobrotou a láskou, které dokážeš šířit kolem sebe. Přeji ti do dalších let hlavně hodně zdraví a ochranu Panny Marie, tvoje dcera Zdeňka. A napsal taky Mirek Končitík. Dnes slaví svůj svátek i narozeniny naše prababička, babička, teta a maminka, paní Věra Končitíková ze Strání. Naše milá maminko, Pán Bůh nám každému do vínku naděluje anděla, který nás vždy chrání, pomáhá a bdí nad námi. Nám dětem se podařilo mít jednoho takového přímo doma. Ano, jsi to ty. Ty jsi s nás vzala, když jsme jako malí zůstali sami v neznámém prostředí. Dala jsi nám domov, lásku a rodinu. Obětovala jsi vše, co maminky pro své děti každý den. To je to teplo domova, vzájemný respekt a úcta, lásku k domovu, rodičům a hlavně sama sebe. Maminka není jen slovo. Maminka je vše, co v životě můžeme získat jako ten největší dar. Je mnoho těch, kteří to zjistí, až zde maminka není. A já mám to štěstí, že ji mám a mohu ji za celou rodinu poděkovat a hluboce před ní smeknout s velkou radostí a úctou. Přeji ti zdraví, zdraví a ještě jednou zdraví. Vše ostatní, co k životu potřebujeme, se dá koupit, ale maminku a zdraví nikoliv. Ať tě zdraví, radost a úsměv provází každým dnem za celou rodinu. Mirek. Mirku, nádherné přání a já přidám krásnou písničku, kterou zahraje Javorinka ze Strání a jmenuje se Mamince.

0: to byla Javorinka ze Stráně a já tu mám pozvánku na koncert ke 125. výročí vystavění a vysvěcení obecné školy ve Skoronicích. Koná se tuto neděli 11. října v kostele svatého Floriána ve Skoronicích. Začátek je v 15 hodin a 30 minut. V tom programu účinkují talentovaní mladí hudebníci ze Skoronic, Vlkoše, Milotic, Mistřína a Kyjova. A koncert je věnován všem ředitelům, učitelům, kněžím a katechetům, kteří zde v roce 1901 až 1990 působili, i těm, kteří ve škole pracovali na místech ostatního personálu. Tak to byla pozvánka na neděli 11. do Skoronic. No a teď už zdravím do Načeratic paní Jarmilu, dobrý den.
1: Dobrý den, paní Slabáková, vám i zvukovému mistru a všem posluchačům. Zítra 9. října má krásných 80 let pan Jaromír Dolejší z Načeratic. Chtěli bychom mu od vás písničku poslat a to si zaslouží moc, protože dělá pro rodinu hodně. Ježíško, teď je, já jsem úplně z toho tohle. Přejeme mu hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky od své manželky Jarmily, dcery Lenky s rodinou a synu Jaromíra a Milána s rodinami. A všechna vnoučátka a pravnoučátka posílají moc pusinek. Mireček, Patriček, Emánek, Dareček, Adriánka, Meliska. Posílají moc a moc pusinek. Rodina Dolejší se připojuje, Kubíková, Válková, švagr Bohumil a kamarádka Anička Ingrová. Děkuji za všechno, co pro rodinu dělá.
0: Dobře.
1: Vám děkuji za prostor a naschledanou.

0: Boží požehnání, ať se jí aspoň trošku ještě daří. Děruško, všechno nejlepší a mám tě ráda. Děkuji pěkně, paní Sabáková.
1: Paní Marto, rádi připojíme písničku Naschledanou. A pro koho budou další přání, prosíme o písničku k dnešním narozeninám pro pana Otakara Nechvátala z Hodonína. Milý Otok, narozeninám ti přejeme, co srdečně se přává, štěstí, zdraví a lásku, která je pravá. Život je krátký, čas je rychlý, nedá se vrátit ani přetočit, proto si vašme každé chvíle strávené s těmi, které máme rádi. Krásný sváteční den ti přejí Majka a Jenda Hochmanovi. A prosba o písničku cituji našim dnešním oslavencům Pavlíkovi Gebhardtovi a Reňovi Křemečkovi k narozeninám. Přejeme jim jenom to nejlepší a ať se jim splní všechna jejich přání. A to vám, chlapci, přeje kolektiv ESD Osvětimany. A ještě prosba o písničku panu inženýru Radku Nevařilovi z Nivnice k jeho dnešním narozeninám. Milý Radku, hlavně pevné zdraví, trochu toho štěstí a rodinnou pohodu. Slepičky ať ti dál hezky snášejí a trnečky stále rodí. Až se potkáme, tak si připijeme. To vše přeje kamarád Mirek. No a v Milešovicích dnes oslaví 74. narozeniny člen tamního sboru dobrovolných hasičů a zároveň nositel titulu zasloužilý hasič, bratr Miloslav Kachlíř. Velké poděkování za jeho obětavou práci pro sbor a přání všeho nejlepšího, štěstí, zdraví a životní pohody mu s písničkou posílá aktiv zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje. Písnička se jmenuje Už nás kamarádi a zahradějí Moravanka.
2: Český rozhlas Brno.

0: teď už má slovo pan Štipčák z Bojkovic. Dobrý den. Haló, haló.
1: Chtěl bych popřát svoje ženě Věrce.
0: Ano.
1: Hodně zdraví.
0: Dobře, pane Štěpčáku. A taky, aby měl štěstí. Štěstí má, že má vás. Ano? Tak hlavně, aby to zdravíčko sloužilo

0: vás to tak dojalo. Pane Štipčáku, tak hlavně, ať jste zdraví. Ano. Takže taky přejeme vaší manželce všechno nejlepší k svátku a s úsměvem a radostně to s manželkou oslavte, ano?
1: Ano.
0: Celá rodina jí určitě přeje všechno nejlepší, že?
1: No to určitě.
0: No do, tak chtěl jste ještě něco říct?
1: Už ne.
0: Dobře, tak zdravíme paní Věrku a krásně si to oslavte. A mně tu zbývají další přání. Chtěl bych poprosit o zahrání pro naši oslavenkyni, paní Bradáčovou z Pašovic. Dnes slaví své narozeniny a my bychom jí chtěli popřát především zdraví, štěstí, pohodu, mnoho optimismu, elánu a radosti. Zároveň připojujeme i přání jejímu manželovi Františkovi, který v neděli oslavil svátek. K přání celé rodiny z Pašovic a Prakšic se připojují i všichni ostatní známí. A ještě prosba o písničku k dnešním krásným 70. narozeninám pro drahou a milovanou maminku paní Radoslavu Suchovskou z Pacova. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky jí ze srdce přejí dcera Blanka s přítelem Lubomírem a dětmi a dcera Zdena a syn Milan s rodinami. Vzkazují: maminko, máme tě moc rádi. Děkujeme za tvoji lásku a vychování a ať si ještě dlouho mezi námi a hezky si užij krásný narozeninový den. A ještě prosba o písničku pro naše Věrušky, pro sestřenici a tetu Věrušku Polčákovou z Pozděchova a její dceru Věrušku Vaňharovou také z Pozděchova k jejím jmeninám. Oběma přejeme všechno nejlepší, štěstí, zdraví, pohodu, lásku svých blízkých a boží požehnání. To ze srdce přejí sousedíkovi a Zetkovi ze Želechovic, Vajďákovi z Neubuze a připojuje se i Zdenka Kobzová z Petřvaldu. No a písničku posíláme taky pro paní Věrku Elšíkovou ze Želechovic u Zlína, Věrku Šlahařovou z Neubuze. Přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně štěstí, zdraví, lásky. Přejí sousedíkovi, Zetkovi a všichni Vajďákovi. A napsala taky paní Koktavá, která prosí o písničku pro radost pro paní Marušku Jeřábkovou z Kostic. Takže paní Maruško, předávám. Děkuji kamarádky z Březové a z Nivnice. No a teď už je tu připravená Boršičanka Antonína Koníčka. Horká noc na lůkách.

Tak dohrála Buršičanka a než zahrají Žadoviáci, tak tu pro vás mám ještě pozvánku na 19. evropskou mysliveckou pouť svatého Huberta u Panny Marie v Dubě nad Moravou. Koná se tuto sobotu 10. října. Začátek je v 10 hodin a 15 minut a vy jste srdečně zváni. No a teď už Žadoviáci podívá.

No a my se, přátelé, rozloučíme právě teď. A ještě jsem chtěla vzkázat všem věrkám z toho našeho klubu přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Děvčata, já jsem na vás nezapomněla. Teď to bylo takové rychlé, necháme si to na večer a budeme přát. Tak já bych vás, loučí se Ivana Slabáková, já bych vás chtěla pozvat taky k poslechu té druhé hodinky, která začíná krátce po 18. hodině. V tuto chvíli přeji jen krásné a pohodové odpoledne.

0: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec a dabér Viktor Zavadil.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Záhadné případy pomůže inspektorce vyřešit policejní archivářka Patience v premiérovém seriálu. ČT2. Fascinující svět mravenců ukrytý ve starých stromech a pod nimi. Premiérový díl cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art. Šikmý kostel v Karviné či návštěva dělnické hospody s básníkem Petrem Hruškou. S Jaroslavem Rudišem v Moravskoslezském kraji v novém díle cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
4: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Nezaměstnanost na Jižní Moravě v září mírně klesla na 5,4%. Svá řeč obžalovaný z loňského požáru střechy střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně dnes u soudu přiznal porušení požárních předpisů. V brněnské Káznici začíná 12. ročník festivalu komiksů Koma. A odpoledne čekáme oblačno až zataženo a teploty do 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Dobré odpoledne. Míra nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji v září mírně klesla na 5,4%. Oproti srpnu také byla nižší o 0,1% bodu. Nejvíce lidí bez práce zůstává na Hodonínsku, nejméně jich naopak na Vyškovsku a v okrese Brno-Venkov. Úřad práce v Brně evidoval v září 44 764 uchazečů o zaměstnání, tedy o 876 méně než minulý měsíc. Čtvrtinu nově evidovaných uchazečů tvořili absolventi škol, vysvětluje ředitelka krajské pobočky v Brně Lucie Kolářová.
5: V září, jak obvykle, přišlo do evidence hlavní vlna absolventů škol, celkový počet nezaměstnaných však přesto klesl. Po prázdninách totiž dochází k oživení pracovního trhu, kdy firmy opět nabírají nové zaměstnance a i rada absolventů již našla pracovní uplatnění.
4: Zlínský okresní soudce dnes začal zabývat loňským požárem střechy střední školy pedagogické a sociální na Jižních Svazích. Obžalovaný svářeč Libor Jurčík připustil, že při opravě střechy nedodržel požární předpisy. Po práci s hořákem nařídil pouze dvouhodinový požární dohled místo předepsaných 8 hodin. Podle obžaloby tak způsobil požár, při kterém se musela evakuovat zhruba stovka lidí a vznikla škoda téměř 15 milionů korun. Muž svého jednání lituje. Souhlasí ale s vyčíslenou výší škody. Za obecné ohrožení z nedbalosti mu hrozí až 8 let vězení. Policie dál nebude muset lidem oznamovat, že skončilo jich prověřování kvůli podezření z trestného činu. Tuto povinnost chtělo zavést Ministerstvo spravedlnosti. Nakonec ji ale z návrhu novely trestního řádu vypustilo. Podle rezortu není dostatečně jasné, koho přesně považovat za podezřelého. Proti současnému stavu se staví někteří právníci. Do Brna se vrací komiksový festival Koma. 12. ročník začíná dnes odpoledne v Káznici v Bratislavské ulici. Zahraniční domácí autoři představí svá díla v několika společných výstavních blocích. O víkendu si můžou návštěvníci vyzkoušet výtvarné techniky, které se při tvorbě komiksů používají. Autoři svou tvorbou představují v sobotu přímo před diváky při soutěžním souboji, doplňuje za pořadatele Tomáš Řepa.
6: Dostanou před sebe nepokreslené, nepopsané plátno a na určité dané téma, které se dozví těsně před startem, tak mají za úkol se domluvit, jak to téma pojmou. Co je jako velmi zajímavé nebo atraktivní pro návštěvníka je to, že celý ten proces vzniku toho díla tak vlastně mohou bezprostředně vidět.
0: Počasí.
4: Odpoledne na Jihomoravě čekáme oblačno až zataženo, nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů, biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Z
7: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Na D1 z Brna do Prahy vás zdrží kolona za Velkým Meziříčím mezi kilometry 139 a 134. Pracují tam silničáři a zdržení pro osobní auta asi na 15 minut. Šťastné cesty.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
1: Za stvárnění Jana Palacha získal nominaci na Českého lva. Ve filmu Osamělý vlk, který je právě teď v kinech, hraje válečného pilota Josefa Balejku. Na konti má i několik vrahů a je držitelem Thálie. Viktor Zavadil, vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Alex a host.

0: Alex a host je dnes s námi představitel Jana Palacha či pilota RAF Josefa Balejky, herec Viktor Zavadil. Zatím se, Viktore, zdá, že máte štěstí na role, nebo jste zažili i to, že nebylo do čeho píchnout?
1: Je, no to si myslím, že se pořád cyklicky opakuje, že ono, jak ty práce vznikají v různých časových úsecích a různě potom jdou do vysílání nebo do premiér, tak já jsem třeba vlastně na jaře měl 3/4 rok, kdy jsem neměl do čeho píchnout, jenom jsem hrál v divadle, takže to se tak nějak bohužel cyklicky opakuje.
0: A to zase není úplně málo hrát v divadle, ne?
1: Ne, není, ale co se jakoby toho, že práce je práce a má vydělávat nějaké peníze týče, tak v ten moment to člověk pocítí, no.
0: Byl to těžký 3/4 rok?
1: Ani ne, já jsem o něm věděl docela dopředu, takže jsem se na to dopředu připravoval a vlastně jsem si jako odpočinul, řešil jsem jiný věci, osobní věci a podobně, takže zase se udělal prostor jako na tady tu část života.
0: Tak ale zapochyboval jste někdy, jestli herectví bylo tou pravou profesí pro vás právě jo. V těch dobách, kdy nebylo do čeho píchnout?
1: Jo, určitě a furt toto, ale teď už jako, když se bavíme zpětně o tom 3/4 roku posledním, tak to už jako nebyl čas pochyb, kdy jsem pochyboval o tom, jestli jsem se vydal na správnou cestu. Tam jsem teďka tak nějak jako spokojený a vím, že ta cesta jako smysl má, tak doufám, že mi to vydrží.
0: Tak vy jste v Olomouci nejprve vystudoval gymnázium. Mm. Kdy přišlo herectví?
1: Tam,
0: na gymnázium. To bylo všeobecné gymnázium?
1: Byl to všeobecný gimpl, teda to, co jsem studoval já, ten gimpl má ještě francouzskou sekci a tak, ale tak tam jsem se zapsal do spolku divadelního studentského a tam vzniklo herectví, no, nebo jako vzniklo tam divadlo, já jsem pak šel studovat ještě na rok divadelní vědu a pak až jsem se dostal na podruhý vlastně na herectví, ale celý to vzniklo na gimplu.
0: A jste průkopník v rodině, v herectví, nebo máte nějaké předky, kteří...
1: Jo, vůbec ne.
0: Byli ochotníky aspoň.
1: Ne, vůbec ne. Průkopníkem vůbec čehokoliv, co se týče jako, nevím, jestli uměleckýho, ale no, jasně. Ale nejsem už jediný. Teď už nejsem. Byl jsem vlastně, jo, průkopníkem a pak mě následoval bratránek, teďka dělá ochotnický divadlo. Sestřenka vlastně naposledy říkala, že se vrhla na zpívání, takže jsem to otevřel v naší rodině, odšpuntoval takzvaně.
0: A když tedy vaši rodiče a vaše rodina byla herectvím nepolíbená, tak nezrazovali vás od toho trochu, nebo byli překvapeni, nadšení, jaká byla reakce?
1: Nezrazovali, máma byla vždycky taková, že mě jako podporovala v čemkoliv jsem se rozhodl, takže ne.
0: A neměli z vás jako legraci, když jsem řekl, já budu hrát jednou ve filmu a...
1: To jsem asi nikdy neřekl, takhle jako odvážně, že bych se jako dupl, že by to bylo takovýhle, že bych přišel do kuchyně a řekl, tak já budu hrát ve filmu. Ale ne, a samozřejmě humory na to, že herečka a bohem a tak jsou jako běžný a člověk to musí nějak jako ustát na těch rodinných oslavách. Ale ne, myslím, že to bylo jako podporující.
0: A o čem jste snil, když jste začínal s herectvím? Ženou stvárníte Jana Palacha třeba?
1: Ne, to ne. To bylo asi postupný, jako když jsem zjistil, že to dělám už nějakou dobu na tom gimplu, že mě to baví, tak jsem snil o tom, že se dostanu na herectví, to se mi pak podařilo. Tak jsem snil o tom, že to vystuduju, to se mi taky pak podařilo, tak jsem pak snil o tom, že budu mít nějakou práci v tom oboru, že mě to bude živit, to se pak taky podařilo, takže že bych měl nějaký jako... Ale snil jsem o tom, že jak jsem do toho vklouzl přes to divadlo, tak jsem snil jako o tom, že se dostanu k natáčení, což se taky podařilo, takže postupnými krůčky.
0: A máte ještě něco takového, co si přejete, aby se podařilo?
1: Jsem teďka v takovém jako ironickém modu, ale chtěl bych, aby se podařilo to, že mě to bude velmi obstojně živit a že nebudu řešit tady ty jako doby, kdy to tak není.
0: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herec Viktor Zavadil, mimo jiné představitel Jana Palacha, který se upálil na protest proti sovětské okupaci, ale také, aby probudil společnost, která upadala do apatie. Kolem jeho činu stále vyvstávají otazníky. Co vás při studiu této historické postavy napadalo?
1: To už je tak dávno.
0: Je to 8 let.
1: Je to 8 let, že to nemám úplně takhle jako na první dobrou v hlavě, že bych si vzpomněl, co mě napadalo. Pro mě to byla, jak to byla jako první velká práce před kamerou, tak to bylo takový jako, že mě moc nenapadaly věci, že se mi tak jako nasával a pak jsem se o ně nějak pokoušel je realizovat před tou kamerou. Vím, že jsem měl ale v určitou dobu jako asi, že na mě dopadla nějaká tíha toho, že portrét koho jako stvárňujeme a aby to dopadlo dobře vlastně.
0: Robert Sedláček si vás přímo vybral? Procházel jste nějaký, nebo jste procházel nějakým složitým a dlouhým konkurzem a doufal jste?
1: Procházel jsem ne úplně konkurzem, spíš jako dlouhým, delším rozhodovacím procesem Roberta Sedláčka a doufal jsem, no, ale nebyl to konkurs toho jako klasického ražení, že kamerovky, castingová agentura a to, tak to ne. My jsme se potkali, on se o mě vlastně dozvěděl přes jako několik lidí, potkali jsme se osobně v Praze, on mi pak nabídl práci, tenkrát točil seriál Život a doba soudce AK. Dvě možná, už teď nevím. A tam jako mi nabídl menší roli, aby jsme se jako potkali pracovně a zjistili, přece jenom byl jsem jako vlastně čerstvě po škole, tak jestli vůbec jsem schopný nějak fungovat před kamerou. A pak vlastně já si myslím, že od doby, kdy jsme se potkali a oslovil mě, uplynul třeba 3/4 rok nebo rok do doby, než mi řekl, že budu hrát Palacha.
0: Těžko ve vás teď hledám Jana Palacha, protože vy máte světlé, krátké vlasy, kdežto jako Jan Palach jste měl tmavé vlasy, trošku delší, tmavé oči, což také nemáte, takže museli se na vás trochu vyřádit?
1: Tak, trošku se vyřádili, a je to to, já to mám vlastně rád, tady ty fyzické proměny, takže byla to jako skvělá práce maskerů, maskerek v čele s Janičkou Bílkovou a já jsem to měl to, pro mě to bylo poprvé v životě, co jsem měl obarvený vlasy, takže to byl pro mě jako úlet a strašně jsem si to užíval.
0: Předpokládám, že po celou dobu natáčení jste si ten účes ponechával? Nebo třeba kvůli jinému natáčení jste ho musel měnit?
1: Jo, ne, tak ono vlastně ve výsledku to bylo 27 natáčecích dnů rozložených do 4 měsíců, takže měl jsem to jako celou dobu na sobě.
0: Jak těžké vlastně zahrát člověka, o jehož osudu divák i vy, tak samozřejmě, že vy, když ho hrajete, ale ví, jak prostě dopadne a vlastně čeká na tu jednu scénu.
1: No, to čeká divák asi. Já jako herec si myslím, že jsem úspěšně jako na to nemyslel, že mě zajímalo vlastně jako všechno předtím a to i co se týče jako příběhu Palacha, postavy, i vlastně toho procesu, toho natáčení, tak jsem jako byl ponořený do tohohle a viděl jsem, že budeme tady tu scénu točit a viděl jsem, že Robert Sedláček je režisér, který bude vědět, jak to chce natočit, takže mě tím procesem jako provede.
0: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Do Alex a host dnes zavítal herec Viktor Zavadil. Povídáme si o Janu Palachovi, a to proto, že Viktor Zavadil tuto postavu našich dějin stvárnil ve stejnojmenném filmu režiséra Roberta Sedláčka. Už je to, ano, 8 let. V roce 2018 ten film spatřil světlo světa. Viděl jste ho od té doby někdy?
1: Několikrát okolo premiéry. A potom třeba v tom následujícím roce bylo pár projekcí, vím, že v Ústí nad Labem, na nějakých školách, takže tam občas jo, a od té doby ne. Pak jsem ho viděl jednou, když jsem si dělal první showreel, tak jsem z toho vybíral scény. A pro mě třeba 5-6 let jsem ho neviděl už.
0: A když jste ho viděl poprvé v celku, tak co jste prožíval?
1: No já jsem byl hrozně to úplně u vytržení, jakože fakt hodinu a půl hraní na velkým plátně, to bylo v Uherském Hradišti na letní filmové škole. A já jsem vlastně nebyl schopný něčeho jiného, než se jenom nahnout po tom skončení k Robertovi a říct mu děkuju.
0: A Robert Sedláček řekl také děkuju?
1: To už si nepamatuju.
0: Když je tam jedna scéna, kdy, myslím, že to je Mannesův most, kdy stojíte proti vojákovi, on na vás míří, sovětské armády, on na vás míří tím samopalem, vy mu řeknete, že jdete za svým prezidentem. Já vím, že je to film a hrajete, ale stejně ten pocit, když na vás někdo míří přímo na srdce, zůstáváte hercem? Jinými slovy, nic to s vámi nedělá?
1: Je to, jako herec víte, že ten samopal je nenabitý, nebo pokud je nabitý na později, tak jsou tam jako slepé náboje, když známe ze světa případy, kdy došlo jako k tragédii, ale ne, vy jako mladý herec čerstvě po škole jste úplně uvytržení z toho, že je zavřená půlka Prahy a vy stojíte na Hlávkově mostě a jsou tam tanky a doufáte jenom, že to, co děláte, naplní nějak prostě potřeby toho příběhu. A máte nějakou představu o tom, co by to mělo dělat s tou postavou a tu se snažíte tam nějak jako implementovat. Ale jako strach z nabité zbraně na divadle a u filmu se zbraněma operuje tak často, že bohužel pak musíte ten strach nějakým způsobem stvárňovat, než že by byl reálný.
0: Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že byste Jana Palacha dnes hrál jinak, pokud byste znovu tu roli dostal. Není to pro herce hrozně jako drásající pocit? Nebo uzavřete to v sobě a už se k tomu nevracíte?
1: No, uzavřu to v sobě a už se k tomu nevracím, protože už je to natočený a zároveň jo, je to drásavý pocit a zároveň mám pocit, že jsem se naučil, že to tak je a že to tak má být, protože jako při tom natáčení jste v nějakém kontextu nějaké přípravy svýho života a ten už nezopakujete, takže kdyby se to točilo o 5 let později, tak už to logicky jako budu hrát jinak, k některým věcem určitě přistupovat jinak, s jinou mírou porozumění, pochopení, nebo naopak některé věci třeba pro mě by nebyly tak důležitý asi. Takže no, je to drásající, ale zároveň tak to je.
0: Čili jste na to zvyklí? Děje se vám to u více rolí?
1: Jo, určitě. A tak to hlavně musí být, no, že jako musí člověk tu práci v sobě jako uzavřít a odložit v nějaký moment.
0: Mm-hmm. Tak možná myslím, že jsem to vycítila správně, že jste z té první velké role byl jakoby u vytržení, skoro jako kdybyste se museli vždycky štípnout, jestli se to fakt jako děje. Že stvárňujete takovou postavu v takovém filmu u takového režiséra.
1: Zase jako nebyl jsem ve snu z toho, nebo nebyl jsem jako omámený, že bych nevěděl, co se děje, ale celý ten proces byl jako strašně ohromující, no, v tomhle smyslu. Takže byl to takovej naplno prožitej jako čtvrt rok.
0: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: kinech je od konce srpna hraný dokument Osamělý vlk, který zachycuje život a činy elitního letce RAF Josefa Františka. Jeho parťáka, člena československého čtyřlístku Josefa Balejku, stvárnil Viktor Zavadil, který je naším hostem. Kde začala vaše příprava na roli? U čeho?
1: No, teď přemýšlím. Ondra Veverka, režisér, mi to nabídl. Já jsem se prokousával scénářem, takže u scénáře. A pak jsme vlastně skočili poměrně brzo. No ne, bylo to chvíli před natáčením, do jako praktických zážitků. Byli jsme se proletět v ultralightu, aby jsme věděli, jaký je to sedět v malém letadle. A tak, takže u mě příprava jako začala, asi bych řekl u scénáře a tam taky končila.
0: Co vám ta role řekla o Josefu Balejkovi? On tady totiž po sobě zanechal deníky. Mm-hmm. Měl jste možnost do nich nahlédnout?
1: Neměl, oni měli scénárista, měli Ondra Veverka, vím, že mi ukazoval nějaký, protože oni je dostali jenom jako ofocení, nebo měli možnost si nafotit některé stránky, možná celý, takže já jsem je v rukou neměl a vlastně jsem spolíhal na to, že cokoliv jako důležitýho v těch denících by bylo, tak se dostalo i do toho scénáře. Takže já jsem v tomhle pracoval fakt jenom, řekl bych vlastně s historickýma náznakama a informacema, ale hlavně s tím scénářem a s tím, co se skrz si to jiných do toho textu dostalo.
0: Mm-hmm. Jste říkal, že jste se proletěli v ultralightu, jo. Nicméně ty letecké scény se pak natáčely na zemi.
1: Ano, ano.
0: Kolikrát jste se proletěli tím ultralightem, abyste byli, řekněme, připraveni na roli?
1: My jsme měli, to byl fakt jenom jako pocitový a zážitkový jako zkušenost. My jsme měli každý 20 minut ve vzduchu s instruktorem letectví, který nám říkal k tomu různý věci, říkal nám, na co všechno si musíme dávat během toho letu jako pozor, podle čeho se orientovat a tak. A takže jako 20 minut zážitku, aby jsme prostě věděli, jaký je to sedět v kabině vepředu během toho, co to letí. A pak se to točilo samozřejmě na zemi v modelech anebo jako starých letadlech před green screenem. Mm-hmm.
0: Říkám si, když točíte takové scény, tak umíte se potom podívat na nějaký třeba historický film, aniž byste jako si tak v hlavě promýšlel nebo zkoumal to, jak to asi natáčeli?
1: Zrovna u toho lítání to je vtipný, protože od té doby opravdu, když vidím, nebylo jich za stolik, ale jako historický film, kde někdo pilotuje letadlo, tak já si vzpomínám na to, jak jsem byl jako zahlcený tím, že to letadlo jako neletí, my musíme tělem dělat nějaký pohyb, který to trošku jako ilustruje. Do toho jsme dostávali pokyny, protože to byla taková jako bombardovací scéna, takže kdy, co vidíme, kdy vyhodit granát a tak. A celý to probíhá před tím green screenem, s tím jako fénem ve vlasech a tak. A vím, že jsem si u toho připadal hrozně nepatřičně. A tak když vidím potom, že někdo v jiném filmu pilotuje letadlo, tak přemýšlím přesně nad tím, jestli to bylo taky jako chaotický takhle, jak jsem to vnímal já, nebo jestli to mají jinak, no.
0: A vidíte tam ten fén?
1: A vidím tam ten fén, no.
0: No a zase tam, když jste pak viděl, byl jste na premiéře, nebo viděl jste ten film v celku, kdy už tam není ten fén a skutečně letíte, tak jak to na vás celé působilo?
1: No tak to dopadlo dobře, řekl jsem si wow. Řekl jsem si, že ty obavy byly zbytečný. Tadeáš, který tam má nejvíc těch leteckých scén, tak mám pocit, že si to dává úplně na pána tady tohle jako pilotování a bombardování a střílení. Fakt přes ty jako většinou vlastně tichý, bez textový scény dokázal odehrát strašně moc. Já jsem tam měl jeden tady ten moment a takže jako dopadlo to vlastně skvěle.
0: Říká Viktor Zavadil, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: V Alex a host si povídám s Viktorem Zavadilem alias Janem Palachem či Josefem Balejkou. Vy než jste dostal nabídku na tyto dva hrdiny, tak jste si střihnul jednoho z orlických vrahů, Petra Chodounského, v úspěšné minisérii 90. Tohle nebyl jediný vrah, kterého jste hrál, ne?
1: Mě to potkává docela často. Teď jenom přemýšlím. Vím, že v tom životě a době soudce AK, ta první věc s Robertem, tak tam to bylo.

0: korporáci?
1: Já to asi tak nevnímám. Pro mě je to pracovní výzva vždycky a vzhledem k tomu, že si myslím, že to tak jako je, že herec by měl tu postavu, aby byl schopný zahrát, tak jako obhájit a pochopit, tak já k tomu mám potom jako vztah jako stejnej v tomhle smyslu. No.
0: Vy jste zmiňoval, že v Osamělém vlku jste se proděli ultralightem, u Jana Palacha jste měnil účes, dokonce kontaktní čočky jste měl, abyste měl tmavé oči. Je vám to, vy jste říkal, že ty proměny máte rád, Je ale něco přeci jen, do čeho byste nešel?
1: To nevím, ještě mě to nepotkalo, dokonce kvůli Palachovi jsem tenkrát zhubnul 16 kilo,
0: 16.
1: Bylo super, 16 kilo. Já jsem byl takovej spokojenější po té škole, jsem si vydělával ty peníze a tak jsem byl takový napucanej a zhubnul jsem, jako vlastně teď mě nic nenapadá, vlastně bych rád si prošel tím procesem, že naopak třeba jako do nějakého filmu ještě přiberu a pak v průběhu toho natáčení hubnu. To mě taky láká, nenapadá mě, no, kdyby ta proměna měla být jako hodně dlouhodobá, protože vím, že zrovna u Osamělýho vlka jsem zároveň s tím točil životopisný film o Anežce České, který půjde před Vánoci do televize a kvůli tomu jsem musel mít specifický účes, aby na to byli schopni navázat dvě různé paruky. Takže v Osamělým vlkovi jsem jim práci maskerskou zkomplikoval tím, že jsem měl účes z 12. století nebo z kolikátýho. Nebo něco, co se tomu blížilo a Kačka Housková na Osamělém vlkovi se s tím musela vypořádat a mě vždycky jako trošku cukne, když to tam vidím, protože je to trošku jako vidět, že jsem stylově malinko posunutý od těch kluků, že dělala Kačka maximum, ale prostě ty vlasy jako neskrotí. Takže kdyby ta proměna měla být tak jako dlouhodobá, že mi asi jako ovlivní moc jako jiné práce, tak nad tím bych přemýšlel, jak to udělat.
0: Tak to měla tedy hodně práce, protože i tady až Moravec nějak nechal ostříhat a pak tam potřeboval vlasy, takže nosil paruku, takže se s vámi docela nadržela.
1: Ano.
0: Každopádně vy nejste jenom filmový, seriálový, ale jste také divadelní herec. Hrajete nebo jste stálým členem Černohorního klubu. Je nějaká třeba premiéra nebo hra, kterou teď zkoušíte a na kterou na premiéru čekáte?
1: My jsme měli jednu premiéru na začátku září, inscenace Tango od Slavomíra Mroška v režii Gabiny Gabašové, takže to je takový nejčerstvější přírůstek v tom divadle a teď zároveň jsme už vlastně v polovině zkoušení, na konci října nás čeká premiéra inscenace Úplné zatmění, což je zpracování životního příběhu básníků Paula Verlaine a Artura Rimbauda, který režíruje Anička Davidová a je to podle textu Christophera Hemptna, který pak natočila Agnieszka Holland jako film, takže samý takový velký kontexty okolo, tak na to se těším, na to jsem zvědavý, na to zvu všechny a i na to Tango a vůbec přijďte do Činoherního klubu.
0: Zve Viktor Zavadil.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec Viktor Zavadil. Viktore, co děláte, když nehrajete? A nehubnete třeba zrovna kvůli roli?
1: Spím, rád spím. Rád se válím u vody. Nedávno, relativně nedávno, už to bude více jak rok, jsme s kolegy z činoherního klubu díky kolegyni Sandře objevili tajemství lezecké stěny, takže dlouho jsme nebyli, ale furt tvrdím, že chodíme líst. No, tak takový jako takovej život okolo nějaký normální.
0: A zůstanete u lezecké stěny, nebo se vypravíte potom třeba na nějakou skálu?
1: Já ale to bych rád vyzkoušel, rád bych si vyzkoušel feraty a podobné věci, tak třeba do toho dorostu někdy.
0: Nebojíte se?
1: Zatím ne, ještě jsem tam nebyl.
0: Případně režiséři, jestli si tohle vlastně můžete dovolit.
1: Ne, těm se to nesmí, těm se to nesmí říkat tady ty věci.
0: Jo, tak. Ale můžete si to třeba dovolit, takhle, můžete si dovolit všechno během natáčení, když jsou natáčecí dny?
1: Jako teď myslíte, můžete, časově nebo?
0: Časově, když byste měl čas, tak můžete si třeba zajet na hory na lyže a riskovat
1: můžu
0: to, že
1: zajet na hory na lyže, to mě nikdo neomezuje, ale riskuju, že si na těch lyžích zlomím nohu a bude to velká komplikace pro všechny, takže ze zodpovědnosti k práci bych to asi jako neudělal uprostřed natáčení ani před nějakým jako velkým natáčením nebo tak, no.
0: Když se ještě vrátíme k tomu divadlu, jak moc se to divadelní herectví liší od toho filmového či seriálového? Je náročnější, musíte používat více těch hereckých prostředků, nebo aby, protože přeci jenom nemáte mikrofony, nebo předpokládám, že nemáte mikrofony.
1: To je taková záludná, to nevím, to těžko říct. Ještě my v tom činoherním klubu, jak máme to specifické jeviště a hlediště, že je to vlastně placatý a široký a je to malý divadlo, tak se tam jako, co se týče toho jako výraznosti projevu a toho, že musíme dosáhnout až na třetí galerii, tak to nás jako nepotká. V něčem ty prostředky jsou stejný, v něčem jiný. No, na kameru vždycky víc funguje myšlenka, než cokoliv jako zjevného a udělaného. Zároveň nevím, jestli to vždycky platí pro seriál, zároveň záleží potom, jaký seriál a tak. Takže je to jiný, ale pořád je to asi herectví.
0: Když máte po premiéře, vy jste říkal, že rád spíte, tak můžete hned usnout? Nebo i po představení, když máte? Nebo adrenalin pumpuje, funguje?
1: Jo, já to mám ještě teďka tak, že vlastně potom většinou sedím hodinu až hodinu a půl v autě, takže tady to jako mě opustí. A nemůžu pak usnout právě, protože jsem dojel po hodině v autě a ještě jsem takovej jako nabuzený na to řízení. Takže jo, ale jako jo, nejsem ten typ, který by měl nějaký složitý rituály na svlékání a odkládání postavy. Zároveň na divadle jsem asi neměl nikdy nic tak moc náročného, abych to jako potřeboval ten takže rituál absolvovat.
0: Máte svůj třeba nějaký osobní rekord ve spaní?
1: To nevím. A určitě 12 hodin a více.
0: Jste vydržel spát?
1: Jo.
0: A to
1: jo.
0: Po nějaký dlouhý době spánkovýho deficitu?
1: No to asi jo, to se tělo potom řekne, no.
0: Já moc děkuju, jsme na konci, já moc děkuju, že jste tu byl a přeju vám hodně zajímavých rolí do budoucna.
1: Děkuju za pozvání.
0: Viktor Zavadil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Brně dnes začal soud s lidmi zodpovědnými za daňové úniky v desítkách milionů korun. O peníze z participativního rozpočtu Boskovice uchází 12 projektů. Energetici používají u Dukovan k pokládce kabelů speciální pluh. A odpoledne čekáme oblačno až zataženo a teploty do 24 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré odpoledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Krajský soud v Brně dnes zahájil jednání s pěti lidmi obžalovanými za krácení daní vytvářením falešných faktur. Jedná se o součást případu daňových úniků v celkové výši téměř 75 milionů korun. Sedm pachatelů už má soudem schválenou dohodu se státním zástupcem o vině a trestu. Tři z nich, kteří dnes stanuli před soudem, jsou stíháni nejenom za krácení daní, ale i za organizovaný zločin, vysvětluje státní zástupce Martin Brzo-Bohatý.
2: Jednali tak, že měli každý svoji oblast té činnosti, která v souhrnu tvořila systém. Bavíme se o sazbě plus minus 9 až 12 let. Ti obžalovaní, kteří vykonávali pouze činnosti, které souvisely s krácením daní, tam je sazba 2 až 8 let.
0: Jeden z obžalovaných svou vinu úplně odmítá. Další se snaží vyjednat dohodu o vině a trestu. Obyvatelé Boskovic zaslali do letošního ročníku participativního rozpočtu 12 návrhů na vylepšení města. Je mezi nimi například nové dětské hřiště, venkovní herna, grill point nebo revitalizace sportovního hřiště. Celková částka určená k rozdělení je 500 000 korun. Návrhy teď budou posuzovat radní, jestli jsou vůbec proveditelné. Detaily přidává místostarosta Boskovic Radek Šamšula z Pirátů.
3: Proto se jich přihlásilo poměrně velké množství. Od referentů jsme dostali doporučující a nedoporučující stanoviska k některým z nich, takže ta debata mohla být poměrně dlouhá, když se dohodli, že tu debatu odložíme a uděláme k tomu ještě mimořádnou radu. A je to i za mě z důvodu, že některé ty materiály a vyjádření referentů si ještě zaslouží trošku doplnit.
0: O tom, který z projektů se nakonec uskuteční, rozhodne hlasování veřejnosti. To potrvá celý listopad. Energetici posilují vedení vysokého napětí v okolí Dukovan. Důvodem je předpokládaný nárůst počtu obyvatel v regionu v souvislosti s výstavbou dalších bloků jaderné elektrárny a i s tím možné vyšší nároky na přenosovou soustavu. Při ukládání nových kabelů využívají specialisté bezvýkopovou technologii, kdy do země usazují kabeláž pomocí speciálního pluhu, popisuje Jan Vaculík ze společnosti EGD.
4: Obrovská výhoda téhle technologie je šetrnost k životnímu prostředí a hlavně rychlost pokládky. Navíc tahle technologie má velkou výhodu v tom, že po vlastně projetí toho stroje není ta zemina narušená a samotná úprava po projetí toho stroje, takzvaná rekultivace, je velmi jednoduchá a s tím souvisí i majetkoprávní vyrovnání s majitelama pozemků nebo dotčených pozemků, že to je mnohem jednodušší.
1: Počasí.
0: Odpoledne Jihomoravy čekáme oblačno až zataženo, večer se objeví přehánky nebo déšť. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Vane mírný jihovýchodní až jižní vítr. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz v Brně v Husově ulici. Srazilo se tam nákladní vozidlo s osobním. Místem nehody s opatrností projedete. A nehoda taky v Brně na Vranovské ulici. Tady se srazila dvě osobní auta i tady místem nehody s opatrností projedete. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré odpoledne s datem 8. října 2026. Jak jste slyšeli v té dopravní části čerstvých zpráv Davida Hasmana na vlně Českého rozhlasu Brno, tak Brno není zcela karambolu prosté. Tak doufám, že během odpoledních hodin žádné další přibývat nebudou a že vám, kteří posloucháte naše dobré odpoledne, na jehož Prahu právě stojíme, se povede všechno, na co sáhnete. Už včera jsem říkal, že to nemyslím tak, že by všechno, nač sáhnete, mělo být zlatem. Opravdu s Midasem to nedopadlo dobře, nemohl se ani najíst, ani napít. Ale já to myslel tak, aby se vám všechno dařilo a abyste nezapomněli třeba i na to, že máte gratulovat věrám, které dnes slaví své jmeniny. Jak jsem říkal, je 8. října 26 a dnešek je dnem, kdy si připomínáme jedno důležité kadeřnické výročí. Opravdu, najděte si i vy na Wikipedii to datum 8. říjen 1906. Tehdy totiž kadeřník Karl Ludwig Nessler, představil veřejnosti v Londýně přístroj pro trvalou ondulaci vlasů. No a od té doby to frčí. V roce 1950 v tento den byl odsouzen ve vykonstruovaném dvoudenním procesu československý hokejový tým za plánovanou emigraci. Bohuslav Modrý a Augustin Bubník dostali 14 let, ostatní o něco méně. No ale teď k tomu příjemnějšímu, co je před námi. Čeká vás záplava písniček, které nestárnou. Informace o počasí, ty už za chvíli od Ondřeje Brambuse. No a když jsme tak u toho, tak se musím podívat i na dnešní pranostiku, která praví, že o svaté Brigitě bývá mlha na úsvitě. Můžu konstatovat, že v Kéniku jsem mlhu nezažil, ale možná, že vy na místě, kde vy jste vítali východ slunce, jste něco takového zažili. Tak jaké počasí bude, se dozvíte za chvíli, začíná dobré odpoledne a já vám nabízím žlutého psa, ovšem modrou.
1: Český rozhlas Brno.

0: Je to 40 let, ano, to byl rok 1986, kdy Madonna v listopadu toho roku vydala tenhle svůj single. Byl to pro ní mimochodem její pátý jedničkový na domácí půdě, tedy ve Spojených státech. No a vy si možná 86. vybavíte jako rok, kdy se v Mexiku hrálo mistrovství světa, tedy ve fotbale, a od té doby známe mexickou vlnu, že jo?
1: Počasí.
0: Ale teď spíše vážnější, tedy řekněme ověřené informace rozhodně a spíše serióznějšího meteorologického rázu. Informace pro vás má Ondřej Brambus, meteorolog brněnské pobočky ČHMÚ. Dobré odpoledne, Ondřej.
2: Dobré odpoledne.
0: Jaké máme počasí na Jižní Moravě? Jaké jsou teploty? Neprší někde?
2: Ne, aktuálně nám nikde neprší a máme spíše takovou oblačnou nebo skoro zataženou oblohu. Kolem poledne ale bylo i zataženo a pár kapek se objevilo, ale byly to jen velmi slabé srážky většinou neměřitelného množství. Teď se tedy sluníčko trochu snaží dostat i skrz mraky, ale oblačnosti je hodně na celém území Jihomoravského kraje. Teploty ty se pohybují většinou od 17 do téměř 23 stupňů Celsia a fouká nám vítr od jihovýchodu a je většinou mírný do 25 km za hodinu.
0: Bude během odpoledne a na večer srážek přibývat?
2: Ano, zejména pak ve večerních nebo pozdějších večerních hodinách, ale když to vemu po pořadě, tak teď v těch nejbližších chvílích žádné výrazné srážky zatím nečekáme, ale v pozdějších odpoledních a večerních hodinách se začnou pravděpodobně drobnější přehánky objevovat. Výraznější změna pak nastane v pozdějších večerních hodinách, kdy k nám dorazí studená fronta. Ta už je aktuálně nachystána nad Německem a postupně k východu. No a tak nám přinese srážky ve formě takového trvalejšího deště nebo přeháněk, a to na většinu území Jihomoravského kraje. Na východě se mohou objevit i bouřky, ale to bude až, řekněme, po západu slunce. Teď ještě v těch nejbližších chvílích může přibližně o stupínek vylézt teplota a zároveň nám bude stále foukat vítr od jihu, jihovýchodu, ale jak se přiblíží ta fronta, směr větru se nám změní, začne nám foukat od západu nebo severozápadu a zejména pak na té frontě mohou být nárazy až k 70 km za hodinu.
0: Zaostřím-li na zítřek, tedy pátek 9. října 2026 a vezmeme-li to třeba od půlnoci, tak jaký ten pátek bude?
2: Ano, hezky jste to odhadl, protože právě řekl bych, kolem té půlnoci se nám počasí bude měnit, studená fronta už bude slábnout, ta studená fronta se bude nejvíce projevovat, řekněme, mezi 8. večerní a 1. hodinou ranní, ale po té půlnoci už budou srážky výrazněji ustávat, začne se nám i protrhávat oblačnost a ráno by tedy mělo být s malou oblačností, takže jasno nebo skoro jasno. Mlhy by se tvořit neměly, protože po celou noc nám bude pofukovat vítr, už nebude tak výrazný jak na frontě, ale i tak bude foukat stále ještě mírný vítr v podstatě těch západních, severozápadních směrů.
0: Totéž nás čeká i v pátek přes den, tedy vítr a řekněme konec srážkám?
2: Ano, dá se říct, že zítřek bude větrný, budeme mít poměrně slunečné počasí, ale budeme za studenou frontou, takže chladnější vzduch a větrno. Ráno čekáme, že bude jasno nebo skoro jasno, během dne pak bude převažovat polojasná obloha, trochu více oblačnosti bude na severu kraje, na jihu bude méně, srážky neočekáváme a pak v pozdějších večerních hodinách a v noci zpátku na sobotu nám bude oblačnost postupně přibývat. Bude už tedy výrazně chladněji než dnes, počítáme s teplotami 14 až 17 stupňů Celsia, no a ten vítr, který jsem zmiňoval, bude mít rychlosti většinou do 25 km za hodinu a bude foukat od západu nebo severozápadu, na večer se pak bude měnit na jihozápadní a bude částečně slábnout.
0: Abyste o pátku 9. října 2026 měli ucelené informace, přidám ještě informaci o východu a západu slunce. To první, tedy východ, nás zítra v Brně čeká 4 minuty po 7. hodině ráno. raní. Západ nastane v 18 hodin 18 minut středoevropského letního, stále ještě letního času. Platit bude stupeň číslo 1 biometeorologické zátěže. A teď už prosím jen o 2-3 věty o tom, jak bude v sobotu a v neděli.
2: Schrnu to, pokusím se stručně. V sobotu budeme mít hodně oblačnosti, bude převládat oblačná nebo zatažená obloha a také musíme počítat s občasným deštěm nebo přeháňkami. Více jich bude na severu a západě kraje. Naopak na jihovýchodě budou místa, kde pravděpodobně vůbec nezaprší. V sobotu teploty od 15 do 19 stupňů, v té jižní části na severu kraje bude kolem 14 stupňů. Neděle pak bude slunečnější, tam bude takové více proměnlivé počasí, mohou se objevit přeháňky a teploty do 18 stupňů.
0: Vývoj počasí, tak jak ho ve své předpovědi naznačil Ondřej Brambus, napovídá, že už je tu. Tedy podzim, že už je tu. Ondřej, děkuji za informace a přeju vám hezké odpoledne.
2: Děkuji vám také, naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: pondělí 12. října se těšte na dobré rady s aromaterapeutkou Annou Krutovou. Povídat si budeme o vůních, které mohou zmírňovat stres. Jaké vonné esence pomáhají proti podzimním splínům, jak vůně používat, aby měly co nejlepší efekt a která vůně je třeba ideální pro lepší spánek. To všechno se dozvíte, když budete poslouchat. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Řekl bych, že beatlovskou From Me to You, ovšem v té naší české verzi v podání Karla Gotta jste poznali všichni. Všichni, kteří posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno. Dnes máme čtvrtek 8. října a zítra už bude ten první skoro víkendový den. Ale to neznamená, že byste si dnes večer nebo chcete-li v pozdním odpoledni nemohli zajít na místo, kde by se vám líbilo. Ale já jsem tady teď proto, abych vám jedno takové místo nabídnul. Dnes, ano, ve čtvrtek 8. října v 17 hodin, to bude ten okamžik, kdybyste měli být na místě. Svět po mém, tak nazvala svou nejnovější výstavu Jaroslava Garšicová. Představí na ní tvorbu v technikách olejomalby, akrylu a kombinované techniky. Tahle výstava bude zahájena slavnostní vernisáží právě dnes v 17 hodin a následně bude k vidění až do 15. listopadu, takže ještě pořád budete mít čas, pokud tu vernisáž dnes nestihnete, a to v Břeclavské synagoze. Přeju vám tam šťastnou cestu a taky to, ať se vám líbí. Před námi je další Edův zvonek. Jakže dnes zapracoval znalec brněnského Hantecu, se dozvíte během několika vteřin. Ale ještě bych měl zmínit, že se měří rychlost. Takže pozor, na dálnici D2 u Brna stojí značky upozorňující na úsekové měření. Je to kvůli rekonstrukci dálniční křižovatky. A my se podrobněji k tomuto tématu vrátíme s Tomášem Kremrem už za pár chvil. A tenhle od Edy znáte.
1: Edův zvonek.
2: Dneska mám zase jeden židovské. Izák se vrátí z dlouhý služební štreky na Domášov a zjistí, že mu Sára byla nevěrná. Kdo to byl? Byl to ten bastard Samuel?
3: Ne, Samuel to nebyl.
2: Tak ten starý idiot Abeles?
3: Ne, ten to rozhodně nebyl.
2: No tak po tým to musel být ten prostáček Mojše.
3: Ne, nebyl to ani Mojše.
2: Jak to? To ti žádné z mých kamošů není dost dobré?
4: Český rozhlas Brno.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno, u mikrofonu je Borek Kapitánčík a ten další mikrofon taky nebude zahálet, tedy už za pár vteřin. Silničáři na dálnici D2 u Brna zavádí další opatření, které má zabránit tragickým nehodám. Na příjezdu do města technici instalují úsekové měření rychlosti. Vyžádala si to policie kvůli přestavbě dálniční křižovatky D1 a D2. Víc teď ovšem řekne náš kolega. Reportér Tomáš Kremr už je u zmíněného mikrofonu, takže dobré odpoledne, Tomáš.
1: Hezké odpoledne. Řidiče pohlídají kamery jenom při příjezdu od Bratislavy do Brna. Tím začnu. Ten měřený úsek začíná u sjezdu na Blučinu, tedy na 11. kilometru dálnice D2 a končí s jednou mezerou uprostřed, prakticky před křížením s D1. Povolená rychlost se tam může měnit v závislosti na hustotě dopravy, takže bude platit vždy to číslo nebo vždy taková rychlost, kterou řidiči uvidí na proměnlivých značkách. Někdy tam bude 100, to asi ve většině případů, ale někdy třeba i 80. Přestože si řidiči už teď všímají kamer nebo varovných dopravních značek, celé to měřící zařízení je zatím ve zkušebním provozu. Ředitelství silnic a dálnic ho chce zprovoznit nejpozději v listopadu tak, aby vše začalo skutečně fungovat a hříšníkům už chodili pokuty.
0: Proč to silničáři zavádí?
1: Je to na žádost policie, která na dálnici D2 před Brnem řešila v posledních měsících několik vážných nehod, a to právě v úseku mezi 11. kilometrem a křižovatkou D2 a D1. V srpnu narazilo osobní auto do kamionu a vážně se tam zranila žena s dítětem. V červenci se těžce zranil řidič při srážce kamionu s dodávkou a velmi tragický byl červen, kdy se nejprve v jeden den staly dvě smrtelné nehody se dvěma mrtvými a o zhruba týden později pak zemřeli další dva řidiči při srážce kamionu.
0: Jak dlouho ještě omezení na křižovatce dálnic D2 a D1 potrvá?
1: Rekonstrukce dosud nejvytíženější čtyřpruhové dálniční křižovatky v Česku potrvá ještě příští rok, respektive hotová má být na jeho konci. Silničáři celé to křížení kompletně přestavují do úplně jiného tvaru. Je to kvůli rozšiřování dálnice D1 u Brna na 6 pruhů. To ovšem znamená denně problémy pro 10 000 aut, které stojí v kolonách na D1 i na D2. Řidiči si teď navíc zvykají na nový dopravní režim, protože o tom předcházejícím víkendu silničáři zavřeli nájezd z D2 na D1 ve směru na Ostravu, což ale navíc tedy silničáři spolu s tím, řekněme, otevřeli, teď jsem se do toho zamotal přesně, protože se v tom nevyznám, ale zavřeli nájezd D2 na D1 ve směru na Ostravu, ale spustili sjezd z D1 na D2 od Prahy na Bratislavu, tak teď už je to správně. Znamená to ale, že řidiči si teď musí zvykat i na nové objízdné trasy, které vedou přes Mudřice u Brna anebo přes brněnské Černovice.
0: No tak já se taky zamotávám, třeba ten sjezd, kterým se původně dalo sjezd, když jedu z Králova pole po té rychlostce směrem na Řečkovice, taky se objíždí přes kruháč u nákupního centra v Ivanovicích. Ale teď mluvme o radarech. Ano, mluvíme o radarech, které nedaleko Brna teprve začnou fungovat, ale máme tu i případ, kdy radary zmizely z hlavního tahu mezi Brnem a Slavkovem. Vrátí se tam?
1: Ano, tak to je úsekové měření rychlosti na takzvaném Holubickém kopci na silnici číslo 50 poblíž Slavkova u Brna. Tam byly dřív radary u křižovatky, kde auta odbočují do Velešovic a měřili, jestli řidiči jezdí tou předepsanou 70, která tam je. Ředitelství silnic a dálnic křižovatku nedávno opravilo i rozšířilo. Práce už jsou hotové, radary tam ale teď spuštěné nejsou. Provozuje je přímo slavkovská radnice a podle vyjádření jejich zástupců mají být zase znovu v provozu do konce tohoto roku.
0: O úsekovém měření rychlosti u Brna jsme mluvili s reportérem Tomášem Kremrem. Dobré odpoledne tím pádem všem řidičům a řidičkám, kteří by si na to měli zvyknout. Tomáši, děkuji za návštěvu ve studiu.
1: Dobré odpoledne, nezamotejte se na té jedničce ani té dvojce.
0: Abych se v tom nezamotal ani já, tak se hned podívám, kolik nám zbývá do pozvánky na výlet. No tak nějakých 8,5 minuty a dozvíte se. Další říjnový víkend se totiž přiblížil a přiblížila se i chvíle, kdy vám jeho zpestření navrhne Hana Slabáková z Klubu českých turistů. On se totiž blíží i ten okamžik, kdy se možná vydáte do Tišnova na další ročník tradiční turistické akce.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

sérii Fajnšmekři v sedmičce si redaktor Jan Hlaváč pozve do studia 7 Českého rozhlasu Brno pěvce Richarda Nováka. 22. října od 17 hodin si budou povídat o neuvěřitelné pěvcově kariéře. Vždyť Richard Novák přednedávnem oslavil 95 let. Vstupenky na pořad s Richardem

0: webu a v aplikaci Můj rozhlas. Desítky příběhů už zazněly a na setkání u dalších připomínek událostí i osudů lidí, na které bychom neměli zapomínat, se těší Michal Isteník.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.

0: Dobré říjnové odpoledne přeju, vážení přátelé, a zvu vás společně s Hanou Slabákovou na výlet. Hanko, dobré odpoledne i vám.
1: Dobré odpoledne.
0: Vy jste na obvyklém místě připravena s pozvánkou na tradiční akci.
1: Je to tak. Tentokrát bych, milé posluchače, ráda pozvala na již 56. ročník dálkového a turistického pochodu Tišnovská padesátka. Samozřejmě to není jen padesátka, ale připraveny jsou trasy různé délky. Nejkratší je 7-kilometrová, je to také trasa pro kočárek, ta vede z Tišnova na Besének, na Předklášteří, v Okounovu vyhlídku a ulicí za Mlýnem se vrátí zpátky do Tišnova, kde se startuje od Sokolovny, jako již tradičně. To si můžeme konec konců říct hned. Ten start je podle délky trasy, 50 od 6 do 7, 1,40 od 7 do 8, no a potom ty kratší 7, 10, 17, 24 a 29 od 8 do 11 hodin. Cyklisté mají prezenci průběžnou od 9 do 12 hodin a je to na 33 a 1,50. Ten pochod v Tišnově je opravdu velmi oblíbený, každý rok se jde na jinou stranu, tentokrát je to tedy směrem na Předklášteří, Dolní Loučky, takže 17 to vezme z Předklášteří na Nelepeč, Číšky, Pejškov, Vohančice a vrátí se zpátky do Tišnova. 24 tato vezme přes Dolní Loučky, Mírovou, Úsuší, Číšky, přes Pejškov a podobně. No, trasy jsou opravdu velmi zajímavé.

0: zajímavé, kdo chce dlouhou, i tu si tam najde. A na akci je sleva pro předložení průkazu Klubu českých turistů, ale samozřejmě zúčastnit se mohou i nečlenové. A pochod je zařazen do cyklu Poháru zdraví a také do 200 turistických akcí Klubu českých turistů. A trasy si konec konců dopředu můžeme najít na mapě okolí Brna Svratecko. V loňském roce se zúčastnilo 1400 turistů a cyklistů, takže opravdu je to akce velmi oblíbená. Tak doufejme, že se tam uvidíme.
1: Nemáte ještě program na sobotu 10. října? Teď už máte. A já bych si, a tady bych prosil o vaše případné potvrzení nebo vyvrácení, dovolil ještě jednu poznámku. Rostou, takže košík na houby sebou, že?
0: Předpokládám, že ano.
1: Děkuji za pozvánku, za tip na výlet. Haně Slabákové z Klubu českých turistů. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Vojenská nemocnice Brno připravuje výstavbu nového pavilonu operačních oborů. Cenové stropy na benzín a naftu zítra vzrostou o několik haléřů. Do konce října pokračuje online sbírka koláč pro hospic. A počasí zítra čekáme většinou polojasno a teploty do 17 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno. Vás vítá David Hasman. V areálu Vojenské nemocnice Brno vyroste nový pavilon operačních oborů. Stavba za víc než 1 miliardu 800 milionů korun vznikne na místě současné budovy neurologického oddělení. V pavilonu budou moderní operační sály pro chirurgii, ortopedii, traumatologii, oční a ORL. Přípravné práce začnou ještě letos, upřesňuje mluvčí nemocnice Petra Ferenčáková.
2: Začít by se mělo od nového roku, kdy se bude bourat stávající stavba a potom se začne s pracemi na tom novém pavilonu. Tím, že provoz zůstane zachován v plném rozsahu a nedojde k žádnému omezení.
0: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra stoupnou. Litr benzínu budou moc čerpací stanice prodávat na nejvýši za 46 korun a 31 haléřů. To je o 24 haléřů víc než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra stoupne o 6 haléřů na 47 korun a 29 haléřů. Podle dat společnosti CCS ceny paliv v uplynulém týdnu díky vládním regulacím klesly. U nafty to bylo průměrně o 2 koruny a u naturalu 95 o 60 haléřů. Lidé můžou ještě do konce října přispět do online sbírky koláč pro hospic. Každý podzim pořádá diecézní Charita Brno, která letos na svých stránkách, tedy stáncích, prodala více než 50 tisíc koláčů. Lidé dobrovolným příspěvkem podpoří především paliativní péči v kraji, upřesňuje mluvčí Charity Zuzana Horáková.
3: Peněz se třeba zaplatí automobily pro zdravotní sestry, které jezdí k pacientům v závěru jejich života, případně se nakoupí zdravotní pomůcky, anebo konkrétně v Brně pomohou s vybavením paliativního pokoje v domově pokojného stáří Kamená.
0: Dnes je to přesně 85 let od takzvané akce Sokol. V noci ze 7. na 8. října 1941 němečtí okupanti zatkli asi 1500 představitelů České obce Sokolské a rozhodli také o zákazu organizace. Většina zatčených se konce války nedožila. Celou akci nacisté provedli na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, říká historik z Vojenského historického ústavu Michal Burian.
4: Němci věděli, že Sokolové jsou tou obrovskou skupinou lidí, která je jim velmi nepřátelsky nakloněna a byli si vědomi, že Sokolové tvoří jeden z významných základů našeho domácího i zahraničního odboje.
0: Česko si kvůli událostem 8. říjen připomíná jako památný den sokolstva.
1: Sport. Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme zpočátku skoro jasno až jasno, během dne bude převažovat polojasno, později večer postupně přibývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 14 až 17 stupňů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Hromadná nehoda omezuje provoz na dálnici D1 na kilometru 206 ve směru na Vyškov. Srazila se tam 4 osobní vozidla, neprůjezdný je levý pruh. Počítejte se silným provozem a se zdržením. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré odpoledne, milí přátelé, zdravím vás při poslechu Českého rozhlasu Brno a abyste ani o ten malý kousíček sportu nepřišli, což bylo tak trošku mým omylem a já se za to omlouvám, tak vám řeknu, že dnes Brno hraje na Spartě. Vy víte, že to je otázka na všechny hokejové fanoušky, respektive připomínka všem hokejovým faninkám a fanouškům. No tak si zajedete do Prahy dnes po 6:30. Kometa se Spartou. Ale teď už další část našeho dobrého odpoledne, v níž vás čeká jako obvykle v tomto měsíci rada, jak nenaletět. Ale podíváme se i do Dukovan. Ozve se nám náš regionální stopař a v trefě po písničkách Karla Zicha a Američanky Shania Twain. Vás čekají tyto otázkové okruhy, tak si zatím rozmyslete, které dva jsou vám nejbližší, abyste měli reálnou šanci, že poté, co se dovoláte na 726 465 200, vstoupíte do vysílání a dvakrát správně odpovíte a tím pádem vyhrajete dvoudenní vstupenku na příští víkend na Maker Faire Brno. Znovu tedy vyzývám všechny kutily, všechny domácí vynálezce, třeba i malé vědátory, no a ty, kteří mají rádi, když se něco dělá vlastníma rukama. A to proto, že už příští víkend vás čeká největší přehlídka kutilů, inovátorů a vynálezců. Maker Faire 17. a 18. října. Ten dvoudenní vstup mám připraven. Otázky taky. U mikrofonu Borek.
1: Český rozhlas Brno.

0: Ještě jednou dobré odpoledne. Naznačím, že vás čekají čtyři témata, ale nezmíním je. No tak to jsem se asi naučil od Tomáše Kremra. Taky jsem se do toho zamotal. Takže za chvíli vybíráte v trefě z těchto témat. Brněnské divadelní osobnosti, operety, vynálezci objevitelé a Jean-Paul Belmondo.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Už za chvilku se dozvíte v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Brno, které právě posloucháte, že náš regionální stopař je opět na cestách. Ale za jakým cílem dnes vyrazil, to si zatím ještě ponechám jako tajemství. Já jsem vůbec plný tajemství, nejdřív vám neprozradím témata, potom si na to vzpomenu, ale snad jste slyšeli, že dnes v Trefě, která už ťuká na dveře dobrého odpoledne, jsou připravena tato otázková témata. Brněnské divadelní osobnosti, operety, vynálezci objevitelé a Jean-Paul Belmondo. Taky bych mohl říct Bebel, což byla jeho přezdívka. Na tahle témata jsem připravil otázky, ale musím konstatovat, že ta dvoudenní vstupenka pro dospělého na příští víkend, kdy se na brněnském výstavišti koná Maker Fair Brno 17. a 18. října, tedy musím konstatovat, že na telefonu 726 46 5200, což je kontakt se studiem Českého rozhlasu Brno, je zatím pusto a prázdno, že by žádný vynálezce, žádná vynálezkyně, žádný bastlíř, taky se říká, to je takové moderní slovo, tedy sousloví technologický geek nebo milovník 3D tisku, že by neposlouchal, tak máte ještě jednu šanci vybrat si z těch nastávajících 4 okruhů. Dvě otázky zazní, za 2 správné odpovědi máte 1 dvoudenní vstupenku na příští víkend na brněnské výstaviště. Chci to jenom zavolat a správně si vybrat. Možná v těch otázkových okruzích jste doma, jenom se stydíte. Tak se nestyďte, telefon znáte.
1: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Měl

0: Ve svých rukou má osud další dvoudenní vstupenky na Maker Faire Brno v naší telefonické trefě náš posluchač Jaroslav. No v rukou, ve svých ústech nejprve, protože...
1: V rukou mám akorát na uchu telefon.
0: Tak, no. Správně. Jaroslave, já tě vítám v našem vysílání. Nemáš to ve svých rukou, ale máš to ve svých ústech, protože nejdřív musíš vybrat otázkové téma, které je ti nejbližší. Takže které to bude ze čtveřice brněnské divadelní osobnosti, operety, vynálezci objevitele a Jean-Paul Belmondo?
1: Opery, to mě nezajímá. Vynálezce a tého Belmonda zkusme a ať se strapním, ať můžou po mě vykřikovat, že už mě slyšeli zase v rádiu.
0: No, to je pravda, že už dlouho v Tlumačově nic takového neznělo. Nepletu se, že jo?
1: Bylo jako to. Ty jsi tam nebyl. No tak zkus jako
0: no, nedoneslo se to ke mně zatím ještě. Takže vynálezci objevitele a Jean-Paul Belmondo. Budeme na to mít minutu. Tedy no. Všechno, co během minutového limitu odezní, beru jako bernou minci. A to, co odezní po uplynutí limitu, už bohužel nebudu moci započítávat.
1: No,
0: my se překřikujeme, ale já to musím nějak vést. Takže vynálezci objevitele. 8. října, ovšem roku 1945, si svůj vynález mikrovlnné trouby nechal patentovat který z těch následujících tří? Polák Zbigniew Papula, nebo Američan Percy Spencer, nebo Angličan John Randall?
1: Zkusme jít do třetího.
0: Angličan John Randall, zní odpověď našeho posluchače? No a teď otázka na téma Bebel, tedy ve kterém filmu stvárnil Jean-Paul Belmondo roli filmového kaskadéra Michela Gauche. Muž z Acapulca, profesionál nebo zvíře?
1: No, že by zas to zvíře.
0: Zas to zvíře, říká Jaroslav.
1: No.
0: Který kandiduje na vstupenku na dva dny na
1: Maker Faire. Dej tam to zvíře.
0: Dávám tam to zvíře a čekám na závěrečné zvonění. Zcela správně odpověděl na tu druhou otázku, tedy Jaroslav. Opravdu to byl film Zvíře, ve kterém jste viděli Michela Gauche. Ovšem, byla to dvojrole Jean-Paula Belmonda. On tam hrál taky Bruna Ferrariho, ale to se sem teď tak úplně nehodí, tedy nepatří to sem. Ovšem, mikrovlnnou troubu si 8. října 1945 nechal patentovat Američan Percy Spencer. Taky to neví každý. Jaroslave, pro tebe to znamená, no, že nevyhráváš.
1: Víš, jak už je to dávno, i ten Belmondo, to jsem měl 15, 16, 17 roků.
0: No.
1: A teď už mám 3/4 století v hajzlu.
0: Kdo si to má taky pamatovat, že jo, všecko?
1: No to si to... Já si pamatuju, co třeba bylo kdysi jen, když jsem byl 10 letý, ale před týdněm, co jsem jedl, to se mi neptej.
0: Naprosto přesně ti řeknu, jaké počasí bylo, když bouchl Černobyl, ale nevím, co jsem měl na snídani taky.
1: No,
0: Jaroslave, jsme na tom podobně.
1: To tady pan Míček montoval hlásiče a za týden velice rychle jich dával důle, aby to nepískalo.
0: No, to je pravda. Taky pěkně opalovalo sluníčko tenkrát ve vojenském útvaru 80-60. Jaroslave, abychom to neprodlužovali, děkuju, ale bohužel nebyl to úspěch. Nebyla to trefa.
1: Kolik po mě vykřikovalo, už je jich málo. Už jsou ode mě starší, co jsme se znávali a tak dál, a však bys to šímek.
0: Těm, kteří třeba teď přišli k přijímačům, bys měl vysvětlit, proč proto po tobě vykřikovali, když už o tom mluvíme do vysílání.
1: No ne, že já když jedu po Tlumačově, tak oni slyšel jsem tě v rádi a ty jsi vyhrál a hento a nevyhrál.
0: Jak se říká ve škole, odpovídáme celou větou.
1: Už jsem tě dlouho neslyšel a takový ty voloviny, že no.
0: Tak, dnešek to všechno změnil.
1: Pozdravuju všechny, co mě dlouho neslyšeli a zdravím hlavně ty, co se ke mně znají. Ne, co mě znají. Mě zná dost lidí, ale já beru ty, co se ke mně znají. Tak ahojte.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do čtvrtka nabízíme debaty s lídry kandidátek v Brně. S čím se ucházejí o vaše hlasy? A jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písni.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Dost možná, že měl taky svůj perný den. Náš regionální stopař, toho tím myslím samozřejmě, náš regionální stopař Vojta Halaš vyrazil opět za sportem. Jako součást své série o méně známých sportech nám dnes v dobrém odpoledni představí lezectví. Vojto, dobré odpoledne.
2: Ahoj Marku, hezké odpoledne tobě i posluchačům.
1: Kam jsi vyrazil na lezeckou stěnu a co zajímavého nám o této sportovní disciplíně teď prozradíš?
2: Tak kořeni toho moderního lezení sahají do 19. století, tehdy se rozvíjelo ještě především jako součást horolezectví. Zásadní změna pak přišla ve druhé polovině minulého století, kdy se začalo lezení přesouvat také na umělé stěny a vznikaly první závody. Postupně se tedy ustálily tři hlavní disciplíny, jejím obtížnost, kdy má lezet za úkol dostat se co nejvýše na poměrně náročné cestě, bouldering, tady jsou krátké, ale extrémně obtížné lezecké úkony, bez lana, za to s dopadovými madracemi. No a rychlost, tady už není moc prostoru na nějaké filozofování, prostě dva lezci nastoupí vedle sebe a vyhrává ten, kdo je nahoře první. No a právě sportovní lezení se postupně dostalo až na nejvyšší sportovní scénu. V roce 2021 mělo premiéru na olympijských hrách a Českou republiku tam reprezentoval Adam Ondra. A právě brněnský rodák patří mezi absolutní světovou lezeckou špičku. No a k tomu, kam jsem dnes vyrazil, je to do brněnského Komárova, do střediska Komec, což je jedno z míst, kde si můžete lezení vyzkoušet v mnoha podobách. Je tady 16-metrová stěna, která nabízí desítky různých cest a různých obtížností. Nechybí právě ani bouldering, rychlostní lezení a samojisící zařízení. No a já jsem dorazil právě ve chvíli, kdy tady probíhá lezecký kroužek pro děti mezi 5 a 8 lety. Je jich tu asi 20 a hned začali rozcvičkou a momentálně zdolávají různě těžké lezecké trasy a mají taky zábavné úkoly. A až se teda divím, kam všude dokážou na první pohled celkem jednoduše vylézt.
1: No tak já s tím lezením začínal na Palackého vrchu v Žabovřeskách u vodárny na té stěně, která není lezeckou stěnou, nedoporučuju, málem jsem jednou spadnul. No ale ne každý má za chalupou dračí zub, tak možná právě proto od poloviny minulého století je lezení stále na vzestupu. Ale Vojto, kde všude na Jižní Moravě najdeme další lezecké stěny?
2: Tak největší koncentrace těch lezeckých stěn a center je samozřejmě v Brně. Jedním z těch nejvýraznějších je například Hangár, moderní centrum spojené právě s Adamem Ondrou. Dalším už tradičním místem pro lezce je také Klajda v Maloměřících. No ale lezecké možnosti samozřejmě nejsou pouze v Brně. Zajímavým místem je například Marbo Boulder ve Vyškově a lezecké stěny najdeme také v Kuřimi, Znojmě nebo třeba Břeclavi. A umělé stěny tak dnes představují samozřejmě jednu z těch nejjednodušších cest, jak si lezení vyzkoušet. Člověk už nemusí cestovat na Prachlovské skály nebo kam a čekat ani na ideální počasí. Stačí si tady půjčit lezečky, případně sedák s lanem a může začít s tím, co dokáže.
1: Tolik regionální stopař Vojta Halaš, který se dnes v rámci sportovního seriálu vydal na lezeckou stěnu. A věřím, že si ji taky vyzkoušel, že Vojto?
2: Vyzkoušel, ale musím říct, že bych si představoval, že mi to půjde líp.
1: No tak srážka s realitou někdy bolí. Vojto, i tak děkujeme. Dobré odpoledne.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Za pár vteřin bude 15:30. S pomocí radlice těžkotonážního buldozeru a přesto bez výrazného narušení povrchu. Tak se teď dostávají do země kabely vysokého napětí v sousedství Dukovanské elektrárny. My dodáme hodně podrobností už za chvíli v naší reportáži. Poslouchejte.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ať už v téhle podobě, tedy v podání Petra Reska, anebo v podobě, kterou jí dal Umberto Tozzi. Tuhle písničku jste si určitě oblíbili, zamilovali na sklonku 70. let. Ale teď od muziky zase k tomu, co se děje okolo nás. V našem dobrém odpoledni vám můžu s úsměvem říct, že to bude rychle a ekologicky. No rychle a ekologicky tak pracuje soustava strojů, která umí hluboko pod zem dostat kabely vysokého napětí bez bagrování a enormního poškození půdy. Technologii teď využívají energetici, kteří kvůli plánované dostavbě dalších bloků posilují elektrickou síť v okolí dukovanské jaderné elektrárny.
1: Na poli těsně vedle dukovanské elektrárny pracuje stroj, respektive taková soustava tří strojů. Jako první je mohutný pásový tahač s obřím navijákem a ocelovým lanem, který táhne asi 50 metrů za ním něco, co by se dalo s trochou fantazie přirovnat k pluhu na čtyřech nohách zakončených koli, a uzavírá to traktor s dvěma přívěsy, na kterých veze cívky z kabely. Všechno to vyžaduje součinnost několika lidí. Ten tým tu řídí takový energický muž.
2: Robin Zimmer a já jsem od firmy Spiderplow. Abyste to napsali správně, tak vám dám kartičku, protože Zimmer se píše český Zimmer, jo? Jako váš Jaroslav Zimmermann. Stroj pracuje asi tak 10 až 20 metrů za minutu a to znamená, že my můžeme udělat úseky až 2 kilometry za den. Celý ten stroj je vlastně kvůli tomu, že je to bezvýkopová metoda, udělá méně škody, je rychlejší a finančně taky jako zajímavější, než kdyby se to kopalo jako klasicky.
1: Jak už jste možná pochopili, tak ten stroj tady pokládá kabely do země a jsou to hned tři kabely vysokého napětí. Pluch je zapraví téměř 2 metry pod zem, aniž by bylo nutné cokoliv bagrovat nebo pak zase zasypávat. A proč se to děje právě tady? Já zkusím najít Lubomíra Budného ze společnosti EGD.
3: Lokalita Dukovan se v následujících letech bude čím dál více rozvíjet s tím, jak se začnou stavět nové jaderné bloky, a my jako distributor musíme být připraveni na to, že poroste nárok na větší odběr elektrické energie, vzniknou nová staveniště, vzniknou nová obydlí, přibude sem několik tisíc lidí, tak abychom byli připraveni.
1: A proč se to děje právě touto inovativní metodou?
4: Vaculík Jan, jsem vedoucí pilotního projektu pluhování v EGD. Obrovská výhoda téhle technologie je šetrnost k životnímu prostředí a hlavně rychlost pokládky. Navíc tahle technologie má velkou výhodu v tom, že po vlastně projetí toho stroje není ta zemina narušená. A samotná úprava po projetí toho stroje, takzvaná rekultivace, je velmi jednoduchá a s tím souvisí i majetkoprávní vyrovnání s majitelama pozemků nebo dotčených pozemků, že to je mnohem jednodušší.
1: V okolí elektrárny teď energetici položí zhruba 8 kilometrů kabelů. Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Já myslím, že to je výborný nápad, tedy ten, který jste slyšeli, o kterém jste slyšeli v předchozí reportáži. A mimochodem, pokud vám třeba její začátek uniknul, znovu doporučím náš audioarchiv na webové stránce brno.rozhlas.cz. Tutéž tedy zpětně si poslechnout něco, co vás zaujalo v našem ranním, dopoledním, odpoledním, večerním či nočním vysílání, můžete i pomocí aplikace Můj rozhlas. Používáte mobilní bankovnictví? Já tedy ano. A musím říct, že pro mě je pohodlné. Ale nepodceňujte zabezpečení vašeho telefonu. A nikomu nezdělujte přihlašovací údaje. To je důležité. Je důležité nenaletět. A jak nenaletět, si povíme už za chvíli.
5: Český rozhlas Brno,

0: že bezpečí svých peněz máte ve svých rukou. Podle redaktorky Báry Kvapilové je dobře zabezpečený telefon naprostý základ.
1: Úředníky za přepážkou banky nahradil internet. Náš účet tak můžeme spravovat díky chytrému telefonu.
2: Dneska většinou ty mobily umožňují použití nějaké biometrie, tedy snímku našeho obličeje či otisku prstu, kterým prokážeme, že vlastně jsme tím, kdo má právo s daným účtem manipulovat.
1: Říká expert na platební styk Tomáš Hládek z České bankovní asociace. To znamená, že náš telefon nebo tablet je dobře zabezpečený.
2: To záleží na nás, protože ať si to mnoho lidí neuvědomuje, jde vlastně o malý počítač, který kromě jiného umí zajistit telefonní hovor, ale vedle toho je to opravdu nástroj výpočetní techniky, čili podobně jako chráníme svůj velký stolní počítač, měli bychom chránit i ten tablet či telefon. Mnoho lidí na toto zapomíná.
1: Když chceme ovládat účet z telefonu, potřebujeme nějakou aplikaci. Už při tom stahování aplikace bychom asi měli být opatrní.
2: Naprosto jednoznačně určitě neklikat na žádné buchví odkud zaslané odkazy, ale určitě bychom se měli přihlásit na stránky dané banky a z jejího prostředí stáhnout příslušnou aplikaci, protože právě ta aplikace nás také provede tím autentizačním, čili tím krokem prokazování, že jsme to právě my, kdo má právo přístupu k našemu účtu.
1: Doporučuje se také nepoužívat automatické přihlášení.
2: To znamená to, že vlastně si můžete v některých případech uložit svá hesla, své přístupy do toho zařízení, kterým komunikujete, a ono následně, když vyvoláte danou aplikaci, tak se jaksi automaticky přihlašuje. Ale vemte, že když tedy by se někdo dostal k vašemu telefonu a dokázal prolomit onu základní otevírací obrazovku, tak vlastně má ten telefon otevřený i k tomu, aby se přihlásil vaším jménem do vaší banky, protože banka to, kdo s ní komunikuje, pozná opravdu jen z těch elektronických digitálních údajů.
1: Hodně se hovoří o podvodných e-mailech. Máte pro nás nějakou radu, jak nenaletět?
2: V každém případě bych varoval před tím, že se e-mail tváří v tom smyslu, že nám něco sděluje banka, že musíme okamžitě provést. Ono to nejsou jenom e-maily, ale i podvodná volání, kde se tváří to číslo, že je to číslo call centra dané banky a banka nás instruuje, že máme něco provést. To je nesmysl. Banka vždycky očekává od nás nějakou aktivitu a ne, že jí budeme sdělovat, protože tak se většinou ta zpráva či ten telefonát tváří, že máme zadat nějaké údaje telefonicky a že někdo provede nějakou aktivitu za nás. Banka vždycky očekává aktivní příkaz z naší strany a ne, že nás k něčemu instruuje.
1: Říká Tomáš Hládek. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: Řekl bych, že poděkování si Bára Kvapilová za tohle téma opravdu zaslouží. No a zítra si v naší rubrice Jak nenaletět povíme o falešných telefonátech.
3: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
0: 8. říjnový den, který právě prožíváme, už za malou chvilku oznámí i 16. hodinu, tedy naše časové znamení rozhodně. To jen abyste věděli, že už za chvíli bude čas nových zpráv, které do studia Českého rozhlasu Brno přinese David Hasman. Po nich nastane čas humoriády. Jejím dnešním hostem bude Otakar Brousek, moderuje Patrik Rozehnal. A protože máme před volbami, což zajisté víte, dochází oproti běžným zvyklostem i ke změně po 17. hodině. Čeká vás totiž společně s moderátorkou a redaktorkou Zuzanou Kopuletou poslední ze série 4 debat s lídry kandidujících subjektů do zastupitelstva města Brno. Města Brna. Dnes to budou Piráti a Fakt Brno, tedy tu, Zalužánky, Restart pro Brno, ANO 2011. Jejich zástupci, kandidující subjekty, už znáte, v 17 hodin si můžete poslechnout. Po 18. Morava krásná zem. Budu se na vás těšit zítra ve 14 hodin. U mikrofonu byl Borek Kapitančik a takřka v cílové rovince dobrého odpoledne dostává slovo kytarový mák Radim Hladík.

0: Milí moji, zvu vás do Toulek. Já jsem se tedy natoulal tisíce kilometrů vlastně celým Československem, no ale teď už mašíruju rozhlasovým éterem, a to každou neděli dopoledne, kdy se dostává na řadu zajímavých osobností, které jsem potkal na své pouti.
1: Toulky Josefa Veselého poslouchejte každou neděli po 9. hodině.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelný ring.
3: Ludvík Vaculík v Šumperku mnohokrát vystupoval a naše knihovna pořádá už 22 let festival Město čte knihu. A jedním z autorů byl právě Ludvík Vaculík. Celý týden jsme ho tady četli, jeho syn Janek tady tenkrát taky byl, užívali jsme si krásný program, Ludvík tady bydlel, tak jsme se vlastně s Ludvíkem Vaculíkem poznali.
1: Mimořádně v neděli od 17 hodin.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Nezaměstnanost na Jižní Moravě v září mírně klesla na 5,4%. Základní škola v Tišnově zavřela tělocvičnu kvůli prasklinám ve zdi. Poslanci ve středu mimořádně projednají prezidentem vetovaný zákon o státních zaměstnancích. A zítra čekáme většinou polojasno a teploty do 17 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy přináší David Hasman. Míra nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji v září mírně klesla na 5,4%. Oproti srpnu tak byla nižší o 0,1% bodu. Nejvíce lidí bez práce zůstává na Hodonínsku, nejméně jich naopak na Vyškovsku a v okrese Brno-Venkov. Úřad práce v Brně evidoval v září 44 764 uchazečů o zaměstnání, tedy o 876 méně než minulý měsíc. Čtvrtinu nově evidovaných uchazečů tvořili absolventi škol, vysvětluje ředitelka krajské pobočky v Brně Lucie Kolářová.
2: V září, jak obvykle, přišlo do evidence hlavní vlna absolventů škol, celkový počet nezaměstnaných však přesto klesl. Po prázdninách totiž dochází k oživení pracovního trhu, kdy firmy opět nabírají nové zaměstnance a i řada absolventů již našla pracovní uplatnění.
0: Základní škola 28. října v Tišnově uzavřela jednu ze svých tělocvičen. Vedení k tomu přistoupilo kvůli prasklinám ve zdi. Na problém škola přišla potom, co se zaměstnancům nedařilo otevřít okna. Budovu si už prohlédli statici. Zatím ale ředitelka Radmila Zhořová nedokáže odhadnout, jak dlouho zůstane tělocvična zavřená.
3: Byli tady geodeti, kteří budou dávat sondy na tu tělocvičnu a bude se teda zjišťovat, jestli třeba ještě k nějakému posunu dojde nebo ne, ale musím říct, že to nikdo nevidí, že by to mělo spadnout nebo něco, ale budou se dělat nějaké práce, aby se zkrátka zjistila příčina.
0: Hodiny tělocviku se podle Zhořové přesunou částečně do druhé školní tělocvičny a taky na venkovní hřiště. Sněmovna ve středu na mimořádné schůzi znovu projedná návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Svolali předseda dolní komory Tomio Okamura z SPD na žádost všech koaličních stran. Prezident Petr Pavel v září návrh vetoval. Vláda jim chce zrušit dosavadní služební zákon a usnadnit výměnu státních úředníků. Podle prezidenta i opozice ale nový zákon oslabí ochranu úředníků před politickým vlivem. Vládní poslanci mají dostatek hlasů na to, aby veto přehlasovali. Evropští poslanci schválili rezoluci, ve které označují zářijové ruské volby do státní dumy za sfalšované. Zároveň odsoudili jejich pořádání na Ruskem okupovaných ukrajinských územích. Evropský parlament odmítá novou dolní komoru ruského parlamentu uznat jako legitimní reprezentativní a zákonodárný orgán Ruské federace. Europoslanci zdůrazňují, že volby nenabídly skutečné alternativní kandidáty a byly se v atmosféře strachu a zastrašování v kontextu války proti Ukrajině.
1: Počasí.
0: Zítra na Jihomoravě čekáme zpočátku skoro jasno až jasno, během dne bude převažovat polojasno, teploty mezi 14 a 17 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D1 na kilometru 205 před Rohlenkou likvidují následky nehody dvou aut v levém pruhu. Počítejte se zdržením. Šťastné cesty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Pusta do půl měsíce, u nás tady ve studiu už radost způsobí jenom zvuk té znělky. Patrik Rozehnal, tak Robousek.
5: Dobrý den.
4: Jaký je podzim?
5: Krásný, já se pořád směju. Já když jedu po Praze, já se jenom směju. To je tak nádherný. Já pořád někde stojím a poslouchám Český rozhlas.
4: Výborně.
5: Je to krásný.
4: To je dobrá zpráva, tak poslouchejte i vy a vytvářejte ho s námi.
1: Humoriáda.

0: Přesně tak, hoďte smutky za hlavu, užijte si s námi zábavu a pořad nazvaný Humoriáda dnes o Otakarem Brouskem, tak koho tam hodíme jako zábavného?
1: Já bych tam hodil Milana Lasicu a Julia Satinského, protože já jsem je totiž zažil jako malý kluk. Dokonce jsme byli na Slovensku a tam dělal Miroslav Horníček, tam dělal Hovory H na střeše toho hotelu, kde jsme bydleli v Lomnici.
0: Aha.
1: Jo, tak tam bylo na střeše a tam byl právě Lasica a Satinský, já byl malej, mě bylo 12, 13, já nevím, ale já na ně zíral, protože oni byli neuvěřitelně vtipný. A potom byly ty Hovory H, takový ty slavný, jak oni přijeli a jako nám ukazovali...
0: Ten rozdíl mezi Čechoslováky, češtinou a slovenčinou.
1: Ano, jak přivezli tu zem a tu halušku nechali kolovat a takový, no to, já jsem se tak smál tenkrát. A do dneška, teď jsem to zrovna nedávno viděl a zase mě dostali, prostě oni jsou skvělí.
0: Mm-hmm, tak dáme si povídání o noblese tady v této chvíli.
2: Já nevím, či se mám s tím vůbec zdůveriť, či mám výjsť pred verejnosť s touto mojou vecou, ale já si myslím, podle mňa je to naša osobná tragédia.
3: Ano. Vrelo s vámi souhlasím a zároveň vás dôrazne žiadam, abyste povedali, o čo ide.
2: O noblesu.
3: Prosím?
2: O noblesu.
3: A tak noblesu, ano, to jsme spomínali. Kedy...
2: V mnohých veciach jsme mnohé národy ano. Dobehli, predstihli dokonca. Už si napríklad vieme slušne vypiť, riadne sa najesť, aj odedza začína byť celkom slušivá, no. Čo poviete. Sem tam sa nájde aj vreckovka, ale k noblese sme sa ešte neprepracovali.
3: Nečudujte sa, viete, na také panské huncúctva nebolo kedy u nás. Keď si predstavte, v hore taký drevorúbač sa nemohol zdržiavať noblesom, nemohol kričať. Haló, prosím vás, buďte takí láskaví, všetci v doline ráčte varovať svoju dušu. To nešlo. On musel zakričať, varuj dušu na doline a guľatina sa už rútila.
2: Áno, áno. No ale pozrite sa, darmo je, teraz nám to tak na úradoch, ako aj v domácnostiach, chýba,
3: no, chýba
2: tá noblesa.
3: Chýba. Áno, chýba.
2: A viete, v čom to je, prečo to je, že nemáme tú noblesu? My sme za tie stáročia, čo existuje náš národ, zanedbali, by som povedal, inštitúciu sluhov.
3: Tak, tak.
2: Vy ste mali doma nejakých lokajov?
3: Nie, no, my v Pliešovciach sme nemali.
2: No, vidíte. A koľko je takých dedín, kde nevideli komorníka, ako je rok druhý?
3: To je fakt.
2: No, darmo je, teraz nám to chýba.
3: Áno, alebo napríklad všade na svete, keď sa niekto viezol na voze alebo na koči, tak za ním... Verte mi, stáli aspoň dvaja livrelovaní lokaji. No a naši furmani na to kašlali úplne. Parfém nepoznali, púder to bôžnie. No. Takže noblesa zostala popoluškou.
2: Áno, človek si povie, že sú to maličkosti. Pekný porcelán, však chutné jedlo, dáka.
3: Pekný sluha.
2: No, dáke krajky, čipky, mladučká kuchárka. No ale... To sú všetko tie maličkosti, ktoré človeku pomáhajú v sebe vybudovať práve tú ušlachtilú vlastnosť, ktorej tak po slovensky pekne hovoríme noblesa. Ano.
3: Alebo na Zamaguri, keď by sme mali byť konkrétni. Zamagurčania tiež nemohli oplývať noblesou, veď na Zamaguri nebolo ani jedného čističa topánok. O černochoch ani nehovorí. Alebo si zoberte takú maličkosť, keď... Všade na svete príde niekto niekam na návštevu, tak ako sa patrí, ho komorník ohlási, povie jeho meno, hodnosť. U nás prídete na návštevu, komorníka nikde. Domáci sú tiež poschovávaní všetci. Potom ľudia neradi chodia na návštevy. No, keď
2: ale
3: nikto,
2: my by sme sa mohli aspoň tu pokúsiť neskoro, ale predsa získať dáku noblesu.
3: No nikdy nie je neskoro začať. No. Začníme a ohláste niekoho.
2: Vy ste povedali, že je to jednoduché. No, treba sa postaviť do dverí a ohlásiť niekoho. Tak. Ale ako komorníka, no?
3: No.
2: Inžinier Čaniga s manželkou. Čaniga. Čaniga!
3: Manželko.
2: Aj manželko.
3: Kde sú?
2: A čo ja viem? Ja som ich ohlásil.
3: No vidíte? Vidíte, ako je to? U nás ľudia ešte nie sú zvyknutí no. Hneď po ohlásení vojsť. Viete? Možno, že prídu zajtra.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Takové hezké téma, jako hezké stvární. Tak co noblesa, Juldo?
1: No to je velmi složité. Ale můj tatínek byl noblesní, takže já jsem to mohl odkoukat, i když moje drahá maceška Luka, tedy nevlastní matka, tak mě prozradila, že tatínek taky nebyl takhle jako vždycky vyfiknutej. Že až to sní jako, takže za to může Luka. A no, naučila nás to oba, jak se nosí sako, kravata, jak se má člověk chovat v restauraci, jak se má chovat k dámě a tak, no, to vím, že to bylo velmi, já jsem musel poslouchat,
0: jo.
1: No, snad podržíš dveře, snad mi podržíš kabát.
0: V kolika ještě to říkala?
1: No, táta si vzal Luku, když mě bylo 8 let, takže od 8 let jsem byl takhle obráběn.
0: Jo,
1: No doteď, do dneška. Já jezdím za Luchou, Lucie 90 let a pořád neustále.
0: Jo.
1: A ty máš hezké boty a hned mě pochválí, že jako chodím hezky oblečený. A ona na to dbá, na tohle.
0: Jo.
1: No, do dneška.
0: Mm-hmm.
1: Krásný. Takže perly nosí. Vždycky si veme nějaké hezké kalhotky.
0: Jako i doma, když jde s košem?
1: Ne, to ne. Ale zas má hezký župánek.
0: Jo. Noblesní za každé
1: situace.
0: Noblesní
1: za každé situace.
0: No tak pustili jsme si tedy dvojici Milan Lasicu a Julia Satinského. Můžeme s nimi pokračovat. Navíc k ní může přibýt třeba ještě Mirna Nutil, to je v povídání o postelových scénách. A nebo, když už to byla noblesa, tak já to trochu tématem shodím, jo? Protože nabídnu trochu sexuálních služeb ze Silvestra 1999 z televize Nova, kde o tom o inzerátu mluví Jiřina Bohdalová a Karel Šík ve slavné scénce Kohout. Tam je taková ta záměna, malíř, sexuální pracovník erotické služby. Tak co z toho si vyberete? Postelové scény a nebo trochu erotiky v inzerátech. Je to taky dost podobné, ale jiní interpreti. Tak Milan Lasica, Julius Satinský, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp. Proti vyhlasujete na telefonu 731 800 900 a nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Tam posílejte a my budeme ty hlasy tady ve studiu sčítat. Od toho je tady Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Julie Satinský nebo Jiřina Bohdalová a Karel Šíp, komu dáte přednost? Ptáme se vás, co voláte do Humoriády, je to telefonní číslo 731 800 900 a slyší vás i Otakar Brousek. Koho?
3: Dobrý den, zdravím vás, pánové.
4: Dobrý den.
3: No, pane Otokaru Brouskovi to pořád sluší.
4: Děkuji vám, ano. Já to vyřídím mamince, teda maceš ano. Se.
3: A já bych si přála, než to říkal Ačko, myslím, že?
2: Jojo, Satinský, jo, Milan Lasica. Dobře, jo. Zapisujeme jim bod, děkujeme moc a mějte se pěkně. Kdo další? Dobrý den.
5: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím Patriku vás do Humoriády a vašeho hosta pana Otakara Brouska.
4: Dobrý Já den, vás pane také Brouska. Zdravím, dobrý den.
5: Přeji vám vše dobré, pěkný podzim, hlasuji Patriku teda pro Ačko, všem přeji hezký zbytek dne, či ještě hezčejší páteční ráno, možná trochu chladné.
2: Dobře, děkujeme. Kdo dál, dobrý den.
6: Dobrý den, Jakubu telefonu. Zdravím vás, pánové, já bych si dal Bčko.
2: Dobře.
6: Bohdalku se šípem.
4: Jasně, Bčko.
2: Dobrá, píšu Bčko, děkuji za zavolání, se daří. Taky. A ještě jeden telefon, dobrý den.
7: Jaký to zesrazíte, to se hodí Bčko.
2: Bčko, dobře, Bčko. Já už to můžu taky říct, že to Bčko se nám tady narysovalo jako vítěz. Tedy vybrali jste variantu ze Silvestra 99, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp a jedna záměna v inzerátech. Ona si objednala malířské služby, přišel služebník v erotických službách.
8: Tak ono by to také chtělo, abyste se trošičku uvolnila, víte, tak
7: já,
8: jako...
7: Ale to já už jsem se uvolnila. Z práce ráno, víte. Já dělám po večerech uklizečku, víte. A ona to dneska jako za mě vzala Jarča, když vy jako jindy nemůžete. Vy toho asi máte hodně, že jo?
8: No, tak to jste mě připomněla, počkejte.
7: Jo.
8: Ještě dneska tady zrovna něco mám, to bude někde tady blízko. Jestli ji neznáte, Šilhavá.
7: Ale Šilhavá je v téhle ulici každá druhá.
8: Ale ne, se jmenuje Marta Šilhavá.
7: Marta!
8: K tý já jdu po vás.
7: Ježiš, a proč zrovna k ní? Tak ten její je takový šikovnej.
8: Vy ho znáte, jo?
7: No jasně. Ježišmarja, ten ji všechno dělá sám. A dobře. No, to se divím, že si ona volá někoho cizího. Helejte, ten je opravdu moc šikovnej. To já to můžu potvrdit. On už tady párkrát byl. No, ale on má málo času, víte. Protože on si na něj furt něco vymýšlí, víte, no. Ale, no, smusejte se, já jsem se chtěla zeptat. Víte, co je mi trošku divný? Že jako jsem doteďka neviděla váš vercajk. Čím to vlastně chcete dělat? Že jo?
8: Tak to už si sama řekněte, no. Tak.
7: Těžký.
8: No tak já jsem v podstatě připravený.
7: No, no připravený, připravený. Já nevidím žádný pracovní pomůcky, že? No, a jestli si myslíte, že já mám doma něco sama svýho, no, tak to teda nemám. A víte, ten můj na to moc nebyl. No, proto jsme šli taky od sebe. On jenom z práce do hospody a pak se mu tady jenom fláknul a na nic nešach. Na nic.
8: Prosím vás, no. Vy pořád nějaký pomůcky. No. Rozumíte, ve všem je možný zákazníci vyhovět, ale musí se to nahlásit dopředu. To, kdybyste nahlásila dopředu nějak pomůcky, to já jsem mohl vzít sebou třeba i Robertka.
7: No tak, to já teda nevím, proč jste ho nevzal. Že jo, jestli jste zvyklí dělat ve dvou s tím Robertem. A jestli je ten kluk šikovnej.
8: Prosím vás, teď ten je na baterky.
7: Na baterky. A vy jste nebyli všichni v té vaší firmě na baterky.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak na co se tady ptát?
4: No to já vůbec nevím.
2: Já vím, na malování.
4: Na malování. No. Na malování.
2: Pokojů tedy.
4: Na malování já jsem si vždycky někoho zjednal. Ale taky ne, maloval jsem taky. Maloval jsem nejdřív štětkou, to jsem se naučil u dědečka.
2: A to trochu pokračujeme v tom rozhovoru.
4: No, pokračujeme v tom rozhovoru. Štětkou. A potom váleček.
2: A potom váleček, ano.
4: A nebyl na baterky, jo, byl normální ručně.
2: Pomůcky byly.
4: Pomůcky byly, no. Ale vlastně do takovýhleho nedorozumění jsem se nikdy nedostal. To vlastně, teď si na to jako probírám tou paměti a nic takového mě nikdy nepotkalo, že bychom mluvili o koze a o voze.
2: Tak ale otázka, zda člověk podával nějaký inzerát, který takhle mohl mát. A pak se ozval někdo jiný, to asi taky, ta doba inzerátu už je trošku jinak.
4: No dneska, to je jinak, to už dneska.
2: Když vycházely noviny jenom z inzerátu, ano, že? Kde by se to dneska vzalo, když je všechno na sítích, no, a na internetu a tak.
4: Právě, že jsou podobně. Sítě.
2: No, a jak často se u vás maluje?
4: Teď jsme dlouho nemalovali.
2: My taky ne.
4: My jsme teďkon vlastně rekonstruovali, ale ono už to bude skoro 9 let, nebo tak nějak, a nemalovali jsme ještě. Ale je to omyvatelný, takže pes, když udělá takový to blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl o kousek, víš, protože on, když se omele, tak jako, no a to se dá utřít s tím hadrem, takže vlastně jako,
2: jasně.
4: A ono se to nějak nešpiní moc.
2: Takže ještě 9 let to vydrží.
4: Ještě 9 let to vydrží.
2: Vážení, čím budeme pokračovat? Tímhletím matením nebo nad inzerátem, řekněme, ukázka z roku 99 ze Silvestra televizního, anebo si dáme Zrození mladého Trumpa. S Jiřím Grossmanem nabízíme proti. Takže Jiřina Bohdalová, Karel Šíp teď mají Ačko v dalším souboji. Varianta B je Jiří Grossman o trampingu. A vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Volat můžete už teď, anebo napište hlasovací SMSku Humor mezera A či B a pošlete na číslo 90 011 04. Taková jsou pravidla.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Něco o erotických službách nebo o trampingu byste rádi slyšeli ve vysílání. Tak se to dá postavit proti sobě. Jiřina Bohdalová, Karalší v ukázce A, varianta B, Jiří Grossman. Voláte, vybíráte si a naslouchám vám dnes o Takar Brousek. Dobrý den, přeje Patrik Ozeno.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku a pane Brousku, já vás zdravím.
2: Já
3: tady
2: vás.
3: Je Marcela z Ústí nad Labem.
2: Ano, já vás také, Marcelo.
3: Moc děkuju a chtěla bych Ačko a mějte se moc hezky.
1: I vy, děkujeme
2: podobně.
1: Moc. Kdo další tam je?
4: Dobrý den, tady Marie ze Zruče u Plzně.
2: Dobrý
4: Oba
2: den.
4: Oba vás zdravím a chtěla bych Ačko.
1: Dobře,
2: ano.
1: Děkuju moc, mějte se pěkně. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady David, dávám Bčko a zdravím pana Otakara Brouska.
2: Děkujeme, teda já děkuju.
1: Další hlas telefonický v Humoriáně.
6: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Já vás zdravím do studia.
1: Děkujeme.
6: Hrozně mě pobavilo, jak pan Brousek vykládal o těch kolonách a myslel jsem, Patriku, že vy řeknete teda, že ne, že máme poslouchat Český rozhlas, ale že máme vytvářet ty kolony. A musím říct, že je úžasný, že pan Brousek to bere s takovým nadhledem.
1: Ano, to je co jiného.
6: Opravdu někdy to je úplně katastrofa a mělo by se s tím už něco začít konečně dělat.
2: Ale tak člověk s tím má počítat, no co se, a rozčilovat se nepomůže. No, tak
6: možná, někoho vyměnit by pomohlo.
2: Jo, to máte pravdu.
6: Takže, jak se říká, někdo chodí na hřibky do lesa, někdo chodí na hřibový kolony.
2: Ano.
6: Teda volil bys teda Ačko.
1: Dobrá, děkujeme za ten hlas.
2: Děkuju, naslyšenou.
1: Vy taky, mějte se. A poslední bod pro koho?
7: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Zdravím vás oba dva ve studiu. Přála bych si Ačko a můžu ještě něco, pane Patriku?
1: No zkuste.
2: No zkuste to.
7: Já jsem byla včera v semaforu, bylo to strašně hezký. Děkuju za ten pořad. To bylo něco prýma.
1: Za málo, jsme rádi, že se líbilo. No. Děkujeme moc, no. Mějte se hezky.
7: Děkuju.
2: Naschledanou.
1: Ano, no a budeme pokračovat ukázkou s Jiřinou Bohdalovou, Karlem Šípem získali valnou většinu hlasů zpátky do Silvestra 99.
8: No tak snad začneme, ne?
9: Jo, no konečně, no tak.
8: No ale to sama řekněte, rozumíte, kde a jak a co.
9: Aha.
8: Já už se vám podřídím, no proto jsem tady, víte?
9: No jo, víte. Tak pokud začnete v ložnici, tak tam myslím, že byste měl určitě použít váleček. No. Ale začít byste měl škrábáním. Aspoň všichni, co tady byli před váma, začínali vždycky škrábáním. No.
8: Tak já jdu napřed do koupelny.
9: Počkejte, proč do koupelny?
8: Opláchnout váleček.
9: No jo. To je mi jasný, to je jasný. Vy už jste přes den někde dělal, že jo? Ne. Počkejte, ale posaďte se, já jsem se vás ještě chtěla na něco zeptat. Jak tam inzerujete, jo, to S i M, tak co z toho hodláte použít tady? Já si teda myslím, že když začnete tím škrábáním, tak že už by potom stačilo použít jenom tu sádru.
8: Sádru? Proč sádru?
9: No, protože vám to aspoň rychleji stvrdne. Jestli vám to třeba s tím válečkem nějak moc nejde, jo? No tak já teda potom nevím, proč jste si nevzal sebou aspoň štětku. No. Některý starší dělají radši se štětkou.
0: No. Humoriáda.
1: Rádka s češtinou, jak ta čeština je kouzelná, no takhle.
2: Krásně je to.
1: Jenom si říkám, jak dlouho to zkoušeli třeba. Snad no, co jsem ráda zkouší.
2: Co jsem slyšel, tak 3 neděle.
1: Tři neděle.
2: Ale asi ne každý den. Hmm. Jako také, opravdu se na to sešli ty lidi a dělali to. Protože to, co si pamatuju, i Jiřina o tom vyprávěla ještě s Dvořákem a to, tak oni se sešli, dívali se na ten text, případně řekli, tady by to chtělo předělat konec, takže autorovi to poslali zpátky. A teď vyhazovali a tak různě a říkali, tenhle bychom mohli použít, no a pak fakt na tom seděli a zkoušeli to. A do dneška to obstojí vlastně.
1: No, je to pravda. No. Co zkouší Julda Brousek?
2: Já zkouším se Simonou Stašovou krásnou španělskou hru. Alejandro Casona to napsal, jmenuje se to Stromy umírají v stoje. 11. listopadu bude premiéra. Simona se konečně přehraje na starší, takže hraje babičku. Já hraju dědečka a vrací se nám takový nezdárnej vnuk. No, tak je to krásná hra. A my jsme teď ve stádiu zkoušení, takže teď prožíváme takový ty trapný chvilky, kdy nevíme, kdo co říká a kam jdeme a tak a musí se to teď...
1: Kdy přijde jako,
2: a tak. No, teď jakoby dát dohromady. No, režirujete pan režisér Strnisko a... Tak jo, je to hezká práce.
1: Mm-hmm, tak ať to vyjde a budeme se těšit. A za malou chvíli budeme vybírat s Tudou také další ukázku, protože pro dnešek jsme vyčerpali dvojici Jiřina Bohdalová a Karel Šíp. Co bude dalšího, se dozvíte po písničce. Daniel Hůlka a jeho ráj právě teď.

0: 60. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Tak pro všechny ty posluchače i dnes Humoriáda s Tuldou Brouskem a s kým? Koho vybereme ze seznamu? Je to teď na nás.
3: Seznam tady je a mě tady zaujal, abych tak řekl, Miroslav Donutil.
2: Jeho samostatné vyprávění.
3: No právě, on to umí, on je vynikající vypravěč.
2: Dobrá, tak jedno tady máme.
4: Tenkrát na ty zájezdy, jak jsme jezdili s náma, muselo jet taky umělecké vedení. To bylo přímo nezbytné. Bez uměleckého vedení by ten zájezd nedopadl dobře. A tak i s námi jezdilo vydatné umělecké vedení v podobě náměstka ředitele Státního divadla a našeho šéfa. A ti dva si jeli po krku, oni se neměli moc rádi, že jo? Na tom zájezdu si vlastně nevyhovovali skoro v ničem. Nebyli k ničemu platní, ale být tam museli. Takže my jsme to brali jako nutné zlo. A ten náměstek ředitele, to byl bývalý důstojník a tady budil neskutečnou hrůzu a všichni podřízení se před ním třásli strachy, ale na zájezdech se z něho stávalo takové neškodné děcko. A Franta s ním i s tím druhým dokonale manipuloval. Tomuhle tomu bývalýmu důstojníkovi říkal bratře plukovníku, což se mu strašně líbilo, pač byl podplukovník, že jo? A pamatuju si, že on vždycky sedal, on měl 160 kg a seděl na tom prvním sedadle a tak jako funěl a potil se. A my jsme jednou jeli do Remeše a chtěli jsme se taky podívat na tu gotickou katedrálu. A Frantu napadla najednou, on měl ohromně, jemu to furt zapalovalo, to bylo prostě neskutečné, prostě furt ve střehu. Jo? Najednou mu to zapálilo a teď viděl to v tom poli a říká tomu náměstkovi řediteli, tak to je ona, podívejte se, tam stálo Silo. Silo na obilí v tom poli, jo. Ten se tam podívá, říká, no a člověče, takhle Frantíku z dálky ti to ale vůbec nevypadá, víš, jako ta gotická katedrála. To ti člověče vypadá jako skoro takový to na to obilí, víš. Prosím vás, na jaký obilí, bratře plukovníku, to je gotická katedrála.
3: Já to vím, že to je ona, ale... Takhle, když se na to dívám jako z dálky, tak tím mě to člověče připadá, jako kdyby to bylo takový to na to obilí. Já si nemůžu
4: pomoct. Co furt máte s obilím, tak my se na to celý den třeseme, těšíme se, jedeme sem, teď vidíme gotickou katedrálu a vy nám říkáte na obilí.
3: No já nevím, ne, mně to tak prostě připadá, přes to sklo to tak vypadá, že to skoro na to takový to obilí. Myslíte Silo, jo? No to Silo, no.
4: On přišel, ten Franta, vzal ho za ucho a řekl, vy jste zase naletěl, bratře plukovníku, vytáháme vás za ouško. A on byl strašně spokojený, že má pravdu. S touhletou psychologií ten Franta zase počítal prostě. A my jsme přijeli třeba do Florencie a teď jsme šli na procházku s Frantou a tenhle ten, že půjde s náma. Já říkám, ježišmarja. On říká, Franta, ne, to bude sranda, počkej. Teď jsme šli na to slavné náměstí, kde byli ti Davidové a ti diskobolové a všecko a on ťapal před náma ten náměstek, jo, 4-5 kroků a Franta uviděl otevřený dveře a říká, šupni za ty dveře. Tak já jsem se tam schoval, on taky a ten náměstek šel chvilku ještě a najednou nás neměl.
3: Frantíku, kde seš? Frantichu,
4: říkám, Franto, neměli bysme jít, to bude průšvih, a nech ho bejt, nech ho, ať se vyžhaví v tom.

0: Plukovníku. My vás hledáme po celém městě a vy se tady vybavujete s nějakýma Italama, jste normální nebo co?
1: Frantiku, ty jsi mě našel.
0: A zavedl ho až k autobusu ten Franta a on říkal,
1: vidíte, já jsem se ztratil ve městě a Frantik mě našel a dovedl mě, až jsem takový to kamarád.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jo, taky pamatujete takovou éru, nějakou doprovod?
4: No, doprovody, ale znám jedno, a já u toho teda nebyl, jenom to znám z vyprávění, že dokumentaristi točili něco na Berounce, nebo někde, to už není důležitý, a samozřejmě nějak se zkazilo počasí, no tak oni zašli do restaurace, to se trošku protáhlo až do rána, a druhý den měli teda točit, jenomže vyspávali, že jo. Ale přijela návštěva z Prahy, takovej ten dozor, právě takovej ten politicko nějaký dozor. A jak to, že tady spíte a tohle? A někdo si vymyslel, kam nám se rozbila kamera soudruhu. Jak to? Jak to? A už to řešíte? Ano. A co se tam rozbilo jako v té kameře? A nám se rozbil kolibátor. A teď vymyšlený úplně nesmysl, že jo, kolibátor. A teď on, ten soudruh nechtěl ztratit glanc, tak říkal, aha, a už to řešíte? Ano, my už jsme volali jako do Prahy a už nám ho vezou. No, zaplať pámu za to. A jak nechtěli dát vědět, jakože jsou úplně blbí, jo. Tak kolibátor, no. Tak takový věci se děly tenkrát.
3: Vážení, čím pokračovat? Jako ukázkou s Miroslavem Donutilem a vzpomínka třeba na velký rybářský úlovek Franty Kocmana, anebo vyprávění Tomáše Slámy o tatínkovi. Vyberte si. 731 800 900, studiový telefon, tady si popovídáte s námi, anebo když se neprovoláte, pošlete SMS-ku hlasovací humor mezera A či B na číslo 90 011 04.
4: 04.
3: Ano, je to tak. K tomu skupina Turbo.
2: Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Patrik Rozehnal, Otakar Brousek, osazenstvo Studia Humoriády. Vy jste na telefonu 731 800 900 a můžete dát hlas Mirkovi Donutilovi nebo Tomáši Slámovi. Tak komu, ptáme se, dobrý den po telefonu.
2: Stálý zdraví přeju.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Franta z Netolic a velice bych si přál pana Donutila, protože to je expert.
1: Dobře, píšeme mu bod a děkuji za to zavolání sem k nám.
3: Naschledanou.
1: Dobrý den, další pozdrav.
4: Dobré odpoledne, Patriku. Zdravím vás po dlouhé době i vaše hosta. Chtěl bych taky Donutila, to je borec.
3: Ano.
1: Dobře, dobrý děkujeme den. Za ten hlas, mějte se pěkně. Vítáme dalšího.
5: Dobrý den, já vás zdravím, tady Petr Zezdounek. Ze zamračených Lohačovic.
3: Aha.
5: A já jsem chtěl pozdravit teda vás oba dva.
3: Ano,
5: a také humoriádníky zvlášť potom. A stala se mně jedna věc, jak jsem byl v Kroměřížu, jak byla humoriáda.
1: Ano.
5: Tak tam jsem potkal jednu paní, která plete krásně maňásky. A mně se líbil velice ten vodníček. No a já jsem na něj ztratil kontakt, protože já toho vodníčka používám ve školce.
1: Aha, takže hledáte paní s vodníčkem a s maňásky. Je mi to jasné, ať se ozve.
5: Jenom aby věděla, že ten maňásek je krásně využíván.
1: Dobře.
5: A já tam totiž čtu pohádky.
1: No krásně. Ano, takže vy jste ten předčítač, takhle máme třeba kolegyni tady u nás, Kateřina Cajdanová, taky takhle chodí číst do školy.
5: Pohádkový dědeček se tomu
3: ano.
5: Tady.
3: No, ano, no.
5: A ten vodníček jim udělá vždycky velikou radost těm dětskám.
1: Dobře, tak jo.
5: Tak to paní slyší.
3: Ano.
5: A já bych si vybral, protože ten už je dost známý tady ta scénka, tak já bych si zkusil Slámu.
1: Ale zklamu vás, bylo to málo na to vítězství. Mirek Donutil to vyhrál.
3: To vyhrál, no.
1: Jsme s ním opět v Lucerně a povídání o rybářských úlovcích.
6: Tohle my máme na rybách. Kde má být klid, kde má být ticho. My sedíme večer, chytáme s Frantou candáty, teda čekáme na candáty, abych byl přesný. On má, Franta, úžasné rybářské vybavení, víte, on má nejdražší pruty, on má nejdražší navijáky, nejdražší silony, on má hlásiče, jemu to hlásí, odkud jede jaká ryba, jak vypadá. To nemusím rybářům vysvětlovat, to je spíš tip pro manželky, a když je záběr, tak to třeba udělá. To je moment, kdy z každého rybáře kocmana nevíme, jestli se stane magor. Takhle mám vlastně, vole, mamo seknou, Miro, mamo seknou, teď jo, říkám, počkej, vydrž, tak on popojede, otočí si rybičku, pak ho sekne, to nevydrží, takhle mám vlastně, vole, ty vole, ten jede, Miro, ten jede, ten valí, Miro, kam bere šňůra, já říkám, Franto, klesu, já jsem to nahodil tady do tuňky, jak oni bývává, jo, já říkám, já nevím, kam se to nahodil, ale vede to klesu a dívám se a tam jelen, 14 terák. Franta je jediný rybář na světě, který chytil jelena na udici. To se nepovedlo nikomu, ten jelen se šel napít do míst, kam chodil každý den. On nevěděl, že tam kocman má nahozeno. Umotal to takhle tou ťapkou a vlekl mu to klesu, no. Franta má drahý silon, čili on mu de facto odmotal auto. Já jsem tahal jednoho candáta za druhým, protože oni najeli pěkně v hejnu a kocman navíjel. Za 14 dní jsme tam přijeli, že jo, a já už jsem byl připravený, tak jsem tam bodnul cedulku, tam bylo napsáno, jelene pozor, tady chytá kocman. No a pak jsme tam byli asi za týden a magor byl ze mě, protože já jsem měl záběr a teď jsem s tím zápolil a on nikde, Franta. Říkám, Franto, potřebujem, Franto, kde seš, Franto. Franta přiběhl, co je? Říkám, dívej se, či něco tam je. On říká, ten valí, ten jede, ty vole, to bude síla, to bude asi úhoř. Říkám, asi jo, kde pak úhoř, víte, co mi tam přivázal? On mi tam přivázal to, co občas dostáváme, takový to zlatý zrcadýlko Titi, jo. Říkám, teď mi to zrezaví, získej si další miroška.
1: Poslední ukázka a zase ta hodina tak rychle uběhla.
3: Krásně to uteklo, ano.
1: Tak jo.
3: Tak já se vydám do toho města a přeji všem, aby nestáli dlouho ve frontách a když, tak poslouchali Český rozhlas. Naschledanou.
1: Ano, mějte se pěkně a zítra zase další porce humoru. Samozřejmě nebude chybět další humoriádník Honza Přeutil. Mějte se krásně, těšíme se na slyšenou.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Brně dnes začal soud s lidmi zodpovědnými za daňové úniky v desítkách milionů korun. Poslanci budou ve středu znovu projednávat zákon o státních zaměstnancích. V brněnské Káznici začíná 12. ročník festivalu komiksů Koma. A zítra čekáme většinou polojasno a teploty do 17 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Krajský soud v Brně dnes zahájil jednání s pěti lidmi obžalovanými za krácení daní vytvářením falešných faktur. Jedná se o součást případu daňových úniků v celkové výši téměř 75 milionů korun. Sedm pachatelů už má soudem schválenou dohodu se státním zástupcem o vině a trestu. Tři z nich, kteří dnes stanuli před soudem, jsou stíhaní nejenom za krácení daní, ale i za organizovaný zločin, vysvětluje státní zástupce Martin Brzo Bohatý.
2: Jednali tak, že měli každý svoji oblast té činnosti, která v souhrnu tvořila systém. Bavíme se o sazbě plus minus 9 až 12 let. Ti obžalovaní, kteří vykonávali pouze činnosti, které souvisely s krácením daní, tam je sazba 2 až 8 let.
0: Jeden z obžalovaných svou vinu úplně odmítá, další se snaží vyjednat dohodu o vině a trestu. Sněmovna se příští středu mimořádně vrátí k zákonu o státních zaměstnancích. Prezident Petr Pavel v září zákon vetoval, protože podle něj nechrání vedoucí úředníky před politickými zásahy, jak doporučuje Evropská komise. Koalice ale vysvětluje, že chce zaměstnávání úředníků přiblížit zákoníku práce. Opozice souhlasí s prezidentem a změny kritizovala při minulém projednávání zákona, připomíná předseda poslaneckého klubu lidovců Marian Jurečka.
3: Tam jsou jednoznačné nedostatky nejenom vůči tomu, že s touto novelou zákona budou moci ti ministři ještě snáze vyhazovat nepohodlné úředníky, už to ukázala tato vláda, ale je tam také i neodůvodněný zásah do ústavních pravomocí úřadu prezidenta.
0: Pozměňovací návrh přiložený k zákonu má prezident připravit o pravomoce pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Koalice je připravena veto přehlasovat. Opozice v takovém případě zvažuje, že se kvůli zákonu obrátí na ústavní soud. Do Brna se vrací komiksový festival Koma. 12. ročník začíná dnes odpoledne v Káznici v Bratislavské ulici. Zahraniční i domácí autoři představí svá díla v několika společných výstavních blocích. O víkendu si můžou návštěvníci vyzkoušet výtvarné techniky, které se při tvorbě komiksů používají. Autoři svou tvorbu předvedou v sobotu přímo před diváky při soutěžním souboji, doplňuje za pořadatele Tomáš Řepa.
4: Dostanou před sebe nepokreslené, nepopsané plátno a na určité dané téma, které se dozví těsně před startem, tak mají za úkol se domluvit, jak to téma pojmou. Co je jako velmi zajímavé nebo atraktivní pro návštěvníka je to, že celý ten proces vzniku toho díla tak vlastně mohou bezprostředně vidět.
0: O vítězi soutěže rozhodne publikum. Celý festival potrvá až do neděle.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme zpočátku skoro jasno až jasno, během dne bude převažovat polojasno, později večer postupně přibývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 14 až 17 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy na Vyškov vázne provoz na průjezdu Brnem. Od kilometru 190 až Krohlence pojedete půl hodiny osobním autem. Šťastné cesty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Už za chvíli začne čtvrtá z předvolebních debat se zástupci subjektů, které v nadcházejících komunálních volbách usilují o křesla v zastupitelstvu města Brna. Dnes se jí zúčastní zástupci koalice Piráti a Fakt Brnotu, dále kandidátky Hnutí za Lužánky, koalice Restart pro Brno a Hnutí Ano 2011. Celou debatou vás už po písničce provede Zuzana Kopuletá.

0: Speciální volby 2026.
1: Český rozhlas Brno právě startuje poslední z předvolebních debat, které představují vize uskupení kandidujících v letošních komunálních volbách do zastupitelstva města Brna. Jen připomenu, že volby se uskuteční už 9. a 10. října. Od mikrofonu nerušený poslech přeje Zuzana Kopulatá. A hned řeknu, kdo tady dnes se mnou je. Je to Adam Zemek, lídr koalice Piráti a Fakt Brno tu. Jana Tichá Janulíková, která vede kandidátku hnutí za Lužánky.
2: Dobrý den.
1: Martin Říha, první na kandidátce koalice Restart pro Brno.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: A je tu volební lídr hnutí ANO 2011 Václav Trojan. Dobrý den.
4: Děkuji za pozvání, hezké odpoledne.
1: Ještě vysvětlím pořadí, v jakém jsem vás představila. Bylo určené losováním.
0: Komunální volby 2026.
1: Nyní vás požádám, abyste postupně představili své priority pro blížící se volby do zastupitelstva města Brna, a to v čase do 1 minuty. Takže zase podle rozlosovaného pořadí, pan Adam Zemek z Piráti a Fakt Brno tu. Jaké jsou vaše programové priority?
5: Liberální koalice Piráti tu má 3 hlavní priority. První prioritou je dostupné bydlení, výstavba městských bytů pro mladé lidi, ale i pro seniory. Za druhé je to rychlejší doprava, to znamená funkční semafory, posílení MHD a propojení cyklostezek. A za třetí je to zeleň v ulicích a kvalitní veřejný prostor.
1: Jana Tichá Janulíková z Hnutí za Lužánky má jaké priority?
2: Hnutí za Lužánky jde do komunálních voleb nejenom s jedním tématem, to znamená, nejde nám jenom o postavení fotbalového stadionu za Lužánkami, ale máme celkem 16 programových oblastí, které vlastně obsahují všechny důležité oblasti pro kvalitu života. Chtěli bychom také velmi podpořit dostupnost bydlení, trápí nás i to, v jakém stavu je v Brně doprava, a speciálně mým tématem je podpora kultury a férové rozdělování financí v oblasti kultury.
1: Poprosím pana Martina Říhu z koalice Restart pro Brno.
3: Restart pro Brno ze svých průzkumů zjistil tyto témata, které Brňany trápí, a můžu z toho konstatovat, je to dostupné bydlení, bezpečnost v městě Brně, doprava, sociální oblast, školství, zdravotnictví, kultura a životní prostředí. Na tyto témata se chceme zaměřit, máme na to kvalitní tým a myslím si, že to dokážeme.
1: A ještě pan Václav Turan z hnutí ANO 2011, jaké jsou priority vašeho hnutí?
4: Děkuji, tak já doplním to, co tady kolegové říkali, to jsou ano problémy Brna, které nás trápí, a to naše řešení tak je založené na týmu odborníků. Náš tým je postavený na lidech, kterých především si vážím, že mají něco dokázali. A padlo tady zdravotnictví. Já sám pocházím z oblasti zdravotnictví, vedu pěstírnu léčebného konopí ve fakultní nemocnici u svaté Anny. A na zdravotnictví máme profesora Ludku. Řešení pro 2 městské nemocnice, ať už je to úrazová nemocnice a nemocnice u Milosrdných bratří, tak jsou 2 místa, které patří do toho systému zdravotnictví a potřebují centralizaci péče. Potřebujeme rozdělit, aby se v ambulancích nečekalo několik měsíců na to, kdy váš vyšetří, ale aby se bylo jasně věděno, co v které nemocnici se řeší. I v návaznosti na fakultní nemocnice, které právě jsou řízeny ministerstvem zdravotnictví. Takže to je konkrétní příklad, jak naši odborníci jsou nachystaní pro změnu v Brně.
1: To tedy byly priority účastníků dnešní debaty, no a teď některá témata rozebereme podrobněji. Už to tady zaznělo, jedním z hlavních témat letošních voleb v Brně, a to nejen uskupení, které tady zastupujete, a politických stran, to je bydlení v Brně. Nedostatek bytů, tedy když to řeknu konkrétně, protože na tom se všichni shodují. Podle některých odhadů tady dokonce chybí až 30 tisíc bytů. Já se teď budu ptát, co byste udělali pro to, aby se situace zlepšila. Takže teď se zeptám třeba paní Tiché Janulíkové, která vede kandidátku hnutí za Lužánky. Jak vy byste řešila nedostatek bytů a co je podle vás důležité udělat?
2: Já si myslím, že je hlavně důležité opravdu už něco udělat, protože toto je téma, o kterém se hodně mluví a je to dobře a jsem ráda, že se na tom vlastně všichni shodujeme, ale myslím si, že Brno musí opravdu začít masivně budovat ten bytový fond, protože když jsem studovala ta čísla, tak přesto, že se to dlouhodobě uvádí jako priorita, tak ten bytový fond vlastně klesá. Myslím si, že Brno potřebuje okamžitě začít řešit vlastní výstavbu, opravit všechny ty byty, které jsou volné, protože jich volných téměř 1000. A začít vlastně na tom pracovat i hned. To znamená nejenom plánovat, ale začít okamžitě realizovat.
1: Jaký je váš názor na družstevní bydlení?
2: Pro nás je to družstevní bydlení spíš doplňkové, protože ten problém je hlavně v tom, že ceny těch tržních nájmů jsou hodně vysoké a vlastně i ten způsob, jakým dosáhnete na to družstevní bydlení, je podobně náročný, tak jak když se chcete dostat k vlastnímu bydlení. Takže pro nás je priorita, pro nás jsou priorita obecní nájemní byty.
1: Zeptám se pana Martina Říhy z koalice Restart pro Brno, jak vy byste řešili bytovou krizi v Brně, pokud tedy samozřejmě máte pocit, že krize je.
3: Ta krize je tady dlouhodobá, už 8 let se neřeší a musím říct, že hlavní prioritou v začátku bude vrátit na trh s nájemním bydlení 1450 bytů, které jsou v současné době neopravené a ty vrátit co nejrychleji na trh s nájemním bydlením. Urychlit výstavbu městských i družstevních bytů, víme, že to jde. Je tady jeden velký problém, že jsou tady vysoké nájmy i z hlediska těch developerů a pokud město by chtělo nějakým způsobem v úvozovkách regulovat to nájemné, nebo aby se jim podařilo to snížit, tak potřebuje vlastnit více toho bytového fondu. To znamená navýšit ten bytový fond ve vlastnictví svým. Teďka v současné době vlastní zhruba 13,6% bytů, aby mohlo být výrazným hráčem na trhu s bydlením, tak by potřebovalo vlastnit zhruba kolem 25 až 30% toho bytového fondu. Takže to je náš cíl, který by není to teda práce na jedno volební období, je to práce na víc volebních období, ale k tomu jsou potřeba udělat i podmínky. Je potřeba zjednodušit a zrychlit povolovací procesy, stavební řízení, efektivně využít městské pozemky. Jsem rád, že stávající zastupitelstvo, které dosloužilo, neprodalo pozemky v uvolněné oblasti, co se týká jižního centra, takže máme nějaké prostory. Spolupracovat s developery po vzoru Vídně a část toho bytového fondu, který ten developer postaví na své náklady, tak prostě nějakou spolupráci věnuje tomu městu do sociálního bydlení. Zabránit je třeba také spekulativním udržení bytového fondu, protože máme zde signály, že někteří lidé, kteří mají pronajetý městský byt, tak vlastní třeba 3 byty. Jo? Takže je potřeba i to, na toto se zaměřit a prověřit, jestli ty byty jsou využívány v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou a s pravidly města Brna.
1: Zeptám se pana Václava Trojana z Hnutí ANO 2011. Vy jste v prioritách, jestli jsem dobře poslouchala, sice to bydlení nezmínil, ale určitě se tím tématem také zabýváte, takže jak byste řešil bytovou krizi?
4: Já to tak děkuju. Bydlení je určitě jedno z témat, které je také potřeba řešit a navážu tady na svoje kolegy. Není jeden nástroj, jedna z těch cest, ta nejlepší, je potřeba se věnovat všem, ať už jsou to samotní developoři, kteří musí být pro nás ale partnery pro to město. A není to o tom, že prodáme pozemek a necháme ho bez letu a sletu svému vlastnímu osudu. Ale já budu konkrétně, já jsem z městské části Židenice, z mých milovaných Židenic, jak už jsem někde skloňoval a právě tam tak máme bytový fond svěřený skoro 2500 bytů a já musím říct, že jsme velmi hrdí na to, do jakého stavu jsme to dostali a ten první krok tak byla vůbec revize a pasportizace, jaké ty byty tam jsou, vůbec zmatovat, co máme a v jakém to máme stavu. Dalším klíčem, kdo nám v těch bytech bydlí, protože bez toho, abychom věděli, kdo jsou naši nájemníci, jestli náhodou nám tam trošku nezlobí, jestli to třeba nepodnajímají ty byty, tak je další jako témat. Takže šáli jsme i na to, že jsme některé smlouvy vypověděli, protože je naprosto nepřípustné, abychom na jedné straně podporovali mladé rodiny a snažili se držet tu cenu nájmu regulovanou, tak aby nám na tom potom vydělávali osoby, které ten byznys stáli. Takže toto je další možnost, jak. No a v neposlední řadě jsou bytové domy a zůstanu v Židevnicích, které jsou nachystány na úplnou rekonstrukci. Jsme město s vysokou odborností, koncentrací univerzit a v našem případě tak se podařila spolupráce s Vysokým učením technickým a jejich jaksi odborníky na vůbec statiku a posouzení bytových domů na Krásného 246, jestli je rekonstruovat, jestli je zbourat, jestli je nastavit. No a ten cíl, ten plán je do roka a do dne v uvozovkách, neberte mě za slovo, ale ty domy opravit a nabídnout právě tady, posílit ten náš bytový fond v několika desítkách nových bytů. A takovýchto konkrétních řešení, které vychází z té zkušenosti několika let zastupitele dneska místostarosti v městské části Židenice, tak mám celou řadu.
1: Pan Řícha chtěl reagovat, hlásil se první, poprosím velmi stručně.
3: Chtěl jsem reagovat tady na kolegu, ale teď mi to momentálně vypadlo, ale musím ještě zmínit jednu věc, že vlastně de facto máme velký problém s tím, že ta pasportizace už proběhla několikrát, když já jsem byl zastupitel a bohužel ta pasportizace se nevyužila. Jo, takže ono možná by stačilo šáhnout do toho šuflíku a tu pasportizaci trošku oprášit a na základě toho začít ty domy opravovat, protože k té pasportizaci už byla zpracovávána i projektová dokumentace na ty rekonstrukce.
1: Paní Tichá Janulíková.
2: Já jsem chtěla jenom krátce zareagovat na to, že ty plány, o kterých se tady mluví, jsou velké, ale současná koalice vlastně velmi významně privatizuje ten městský majetek a já si myslím, že se s tím musí opravdu přestat. Když se podíváte na ta čísla, jenom pro ilustraci, třeba v roce 2024 se dokončil jeden byt obecní nebo městský a zprivatizovalo se jich, myslím, 13 nebo 14. To znamená, mě spíš zajímají ta reálná čísla a ty reálné skutky. To znamená zastavit privatizace městský domů a začít masivně stavět nové nájemní městské byty.
1: Já dám ještě slovo panu Zemkovi, který přišel z koalice Piráti a Fakt Brno, aby představil i vizi této koalice, jak naložit zbyty.
5: Nejdřív je potřeba říct, že bydlení v Brně je opravdu problém a trápí to zejména mladou generaci. Souhlasím s tím, že současná koalice, kterou po volbách vytvořila ODS s hnutím ANO a s Lidovci, v tomto naprosto selhala, protože nepostavila téměř žádné městské byty. Máme tady spoustu bytů prázdných a ty je potřeba obsadit. Tu celou problematiku je potřeba řešit komplexně, je to soubor opatření, ať už jde o opravu stávajících prázdných bytů, výstavbu nových, ale také zpřehlednění a ztransparentnění pravidel pro přidělování městských bytů, protože v současné době jsou tato pravidla velice roztříštěná mezi jednotlivé městské části, není v tom jednotný systém a těžko se v tom lidé orientují. Dále je potřeba spolupracovat i s developery, tak aby výstavba byla šetrná, ale zároveň smysluplná a dostatečně rychlá na to, aby lidi prostě měli kde bydlet. Padla tady také privatizace. Naše strana Piráti samozřejmě proti jakékoliv privatizaci. Myslíme si, že městské pozemky by se měly využít na to, aby se tam stavěly byty pro Brňáky a ne na to, že se prodají nějakým developerům.
1: Jak byste vlastně nastavil vztahy mezi developery a městem? Protože zmínil jste na jedné straně podporu těch developerů, na druhé straně říkáte neprodávat jim pozemky. Takže jaká je vaše konkrétní představa, jak nastavit?
5: Pozemky bych developerům neprodával, ale když už ty developeři nějaké pozemky mají, tak je potřeba se s nimi bavit o tom, co na těch pozemcích bude stát. Já jsem i zastupitel v tomto volebním období opoziční a my na zastupitelstvu často schvalujeme takzvané plánovací smlouvy, které vychází z nějakých obecných pravidel pro spolupráci s developery. Je potřeba se na tato pravidla podívat, je potřeba každý projekt konkrétně dojednávat s těmi developery a řešit to, jestli ten developer je schopný například městu věnovat část bytů, tak aby doplnili ten fond městských bytů, nebo případně jestli bude budovat pro město infrastrukturu, případně jestli přispěje nějak finančně.
1: Pan Říha, ale poprosím opravdu velmi stručně.
3: Stručně po vzoru Vídně developerům pozemek pronajmou na dobu 99 roků a na základě toho mít vlastně k dispozici část těch bytů a tím pádem vlastně by se splatil i ten nájem. Je to jednoduchý, ve Vídni to funguje, myslím si, že by to mohlo fungovat i u nás.
1: Jaký na to má názor paní Jana Tichá, Janulíková z Hnutí za Lužánky?
2: Já si myslím, že ta spolupráce s developery je velmi důležitá. Vídeň je naše partnerské město, to znamená, ta inspirace je úplně na místě. My máme v programu úplně konkrétní čísla a to je jednat vlastně s developery o tom, aby minimálně 15% vlastně z té jejich výstavby byl v režimu toho městského bydlení za dostupné ceny. Je to také o tom, jaká infrastruktura vlastně je spojená s tou výstavbou a o celkovém vlastně přístupu k tomu jednání s těmi podnikatelskými subjekty, která je úplně v pořádku, aby byla.
1: Nastínili jsme plány na zlepšení situace s bydlením v Brně. Za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Brno půjdeme diskutovat o plánech na zajištění sociální péče ve městě.
0: Komunální volby 2026.
1: Posloucháte poslední předvolební debatu Českého rozhlasu Brno před komunálními volbami do zastupitelstva Jihomoravské metropole. Účastní se jí Adam Zemek z Piráti a Fakt Brnotu, Jana Tichá Janulíková z Hnutí za Lužánky, Martin Říha z koalice Restart pro Brno a Václav Trojan z Hnutí ANO 2011. No a nyní se budeme bavit o tom, jak pro Brňany zajistit dostatečnou sociální péči, protože neodiskutovatelným faktem je, že populace stárne a služby sociální už v tuto chvíli nestačí. To stárnutí se bude zrychlovat, bude stále více lidí, kteří budou potřebovat péči. Takže jak to zlepšit pro tuto chvíli a jak to nastartovat do budoucna? Dám slovo panu Martinu Říhovi.
3: Děkuji za slovo. Ano, Brno stárne a ty sociální služby budou opravdu potřeba. A naši seniori budou potřebovat výraznou pomoc a podporu. Myslím si, že základní bodem bude posílení terénních a domácích služeb pro seniory i na základě třeba spolupráce se soukromým sektorem, protože to vidím jako dobrou podnikatelskou příležitost pro naše podnikatele. Rozšiřovat kapacity domovů pro seniory a s odlehčovací službou. Zase nemusí to být jenom v rukách města, může se spolupracovat se soukromými podnikateli. Podpora pečujících rodin. Myslím si, že někteří ti seniori, ale i rodiny si přejí mít své rodinné příslušníky doma a postarat se o ně na sklonku života, takže podporu pečujících rodin. Zajištění dostupné péče pro osoby se zdravotním pojištěním. To je docela ožehavý problém. Prevence sociálního vyloučení a podpora v obtížných životních situacích, to je taky na pořadu dne. Myslím si, že máme obrovský problém v tom, že nám chybí personál, to znamená zajistit takové mzdové ohodnocení, aby ten personál se nám v tom oboru držel a měl vlastně motivaci, aby tam pracoval. Takže to jsou nejzákladnější věci. Já musím za nás říct, že my máme zkušenosti třeba s prevencí sociálního vyloučení. My u nás na Křenové pracujeme na zabydlování lidí, kteří jsou ohroženi tady tím sociálním vyloučením a musím říct, že to funguje. Za 4 roky se nám podařilo při klientele zhruba 20 lidí, 10 lidí vrátit do normálního života a to beru za to, že ty zkušenosti máme a chceme to uplatnit, když bychom se do zastupitelstva dostali.
1: Jak vidí sociální problematiku v Brně Václav Trojan z Hnutí ANO 2011?
4: Děkuji za otázku. Já začnu a respektive navážu na to, v čím jsem začal v úvodu. Udržet populaci co nejlépe a nejdéle zdravou a to je návaznost na zdravotní péči. Takže určitě posílit, podpořit dvě nemocnice městské, o které jsem hovořil a pan profesor Rudka je jaksi kvalitním odborníkem, který tohle umí. Konkrétně mobilní hospic, který nám například funguje ve fakultní nemocnici svaté Anny, tak je jaksi jednotka, která se nám opět rozvíjí jako velmi funkční a velmi velmi prospěšná právě pro pomoc lidem, kteří už nejsou schopni, ať už do té nemocnice, nebo postarat se sami o sebe, ať jsem přesný. Takže toto je jedno třeba z konkrétních opatření, které bychom chtěli rozvíjet dál na platformě těch dvou městských nemocnic. Takže tohle jsou z té péče, jednodenní péče, domácí péče a věci, které chystáme pro spolupráci s městskými nemocnicemi. No a ze sociální péči, což je velmi široká oblast, tak samozřejmě souvisí domovy důchodců, domovy s pečovatelskou péči, domy seniorů. Místa je nedostatek, takže maximálně podpořit rozšíření, výstavbu. Opět u nás v Židenicích, tak byl velmi, velmi pěkný domov důchodců s dlouholetou historií a povedlo se tady zahájit jeho stavbu. Není ještě hotový, ale toto je věc, která je potřeba zmínit, že město na tom pracuje a rozhodně musí dál, protože jak tady řekli moji předřečníci, populace stárne a tohle nezměníme, tenhle trend. Takže musíme na to myslet a dlouhodobě na to, o tuto péči se postarat. No a v neposlední řadě tak se sociální péči tak souvisí i věc bezdomovectví a naše špinavé prostory před hlavním nádražím, protože hlavní nádraží to je naše brána do města pro všechny, co k nám přijíždí, ať už jsou to turisté, nebo jenom lidé, kteří jedou za prací. No a to je skupina lidí, kterým je v prvé řadě potřeba pomoct. Jsme lidé, bohužel do té svízelné situace nikdo neví, kdo se jak tam může dostat, takže vůbec se na ně nesmíme dívat přes prsty, ale ten první nástroj musí být pomoc. Pokud ten člověk o to nemá zájem a jak si vykonává dál tu činnost znečišťovatelskou a špiní to město, tak ale tam pak musí nasledovat i represe a vůbec úklid toho města. Takže veřejně prospěšné práce je nástroj, který tady dlouhodobě fungoval a nějak jsme na něho zapomněli. Takže tohle je věc, kterou bych rád zvedl a opět, aby začala fungovat. Mohl bych pokračovat dál, ale...
1: Co se týče sociální péče, myslím, že to by nám samo o sobě vystačilo nejméně na hodinu a možná bychom ještě neřekli všechno, ale já poprosím pana Adama Zemka z Pirátů a Fakt Brnotu. Jakým způsobem vy byste řešil sociální problémy? Tady padly ty domovy důchodců, to je asi taková nejviditelnější věc, protože tam ta místa chybí, čeká se i několik let. Takže stavět, dát prostor soukromým společnostem. Jak byste na to šel?
5: V prvé řadě je potřeba říct, že město Brno by mělo být aktivní tady v této sociální oblasti. Naše Česká pirátská strana je známá tím, že těmto věcem se věnuje, věnujeme se těmto tématům i v parlamentu, věnuje se jim například Olga Richterová, takže my máme to zázemí celostátní strany, můžeme konzultovat toto téma s politiky z různých úrovní, kteří se tomu dlouhodobě věnují. A co se týče konkrétně Brna, je to samozřejmě několik oblastí. Jedna oblast je péče o seniory, další oblast je řešení bezdomovectví a ještě potom další oblast je nějaká sociální pomoc například přes neziskové organizace. Tady je potřeba říct, že v uplynulém období bohužel došlo ke zrušení programu Housing First a my jako Piráti a naše koalice tu podporujeme znovu obnovení těchto programů, abychom se mohli opět inspirovat v zahraničí a ty úspěšné věci, které jinde fungují, aplikovat i u nás. Co se týče péče o seniory, zde je potřeba zejména spolupracovat s krajem a s dalšími státními organizacemi, ale i soukromými na tom, aby opravdu ty kapacity pro seniory byly, protože seniorů bude víc a víc a jedno z řešení, které by mohlo tu situaci pomoct vyřešit, tak je opravdu nějaká odlehčující služba, případně podpora domácí péče, protože pro lidi starší a nemocné je vždy pohodlnější být doma, když se o ně někdo postará přímo doma, než když jsou potom odkázáni na nějaké zařízení, kde jsou odloučeni od rodiny.
1: I tato služba samozřejmě něco stojí, stejně jako stavby domovů pro seniory, péče o bezdomovce a podobně. Máte i recept, kde byste na to další rozšiřování vzali, sebrat v jiné kapitole nebo jak získat peníze?
5: Když se podívám na výdaje města Brna za poslední roky, tak zdaleka největším výdajem byla hala u výstaviště a zde město vysoutěžilo po tom, co jsme slyšeli odhady, že to bude stát 1,5 miliardy, tak se vysoutěžila ta stavba za 4,5 miliardy, následně několikrát došlo k navýšení na až 7 miliard a strop je vlastně 9 miliard. To znamená, město si evidentně může dovolit halu za 9 miliard a já si myslím, že v této situaci si opravdu můžeme říct, že sociální péče je pro nás také prioritou a že si můžeme dovolit investovat klidně stovky milionů do péče o lidi.
1: Myslím to znamená si, že někde ubrat? V některých jiných kapitolách?
5: Myslím si, že daňové příjmy města Brna každý rok rostou o zhruba miliardu a tyto peníze navíc, aby se nebál investovat do lidí a do péče o lidi.
1: Jaký je názor paní Jany Tiché Janulíkové za Lužánky?
2: Tady už toho spousta padlo, já bych se nechtěla opakovat, já bych chtěla říct spíš jednu osobní věc. My máme na naší kandidátce Laďku Blaškovou, která je od malička na vozíku, to znamená tu sociální oblast máme navnímanou velmi, velmi konkrétně přes vlastně konkrétního člověka. Já tam vidím velkou prioritu v tom zajistit vlastně lidem, nejenom těm seniorům, ale všem, kteří potřebují nějaké typy pomoci, aby mohli jí dostat doma ve svém domácím prostředí a vidím tam velký potenciál pro rozvoj všech těch služeb, vlastně, které ty lidi potřebují. Ať už jsou to ty služby asistentské nebo různé podpůrné vlastně pro ty rodiny. Každý z nás, který se staral o babičku nebo dědu, tak ví, jak strašně náročné to vlastně je. To znamená, pro nás je hlavní priorita podporovat všechny služby, ať už se týká neziskovek nebo různých podnikatelů, kteří je nabízí, aby ti seniori mohli mít co nejkvalitnější život doma a aby ty rodiny, vlastně, které se o ně starají, tak by mohli normálně žít, normálně chodit do práce a aby to bylo dostupné. Protože vím, když se o tom i s tou Laďkou bavíme, že tam je opravdu spousta úplně konkrétních praktických problémů, nejenom v tom financování, ale i v té dostupnosti té péče.
1: Tady ta sociální oblast a lepší život obyvatel Brna není vlastně jenom o tom, jaké navýšíme kapacity sociálních služeb, jak to navýšíme v domovech důchodců. Je to i o tom, jak to město je k těm zejména tedy handicapovaným a osobám, které mají jistá omezení, jak je k ním přívětivé. Takže to bude naše další otázka, ale pan Zemek chtěl reagovat.
5: Já jsem chtěl reagovat, myslím si, že to není jenom o těch velkých opatřeních, ale o té každodenní práci. Já jsem například byl v letech 2018 až 2022 v dopravním podniku města Brna v představenstvu a už tehdy jsem bojoval za to, abychom měli maximum bezbariérových spojů, aby se zastávky upravovaly tak, aby byly vhodné i pro nevidící, neslyšící a například pro vozíčkáře, abychom kupovali vozidla, která mají výsuvné plošiny, aby ti lidé mohli pohodlně nastoupit. Takže to o každodenní práci, je to o nastavení nějakých pravidel, tak aby se všem bez rozdílu v Brně dobře žilo i přesto, že mají nějaký handicap.
1: Abychom stihli ještě další témata, poprosím velmi stručně, pan Říha chtěl reagovat.
3: Mám dvě oblasti, co se týká té bezbariérovosti, s tím má město Brno velký problém. Při povolování a rekonstrukcích samozřejmě se na to myslí, ale můžu zmínit třeba oblast Křenová, kde já, když jsem byl zastupitel ještě před 8 lety, bylo plánováno, ano, že se udělá bezbariérové zastávky a stále se nestalo nic. Ale chci se vrátit k tomu problematice bezdomovectví. Víte, to není jenom o městě a o nějakých represích, ale tady je to o tom, že se bude muset změnit legislativa. Pokud ten člověk ohrožuje svoje zdraví a ohrožuje společnost, mělo by na základě i nějakého zákona a rozhodnutí bylo potřeba toho člověka zbavit té svobody a nařídit mu léčení.
1: To takže ovšem nevyřešíme na úrovni města Brna, to už překračujeme témata komunálních voleb.
3: Je to o spolupráci, to město musí iniciovat i třeba ve spolupráci s krajem změnu legislativy, protože tohle by nám hodně pomohlo.
1: Já poprosím ještě paní Janulíkovou za Lužánky, jak vy vidíte přívětivost či nepřívětivost města Brna k občanům, kteří nejsou úplně ve formě a plné kondici.
2: Já musím říct, že Brno, chtěla bych, aby bylo bezbariérové, nejenom co se týče staveb, ale i co se týče nějakého našeho způsobu nahlížení na ty lidi a že to vlastně není zdaleka tak růžové, jak to vypadá. I třeba v oblasti kultury, do které vidím já nejvíc, je to jedna z priorit, ale reálné zkušenosti moje jsou, že jsou tam obrovské rezervy. A konkrétně třeba z těch rozhovorů s Laďkou Blažkovou vím, že je problém i to, aby vozíčkář našel toaletu, která je bezbariérová, aby našel vůbec ty informace, kde ji najde. A konkrétní ilustrační příklad na Staré Radnici jsem byla svědkem toho, že se měla provádět výměna výtahů a město rozhodlo o tom, že ten výtah, který se tam bude realizovat, nebude dostatečně velký, tak aby do něho vešel vozíčkář. To je úplně konkrétní příklad z aktuální praxe. To mně přijde úplně jako neuvěřitelné. Myslím, že je potřeba se na to mnohem víc zaměřit.
1: Vidím, že toto téma velice rezonuje, nicméně my máme před sebou ještě třetí a to je doprava, takže řekla bych, že k tématu sociální péče jsme řekli maximum, co nám čas povoluje. No a budeme se bavit o dopravě ve městě Brně.
0: Komunální volby 2026.
1: Posloucháte předvolební debatu Českého rozhlasu Brno před komunálními volbami do brněnského zastupitelstva. Připomínám, že dnes na mé otázky odpovídají Adam Zemek z Piráti a Fakt Brnotu, Jana Tichá Janulíková z Hnutí za Lužánky, Martin Říha z koalice Restart pro Brno a Václav Trojan z Hnutí ANO 2011. Doprava v Brně, to je minimálně srovnatelné téma se sociálními záležitostmi ve městě Brně. Takže já bych se vás zeptala a začnu třeba od pana Zemka, jak vidíte dopravní situaci v Brně a co udělat pro to, aby nebylo Brno tou dopravou tak zahlcené a bavme se teď o projektech, které může město nějakým způsobem ovlivnit, iniciovat či samoprovést.
5: Já se dopravou dlouhodobě zabývám, řekl bych roky, a sleduji tady, jak posledních 8 let vede dopravu v Brně ODS a myslím si, že ji nevede dobře. Dochází k tichému škrtání spojů MHD, nemáme propojené cyklostezky, chybí přechody, semafory nefungují a bohužel člověk se v Brně bojí o život vzhledem k tomu, že všude jezdí auta a nepřijímáme žádná bezpečnostní opatření. Takže toto jsou v kostce témata, kterými my bychom se chtěli zabývat, ale zejména bychom chtěli, aby se k dopravě přistupovalo jako k celku. Není možné vyjmout jednu specifickou část dopravy a tvářit se, že ta všechno vyřeší. Je potřeba přijmout řadu opatření, je potřeba posílit MHD, je potřeba vybudovat oddělené cyklostezky, kde se pohodlně pojede cyklistům a zároveň budou odděleni od toho automobilového provozu ku prospěchu všech. Je potřeba opravit semafory, což je téma, na které já dlouhodobě upozorňuji už v zastupitelstvu města Brna. Bohužel vedení města to dosud odmítá tady tuto debatu a já si myslím, že je to obrovská chyba. A nesmíme také zapomínat ani na pěší dopravu a bezpečnost v dopravě, protože i když jedete autem, tak tu takzvanou poslední míli obvykle překonáváte pěšky a když vám v té trase chybí 3 přechody a musíte jít stovky metrů navíc, tak celková cesta prostě není pohodlná.
1: Ještě se vás zeptám, v tom sklidnění dopravy hodně velkou roli hraje městská hromadná doprava a je tady diskuse na téma, jestli zlevnit, zdražit, aby bylo pro tu dopravu víc peněz, anebo jestli třeba úplně zadarmo. Jak to vidíte vy?
5: Myslím si, že některé návrhy, které slýchám od některých stran, jsou velice populistické a budou stát stovky milionů korun. A my bychom naopak se chtěli zaměřit na to, abychom MHD posílili, aby jezdili kvalitní vozidla, aby MHD jezdila často, aby vznikly nové linky. Dnes bohužel v některých relacích linka, která by přímo spojila například sousední sídliště, úplně chybí. My bychom toto chtěli napravit, rádi bychom udrželi cenu šalinkarty pro Brňáky na 10 korunách na den, myslíme si, že toto je akceptovatelná částka, ale jsme schopni se bavit o nějakých slevách pro specifické skupiny. Například v programu máme, že zvýšíme slevu pro doprovod dítěte. Nyní je vlastně doprovod dítěte do 3 let zdarma, my bychom chtěli, aby byl zdarma do 6 let. Dále bychom se rádi bavili o nějakých slevách pro děti a studenty, ale ne v takové míře, jako například navrhují některé jiné subjekty. Myslím si, že například zlevňování šalinkarty pro všechny občany města Brna na 1000 korun způsobí výpadek příjmu ve stovkách milionů korun a ve výsledku to zaplatí všichni Brňáci. My bychom chtěli spíš dostat více peněz do MHD a zkvalitnit ji.
1: Zeptám se paní Jany Tiché Janulíkové z Zalužánky. Jak vy vidíte problém dopravy v Brně, kde jsou podle vás největší problémy a kdybyste se dostala do zastupitelstva, případně do vedení Brna, co byste udělala jako první?
2: Já souhlasím s tím, že je potřeba se na dopravu dívat jako na celek, to znamená nezvýhodňovat určitě jeden typ oproti druhému. Každý jezdí nebo pohybuje se tak, jak potřebuje, ale osobně tam vnímám velký potenciál právě pro rozvoj městské hromadné dopravy. Souhlasím s tím, co říkal Adam, že určitě nejsme příznivci nějakého populistického masivního zlevňování. Naopak si myslím, že pokud se to MHDčko bude rozvíjet, bude dostatečně rychlé, dokáže vás převést vlastně i mezi vzdálenějšími cíly, aniž by třeba zajíždělo do centra, tak může reálně ulevit vlastně, ulevit té automobilové dopravě a na těch silnicích těch aut prostě bude míň. Ty stavby, jako je Velký městský okruh nebo Severojižní kolejový diametr a další věci, to jsou obrovské projekty, které se samozřejmě rozvíjet musí, ale myslím si, že v té každodennosti je potřeba masivně podporovat MHD a já osobně jsem člověk, který chodí hodně pěšky a bezpečně se v Brně rozhodně necítím. A myslím si, že na toto bychom se měli mnohem víc zaměřit. Osobně mě strašně trápí to, kolik aut, která nemají co dělat, jsou v centru. Vidíme to každý den, myslím si, že je potřeba mnohem přísněji vlastně vymáhat ta pravidla v centru. No a co se týče cyklodopravy, tak tam si myslím, že jenom ti nejodvážnější se pustí v Brně na kolo, že ty cyklostezky na sebe nenavazují, že by měly být opravdu mnohem a mnohem jakoby bezpečnější pro to, aby byly využívané.
1: Je to stres i pro řidiče. Vy jste zmínila, že by mělo být mnohem méně aut v centru, nicméně lidé auta vlastní potřebují je někde parkovat. Mě by zajímal ještě váš názor na rezidentní parkování, pokračovat v tom projektu a máte vůbec pocit, že pomohl tento projekt?
2: Já teda v Brně auto nepoužívám, ale bavím se o tom s lidmi, abych si na to udělala reálný, nebo o tom udělala reálný obraz. Myslím si, že rezidentní parkování je dobře, že se děje. Jsem příznivce toho, aby se rozvíjelo. A co se týče toho pohybu aut v centru, myslela jsem to tak, že samozřejmě ten, kdo v centru bydlí nebo tam má podnikání, tak je v pořádku, aby tam ten příjezd pro něho byl, ale měla jsem spíš na mysli auta, která tam nemají co dělat, tak aby tam prostě nebyla, aby se ulevilo vlastně chodcům, abyste se nemusela bát chodit po centru pěšky.
1: Máte i recept na to, jak zabránit, aby auta těch, kteří tam sice třeba mají co dělat, ale potřebují do toho centra dojet, tak aby ta auta mohla zůstat někde mimo to centrum?
2: Tak jsou nástroje vlastně na to, jak ta města, jak ta auta, nebo jak je motivovat, aby se vlastně do centra vůbec nedostala. To jsou samozřejmě odstavná parkoviště na okrajích měst. A já osobně považuji za velmi, velmi dobré budovat vlastně ta parkoviště v tom širším rozsahu brněnské metropolitní oblasti, to znamená na těch železničních stanicích, tak, aby lidé mnohem víc využívali ty vlaky a vůbec vlastně tím autem do centra nejezdili. Ale tam je potřeba každý z nás, kdo dojížděl vlastně z nějakých delších cílů, tak musí to být udělané tak, abyste se dostala rychle, protože pokud tak jezdíte každý den, tak ta motivace je časová.
1: Poprosím pana Martina Říhu z koalice Restart pro Brno, jak vy vidíte dopravu v Brně a jak byste ji sklidnil?
3: Doprava, to je velký překladatelský oříšek. Já jsem dopravák a musím říct, že největší problém pro Brno je transitní doprava. Městem Brnem projede veškerá transitní doprava na směr Svitavy. Kdyby se vybudovaly objízdné trasy, jako ty tangenty, i na Ostravu, všecko se to táhne přes město, takže by se v centru Brna hodně ulevilo. Takže odklonit transitní dopravu. Co se týká návštěvní, ano, odstavné parkoviště, motivovat je tím, že parkovací lístek bude sloužit jako celodenní jízdenka. Myslím si, že by to zabralo a ty lidi by do centra nejeli. Co se týká rezidentního parkování, Po mé zkušenosti jsem ze Starého Brna, tam rezidentní parkování zafungovalo. Určitě bych ten systém rezidentního parkování zachoval, zlevnil, případně zkombinoval. Staví se masivně teďka parkovací domy. Ty parkovací domy jsou v nočních hodinách prázdný. Šlo by v nějakou formou sdílení pro rezidenty zavést po 17. hodině do 7. hodiny raní, aby ty parkovací domy využili k rezidentnímu parkování. Samozřejmě chceme podporovat i pěší, i cyklistickou dopravu. Klademe důraz na to, aby byla i zajištěna bezpečnost u škol, mateřských školek, to znamená

0: věci, které jsou financovány, ale z národního rozpočtu. No a já musím tady podotknout, že hnutí ANO je vládní stranou a paní ministryně financí, pan premiér a samozřejmě koaliční ministr dopravy, tak o těchto věcech jsou velmi, velmi intenzivně informováni a pokud se stanu primátorem, tak ta vazba bude mnohem, mnohem jednodušší a to financování těchto staveb, tak můžeme ovlivnit více, řekl bych, jednodušeji tady touto přímou linkou. No a to krásné, co se stalo vlastně pár dnů zpátky, tak ohledně toho nádraží, tak bylo vypsáno právě výběrové řízení k projektové dokumentaci za více jak 700 milionů korun k tomu, abychom už konečně mohli vidět, jak ta projektová dokumentace bude vypadat a že to nádraží v těch začátku 30. let by se opravdu mělo začít stavět. To jsou ty velké věci, no ale samozřejmě je potřeba se podívat do toho centra, čím vyřešit konkrétní opatření a na to máme pana inženýra Rybku, našeho skvělého odborníka. Uzavírky. Máme koordinátora uzavírek, který ale funguje velmi bídně, řekl bych, protože zavřít 2-3 hlavní trasy najednou, tak to se může stát jenom v Brně. Takže tady můžu v tomhle slíbit, že tohle opakovat nebudeme. Koordinátor uzavírek, chytré prvky na křižovatkách, to je věc, která v západní Evropě běžně funguje, v Brně nám chybí. No a v neposlední řadě to, co tady řekli moji kolegové, lidé, co dojíždí za prací do města, jezdí autem, tak jim nabídnout slušnou variantu, aby to auto buď nechali úplně doma, nebo ho nechali na odstavných parkovištích, které budou navazovat na městskou hromadnou dopravu.
1: Komunální volby 2026.
2: Do debaty před komunálními volbami 2026 do studia Českého rozhlasu Brno přišli Adam Zemek, lídr koalice Piráti a Fakt tu, Jana Tichá Janulíková, která vede kandidátku Hnutí za Lužánky, Martin Říha, první na kandidátce koalice Restart pro Brno a lídr Hnutí ANO 2011 Václav Trojan. Děkuji vám všem za vaši účast a přeji pěkný zbytek dne.
3: Naschledanou.
0: Děkujeme. Přijďte k volbám.
4: Pěkný večer.
2: Na závěr dnešního předvolebního vysílání ještě připomenu, že záznamy všech debat Českého rozhlasu Brno s kandidáty do brněnského městského zastupitelstva najdete dnes večer na webu brno.rozhlas.cz. Za pozornost vám všem, vážení diváci, posluchači, děkuje Zuzana Kopuletá.
1: Komunální volby 2026.

práci lál a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by mělo 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidi.

dvojnice, prysky, přerušovač to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdý chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí.

0: zrak, lekárničku, peníze na pokuty, pojist musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smyk, platit škody, značky sledovat. Musí znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Pojďte s námi za tou smutnou částí historie Moravy. Temné letopisy moravské nás vedou na místa smutně propojená s životy mnoha lidí. V premiéře každý pátek, krátce před 9:00 ráno, na vlnách Českého rozhlasu Brno. A pak na rozhlasovém webu a v aplikaci Můj rozhlas. Desítky příběhů už zazněly a na setkání u dalších připomínek událostí i osudů lidí, na které bychom neměli zapomínat, se těší Michal Isteník.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
3: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
4: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
5: Už se těšíte na zimu?
6: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
5: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
6: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
5: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
7: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
7: Silničáři na dálnici D2 u Brna zprovozňují kamery úsekového měření. Speleologové se v Moravském krasu přiblížili k místu, kde v amatérské jeskyni vzniká řeka Punkva. Zítra začínají volby do obecních zastupitelstev a do části senátu. A zítra čekáme většinou polojasno a teploty do 17 stupňů. Dobrý podvečer, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Řidiče na dálnici D2 u Brna budou hlídat radary. Kamery úsekového měření tam instalují silničáři, zatím jsou ve zkušebním provozu. Naplno mají fungovat nejpozději v listopadu, kdy řidičům začnou chodit pokuty. Úsekové měření dohlédne na provoz ve dvou úsecích D2 ve směru od exitu Blučina směrem k Brnu.
8: O zavedení přísnějšího dohledu usilovala policie. Reagovala tím na několik tragických nehod, které se v létě na dálnici D2 staly. Problematický je právě 11-kilometrový úsek od Blučiny do Brna, kde řidiči někdy nezvládnou včas dobrzdit při příjezdu do kolony. Ty se tam tvoří kvůli přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2, která potrvá ještě příští rok. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
7: Jeskyní potápěči v Moravském krasu se přiblížili k místu, kde s soutokem Bílé vody a Sloupského potoka vzniká podzemní řeka Punkva. Propojili dvě dosud oddělené části amatérské jeskyně, Šolimovy mísy a bludiště Milana Šlechty. Díky tomu objevili 220 metrů dlouhý nových zatopených prostor. K místu, kde Punkva vzniká, jim podle odhadů zbývají už jen stovky metrů. Co badatelům při průzkumu pomohlo, přibližuje místo předseda České speleologické společnosti Jan Sirota.
9: V Moravském krasu aktuálně panují mimořádně příznivé vodní podmínky. Vodní stavy jsou velmi nízké a díky těm nízkým průtokům ta voda skoro neteče a všechny ty sedimenty jsou splesané na dno, takže je výborná viditelnost. A to je při tom jeskyní potápění vlastně strašně důležité, že pod tou vodou vidíte a můžete se v těch velkých chodbách orientovat.
7: Volební místnosti po celém Česku se otevřou už zítra. Lidé budou volit své zástupce na radnicích a v Senátu. Do zastupitelstev kandiduje asi 190 tisíc lidí. To je zhruba o 5 tisíc míň než v předchozích volbách v roce 2022. V šestině obcí už dopředu vědí, kdo v zastupitelstvu bude. Je tam totiž stejný počet kandidátů, jako je na radnici míst. Část voličů bude vybírat taky senátory. Letos skončí mandát jedné třetině z nich. Volit můžou lidi zítra od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Lístky najdou voliči ve svých poštovních schránkách, případně si můžou vzít nové přímo ve volební místnosti.
3: Sport.
7: Hokejisté Komety Brno přijeli k předehrávce 9. kola do Prahy, kde od 18.30 vyzvou domácí Spartu. Utkání nabídne v přímém přenosu stanice Radiožurnál Sport.
3: Počasí.
7: Zítra na jihu Moravy čekáme zpočátku skoro jasno až jasno, během dne bude převažovat polojasno, později večer postupně přibývání oblačnosti, nejvyšší odpolední teploty 14 až 17 stupňů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
7: Nehoda omezuje provoz v Brně v Hněvkovského ulici. Srazila se tam 3 osobní vozidla, počítejte se zdržením a s několika minutami navíc. Tolik doprava aktuálně. Ať už míříte kamkoliv, šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno, přeje David Hasman.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Milí přátelé, je krátce po 18. hodině, tedy čas pro tu druhou hodinku Moravy krásné země. No a jak jste sami slyšeli, zaznělo to v písničce, tak k jejímu poslechu vás tentokrát pozvala Dolanka, a sice polkou Františka Maňase staršího a taky Vladimíra Salčáka s prostým a výstižným názvem Pro Dolanku. No a než nám zaspívají manželé Břeťa a Jitka Osičkovi, tak ještě jednou přejeme všechno nejlepší k svátku Věrám, které slaví u nás, a také Brigitám, které slaví na Slovensku. Já už mám u telefonu prvního zájemce o přání a o písničku, tak jen připomínám telefonní číslo 726 46 5 200. A u telefonu mám Radka Malého z Úhřic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Dneska moje prababička oslaví 84. narozeniny. Chtěl bych jí popřát hodně štěstíčka, zdravíčka, lásky a pohody a hlavně taky dlouhověkost. Ať máme s kým tady hrát, člověče, nezlob se. A ještě bych chtěl popřát mému tatínkovi, který oslaví 10.10.38. narození, tak jsem mu taky chtěla popřát štěstí, zdraví, pohodu a lásku. A nepřeju to jenom já všem, ale taky celá naše rodina, tak jsem to tak...
0: Dobře, Radku, to bylo hrozně pěkné, ale ty jsi neřekl, jak se prababička jmenuje.
1: Jo, Miroslava Zemanová, pardon.
0: Výborně, a tatínek je malý, ale křestním jménem?
1: Taky Radek,
0: no, ještě aby ne. Dobře, Radku, takže krásná přání mi rádi zahrajeme. Měj se hezky, nashledanou. Jak jsem slíbila, zaspívá Jitka a Břeťa Osičkovi zaspívají a je to lidová Na tem našem nátoní.

0: to byli manželé Břeťa a Jitka Osičkovi a já už zdravím do Lovčiček paní Květu Růžičkovou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Slabáková, vám a všem posluchačům. Dnes má svátek Věrka Gargošová z Hošťálkové u Vsetína. Taky přeju všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody a rovnou také už k narozeninám, které by mě příští týden. A potom ještě zdravím Anku Kořínkovu a Jarka Wolfa a vám děkuji za písničku a za výběr písniček. Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou, paní Květo. A já přidám další přání. Právě dnes 8. října slaví své 62. narozeniny náš práška Václav Šles z Jezeřan Maršovic. Do dalších let mu přeji všechno jenom to nejlepší, hlavně hodně, hodně zdravíčka, štěstíčka, radost ze své vnučky Aničky, malého vnučka Sebastiánka a nejmenšího Rafaelka a taky radost ze svých dětí Ivetky s manželem Martinem a Honzí s přítelkyní Boženkou a také ze svých krásných papoušků. To vše přejí bratři Radek, Milan a Jirka s rodinami, taky maminka Marie a manželka Dana s rodinou. A dopis pokračuje. Dnes slaví své 6. narozeniny syn od našeho synovce Milana, Albert Šles, také z Jezeřan Maršovic. A svátek mají Věry. Tak ještě přejí vše nej, hlavně zdravíčko Věrce Musilové a Čápové, paní Motičkové z Jezeřan a spolužačce Věrce Burianové z Maršovic. Ještě dodatečně přejí kamarádovi Vlastimilu Novotnému z Jezeřan Maršovic k jeho nedávným narozeninám. Jemu přejí všechno jen to nejlepší. A tohle přání posílá Radek Šles. No a jak píše paní Eva, dnes 8. října se ve Štěpánovicích u Tišnova před 85 lety narodil pan Vítězslav Vejpustek. Jménem celé jeho rodiny, přátel, kamarádů a bratrů hasičů mu přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a elán a smysl pro humor aspoň do 100 roků. No a ještě také, aby mu hlas sloužil a mohl si zaspívat s Karlem Hegnerem a cymbálkou Aleše Smutného. Tomu za všechny přeje přítelkyně Eva a děkuje mu za opětavou starost a péči. No a teď už Moravanka, rád vzpomínám.
2: Český rozhlas Brno.

0: A já mám v tuto chvíli u telefonu paní Pavlíčkovou z Jarošova. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, moment, já to vypnu.
0: Tak. Výborně, děkujeme.
1: Ano, už vím, co to dělává. Je to na neplecha. Já bych prosila vzpomínku. Měla jsem sestru Věrku v Línkomu, která nám zemřela, odešla ve 44 letech. Je to už několik let. Dále v květnu letošního roku nás opustil její syn, můj synovec Vítězslav Mlýnek. Ten měl 64 let. Kdo jste ji znali, zvlášť Topoláci, nebo vzpomenete si na ně, vzpomenete si na ně vždycky v dobrém. A ještě mám.
0: Ano.
1: Věrku Poláškovu, to je kneteř, která bydlí v Radišti a přeju jí všechno nejlepší k jejímu svátku.
0: Dobře.
1: A ještě v Topolné, jak jsme bydlela vedle nás Věrka Kopečková. A vím, že ji nezahraje nikdo, tak jsem si na ně vzpomněla.
0: Dobře.
1: Vzpomínky jsou vzpomínky. Tak bych jí popřála všem zdraví, štěstí, pohodu a k tomu vždy dobrou náladu. Nalejte si skleničku a poslechněte Českého rozhlasu vinšování a pěknou písničku. Děkuji vám.
0: Dobře, paní Pavlíčková, mějte se hezky, nashledanou. A do hrubé vrbky zdravím pana Františka. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, paní Slabáková, děkuji. A já bych chtěl poslat pěkné přání k té Věrce dneska.
0: Ano.
2: Máme tady paní ředitelku mateřské školky Věrku Jugovou, která se o ty děcka nebo celou školku velice pěkně stará. To jí přeju já s manželkou Aničku, jo? Děkuju.
0: Ano.
2: Dobrou noc.
0: Výborně, pane Františku, krátce, ale výstižně my samozřejmě rádi zahrajeme, ale jsou tu ještě další přání. V tuto dobu vzpomínáme nedožitých 90 let pana Jana Bartáka z Vítovic. Byl to člověk vynikajících vlastností a mimořádných kvalit. S každou prací si dokázal poradit, pomáhal lidem s prořezáváním stromků na zahradě, poradil každému, zkrátka kdo potřeboval pomoc. Celý život pracoval v Sikmě Slatina jako vedoucí pískového hospodářství. Pro jeho pracovitost a důslednost byl velmi oblíbený. Ve volném čase se věnoval výcviku psů. Sám měl po celý život doma nějakého toho čtyřnohého kamaráda. Vzpomíná rodina Ondráčkova a jeho spolupracovníci. A kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku. Děkuje rodina Ondráčkova. Tak to byla vzpomínka a teď přání. Prosím o písničku k dnešnímu svátku pro mé mamince Věrce Dolinové z Komně. Maminka je vaší stálou posluchačkou a má moc ráda dechovku. Přejeme jí hodně zdraví, životní energie a elánu. Máme ji všichni moc rádi. Blahopřejí děti Radek, Irena, Věrka s rodinami a také sestry Maruška a Inga také s rodinami. A samozřejmě nejen mamince Věrce, ale přání bude určitě patřit i její dceři Věrce. No a k tomu zahrají Komňané.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: A jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a já mám u telefonu paní Petrovskou. Dobrý večer.
2: Krásný dobrý večer vám všem do studia. Chtěla bych vaším prostřednictvím přát tatínkovi k zítřejším narozeninám. Milanu Topolčanovi z Velkého Karlova. Bude mu 78 let, je to jeden z vašich nejvěrnějších posluchačů. Poslouchá ráno i večer, takže na tu dálku je to 1000 kilometrů. Já volám z Německa, bych mu chtěla popřát. Můžu?
1: Ano, samozřejmě, paní Petrovská, už jste ve vysílání, tak povídejte.
2: Tož náš bombardáku, přejeme ti moře zdraví, štěstí a lásky do dalších let. To ti přeji i za manžela Pavla, maminku Emílii Topolčanovou, brášku Oldu s rodinou, za vnoučata a pravnoučata. Od nás posílám obrovské obětí a od té nejmenší kačenky sladkou pusinku. Drž se ty, náš Ogárku.
1: Paní Petrovská, já si nejsem jistá, jestli jste řekla jméno.
2: Milanu Topolčanovi z Velkého Karlova, řekla jsem.
1: Prosím?
2: Milanu Topolčanovi z Velkého Karlova, řekla
1: jsem. Tak ano, já jsem to přeslechla. Tak pro jistotu, aby to bylo všechno v pořádku. A my samozřejmě rádi zahrajeme, taky blahopřejeme, ano? Tak se mějte hezky.
2: Nashledanou.
1: A z Vojkovic volá paní Darina Poláchová. Dobrý večer.
3: Dobrý večer. Já bych chtěla nechat zahrát naší mamince k jejímu dnešnímu svátku a chtěla bych jí popřát za celou rodinu všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky, pohody a všeho krásného, co si bude jenom přát. A to jí přeje ze srdce dcera Darina s rodinou, syn Luboj s rodinou, manžel Bohumil, vnoučátka, pravnoučátka a sousedka Pešulka.
1: Tak, ale vy jste, paní Darinko, neřekla jméno maminky, tentokrát to vím jistě.
3: Věruška Poláchová.
1: Výborně, tak oni Věrušce Poláchové samozřejmě blahopřejeme. Bylo to krásné přání, určitě zamáčkla slzu v oku. Tak a je to všechno? Je to všechno?
3: Je to všechno, děkuju moc, mějte se krásně a hezký večer.
1: Vám taky přejeme krásný večer, samozřejmě nejlépe při poslechu našich rozhlasových vln. A přidávám další přání. 4. října měli svátek Tito Františkové. Pan inženýr František Bula z Přezletic u Prahy, pan inženýr František Kuča z Brumovic u Opavy, pan František Vaculík z Dolních Bojanovic, kolegové František Vymazal z Veselí, pan František Veselý z Hodonína, všem jmenovaným přeje pan Miroslav Peřina z Brumovic hodně zdraví a štěstí. Takže to bylo přání od pana Miroslava Peřiny. No a teď už věrušky z našeho klubu přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Já si vás rozdělím na dvě části. A kdo pak to tedy dnes slaví? Je to paní Věra Staňková, kterou zdravíme do Bučovic. Paní Věra Svobodová, Věra Fikrová a paní Věroslava Zetková, ty jsou z Brna, takže i jim patří přání všeho nejlepšího. Slaví v Ostrově u Macochy paní Věra Vybíhalová. No a v Brně ještě další tři Věry. Věra Malá, Věra Zetková a Věra Pařízková. Tak milé Věrušky, ještě jednou všechno, všechno nejlepší a hodně štěstí a hodně zdraví. S další písničkou je tu připravená Moravěnka Jako motýl.
0: Český rozhlas Brno.

To byla Moravěnka a já tu mám další přání. Prosím o zahrání písničky pro naši maminku, paní Miroslavu Zemanovou z Kojátek. K jejím dnešním 84. narozeninám je vaší věrnou posluchačkou a miluje dechovečku. Chtěli bychom jí popřát, ať je hlavně hodně, hodně zdravá, ať je nic netrápí a je čilá jako doposud. A ještě dlouho si užívá různých dechových koncertů, na které s námi jezdí. Máme ji všichni moc rádi a děkujeme za vychování, lásku a péči, kterou nám dala. Ona je tak hodná a obětavá maminka, babička a prababička, že by za nás všechny i dýchala. To jí ze srdce přejí její čtyři děti Ilona, Milena, Libor a Fanda s rodinami, dále 7 vnoučátek a 5 pravnoučátek, která jsou jejím největším potěšením. Blahopřání se připojuje i celá rozvětvená rodina. A ještě bychom chtěli poslat pozdravy i do nebíčka našemu tatínkovi a maminčiné mamince, která by 9. října oslavila 109 roků. Tolik přání a teď už Dambořanka, rodné dědince.

0: To byla Dambořanka a v tuto chvíli už má slovo paní Elena z krásného Dubu ze Slovenska. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Slabáková.
0: Tak povídejte, zdravím. Komu chcete popřát.
1: Zdravím všetkých poslucháčov Českého rozhlasu Brno a Zlín a chcem poprosiť o peknú pieseň pre pani Vierku Pastorkovú, ktorá má dnes zmeniny. Zo Slavkova u Uherského Brodu. Je ešte, aby som nezabudla. Prajeme jej zdravie, šťastie, spokojnosť, lásku v kruhu svojich blízkych a spoločne s Božím požehnaním zdravíme aj jej vzácnú polovičku, pána Pavla, pastorka. A prajeme im peknú polovnícku jeseň. Elena a Viktor z krásneho Dubu.
0: Dobře, paní Elenko, no my paní Věrku Pastorkovou taky dobře známe, taky paní Věrko moc a moc blahopřejeme. A ve Vedrovicích čeká u telefonu pan Petr, dobrý večer.
2: Dobrý večer, paní Slabáková, vám přeji a také vašemu zvukovému mistru, všem posluchačům tohoto pěkného dechovkového pořadu. Dnes slaví své jmeniny naše spoluhráčka, kamarádka paní Věrka Kominková z Vedrovic a za všechny členy klubu Petangu přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky, osobní rodinné pohody do dalších let a ještě dlouhá léta, aby s náma strávila na hřišti Petangu při dalším kláni petangovém. Děkuji vám, paní Slabáková, za
0: dobře, prostor. A my přejeme dobrou zábavu při této bohulibé hře. Všechny vás samozřejmě zdravíme. No a napsal taky Jarda Wolf, velice rád by poslal písničku Věrušce Koňaříkové z Blanska, zpěvačce kapely Olšověnka k svátku. Píše, přeji hodně zdraví, štěstí, lásky a spoustu krásných písniček. No a tato druhé přání od Jardy je pro zpěvačku z Dounečanky Věrušku Ztratilovou. Píše, chtěli bych jí popřát hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, ať se jí v životě i bez zpívání moc daří. Věruško, já tě taky strašně zdravím a přeji ti taky hlavně hodně toho zdravíčka. No a teď další Věrušky z našeho klubu Přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. V Ponětovicích dnes slaví paní Věra Kežlínková, ve Veselí nad Moravou paní Věra Křížková, ve Vyškově potom paní Věra Metelková a v Brně Vinohradech paní Věra Čermáková. No a kdo slaví v Kunovicích, dnes je to paní Věra Jahodová a v Bánově paní Věra Kočicová. Tak milé Věrušky, i vám přejeme všechno nejlepší, štěstí, zdraví a dlouhá léta. A ještě prosba o písničku, cituji, pro moji tetu paní Faninku Brodeckou z Adamova, která dnes slaví narozeniny, hodně zdraví, štěstí, pohody a lásky v kruhu svých blízkých, přeje neteř Marie s rodinou. No a svátek slaví i moje snacha Věra Kročilová z Březové a taky Věra Pastorková ze Slavkova. Milé Věry, k vašemu svátku hodně zdraví, štěstí a radost z každého dne přeje Marie Kročilová. A teď už slovácká vonička a frajárka.
3: Český rozhlas Brno.

0: A já už mám u telefonu paní Zemanovou z Kojátek. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Slabáková, ještě jedno. Ráda, že vás slyším. Nechala jsem vás kolikrát pozdravovat, jestli jste to slyšela.
0: Ano, slyšela, děkuji.
1: To byste musela ležet u telefonu, protože nás bylo hodně. A chtěla bych poděkovat svýmu vnoučkovi Radečkovi malýmu za pozdrav a popřání některým narozeninám a svým dětem, jeho, s celýma jejich rodinama. Se mě mají rádi a děkuju všem vnučkám, vnukům, pravnoučkům a ten dětem mojem. Hodně zdravíčka, hodně moc zdravíčka, protože jsou mladí, potřebují ano. To. A vám děkuji za tu překrásnou písničku. Moc a moc vám děkuju a všem vám moc a moc děkuju.
0: To paní Zemanová, my vám taky děkujeme, že nás posloucháte, jsme rádi a taky blahopřejeme.
1: Já bych tak chtěla si s váma popovídat někde.
0: Někdy třeba to někdy vyjde, ano?
1: Někdy to vyjde na nějakých dechovkách.
0: Ano, tak se mějte hezky, ano, paní Zemanová.
1: A vy taky pozdravujte manžela, ano. Jako vždy ode mě. A nashledanou.
0: Nashledanou, paní Zemanová. A já tu mám ještě další přání. Srdečně blahopřejeme paní Věře Jandové. Milá Věrko, přejeme ti všechno nejlepší, zdraví a pohodu k tvému dnešnímu svátku. Podepsáni jsou Martina, Dana, Toník, Adam, Otík a Eliška. A ještě prosba, cituji, o písničku k svátku pro naši babičku Věrušku Zapletalovou z Pravčic. Babičko, přejeme ti všechno nejlepší, hlavně spoustu zdravíčka, štěstí,

láska, lásky, spokojenosti, ať ti stále září úsměv na tváři a ať ti vnoučata dělají radost. Přání posíláme i tam nahoru dědečkovi Františkovi, který by měl minulý týden svátek. Přání posílá Petra a Julínka s Kubíčkem posílají babičce velikou sladkou pusu. A my všem písničku Znám já dědinečku, kterou zahraje Bílovčka.

Tak to byla dechová hudba Bílovčanka. No a než se budeme loučit, tak ještě pozvánka k poslechu pořadu Na pěknou notečku. Tu dnešní strávíme na Kyjovsku a vy se dozvíte názvy tamních vesnic, které na mapě nenajdete. Vesnice na Kyjovsku mají, tak jako všechny jiné na světě, svá oficiální jména. A pro některé z nich jsou však obecně známy přezdívky, vystihující povahu jejich obyvatel a mohou se také vázat k některé historické události, řemeslu či původního způsobu obživy. I když se někdy může zdát, že se jedná o přezdívky posměšné, obyvatelé vybraných lokalit jsou na ně natolik zvyklí, že je nikterak pejorativně nevnímají. Pojďme se tedy dnes pomyslně projít některými lokalitami Kyjovska a připomeňme si jejich letitě zaužívaná přízviska. Tento pořad pro vás připravila Markéta Vašulková. Tak já doufám, že si tento pořad nenecháte ujít, jak dobře víte, začíná krátce po 19. hodině. No a v tuto chvíli už posloucháte orchestrální polku pro Gizelu, kterou hraje Vlado Kumpa a jeho muzikanti. Za večerní Moravu krásnou zem se loučí Ivana Slabáková. Přeji krásný a pohodový večer.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Nezaměstnanost na Jižní Moravě v září mírně klesla na 5,4%. Ve speciálním fyzioterapeutickém centru v brněnském fakultní nemocnici přibylo žen s gynekologickými potížemi. O peníze z participativního rozpočtu Boskovice uchází 12 projektů. A zítra čekáme většinou polojasno a teploty do 17 stupňů. Dobrý večer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Míra nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji v září mírně klesla na 5,4%. Oproti srpnu tak byla nejnižší o 0,1% bodu. Nejvíce lidí bez práce zůstává na Hodonínsku, nejméně jich naopak na Vyškovsku a v okrese Brno-Venkov. Úřad práce v Brně evidoval v září 44 764 uchazečů o zaměstnání, tedy o 876 méně než minulý měsíc. Čtvrtinu nově evidovaných uchazečů tvořili absolventi škol, vysvětluje ředitelka krajské pobočky v Brně Lucie Kolářová.
2: Září, jak obvykle, přišlo do evidence hlavní vlna absolventů škol. Celkový počet nezaměstnaných však přesto klesl. Po prázdninách totiž dochází k oživení pracovního trhu, kdy firmy opět nabírají nové zaměstnance a i řada absolventů již našla pracovní uplatnění.
0: Ve fakultní nemocnici Brno přibývá žen, které vyhledávají specializovanou gynekologicko-porodnickou fyzioterapii. Loni tamní centrum poskytlo péči pacientkám při více než 6400 návštěvách. Díky různým cvikům a speciálním masážím léčí bolesti při těhotenství a při menstruaci, inkontinenci a potíže spojené s endometriózou. Pro tuto práci je potřeba vzdělání nad rámec běžné fyzioterapie, vysvětluje přednosta rehabilitační kliniky Filip Dozbaba.
3: Díky začátku spolupráce s paní magistrou Bajerovou jsme integrovali a vytvořili úplně nové předměty v rámci studijního programu aplikovaná fyzioterapie, to znamená magisterské vzdělání pro fyzioterapeuty, kde přímo paní magistra Bajerová a její tým vzdělává a vyučuje následovníky.
0: Obyvatelé Boskovic zaslali do letošního ročníku participativního rozpočtu 12 návrhů na vylepšení města. Je mezi nimi například nové dětské hřiště, venkovní herna, grill point nebo revitalizace sportovního hřiště. Celková částka určená k rozdělení je 500 000 korun. Návrhy teď budou posuzovat radní, jestli jsou vůbec proveditelné. Detaily přidává místostarosta Boskovic Radek Šamšula z Pirátů.
4: Proto se jich přihlásilo poměrně velké množství. Od referentů jsme dostali doporučující a nedoporučující stanoviska k některým z nich, takže ta debata mohla být poměrně dlouhá, když se dohodli, že tu debatu odložíme a uděláme k tomu ještě mimořádnou radu. A je to i za mě z důvodu, že některé ty materiály a vyjádření referentů si ještě zaslouží trošku doplnit.
0: Hlasování veřejnosti potrvá celý listopad. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra stoupnou. Litr benzínu budou moc čerpací stanice prodávat na nejvýš za 46,31 haléřů. To je o 24 haléřů více než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra stoupne o 6 haléřů na 47,29 korun. Podle dat společnosti CCS ceny paliv v uplynulém týdnu díky vládním regulacím klesly. U nafty to bylo průměrně o 2 koruny a u naturalu 95 o 60 haléřů.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme zpočátku skoro jasno až jasno, během dne bude převažovat polojasno, teploty mezi 14 a 17 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz v Hustopečích v Bešově ulici. Srazila se tam dvě osobní vozidla, místem s opatrností projedete. Tolik doprava, šťastné cesty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Krásný dobrý podvečer, vážení posluchači. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Markéta Vašulková. Také máte jistě zkušenost i ze svého okolí, že se obyvatelé sousedních vesnic rádi hašteří, vymýšlí na sebe nejrůznější posměšky, vtipy a samozřejmě také přezdívky. Málo která vesnice se nějakou takovou nepyšní. My se spolu dnes podíváme na Kyjovsko a připomeneme si nejrůznější typické přezdívky vesnic, které jsou dodnes zakořeněné. Dědinkami a městečky na Kyjovsku nás hned v úvodu provedly děti z rodiny Varmužů a samozřejmě je nedoprovodil nikdo jiný než Varmužova cymbálová muzika. Další hudební ukázka bude patřit cymbálové muzice Důbrava z Dubňan. Právě tam totiž směřuje naše pomyslné putování.

0: metlaři. Tak se obecně na jižním Kyjovsku nazývají obyvatelé obce Dubňany. Je to prý proto, že si dubňanští domkaři, hlavně ti z nejchudších rodin, přivydělávali výrobou březových metel. Později byla většina místních mužů zaměstnána v dolech. Odsud také pořekadlo, že když do Dubňan hodíte kamenem, trefíte horníka. Dubňanům, takzvanému metlařovu, se říká také údolí průtěných vysavačů. A prý když někdo metlaře urazí, vymetů s ním jedna dvě. Nyní zahraje cymbálová muzika Petra Šrahulka z Milotic.
1: Není!

Cimbálová muzika Petra Srahulka nás pomyslně přemístila do Milotic u Kyjova. Vy posloucháte pořad Na pěknou notečku, kde si dnes povídáme o přezdívkách vesnic na Kyjovsku. Říká se, že všady roste pír, jenom v Miloticách pír. Proto se Milotickým trochu hanlivě říká také píři. Traduje se, že byla v Miloticích tak neúrodná půda, že zde rostl převážně pír plevel. Tak jako o všech příslušnících na Kyjovsku se o Miločácích tradují různé historky. Jestli jste někdy měli tu čest navštívit tuto malebnou vesničku, jistě vaší pozornosti neunikl starobylý areál sklepů zvaný Šidleny. Křivolaké uličky plné rozličně ozdobených vinných sklepů lákají k okoštování některého ze vzorků vína. No a jak se miločtí vinaři testují, jestli takzvaně nepřebrali? Prý, když se muž rozkročí a předkloní a tímto průzorem mezi rozkročenýma nohama uvidí na obzoru hrad Buchlov, je ještě schopen dále bez starostí konzumovat. Nyní si poslechneme cymbálovou muziku Friška s primášem Davidem Vašulkou, zaspívá Soňa Vacenovská a Tomáš Ondrašík.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Když se na kiosku řekne Rumuni, nepředstavíme si nikoho jiného než obyvatele obce Vacenovice. Tuto přezdívku si prý vysloužili, když je osvobozovala za druhé světové války rumunská armáda. Někdo z místních prý měl huronsky volat naši jedů, naši jedů. Ovšem, zda se informace zakládá na pravdě, těžko posuzovat. S Vacenovicemi těsně sousedí obec Ratíškovice, nářečně s krátkým i, tedy Ratíškovice. Lokálně se jejich obyvatelům ale neřekne jinak než Béleši. Bélež je tradiční sladký pokrm skynutého těsta. Jednoduše se smíchá mouka se vzešlým kváskem, přidá se vejce, špetka soli, nastrouhaná uvařená brambora a nechá se kynout. Do kulata vytvarované, asi centimetr silné béleše se pečou na suché plotně, mastí rozpuštěným sádlem, potírají povidly a posýpají oslazeným mákem. Všem, kteří tuto delikatesu neznají, vřele doporučuji k ochutnání. Láska Ratíškovjáků k milovaným bélešům, podle kterých si vysloužili svoje přezvisko, je všeobecně známá. Prý se tam jí celý týden jenom sladká jídla a jenom v nedělu béleše. A když se prý v kyjovské porodnici narodí malý Ratíškovják, už při porodu má pupek zamazaný od trnek. Odpovídal.

Verbuňkem, co se stalo kdysi, v podání Tomáše Kořínka, jsme se přesunuli do Vracova. V širokém okolí byl ještě v nedávné minulosti Vracov proslulý pěstováním křupavého zeleného salátu. Pilné a houževnaté vracovianky zajížděly prodávat zeleninu do širokého okolí. Dokonce byla v určité době dovážena vlakem až na císařský dvůr do Vídně. Ze vzpomínek pamětníků se nám dochovala modlitba jedné z vracovských prodavaček zeleniny, která se pravidelně modlívala cestou na trh na prudkém kopci u kaple svatého Rocha mezi Vlkošem a Kyjovem. Svatý Rošku, pomož trošku, do kopečka s těžkou nožkou. Vracovský salát byl svou jasně zelenou barvou a křupavostí vyhlášený. Traduje se, že když Krištof Kolumbus připlul do Ameriky, už ho tam vítala vracovianka a prodávala salát. Odsud se také vracoviákům říká saláti.

Naše putování uzavře cymbálová muzika Jury Petru z Kyjova, a to skladbou s příznačným názvem Jací tací chlapci kyjoviáci. O těch jsme si v dnešním díle sice nepovídali, ale není vyloučeno, že se někdy v následujícím období k přezdívkám a povahových rysech obyvatel lokalit na Kyjovsku vrátíme. Pro dnešek se s vámi loučí a příjemný podvečer přeje Markéta Vašulková a mistr zvuku Igor Kapoun. Jací!

0: sérii Fajnšmekři v sedmičce si redaktor Jan Hlaváč pozve do studia 7 Českého rozhlasu Brno pěvce Richarda Nováka. 22. října od 17 hodin si budou povídat o neuvěřitelné pěvcově kariéře. Vždyť Richard Novák přednedávnem oslavil 95 let. Vstupenky na pořad s Richardem Novákem pořídíte nejsnáz online přes odkaz Vstupenky na Fajnšmekry na titulní straně webu brno.rozhlas.cz. Na hudební pořad s Richardem Novákem přijďte 22. října od 17 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Dobrý večer. Lačirate šukar šunibentu menge. Dnes vás Mikuláš Vymětal pozve na bohoslužbu v Ústí nad Labem. Ještě předtím si ale budeme povídat s 53-letým Martinem Bihárym z Rokycan, který se benchpressu věnuje desítky let. Je několikanásobným mistrem České republiky a za svou kariéru získal řadu dalších úspěchů. Několikrát byl oceněn také v anketě Sportovec Jihočeského kraje. Letos v září vyhrál svou kategorii na mezinárodní soutěži Olympia pro powerlifting v Las Vegas. V benchpressu zvedl 190 kg. Martin Bihary se od narození potýká se zrakovým a pohybovým postižením. O sportu a úspěších si s ním povídal Dušan Vagaj.
1: Martine, jaká byla cesta, jak jste se připravoval, co to pro vás hlavně znamenalo všechno?
2: Cesta k tomu byla dlouhá, byl to můj sen, samozřejmě byl to boj o sponzory a o sehnání financí, byl to boj o to se nominovat a dobře se připravit, držet samozřejmě zdravíčko, no a potom ve chvíli, když už všechno tohle to bylo dobrý, no tak absolvovat tu dlouhou cestu do Las Vegas.
1: Jak dlouho jste se připravoval a jak dlouho se věnujete benchpressu?
2: Benchpressu se věnuju.

0: používat.
1: Pane Biáry, vy jste se narodil s kombinovaným postižením zraku a pohybového aparátu. O to víc je to zátěž na vás.
0: Ve smyslu k soutěžní kariéře, tak samozřejmě tam vždycky potřebuju doprovod, aby mě někdo doprovodil k lavičce, ukázal mi rysky na ose, ale jinak jako vyloženě, že bych měl nějaký problém zdravotní, že by mi něco překáželo, tak to vyloženě ne.
1: Co na to říkají vaši kolegové, vaši známí, rodina?
0: Podporuje mě rodina, podporuje mě samozřejmě manželka, kamarádi, přátelé, spousta fanoušků a ženou mě tím dopředu. No.
1: Co vás vedlo vlastně k tomu dát se na bench press?
0: Já jsem původně, protože jsem samozřejmě měl takový neúplně dobrý období a dělal jsem bojové sporty a chtěl jsem jít mezi tělesně postižený nebo zrakově postižený na nějaký bojový sport. A bylo jenom judo mezi zrakově postiženýma, ale v té době, vlastně, kdy já jsem se do tohohle toho rozhodl jít, tak tady ještě v České republice byl reprezentační tým v plenkách a měli jenom děti. Mm-hmm. Tudíž jsem musel se sebrat a musel jsem lovit dál, hledat. No a nejblíž tomu všemu bylo samozřejmě fitko a to jsem zjistil, že Jirka Smejkal z prvního centra zdravotně postižených sportovců jižních Čech v Českých Budějovicích, že tam se dělá spírání, takže jsem tam přijel, tak jsem se mu ukázal, jaký mám silový fond, říkal, nebude to špatný, přijeď na republiku, ukázal mi, jak zvedat, jaký jsou pravidla, no a já jsem přijel asi za 3 měsíce na republiku a vyhrál jsem to ve své váhové kategorii, takže a od té doby se to vezlo.
1: Já se teď zeptám zpátky na Olympii.
0: Vyloženě na tuto soutěž byla 10-týdenní příprava.
1: Popište nám vlastně, jak vypadá taková Olympie.
0: Mraky lidí. Samozřejmě je tam úžasná atmosféra, protože tam je strašně moc sportovců, už jenom díky tomu, že tam je to expo, pak jsou tam samozřejmě soutěže jak v kulturistice, tak i tady v silovém trojboji. A já se specializuji až teda na ten bench press. No a ty lidi samozřejmě si fanděj, což je super, že se potkávají, povídají si. Je tam spoustu stánků s různýma suplementama, se sportovníma věcma, jako jsou tepláky, trička a tak dále, výstrojí, fitness stroje, prostě všechno tohle, to, co k tomu patří. Takže to tam na člověka dechá prostě takovou zvláštní pěknou atmosférou.
1: Co vás zaskočilo na Olympii?
0: Na Olympii mě nejvíc zaskočilo to, že jsem podal ne úplně svůj ten nejlepší výkon, protože jsem měl nacvičeno na 210 a zvedl jsem 190. Věděl jsem, že jsou tam přísně rozhodčí, ale díky tomu, že jsem měl už starý boty a tam byl hladký koberec a oni mi začali vždycky ujíždět nohy dopředu, tak se mi ty dva poslední pokusy nepovedly. Což mě teda mrzelo, i když zase můžu být šťastný, že to na tu zlatou jako stačilo.
1: I tak přesto jste získal zlatou medaili a reprezentoval jste Českou republiku. Co to pro vás znamená?
0: Tak já jsem zvyklý na to reprezentovat Českou republiku a vozit medaile. Tohle byl ale splněný sen, protože to bylo něco, kam se jen tak člověk nedostane. Musí splnit přísný nominační relativně vysoký limit a prostě musí do toho investovat spoustu času, energie a samozřejmě těch financí.
1: Byl jste na Olympii jediný Rom?
0: Já si nemyslím, že jsem byl jediný Rom. Já si myslím, že tam bylo určitě víc Romů, ale z České republiky si myslím, že jsem byl sám.
1: Jaký další sen čekáte nebo chcete?
0: No tak další takový sen samozřejmě příští rok určitě tu Olympii, to je jasný, když to teda to zdravíčko dovolí. A protože mám teď docela omezení, dlouho chodím už o perlích, tak bych si chtěl nechat uříznout nohu pod kolenem a začít chodit o proteze, abych se zase mohl krásně pohybovat jako všichni ostatní. Je to o tom, že ten člověk prostě, když nemá mít funkční končetinu, tak je lepší to nahradit, aby to bylo funkční, takže mě v tom taky podporujou.
1: A i přesto, že tam nebude ta noha, budete chtít dosahovat takových vah?
0: Tak.

0: Já si myslím, že na to nebude mít vůbec to, že nebudu mít nohu a že tam bude protéza, nebudu mít vůbec, to nebude mít vliv. Soutěžil tam člověk, který měl dokonce na obou nohou protézy.
1: Jak vás berou tady v tom fitness centru?
0: Vlastně dělám tady trenéra. My tady máme takovou kamarádskou, přátelskou atmosféru mezi sebou. Není to komerční fitko, je to starý fitko. A jsou tady všichni takový většinou pohodoví.
1: Pane Bihari, já vám chci popřát pevné zdraví, ať ty sny si plníte co nejvíc.
0: Děkuju moc, děkuju.

0: Lucie Kšunen a Maro Romanova-Kereben a posloucháte o Roma Vakeren. Pěkný večer. 10. října se v Ústí nad Labem setkají křesťané z různých církví. Konference navazuje na dlouhodobou práci pracovní skupiny pro Romy Ekumenické rady církví, která se věnuje přijímání lidí bez předsudků a propojování církevních společenství. Mikuláše Vymětala oslovila Iveta Durdoňová.
1: Pane Vymětale, v sobotu se uskuteční romská bohoslužba v Ústí nad Labem a zároveň ve 2 hodiny začne konference. Kdo to pořádá?
2: Pořádají to dohromady 2 organizace. Jedna je církev adventistů, adventistická církev má několik romských společenství a ta druhá organizace je Ekumenická rada církví, pracovní skupina pro Romy. V pracovní skupině pro Romy jsou vlastně představitelé ze všech možných církví, pro které je důležité, aby v církvi byly Romové, aby se tam cítili doma. Většinou jsou to Romové, ty představitelé, ale někdy taky neromové, jako jsem třeba já.
1: Co bude součástí konference a koho jste si pozvali?
2: My jsme to nejdřív nazvali celé konference a pak jsme to rozdělili tedy na ty 2 části, protože ke křesťanské konferenci patří pěkná bohoslužba. Takže začneme společně bohoslužbou, kterou především budou vést představitelé z toho místního romského adventistického sboru Ústí nad Labem, protože Ústí je významný město skutečně v České republice a je taky významný pro Romy, je tam jako mnoho Romů a ku podivu je tam vlastně jenom jeden takový jako aktivní romský sbor a to je ten adventistický. Ty ostatní jsou třeba, že Romové chodí do kostela, kde je to promíchaný a přijedou tam romští kazatelé a taky celý jako chválící skupiny z celé České republiky, takže ze Slezska přijede Albin Vágaj se svou skupinou, což jsou ty romský sbory, který má Armáda spásy. Potom tam přijede Střebichovic pod Orebem, další chválící skupina i s kazatelem, právě který překládal ten nový zákon do romštiny, Onivo zakonos. A jich určitě přijede ještě mnohem víc lidí, přijdou místní i přespolní.
1: Koho si pozvali jakoby hlavního hosta?
2: Tady to je romská církev, kde je většina Romů v Ústí nad Labem. Ale rozhodli si, že se pozvou jako slavného a dobrého kazatele. To je tak, že někdy není důležité, kdo je Rom a kdo není, ale důležité to evangelium, jestli dokáže promluvit tak, že se dotkne srdcí lidí. Josef Bajus bude kázat při té bohoslužbě, která bude v sobotu dopoledne. A proto si ho jako vybrali, pozvali ho. Ještě jsem ho neslyšel sám, takže se na ně těším.
1: Pane Vymětele, vy jste předseda pracovní skupiny pro Romy, Ekumenické rady církví. Co tato role pro vás znamená?
2: Pro mě to znamená vlastně vědomí vážného úkolu, že Romové jsou důležitou částí české společnosti a jsou to především jsou to jako lidé, kteří jako taky chtějí prožívat boží blízkost a mnoho z nich jako to má dost těžký v životě právě kvůli tomu, jak se k ním chová společnost. A pro mě to znamená, že jako přemýšlím a spolu s ostatními se snažím přispět k tomu, aby byli Romové v církvi vítaní, aby tam našli domov, aby se jejich situace v církvi, ale i mimo církev jako zlepšovala v české společnosti.
1: Konference je rozdělená na 2 části. My jsme se teď povídali, co se bude dít v první části, bohoslužba, chvály. Co se bude dít v 2. části konference?
2: Po dopolední bohoslužbě bude další z vrcholů, a to je oběd. Mnoho adventistů umí velice dobře vařit, to jsou ti hostitelé. A pak bude odpolední čas od 2 hodin, to bude taková víc konferenční, že budou představitelé různých církví z těch romských sborů především mluvit o tom, jak se věnují službě s Romy a pro Romy a jak Romové třeba slouží těm ostatním taky. Tak to budou takový krátký vstupy, které budou trvat asi 2 hodiny. Představím tam a budu tam taky prodávat brožuru Romské duchovní texty a písně, která romsky se jmenuje Romane Ledevleskere texty tche oddila. Protože jsou to z různých míst sbírané texty, tak Romové mluví v různých dialektech romštiny. Podle toho, kdo odkud přišel ze Slovenska, takovou romštinou mluví. Docházelo k jazykovým úpravám, ale právě ta pestrost těch dialektů je zachovaná, každý si přijde na své. A je to vlastně podobně jako v Bibli, protože Bible taky není v jednotném slohu. Starý zákon je hebrejský a aramejský a nový zákon je řecky a ještě je tam několik aramejských věd zapsaných řecky. Takže máme nejméně ve 3 jazycích i nový zákon, tak to je dobrý, že tu naši brožuru máme taky v různých dialektech.
1: Kolikrát za rok jako romská komise se scházíte?
2: My se scházíme někdy online a někdy fyzicky. Online se scházíme častěji, ale chybí nám to, abychom se potkali a mohli spolu pít to kafe a povídat si. Takže aspoň tak 2x až 3x se scházíme taky fyzicky a třeba ještě 3x aspoň online.
0: To je pro dnešek vše. Pelikerauhoj se nás Amensa a Čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Nezaměstnanost v celé České republice se třetí měsíc v řadě nezměnila. V Píšti na Pelhřimovsku nebudou komunální volby. Hokejisté Plzně v 9. kole domácí extraligy porazili České Budějovice. A zítřejší počasí za frontou se citelně ochladí. Bude polojasno až oblačno, maxima kolem 14 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, pěkný večer. Nezaměstnanost v celé České republice se ani v září neměnila. Na 5% zůstává třetí měsíc v řadě. Vyplývá to z aktuálních dat Úřadu práce. Bez zaměstnání bylo v září téměř 370 tisíc lidí a volných míst bylo více než 100 tisíc. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO upozorňuje, že na jedno volné místo statisticky připadá 3,5 zájemce. Meziročně nezaměstnanost stoupla. Loni v září byla na hodnotě 4,5%. Husinecká přehrada na Prachaticku dnes ráno klesla na nejnižší provozní hladinu. Dlouhodobé sucho vyčerpalo zásobní prostor nádrže a odtok do Blanice, proto vodohospodáři snížili z dosavadních 400 zhruba na 200 litrů za sekundu. Řeka tak má pod přehradou stále zajištěný průtok, ale nižší než dosud, říká ředitel závodu Horní Vltava Povodí Vltavy Jiří Baloun.
2: Je to právě z důvodu, aby ta nádrž byla schopna plnit i své další, například ekologické funkce, a nebo například, kdyby musela vstoupit do funkce záložní úpravna vody pro Prachatice, tak aby tam ještě nějaká voda zbývala pro tento účel.
0: V Píšti na Pelhřimovsku zítra a v sobotu komunální volby nebudou. Po sérii rezignací totiž zůstala na jediné kandidátní listině pouze 3 jména. V Píšti se ale volební místnost přesto otevře. Spadá totiž do obvodu Pelhřimov, kde budou lidé vybírat nové senátory.
3: Obec má 7 zastupitelů. Na nestranické kandidátce Píšť 2030 figurovalo původně 8 lidí. 2 se ale kandidatury vzdali na konci září, další 3 v tomto týdnu. Minimální potřebný počet je 5 zastupitelů a zbývali jen 3 uchazeči. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Olomoucké výstaviště Flora ode dneška do neděle hostí tradiční přehlídku českých a moravských pěstitelů ovoce a zeleniny. Součástí programu Podzimní flory budou také floristické soutěže nebo gastronomický festival Olima. Hlavní expozici návštěvníci tradičně najdou v pavilonu A. Upřesní mluvčí výstaviště Monika Tomašovičová.
4: Hlavní úlohy je tu české profesionální zahradnictvo. Předná česká floristka Klára Franz Vavříková při tvorbě expozice vychází z motivů zeme, slnka, vody a moudrosti, ktoré prepája s českou krajinou a prácou poľnohospodárov. Pracuje pritom s českými výpiestkami, ovocím, zeleninou, kvetmi, okrasnými aj ovocnými drevinami a doplňa ich floristickými aranžmánmi. Sport.
0: Hokejisté Plzně v předehrávce 9. kola domácí extraligy porazili České Budějovice 4-1. Další dnešní duel se ještě hraje. Sparta Praha hostí brněnskou Kometu a na konci druhé třetiny Sparta prohrává 1-2.
1: Časí.
0: Za studenou frontou čekáme ubývání oblačnosti. V noci na pátek by mělo být oblačno až zataženo. Ve východní polovině republiky déšť nebo přehánky, ty budou ale od západu ustávat. Na východě se zpočátku ojediněle objeví i bouřky. V západní polovině Čech a od západu i na ostatním území čekáme postupně ubývání oblačnosti na polojasno až jasno. Minima ráno mezi 9 a 4 stupni. Zítra přes den zpočátku dne jasno až polojasno. Během dne od severozápadu přibývání oblačnosti a večer v severozápadní polovině Čech místy přehánky. Maxima zítra mezi 11 a 15 stupni. Na jihu Moravy až 17, povane mírný vítr od západu až jeho západu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 po pojíždí kolony za Prahou směr Brno od kilometru 13 pojedete zhruba 20 minut k omezení u Šmejkalky na kilometru 24 a na silnici 19 u Tábora omezuje průjezd nehoda 3 osobních vozidel se zásahem záchranářů. Je to na cestě do Milevska a Písku a kolony jsou v obou směrech. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď už pro vás máme reprízu pořadu Alex a host. Přejeme pěkný večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
5: Za stvárnění Jana Palacha získal nominaci na Českého lva. Ve filmu Osamělý vlk, který je právě teď v kinech, hraje válečného pilota Josefa Balejku. Na konti má i několik vrahů a je držitelem Thálie. Viktor Zavadil, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Alex a host je dnes s námi představitel Jana Palacha či pilota RAF Josefa Balejky, herec Viktor Zavadil. Zatím se, Viktore, zdá, že máte štěstí na role, nebo jste zažili i to, že nebylo do čeho píchnout?
1: No to si myslím, že se pořád cyklicky opakuje, že ono, jak ty práce vznikají v různých časových úsecích a různě potom jdou do vysílání nebo do premiér, tak já jsem třeba vlastně na jaře měl 3/4 rok, kdy jsem neměl do čeho píchnout, jenom jsem hrál v divadle, takže to se tak nějak bohužel cyklicky opakuje.
0: A to zase není úplně málo hrát v divadle, ne?
1: Ne, není, ale co se jakoby toho, že práce je práce a má vydělávat nějaké peníze týče, tak v ten moment to člověk pocítí, no.
0: Byl to těžký 3/4 rok?
1: Ani ne, já jsem o něm věděl docela dopředu, takže jsem se na to dopředu připravoval a vlastně jsem si jako odpočinul, řešil jsem jiné věci, osobní věci a podobně, takže zase se udělal prostor jako na tady tu část života.
0: Tak ale zapochyboval jste někdy, jestli herectví bylo tou pravou profesí pro vás právě jo. V těch dobách, kdy nebylo do čeho píchnout?
1: Jo, určitě a furt toto, ale teď už jako, když se bavíme zpětně o tom 3/4 roku posledním, tak to už jako nebyl čas pochyb, kdy jsem pochyboval o tom, jestli jsem se vydal na správnou cestu. Tam jsem teďka tak nějak jako spokojený a vím, že ta cesta jako smysl má, tak doufám, že mi to vydrží.
0: Tak vy jste v Olomouci nejprve vystudoval gymnázium. Kdy přišlo herectví?
1: Tam,
0: to bylo všeobecné gymnázium?
1: Byl to všeobecný gympl, teda to, co jsem studoval já, ten gympl má ještě francouzskou sekci a tak, ale tak tam jsem se zapsal do spolku divadelního studentského a tam vzniklo herectví, no, nebo jako vzniklo tam divadlo, já jsem pak šel studovat ještě na rok divadelní vědu a pak, až jsem se dostal na podruhý vlastně na herectví, ale celý to vzniklo na gymplu.
0: A jste průkopníkem v rodině v herectví, nebo máte nějaké předky, kteří...
1: Jo, vůbec ne.
0: Byli ochotníky aspoň.
1: Ne, vůbec ne. Průkopníkem vůbec čehokoliv, co se týče jako, nevím, jestli uměleckýho, ale no, jasně. Ale nejsem už jedinej. Teď už nejsem. Byl jsem vlastně, jo, průkopníkem a pak mě následoval bratránek, teďka dělá ochotnický divadlo. Sestřenka vlastně naposledy říkala, že se vrhla na zpívání, takže jsem to otevřel v naší rodině, odšpuntoval takzvaně. No.
0: A když tedy vaši rodiče a vaše rodina byla herectvím nepolíbená, tak nezrazovali vás od toho trochu, nebo byli překvapeni, nadšení, jaká byla reakce?
1: Nezrazovali, máma byla vždycky taková, že mě jako podporovala v čemkoliv jsem se rozhodl, takže ne.
0: A neměli z vás jako legraci, když jste řekl, já budu hrát jednou ve filmu a...
1: To jsem asi nikdy neřekl, ne. Takhle jako odvážně, že bych se jako dupl, že by to bylo takovýhle, že bych přišel do kuchyně a řekl, tak já budu hrát ve filmu. Ale ne, a samozřejmě humory na to, že herečka a bohem a tak jsou jako běžný a člověk to musí nějak jako ustát na těch rodinných oslavách. Ale ne, myslím, že to bylo jako podporující.
0: A o čem jste snil, když jste začínal s herectvím? Že jenom stvárníte Jana Palacha třeba?
1: Ne, to ne. To bylo asi postupný, jako když jsem zjistil, že to dělám už nějakou dobu na tom gymplu, že mě to baví, tak jsem snil o tom, že se dostanu na herectví, to se mi pak podařilo. Tak jsem snil o tom, že to vystuduju, to se mi taky pak podařilo, tak jsem pak snil o tom, že budu mít nějakou práci v tom oboru, že mě to bude živit, to se pak taky podařilo, takže že bych měl nějaký jako... Ale snil jsem o tom, že jak jsem do toho vklouzl přes to divadlo, tak jsem snil jako o tom, že se dostanu k natáčení, což se taky podařilo. Takže postupnými krůčky.
0: A máte ještě něco takového, co si přejete, aby se podařilo?
1: Jsem teďka v takovém jako ironickém modu, ale chtěl bych, aby se podařilo to, že mě to bude velmi obstojně živit a že nebudu řešit tady ty jako doby, kdy to tak není.
0: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herec Viktor Zavadil, mimo jiné představitel Jana Palacha, který se upálil na protest proti sovětské okupaci, ale také, aby probudil společnost, která upadala do apatie. Kolem jeho činu stále vyvstávají otazníky. Co vás při studiu této historické postavy napadalo?
1: To už je tak dávno.
0: Je to 8 let.
1: Je to 8 let, že to nemám úplně takhle jako na první dobrou v hlavě, že bych si vzpomněl, co mě napadalo. Pro mě to byla, jak to byla jako první velká práce před kamerou, tak to bylo takový jako... že mě moc nenapadaly věci, že se mi tak jako nasával a pak jsem se o ně nějak pokoušel je realizovat před tou kamerou. Vím, že jsem měl ale v určitou dobu jako asi, že na mě dopadla nějaká tíha toho, že portrét koho jako stvárňujeme a aby to dopadlo dobře vlastně.
0: Robert Sedláček si vás přímo vybral, procházel jste nějaký, nebo jste procházel nějakým složitým a dlouhým konkurzem a doufal jste?
1: Procházel jsem ne úplně konkurzem, spíš jako dlouhým, delším rozhodovacím procesem Roberta Sedláčka a doufal jsem, no, ale nebyl to konkurs toho jako klasického ražení, že kamerovky, castingová agentura a to, tak to ne. My jsme se potkali, on se o mě vlastně dozvěděl přes jako několik lidí, potkali jsme se osobně v Praze, on mi pak nabídl práci, tenkrát točil seriál Život a doba soudce AK. Dvě možná, už teď nevím. A tam jako mi nabídl menší roli, aby jsme se jako potkali pracovně a zjistili, přece jenom byl jsem jako vlastně čerstvě po škole, tak jestli vůbec jsem schopný nějak fungovat před kamerou. A pak vlastně, já si myslím, že od doby, kdy jsme se potkali a oslovil mě, uplynul třeba 3/4 rok nebo rok do doby, než mi řekl, že budu hrát Palacha.
0: Těžko ve vás teď hledám Jana Palacha, protože vy máte světlé, krátké vlasy, kdežto jako Jan Palach jste měl tmavé vlasy, trošku delší, tmavé oči, což také nemáte, takže museli se na vás trochu vyřádit.
1: Tak, trošku se vyřádili, a je to to, já to mám vlastně rád, tady ty fyzické proměny, takže byla to jako skvělá práce maskerů, maskerek v čele s Janičkou Bílkovou a já jsem to měl to, pro mě to bylo poprvé v životě, co jsem měl obarvený vlasy, takže to byl pro mě jako úlet a strašně jsem si to užíval.
0: Předpokládám, že po celou dobu natáčení jste si ten účes ponechával? Nebo třeba kvůli jinému natáčení jste ho musel měnit?
1: Jo, ne, tak ono vlastně ve výsledku to bylo 27 natáčecích dnů rozložených do 4 měsíců, takže měl jsem to jako celou dobu na sobě.
0: Jak těžké vlastně zahrát člověka, o jehož osudu divák i vy, tak samozřejmě, že vy, když ho hrajete, ale ví, jak prostě dopadne a vlastně čeká na tu jednu scénu.
1: No, to čeká divák. Asi já jako herec si myslím, že jsem úspěšně jako na to nemyslel, že mě zajímalo vlastně jako všechno předtím a to i co se týče jako příběhu Palacha, postavy, i vlastně toho procesu, toho natáčení, tak jsem jako byl ponořený do tohohle a viděl jsem, že budeme tady tu scénu točit a viděl jsem, že Robert Sedláček je režisér, který bude vědět, jak to chce natočit, takže mě tím procesem jako provede.
0: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.
3: Se

0: Do Alex a host dnes zavítal herec Viktor Zavadil. Povídáme si o Janu Palachovi, a to proto, že Viktor Zavadil tuto postavu našich dějin stvárnil ve stejnojmenném filmu režiséra Roberta Sedláčka. Už je to, ano, 8 let. V roce 2018 ten film spatřil světlo světa. Viděl jste ho od té doby někdy?
1: Několikrát okolo premiéry. A potom třeba v tom následujícím roce bylo pár projekcí, vím, že v Ústí nad Labem, na nějakých školách, takže tam občas jo, a od té doby ne. Pak jsem ho viděl jednou, když jsem si dělal první showreel, tak jsem z toho vybíral scény. A pro mě třeba 5-6 let jsem ho neviděl už.
0: A když jste ho viděl poprvé v celku, tak co jste prožíval?
1: No já jsem byl hrozně to úplně uvytržený, jakože fakt hodinu a půl hraní na velkým plátně, to bylo v Uherském Hradišti na letní filmové škole. A já jsem vlastně nebyl schopný něčeho jiného, než se jenom nahnout po tom skončení k Robertovi a říct mu děkuju.
0: A Robert Sedláček řekl také děkuju?
1: To už si nepamatuju.
0: Když je tam jedna scéna, kdy, myslím, že to je Mannesův most, kdy stojíte proti vojákovi, on na vás míří, sovětské armády, on na vás míří tím samopalem, vy mu řeknete, že jdete za svým prezidentem. Já vím, že je to film a hrajete, ale stejně ten pocit, když na vás někdo míří přímo na srdce, zůstáváte hercem? Jinými slovy, nic to s vámi nedělá?
1: Je to, jako herec víte, že ten samopal je nenabitý, nebo pokud je nabitý na později, tak jsou tam jako slepé náboje, když známe ze světa případy, kdy došlo jako k tragédii, ale ne, vy jako mladý herec čerstvě po škole jste úplně uvytržení z toho, že je zavřená půlka Prahy a vy stojíte na Hlávkově mostě a jsou tam tanky a doufáte jenom, že to, co děláte, naplní nějak prostě potřeby toho příběhu. A máte nějakou představu o tom, co by to mělo dělat s tou postavou a tu se snažíte tam nějak jako implementovat. Ale jako strach z nabité zbraně na divadle a u filmu se zbraněma operuje tak často, že bohužel pak musíte ten strach nějakým způsobem stvárňovat, než že by byl reálný.
0: Vy jste mi v jednom rozhovoru řekl, že byste Jana Palacha dnes hrál jinak, pokud byste znovu tu roli dostal. Není to pro herce hrozně jako drásající pocit? Nebo uzavřete to v sobě a už se k tomu nevracíte?
1: No, uzavřu to v sobě a už se k tomu nevracím, protože už je to natočený a zároveň jo, je to drásavý pocit a zároveň mám pocit, že jsem se naučil, že to tak je a že to tak má být, protože jako při tom natáčení jste v nějakém kontextu nějaké přípravy svýho života a ten už nezopakujete, takže kdyby se to točilo o 5 let později, tak už to logicky jako budu hrát jinak, k některým věcem určitě přistupovat jinak, s jinou mírou porozumění, pochopení, nebo naopak některé věci třeba pro mě by nebyly tak důležitý asi. Takže no, je to drásající, ale zároveň tak to je.
0: Čili jste na to zvyklí? Děje se vám to u více rolí?
1: Jo, určitě. A tak to hlavně musí být, no, že jako musí člověk tu práci v sobě jako uzavřít a odložit v nějaký moment. Mm-hmm.
0: Tak možná myslím, že jsem to vycítila správně, že jste z té první velké role byl jakoby uvytržení, skoro jako kdybyste se museli vždycky štípnout, jestli se to fakt jako děje, že stvárňujete takovou postavu v takovém filmu u takového režiséra.
1: Zase jako nebyl jsem ve snu z toho, nebo nebyl jsem jako omámený, že bych nevěděl, co se děje, ale celý ten proces byl jako strašně ohromující, no, v tomhle smyslu. Takže byl to takovej naplno prožitej jako čtvrt rok.
0: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: kinech je od konce srpna hraný dokument Osamělý vlk, který zachycuje život a činy elitního letce RAF Josefa Františka. Jeho parťáka, člena československého čtyřlístku Josefa Balejku, stvárnil Viktor Zavadil, který je naším hostem. Kde začala vaše příprava na roli? U čeho?
1: No, teď přemýšlím. Ondra Veverka, režisér, mi to nabídl. Já jsem se prokousával scénářem, takže u scénáře. A pak jsme vlastně skočili poměrně brzo. No ne, bylo to chvíli před natáčením, do jako praktických zážitků. Byli jsme se proletět v ultralightu, aby jsme věděli, jaký je to sedět v malém letadle. A tak, takže u mě příprava jako začala, asi bych řekl u scénáře, a tam taky končila.
0: Co vám ta role řekla o Josefu Balejkovi? On tady totiž po sobě zanechal deníky. Mm-hmm. Měl jste možnost do nich nahlédnout?
1: Neměl, oni měli scénárista, měli Ondra Veverka, vím, že mi ukazoval nějaký, protože oni je dostali jenom jako ofocení, nebo měli možnost si nafotit některé stránky, možná celý, takže já jsem je v rukou neměl a vlastně jsem spolíhal na to, že cokoliv jako důležitýho v těch denících by bylo, tak se dostalo i do toho scénáře. Takže já jsem v tomhle pracoval fakt jenom, řekl bych vlastně s historickýma náznakama a informacema, ale hlavně s tím scénářem a s tím, co se skrz si to jiných do toho textu dostalo.
0: Mm-hmm. Jste říkal, že jste se proletěli v ultralightu, jo. Nicméně ty letecké scény se pak natáčely na zemi.
1: Ano, ano.
0: Kolikrát jste se proletěli tím ultralightem, abyste byli, řekněme, připraveni na roli?
1: My jsme měli, to byl fakt jenom jako pocitový a zážitkový jako zkušenost. My jsme měli každý 20 minut ve vzduchu s instruktorem letectví, který nám říkal k tomu různý věci, říkal nám, na co všechno si musíme dávat během toho letu jako pozor, podle čeho se orientovat a tak. A takže jako 20 minut zážitku, aby jsme prostě věděli, jaký je to sedět v kabině vepředu během toho, co to letí. A pak se to točilo samozřejmě na zemi v modelech anebo jako starých letadlech před green screenem. Mm-hmm.
0: Říkám si, když točíte takové scény, tak umíte se potom podívat na nějaký třeba historický film, aniž byste jako si tak v hlavě promýšlel nebo zkoumal to, jak to asi natáčeli?
1: Zrovna u toho lítání to je vtipný, protože od té doby opravdu, když vidím, nebylo jich za stolik, ale jako historický film, kde někdo pilotuje letadlo, tak já si vzpomínám na to, jak jsem byl jako zahlcený tím, že to letadlo jako neletí, my musíme tělem dělat nějaký pohyb, který to trošku jako ilustruje, do toho jsme dostávali pokyny, protože to byla taková jako bombardovací scéna, takže kdy, co vidíme, kdy vyhodit granát a tak. A celý to probíhá před tím green screenem, s tím jako fénem ve vlasech a tak. A vím, že jsem si u toho připadal hrozně nepatřičně. A tak když vidím potom, že někdo v jiném filmu pilotuje letadlo, tak přemýšlím přesně nad tím, jestli to bylo taky jako chaotický takhle, jak jsem to vnímal já, nebo jestli to mají jinak, no.
0: A vidíte tam ten fén?
1: A vidím tam ten fén, no.
0: No a zase tam, když jste pak viděl, byl jste na premiéře, nebo viděl jste ten film v celku, kdy už tam není ten fén a skutečně letíte, tak jak to na vás celé působilo?
1: No tak to dopadlo dobře, řekl jsem si wow. Řekl jsem si, že ty obavy byly zbytečný. Tadeáš, který tam má nejvíc těch leteckých scén, tak mám pocit, že si to dává úplně na pána tady tohle jako pilotování a bombardování a střílení. Fakt přes ty jako většinou vlastně tichý, bez textový scény dokázal odehrát strašně moc. Já jsem tam měl jeden tady ten moment a takže jako dopadlo to vlastně skvěle.
0: Říká Viktor Zavadil, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: V Alex a host si povídám s Viktorem Zavadilem alias Janem Palachem či Josefem Balejkou. Vy než jste dostal nabídku na tyto dva hrdiny, tak jste si střihnul jednoho z orlických vrahů, Petra Chodounského, v úspěšné minisérii 90. Tohle nebyl jediný vrah, kterého jste hrál, ne?
1: Mě to potkává docela často. Teď jenom přemýšlím. Vím, že v tom životě a době soudce AK, ta první věc s Robertem, tak tam to byl vrah taky podle skutečného případu. A marně přemýšlím rychle, jestli ještě někde nějaký jiný.
0: Ano, tak v 90. určitě.
1: Ano. I když on vlastně, pokud máme jít do důsledku, tak patřil k té partě, kterým se říká orličtí vrazi, ale on se nepodílel, pokud vím, na žádné z těch vražd jako přímo.
0: Mm-hmm. Ale nebyla to úplně kladná postava.
1: Ne, to ne, rozhodně ne.
0: Je to potom příjemné jako stvárnit někoho takového, právě jako byl Jan Palach, Josef Balejka? Nebo byste si vystačili, kdyby to byli prostě sami záporáci?
1: Já to asi tak nevnímám. Pro mě je to pracovní výzva vždycky a vzhledem k tomu, že si myslím, že to tak jako je, že herec by měl tu postavu, aby byl schopný zahrát, tak jako obhájit a pochopit, tak já k tomu mám potom jako vztah jako stejnej v tomhle smyslu. No.
0: Vy jste zmiňoval, že v Osamělém vlku jste se proděli ultralightem, u Jana Palacha jste měnil účes, dokonce kontaktní čočky jste měl, abyste měl tmavé oči. Je vám to, vy jste říkal, že ty proměny máte rád, Je ale něco přeci jen, do čeho byste nešel?
1: To nevím, ještě mě to nepotkalo, dokonce kvůli Palachovi jsem tenkrát zhubnul 16 kilo,
0: 16.
1: Bylo super, 16 kilo. Já jsem byl takovej spokojenější po té škole, jsem si vydělával ty peníze a tak jsem byl takový napucanej a zhubnul jsem, jako vlastně teď mě nic nenapadá, vlastně bych rád si prošel tím procesem, že naopak třeba jako do nějakého filmu ještě přiberu a pak v průběhu toho natáčení hubnu, to mě taky láká. Nenapadá mě, kdyby ta proměna měla být jako hodně dlouhodobá, protože vím, že zrovna u Osamělýho vlka jsem zároveň s tím točil životopisný film o Anežce České, který půjde před Vánoci do televize a kvůli tomu jsem musel mít specifický účes, aby na to byli schopni navázat dvě různé paruky. Takže v Osamělým vlkovi jsem jim práci maskerskou zkomplikoval tím, že jsem měl účes z 12. století nebo z kolikátýho. Nebo něco, co se tomu blížilo a Kačka Housková na Osamělém vlkovi se s tím musela vypořádat a mě vždycky jako trošku cukne, když to tam vidím, protože je to trošku jako vidět, že jsem stylově malinko posunutý od těch kluků, že dělala Kačka maximum, ale prostě ty vlasy jako neskrotí. Takže kdyby ta proměna měla být tak jako dlouhodobá, že mi asi jako ovlivní moc jako jiné práce, tak nad tím bych přemýšlel, jak to udělat.
0: Tak to měla tedy hodně práce, protože i tady až Moravec nějak nechal ostříhat a pak tam potřeboval vlasy, takže nosil paruku, takže se s vámi docela nadržela.
1: Ano.
0: Každopádně vy nejste jenom filmový, seriálový, ale jste také divadelní herec. Hrajete nebo jste stálým členem Černohorního klubu. Je nějaká třeba premiéra nebo hra, kterou teď zkoušíte a na kterou na premiéru čekáte?
1: My jsme měli jednu premiéru na začátku září, inscenace Tango od Slavomíra Mroška v režii Gábiny Gabašové, takže to je takovej nejčerstvější přírůstek v tom divadle a teď zároveň jsme už vlastně v polovině zkoušení, na konci října nás čeká premiéra inscenace Úplné zatmění, což je zpracování životního příběhu básníků Paula Verlaine a Arthura Rimbauda, který režíruje Anička Davidová a je to podle textu Christophera Hemptna, který pak natočila Agnieszka Holland jako film, takže samý takový velký kontexty okolo, tak na to se těším, na to jsem zvědavý, na to zvu všechny a i na to Tango a vůbec přijďte do Činoherního klubu.
0: Zve Viktor Zavadil.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále.

0: nejčerstvější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec Viktor Zavadil. Viktore, co děláte, když nehrajete? A nehubnete třeba zrovna kvůli roli?
1: Spím. Rád spím. Rád se válím u vody. Nedávno, relativně nedávno, už to bude více jak rok, jsme s kolegy z činoherního klubu díky kolegyni Sandře objevili tajemství lezecké stěny, takže dlouho jsme nebyli, ale furt tvrdím, že chodíme líst. No, tak takový jako takovej život okolo nějaký normální.
0: A zůstanete u lezecké stěny, nebo se vypravíte potom třeba na nějakou skálu?
1: Já ale to bych rád vyzkoušel, rád bych si vyzkoušel feraty a podobné věci, tak třeba do toho dorostu někdy.
0: Nebojíte se?
1: Zatím ne, ještě jsem tam nebyl.
0: Případně režiséři, jestli si tohle vlastně můžete dovolit.
1: Ne,
0: třeba
1: těm se to nesmí říkat tady ty věci.
0: Jo, tak. Ale můžete si to třeba

0: dovolit, takhle, můžete si dovolit všechno během natáčení, když jsou natáčecí dny?
1: Jako teď myslíte časově, nebo?
0: Časově, když byste měl čas, tak můžete si třeba zajet na hory na lyže a riskovat
1: můžu
0: to, že...
1: Můžu si zajet na hory na lyže, to mě nikdo neomezuje, ale riskuju, že si na těch lyžích zlomím nohu a bude to velká komplikace pro všechny, takže ze zodpovědnosti k práci bych to asi jako neudělal uprostřed natáčení, ani před nějakým jako velkým natáčením, nebo tak, no.
0: Když se ještě vrátíme k tomu divadlu, jak moc se to divadelní herectví liší od toho filmového či seriálového? Je náročnější? Musíte používat více těch hereckých prostředků? Nebo aby, protože přeci jenom nemáte mikrofony, nebo předpokládám, že nemáte mikrofony?
1: To je taková záludná, to nevím, to těžko říct. Ještě my v tom činoherním klubu, jak máme to specifické jeviště a hlediště, že je to vlastně placatý a široký a je to malý divadlo, tak se tam jako, co se týče toho jako výraznosti projevu a toho, že musíme dosáhnout až na třetí galerii, tak to nás jako nepotká. V něčem ty prostředky jsou stejný, v něčem jiný. No, na kameru vždycky víc funguje myšlenka, než cokoliv jako zjevného a udělaného. Zároveň nevím, jestli to vždycky platí pro seriál, zároveň záleží o tom, jaký seriál a tak. Takže je to jiný, ale pořád je to asi herectví.
0: Když máte po premiéře, vy jste říkal, že rád spíte, tak můžete hned usnout? Nebo i po představení, když máte? Nebo adrenalin pumpuje, funguje?
1: Jo, já to mám ještě teďka tak, že vlastně potom většinou sedím hodinu až hodinu a půl v autě, takže tady to jako mě opustí. A nemůžu pak usnout právě proto, že jsem dojel po hodině v autě a ještě jsem takovej jako nabuzený na to řízení. Takže jo, ale jako jo, nejsem ten typ, který by měl nějaký složitý rituály na zvlékání a odkládání postavy. Zároveň na divadle jsem asi neměl nikdy nic tak moc náročného, abych to jako potřeboval, ten takže rituál absolvovat.
0: Máte svůj třeba nějaký osobní rekord ve spaní?
1: To nevím. A určitě 12 hodin a více.
0: Jste vydržel spát?
1: Jo.
0: A to po nějaký dlouhý době spánkovýho deficitu?
1: No to asi jo, to se tělo potom řekne, no.
0: Já moc děkuju, jsme na konci, já moc děkuju, že jste tu byl a přeju vám hodně zajímavých rolí do budoucna.
1: Děkuju za pozvání.
0: Viktor Zavadil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Letošní komunální volby se rychle blíží. Volební místnosti se otevřou zítra odpoledne. Nemocnice ve Frýdlantu možná přijde o oddělení chirurgie a části gynekologie. A zítřejší počasí za frontou čekáme citelné ochlazení. Bude polojasno až oblačno, maxima kolem 14 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Volební místnosti v celé České republice se otevřou zítra odpoledne ve 14 hodin. Lidé budou volit své zástupce na radnicích. Část voličů bude také vybírat nové senátory. V pátek bude možné volit až do 22 hodin. V sobotu pak tradičně od 8 do 14 hodin. Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík získal za poslední 3 roky ke mzdě dalších 35 milionů korun na odměnách a odchodných. Český rozhlas to zjistil podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Pojišťovna přitom dlouhodobě hospodařila ztrátově.
2: Smolíkova měsíční mzda byla 200 tisíc korun. Například 8 milionů mu pojišťovna vyplatila předloni, kdy kvůli úsporám zanikla jeho pozice ředitele Moravské divize. V pojišťovně ale dál pracoval jako výkonný ředitel. Podle právníka Ondřeje Projse, který se specializuje i na pracovní právo, se takové odchodné míjí účinkem.
3: Pokud ten člověk znovu jako nastoupí témuž zaměstnavateli, když to zjednoduším, tak by měl ten nárok zaniknout.
2: Smolík na dotazy dlouhodobě nereaguje. Rekordní sumy na odchodnou dostávali za bývalého vedení i další manažeři. Nový ředitel pojišťovny Ondřej Felix kvůli tomu podal trestní oznámení. Kristýna Šopfová, Český rozhlas.
1: Krajská nemocnice v Liberci do budoucna zvažuje přesun některých oborů akutní lékařské péče z Frýdlantu do Liberce. Záměr souvisí s výstavbou nového centra urgentní medicíny v areálu liberecké nemocnice, kam by část péče z Frýdlantu mohla přejít. Podle generálního ředitele krajské nemocnice Liberec Richarda Lukáše se uvažuje o oddělení chirurgie a části gynekologie, která se týká operačních zákroků.
4: Ačkoliv jsou tady jedni i druzí velmi skvělí, ale potom otevření CUMu může dojít řadě změn, který odsud tu akutní péči možná odvedou. Cílem je tady udržet péči zdravotnickou především ve formě polikliniky, čili spousta odborných ambulancí k následnou péči a následnou rehabilitační péči. Sport.
1: Hokejová extraliga má dnes na programu 2 duely 9. kola. Plzeň porazila České Budějovice 4-1. Pražská Sparta přivítala brněnskou Kometu. Utkání se stále hraje. Po základní hrací době je stav 3-3. Čeká nás prodloužení. Počasí. Za studenou frontou čekáme ubývání oblačnosti, v noci proto bude oblačno až zataženo, ve východně polovině území s deštěm nebo přeháňkami, ty ale budou od západu ustávat. Na východě se zpočátku ojediněle mohou vyskytnout také bouřky. V západní polovině Čech a od západu i na ostatním území čekáme ubývání oblačnosti na polojasno až jasno. Nejnižší teploty nad ránem mezi 9 a 3 stupni. Zítra přes den zpočátku jasno až polojasno. Během dne od severozápadu přibývání oblačnosti, večer v západní polovině Čech místy s deštěm. Maxima zítra kolem 9 stupňů, ojediněle až 15 a na jižní Moravě až 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 Brno Praha opatrně za sjezdem na chodce rady na kilometru 25 v omezení u Šmejkalky stojí v levém pruhu osobní vozidlo s defektem. Projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Už za chvíli pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Vitana. Podnik, který, jak hlásala dobová reklama, vaří i za 5 minut 12.
1: Říká vám něco firma Vitana?
2: To je jídlo nebo přípravky na jídlo, koření?
3: Ano, ta vyrábí koření, který i používám.
1: Jak myslíte, že je Vitana stará? Jak dlouho je na trhu?
3: Tak předpokládám, že to je česká firma, tak si myslím takových těch 60-70 let určitě.
1: Jaké znáte výrobky od firmy Vitana?
2: Jaká dochucovadla, teď mi napadá Vitacit, ale to nevím, jestli souvisí.
3: No, já hlavně používám takovýto polívkový koření a potom i ty bujony, jsou taky Vitana, i polívky vlastně občas na chatě používám.
1: Jak dlouho Polotovary, tudíž i firma Vitana, je na našem trhu?
2: Třeba od 50. let minulého století, nevím, typuju.
0: Už v 50. letech minulého století šetřili socialistické ženy každou minutu. Po šichtě v práci předložili rodině gulášovku z pytlíku a knedlíky z prášku. Vitana, výrobce instantních pokrmů, se stala synonymem pro rychlé vaření doma, na chatě i pod stanem. Na počátku byla polévka v kostce, kterou vyráběla firma Graf, založená právě před 100 lety. A vlastně ne, to bychom předbíhali. Na počátku byly, dalo by se s jistou nadsázkou říci, lovci mamutů. Bujon, tedy silný vývar, který se obvykle připravuje pomalým vařením masa, kostí, zeleniny a dalších ingrediencí ve vodě s trochou soli, si podle archeologických výzkumů vařili už naši praprapředkové. Ze zvířecích kůží si vyrobili cosi jako varný sáček. Naplnili ho vodou, vložili ho do vyhloubené jámy a důkladně obložili rozpálenými kameny. Do ní pak přihodil pravěký kuchař sobí či mamutí maso a kosti a ještě přidal to, co zrovna rostlo před prahem neolitické chýše. Polévky znali starověcí Egypťané i Římané. Tehdejší labužníci připravovali tekuté pokrmy, obdobu našich bujonů, zvané potus, ze slova píti, do nich se přidával pórek, cibule, česnek, mrkev či petržel. Polévky, zvlášť masové, měly své místo i ve středověké kuchyni. Hovězí polévka se jedla samotná nebo tvořila součást kaší z mouky, krupice či tlučené rýže. Výživná polévka se také stala lékem na kdejakou chorobu a dodávala sílu ženám v 6 nedělí. O instantní polévce bychom mohli začít mluvit až v souvislosti s mořeplavci. Nechat hodiny probublávat masový vývar na nejisté palubě zámořského korábu, to není zrovna dobrý nápad. A tak prý slavný mořeplavec James Cook přišel v roce 1772 s převratnou novinkou. Na expedici do Tichomoří sebou údajně vezl pevnou, mazlavou a trvanlivou hmotu, která vzešla z dlouhého vaření vývaru. Počátky polévkových polotovarů leží ve Francii, kde chemici Joseph Proust a Antoine Parmentier vařili silný vývar, dokud nezískali sirupovitou konzistenci. Nalili jej do forem, nechali zrosolovatět a pak vysušit. Tyto kostky se pak rozpouštěly ve vařící vodě. Jimi vyzbrojená táhla evropskými bojišti Napoleonova armáda. V roce 1873 rozjeli v Německu bratři Karl a Alfred Knorrovi biznis se sušenými polévkovými směsmi, které o pár let později vylepšili na polévkové pasty. Uvedli na trh řadu polévek, úplně první z nich byla hrachovka. V možnosti zajistit prodělníky z továren náhradu drahého masa na základě luštěnin bohatých na bílkoviny viděl velkou podnikatelskou šanci i švýcarský mlynář Julius Maggi. V roce 1886 vyrobil první dehydratované polévky z hrachu a fazolí. A měl úspěch, protože byly výživné, rychle hotové a levné. V českých zemích začala být firma Maggi známa na počátku 20. století a měla u nás i svou pobočku. Jím největším konkurentem byla pražská firma Graf a tím se konečně dostáváme na počátek příběhu firmy Vitana.
4: Je třeba ta rychlá instantní o něco, nechci říct ošizenější, ale přece jenom ne tak dokonalá jako ta pravá pytlíková?
5: Lidi si někdy myslí, že právě tím, že je rychlejší, tak to musí být něčím víc ošizený.
6: V Byšicích si s ředitelem vývoje Vitany Vladimírem Mackem povídala Světlana Lavičková.
5: Oni vlastně ty instantní polévky přišly s vývojem technologií, nejvíc technologie vymražování, to znamená klasicky zeleniny, když usuším zeleninu, tak je potřeba ji pak vařit 10 minut. Stejně jak když si sušíte doma houby, je potřeba je namočit, chvíli vařit. To vymražování, kdy se ve váku odpaří ta voda, ty zeleniny, suroviny jsou pak křehčí, tak je opravdu stačí zalít jenom horkou vodou a oni změknou během těch pár minut v ty horké vodě. Ty instantní polévky, ty začaly se vyrábět zhruba před 22 lety, a taky ten trh je nejprve nepřijal. Nejprve se balili do krabičky po třech, moc se to nechytlo. Až vlastně, když se udělali dvojsáčky, ten slogan, když jsem začal říkat polévky do hrnečku, tak najednou ty lidi to slovo, to spojení s tím hrnečkem, tak všem to najednou bylo jasný. Aha, dám si ji do hrnečku, zamíchám, mám ji připravenou. A ty polévky pak právě tím, jak začalo víc lidí pracovat v kancelářích, tak taková rychlá svačina, tak se opravdu uchytili.
4: Zatím jsme mluvili o těch pytlíkových, ale když se tady podívám, tak tady je polévka, která vypadá trochu jako olejovky v umělé hmotě, anebo je tady dokonce klasická polévka v té zavařovací sklenici.
5: Je část spotřebitelů, který mají stále k polévce v sáčku určitou averzi nebo předsudky, že přeci když je to prášek, takže to nemůže být tak dobré, zdravé, přestože je mnoho surovin, které v kuchyni jsou sušené, ať jsou to ovesné vločky, těstoviny, jak jsem zmínil, houby, koření, přesto jsou podezřívaví a proto jsme právě vyvinuli polévky v pastě. Takový nejprodávanější z nich jsme navázali na tradiční recepturu kulajda, kde jsou právě i sušené houby. A ta pasta u některých právě těch typů gulášova, takových pastovitých, kremovitých polévek, tak zajistí intenzivnější chuť. A ty tekuté polévky zase, je to větší balení a snažili jsme se, jak je tady napsáno, zelenina z pole přímo do sklenice, tak to děláme ve spolupráci se sesterskou firmou. Z pole se přivádí ty suroviny, i hned se zpracovávají sezóně a zde jsou úspěšný, bych řekl, ty luštěninové polévky, které i tím zavařením ta chuť zintenzivní.
7: Rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Podnik Graf vznikl roku 1919. O rok později zahájil malovýrobu sladových výtažků v Praze pod Babě a v zápětí se zaregistroval jako akciová společnost. Nedlouho na to firma koupila budovu cukrovaru v Byšicích, zrekonstruovala ho, přesunula sem svou chrudimskou pobočku, v Praze vybudovala velké sklady a nové sídlo firmy na Florenci. Postupně rozšiřovala sortiment a stala se největším českým výrobcem polévkových přípravků a polévkového koření. Jejím hitem byla Gráfova polévka v kostce, která spatřila světlo světa roku 1924. Jedna za 6 haléřů, no nekupte to. V té době ale bylo výrobců instantních polévek mnohem víc. Údaje hovoří o 26 výrobcích jenom v České republice. Začal čas instantních potravin. Co k němu vedlo? Ve druhé polovině 19. století, kdy rostly továrny jako houby po dešti, se začala zvyšovat i zaměstnanost žen. A protože po dlouhých hodinách v práci neměly dělnice už čas na zdlouhavé postávání u plotny při přípravě masového vývaru, začaly být bujony v kostce velmi poptávaným zbožím.

0: Dobový deník sociální demokracie Právo lidu upozorňoval na chudobu dělnictva, které si nemůže kupovat maso ani mléko, a zveřejnil rozsáhlý inzerát výrobce levného masoxu, čili takzvaných gráfových kostek. Pod palcovým sloganem Při zdražení mléka firma vysvětlila, že nutno k snídani upravit i místo kávy polévku. Ušetří se tak na mléku, navíc je to prý zdravější. Před 50 lety používal lid ke snídani, ač bylo mléko levné, výhradně polévky a byly mnohem zdravější než dnes. To prý tvrdí i věhlasní lékaři. Polévka, která má nahradit kávu s mlékem, však musí být dle inzerátu uvařena z gráfovy kostky. Talíř výtečné silné hovězí polévky dá gráfova kostka za 6 haléřů, kdežto šálek kávy přijde na 15 haléřů, neb jak mléko, tak i káva a cukr značně zdraženy byly. Inzerát varoval čtenáře před zbytečným a neuváženým vařením masa, když je možno uvařit polévku z kostky. Dbejte však, aby se vám dostalo původních gráfových kostek, neb pouze tyto jsou zaručeně odvar hovězí polévky a proto neobsahují ničeho jiného než výtažek masitý s přísadou veškerého nejjemnějšího polévkového koření.
1: Tady máme vývojové kuchyně, kde spolupracují. Ta pozice jmenuje vývojový inženýr. Každý z nich má na starosti kategorie výrobků, má na starosti ty suroviny, které tam vstupují. Spolupracujeme s nákupem, kde se vybírají ty suroviny podle specifikace, kterou potřebujeme, v jaké kvalitě. A zároveň spolupracujeme ve výrobě, kde to, co se tady v malém připraví, tak musíme ověřit, že i dávka 200 kg bude stejně po té výrobě vypadat, bude mít stejný senzorický vlastnosti. S kvalitou výrobku, který pak kontrolují, jak ten výrobek při výstupu má vypadat a na vstupu zase ty suroviny.
2: Tady se mi zdá, jako kdyby ve všech těch nádobkách, jak tam koukám do té kuchyně, tam všude bylo takové to jenom polévkové koření, nebo co to je, nebo je to sojovka?
1: Tady kolegyně pracují na sojové omáčce a worcestru. Testují tady právě nové suroviny, protože ve Worcestru tam je jednak hodně koření, různého hřebíček z kořice a je tam i třeba víno, takže teď tady máme nějaký vzorek vína, takže zkoušíme, jaký má vliv na senzoriku a kyselost toho výrobku.
2: Takže když si koupím Worcester, tak není Worcester jako Worcester. Pak třeba koupím od jiné firmy, tak ten pokrm má potom Worcesteru jinou chuť?
1: Je to tak, protože i když se třeba někdy někdo přiveze ze zahraničí nápad nějaké omáčky, jestli umíme napodobit ochucovadla, tak někdy, i když přesně si přečtete ve složení podle etikety to složení, vezmete si suroviny, namícháte ten výrobek, tak zjistíte, že ta chuť je jiná. Je to prostě daný toma surovinama, pokud obsahuje 20 surovin, tak prostě každé víno může být jiný, povidla jsou jiný, koření je jiný, takže i když odhadujeme ten poměr, uděláme si 5 různých variant, tak přesto může být ten originální vzorek jiný.
2: Voní to tu krásně. Vaše kolegyně mají v hrncích... Co to je? Hnědá tekutina.
1: Hnědá tekutina. Ne, my si tady připravujeme i právě pro výrobu technologický postup, takže nejen, že si to připravíme, tak je i důležitý, v jakým třeba pořadí se ty výrobky připravují, v jakým pořadí se vaří, jak dlouho, při jaké teplotě. Malým někdy to funguje krásně a někdy nás ta výroba překvapí, že v tom velkým je to někdy horší a někdy naopak i lepší, protože v tom větším, na těch míchačkách nebo ty varně se to líp uvaří, líp rozmíchá. Takže třeba barvivo, nebo když použijeme nějaký kurkumín, tak tady, když to tady kolegyně Eva rozmíchá ručně, tak je to ta intenzita třeba ty barvy od toho kurkumínu je nějak žlutá, ale ve výrobě, když pak jsou tam ty míchačky intenzivnější, tak ta žlutá najednou může být ještě větší. Proto pak buď ubereme barvivo, nebo upravíme ten technologický postup, jak to připravovat.
2: To je dobře, že jste zmínil barvivo. Snažíte se do těch výrobků dávat barviva přírodního charakteru a nebo prostě hlavně, aby to mělo barvu, dáme tam nějakou chemickou sloučeninu?
1: Všechny barviva už jsou přírodní. My tím, že právě vyrábíme i koření v pobočném závodu ve Varnsdorfu, tak hodně, já nevím, papriky nebo extraktů z papriky, kurkumu, tak tyto všechny přírodní koření, které mají zároveň i tu schopnost barvit, tak je se snažíme využívat. Je i třeba černá mrkev, která má intenzivní tu červenou barvu. Ta nabídka ze strany dodavatelů je větší a větší.
0: Ve středních Čechách spolu soupeřili firmy Maggi a Graf. Továrny si postavili z bývalých cukrovarů. Graf měl, jak už víme, továrnu v Byšicích, v Kralupech nad Vltavou vyráběla tuzemská pobočka koncernu Maggi. A právě jejich sloučením vznikla po druhé světové válce Vitana. Po osvobození byla na společnost Graf uvalena národní správa a správcem se stal dlouholetý zaměstnanec Jaroslav Srb. Roku 1948 byly výměrem ministerstva výživy národním správcem ustanoveny Československé mlýny v Praze. Firma pak byla znárodněna a začleněna do velkonákupní společnosti družstev. Roku 1951 byl závod převeden pod Sdružení tuků v Praze s názvem Průmysl polévkových přípravků, tedy PPP Byšice. O rok později byl podnik přejmenován na Vitanu Byšice. Ochranná známka Vitana byla zaregistrována roku 1950 a v prosinci téhož roku začala výroba prvního výrobku značky Vitana. Šlo o tekuté polévkové koření, jehož složení bylo prakticky identické s dosavadní produkcí značky Maggi, které díky tomu už stát nemusel oficiální cestou v rámci zahraniční licence vyrábět v dosavadním objemu. Jak vznikl název Vitana? Vita latinsky znamená život, vitalitas, životnost. Její typické výrobky byly tekutá polévková koření, polévkové základy, masox, dehydrované polévky, čekanka, žitovka, karo, melta. Od roku 1947 byla Vitana jediným výrobcem kyseliny glutamové ve střední Evropě. Ta se vyráběla v pokusném výrobním zařízení v rámci závodu. V roce 1957 se na českém trhu objevují první polévky v sáčku. Gulášová, hrachová se slaninou, slepičí a flíčková. O tři roky později je tu začátek výroby bujónové kostky masox v Byšicích a po dalších pár letech přichází rozšíření nabídky o řadu výrobků na pečení. Výrobní kapacita závodu v Byšicích utěšeně rostla. Celkový nárůst výroby polévkových přípravků z let 1949 až 1958 činil z 3343 tun ročně na 5677 tun za rok.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Na počátku 60. let byl k podniku Vitana přičleněn pardubický závod Kávoviny. I ten má dlouhou historii. V roce 1896 založili v Pardubicích Johann Heinrich a Robert Franskem továrnu na výrobu náhražkové kávy. Čekanku zpočátku dováželi ze zahraničí, pak ji začali pěstovat v Polabí a rozvinuli také z brusu nový obor sušařství. Franskovka, Karo, Perola, to byly některé kávovinové nápoje předcházející pozdější Meltě, Žitovce nebo Sladovce. Pamatujete? Ale to už by byl jiný příběh.
2: Jsou teď v trendu spíš jednodruhová koření anebo různě namíchané směsi?
3: Obě ty kategorie se rozvíjejí. U těch jednodruhových je vidět, jak lidé začali více cestovat, mají větší povědomí. Takže jsme uvedli i koriandr, uvedli jsme právě kurkumu. Prostě lidi ty věci, co dříve bylo jedno koření kary namíchaná směs, tak dneska mají zájem mít víc těch druhů nebo přímo si i sami třeba doma namlít, připravit. To je takový jeden trend. U těch směsí tam určitě máme takový tradiční, co se prodávají už roky, grilovací, ale je, jak říkáte, trend určitě, že třeba lidi chtějí vidět ty kousky, takže na grilování jsou třeba drcený koření. Určitě je trend snižování obsahu soli. Vedle třeba grilování letošní rok byl ve trendu salátový zálivy, protože kdo griluje, připravuje salát, takže jsme připravili salátové zálivky suché, připravili jsme i dressingy už tekuté.
2: Tady jsem v kuchyni a vlastně nejsem v kuchyni. Tady jsou boxy, tam je prostřeno, tak teď jenom hospodo, noste na stůl a budeme chutnat.
3: To je takzvaný interní panel. Využíváme vybrané zaměstnance, který mají možnost, když testujeme výrobky, tak většinou pravidelně v úterý, ve čtvrtek, otestováme novinky nebo upravené výrobky, pokud třeba testujeme novou surovinu nebo úpravu, tak si to vlastně necháme takhle ověřit, jestli buď poznají rozdíl, nebo naopak ze třech třeba si vyberou, která je nejvíc chutná. Ten standardní postup je senzorika, ochutnají vůně, konzistence a pak celková preference. To je takový nejčastější model, který tady využíváme.
2: Máte takové ochutnávače, jako měl každý panovník na svém dvoře. Buď to přežijí, nebo ne.
3: To je pravda, máme takhle ochutnávače, oni za odměnu pak tady většinou kolegyně Dana napeče, takže mají nějakou odměnu a motivaci a i třeba z těch balících zkoušek nebo z testů, tak pak mají možnost si třeba vzít ty vzorky a i třeba vyzkoušet doma. Je pravda, že pokud je třeba výrobek, že je tam pro nás důležitý otestování ty přípravy, třeba u moučníků, že si je jednoduchá, jestli se jim to povedlo, tak dáváme i vzorky domů s dotazníkem a ty lidi si to přes víkend můžou oskoušet a máme i právě zpětnou vazbu třeba k ty přípravě, protože tomu člověku, co na tom třeba půl roku pracuje, to připadá ten návod zcela jasný a už tady má zaběhlý, že si dá troubu natolik a že mu to hezky vyběhne a funguje to a pak doma vezme člověk, který nemá takové zkušenosti a teď zjistí, že ten návod je nepřesný nebo že mu to tak nefunguje.
2: Říkáte, že děláte zkoušky i těch třeba cukrářských nebo pekárenských výrobků. Takže já si vezmu vaši bábovku, doma si ji upeču, pak vezmu recept po své babičce, upeču druhou bábovku a dám vám ochutnat. Poznáte, která je která?
3: Kolegyně, která má ty moučníky na starosti, to určitě pozná. Já doufám, že bych to taky poznal, ale...
2: A která bude lepší?
3: Můžou být jiné. Čím tradičnější výrobek, tím je někdy těžší udělat třeba tu recepturu. Typicky takový ty svíčková omáčka, nebo jak říkáte, tady ty bábovky. Prostě jsou lidi, kteří vždycky tam chtějí trochu kaka, někdo jí má radši nadýchanější, někdo má radši suší, takže někdy je opravdu těžký říct jeden recept. Prostě oba jsou dobrý, každý je trochu jiný.
1: Potřeba šetřit čas se v celé své kráse, či obludnosti, chcete-li, v Evropě ve velkém rozšířila až po druhé světové válce v souvislosti s ženskou emancipací. Pracující ženy ztratily zájem vystát denně dělík u plotny a proto začaly ještě hojněji používat instantní bujony a polévky. A nejen to. V roce 1958 vtrhl do světového způsobu stravování další hit. Tehdy totiž pan Momofuku Ando poprvé zalil své instantní nudle horkou vodou. Potravinářská novinka se raketovou rychlostí šířila z Yokohamy do celého světa a už v 70. letech dosáhly nudle v polystyrénovém kelímku v Evropě a především v Americe téměř kultovní obliby. Někteří z nás si bez polévky nedokáží představit pořádný oběd a pro jiné není polévka nic než trocha obarvené vody s něčím. Výhodou polévek je, že je lze připravit na mnoho způsobů a výživoví poradci doporučují konzumovat alespoň jednu porci polévky denně. Pokud chcete uspořit čas i peníze a sáhnete po kostce bujónu, mějte na paměti, že čtvrtinu až polovinu takové kostky může tvořit sůl. A se solí bychom měli v našem jídelníčku šetřit. Světová zdravotnická organizace doporučuje dospělým strávníkům konzumovat maximálně 5 gramů soli za den, tedy zhruba jednu čajovou lžičku. Jenže Češi si ji dopřávají až 3x tolik. Po Maďarech a Chorvatech jsme třetí nejsolivější národ Evropy. Jak radí nutričtí specialisté, právě bujóny a některé dehydrované výrobky, kořenící směsi a dochucovadla jsou složky jídelníčku, které bychom z něj měli jednoduše škrtnout. Pokud ovšem nemáme chuť riskovat kardiovaskulární choroby, osteoporózu nebo nechceme přetěžovat ledviny a přibývat na váze.
2: Tohle je velká spižírna, velký sklad.
3: Tady máme vzorky všech surovin, které používáme a i všech výrobků. Takže když přijde nová dodávka, tak z laboratoře odeberou vzorek, ten vzorek posoudí, jestli je stejný, pokud vyhovuje, tak nám ho dávají sem na vývoj, kde si ho založíme a zase ho používáme buď na přípravu těch nových vzorků, nebo když je třeba ve výrobě něco nepovede, kvalita to zastaví, tak zase pro porovnání, abychom věděli, jestli ty vstupní suroviny jak vyhovovaly.
2: Tady vidím nápisy zelenina, mleta, instantní suroviny, těstoviny, mouky, ale také maso.
3: To jsou masové polotovary. Sušené maso není tak lákavé jako čerstvé maso nebo upečené maso, ale jako doplnění do těch polévek, tak myslím, aby dávalo tu chuť a aby potom uvaření mělo tu správnou konzistenci. A nebo slouží pak zase i jako polotovar pro výrobu třeba játrových knedlíčků. Kdy docela ten vývoj nám dal taky zabrat, protože ten knedlíček musí být po 10 minutách pořád knedlíček, nesmí být uvnitř suchý. Musí mít tu správnou konzistenci, chutnat, hezky plavat. Aby se nerozpadal nebo neměl ten suchý střed, tak taky to docela zabralo kolegyni, co to vyvíjela. Pravda, že hodně těch výrobků třeba balíme více složkově, právě aby na konci v tom sáčku byl ten správný poměr sypké části a třeba kousku zeleniny, tak oni se míchají zvlášť, protože kdybych se míchali dohromady, tak se rozbijou ty zeleniny, protože jsou křehké. Pomalu vymícháme ty zeleniny, zvlášť vymícháme ten základ v prášku, který zase naopak mícháme hodně intenzivně a pak máme baličky, které dokážou balit dokonce i třísložkově. Takže u ty polévky, jak jsme se bavili o knedlíčkách, zvlášť ty váhy navážejí knedlíčky, zvlášť nasypou tu sypkou složku a zvlášť jdou ty zeleniny nebo těstoviny tam ještě. Takže pak víme, že v každém sáčku je ten správný poměr těstovin, směsi se zeleninou a knedlíčku.
1: Podle odborného průzkumu u nás mezi nejoblíbenější polévky patří u mužů gulášovka, držťkovka a česnečka. Ženy mají nejraději zeleninovou polévku, zelňačku a polévku čočkovou. A které osobnosti dějin nejvíce ujížděly na polévkách? Verdi prý při komponování hledal inspiraci v domácí nudlové polévce, zatímco Toscanini se cpal před koncertem polévkou z celeru s rýží. Geniálnímu Michelangelovi nosil sluha do Sixtinské kaple chléb a misku polévky, aby se mistr nemusel zdržovat slézáním z lešení a stolováním. A král slunce, Ludvík XIV., polévky doslova zbožňoval. Klidně prý spořádal na posezení i 4 misky. Továrna, v níž Vitana vyrábí široký sortiment výrobků, dodnes stojí v místech bývalého cukrovaru. Podnik dnes vlastní norský nadnárodní koncern Orkla.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

jeden rok a nebo už jen den. Na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitoncema, nervuse, to jsou ta moje dlouhá léta v cirkuse.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Řidiči v České republice už týden tankují benzín a naftu za regulované ceny. Hokejisté Sparty v 9. kole extraligy podlehli brněnské Kometě. A počasí zítra za frontou čekáme citelné ochlazení. Bude polojasno až oblačno, maxima kolem 14 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Už týden tankují řidiči u čerpacích stanic v celé České republice za státem regulované ceny. Cena nafty za tu dobu klesla zhruba o 2 koruny. U benzínu byl pokles mírnější, přibližně kolem 60 haléřů. Zítra budou moci čerpací stanice prodávat litr nafty maximálně za 47 korun a 29 haléřů. Litr základního benzínu Natural 95 pak za 46 korun a 31 haléřů.
3: Regulaci cen pohonných hmot oceňují dopravci. Hlavně snížení spotřební daně na naftu z původních 9 korun a 95 haléřů na 8 korun za litr, říká mluvčí Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia Martin Felix.
4: Nám to umožní úspěšněji konkurovat zahraničním dopravcům, protože většina států nějaké opatření přijmula.
3: Zastropování cen dělá na druhou stranu problémy malým čerpacím stanicím, vysvětluje předseda Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček.
5: A to je přesun části zákazníků k tankování na těch větších nebo dálničních čerpacích stanicích. Díky tomu, že se smazaly rozdíly.
3: Regulace cen pohonných hmot má zatím platit do konce října. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Lidé dnes večer zahltili tísňové linky pražských hasičů. Těm chtějí poradit, jak vyprostit kamion uvízlý pod železničním mostem ve Vídeňské ulici. Českému rozhlasu to večer potvrdil mluvčí hasičů Miroslav Řezáč. Zásah na místě trvá od včerejšího večera. Hasiči se pokouší vůz vyprostit mimo jiné pomocí speciálních tanků. Na místě jsou podle Řezáče odborníci, se kterými hasiči zásah konzultují.
6: My máme prosbu na občany, aby nevolali na krajské operační a informační středisko ani na krizové telefony, případně k nám přímo na místo zásahu, protože tyto telefonáty velice zatěžují tísňovou linku a můžou znemožnit dovolání se člověku, který by opravdu nějakou pomoc potřeboval.
2: Už 10 let chodí studenti Ostravské technické univerzity darovat krev do tamního krevního centra. Z původně komorní výzvy je dnes iniciativa, do které se zapojují každého půl roku všechny fakulty, včetně učitelů. A právě studenti jsou pro krevní centrum v Ostravě velkým přínosem, říká za centrum Pavla Čapková.
7: Protože my ty mladé hlavně potřebujeme a tím, že si to řeknou mezi sebou, dají si to na sociální sítě, tak tohle je pro nás ta obrovská pomoc. A zároveň za těch 10 let jsme tady odebrali 1000 prvodárců ze studentů, takže to je naprosto perfektní.
2: Gymnastka Věra Čáslavská má novou pamětní desku v Praze 6. Umístěná je na budově tamní základní školy, která je právě po této sportovkyni pojmenovaná. Spoluautorem je Jan Dvořák. Deska je doplněná o výčet sportovních úspěchů, kterých Čáslavská dosáhla. Sport. Brněnská Kometa si odváží z předehrávky 9. kola domácí extraligy výhru z Prahy nad Spartou 4-3 v prodloužení a České Budějovice dnes prohrály na ledě Plzně 1-4.
1: Počasí.
2: Za studenou frontou, která aktuálně přechází hlavně přes východ republiky, čekáme ubývání oblačnosti. V noci bude oblačno až zataženo ve východní polovině území s deštěm nebo přeháňkami, které budou od západu ustávat. Na východě se zpočátku ojediněle budou vyskytovat bouřky. Nejnižší teploty nad ránem mezi 9 a 3 stupni. Zítra přes den zpočátku jasno až polojasno. Během dne od severozápadu přibývání oblačnosti a večer hlavně v severozápadní polovině Čech místy s deštěm. Maxima zítra většinou mezi 11 a 15 stupni, na jižní Moravě až 17, k tomu mírný vítr od západu až jihozápadu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Problémy jsou teď ve středních Čechách. Pozor na dálnici D10. Na výjezdu z Prahy směr Turnov narazilo osobní vozidlo do svodidel. Nehoda je za sjezdem na Horní Počernice. Projíždějte tam velmi opatrně. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Dobrý večer, dámy a pánové. Co takhle sklenka vína na stolek před vámi? Mohu nabídnout? Ne, nebojte se. Zůstaňte tam, kde právě jste. Ale zároveň prosím přijměte moje pozvání do pražské Violy. Bratři Ivan a Jan Krauzovi sem přišli, aby vám nabídli pár povídek a společného rodinného vzpomínání. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Posaďte se v bývalé poetické vinárně, dnes tedy v divadle Viola sice není moc míst, nejvíc tak 80, ale zase je tu po každé taková milá komorní atmosféra. Přesně tak na setkání s knížkou a povídkami. A když jsou jejich interprety navíc bratři Ivan a Jan Krauzovi, o dobrý, laskavý humor není nikdy nouze. No a ještě téma dnešního večera, Fantom televize. Mimochodem, nenávidím televizi zrovna tak jako oříšky, ale nejsem schopen oříšky přestat jíst, pravil kdysi herec Orson Welles. A bratři Krauzové se pokusí tento nesnadný oříšek rozlousknout.
2: My jsme vám přišli něco přečíst. Já se mám vždycky trošku divný pocit, protože ten první pocit je, že se člověk vytahuje, že umí číst. Ale není to tak a myslím si, že zase teda aspoň pro mě dneska je zajímavý to, my většinou nebo velmi často tady čteme o rodině, ale dneska je hodně té tematiky z oblasti, kterou důvěrně znám, no. O což větší potěšení to pro mě chvílema je, ale to budete moct posoudit sami. Chceš něco říct jako autor taky?
3: Já měl takových nápadů a všechno se vykouřilo. Ale to je jedno. Teď přemýšlím nad tím, nad něčím úplně jiným, co s tím nesouvisí. Tady mám takové pastilky a já jsem to přinesl, kdyby některý z nás chraptěl, ale ono se to nedá, pač nemůžeš cucat.
2: Nepočkej, ty budeš číst první, takže já zatím můžu cucat.
3: Ty můžeš cucat. A já to objevil a tam bylo vykašlávání, a pam, to je bezvadný. Lékárnici, to si koupím a na všechno se můžu vykašlat.
2: No. Já bych ti jenom chtěl říct, že jsem nedávno četl, že všechny vitamíny, co jsou ve všech lécích, jsou úplně bez účinku.
3: Přesto tady položím, cucat může ten, kdo nečte.
2: Ano, tak to já bych začal.
3: Ale nevím, jestli dokáže odhadnout tu dobu, co ten druhý čte.
2: Nebudem. Ne, tam jde o to nemlaskat ne. Během toho čtení.
3: No, tak.
2: Ale já umím cucat velmi potichu.
3: Ale zase by to bylo takový poličtění. To třeba
2: už teď ti můžu říct, že žádná pecka to není. No.
3: Mám tam to říct, co to řeknu. No, ale to poznáte sami, o čem to je.
2: No řekni, co chceš, užij si to.
3: Já jsem chtěl říct, že to o televizi přišlo mi to blbý.
2: Ano, ano, to se mi na tom líbí.
3: No, ty jsi to neřekl, to bylo chytřejší, no, tak taky mladší.
2: To ne, tak já jsem tak. Pro mnoho lidí symbol televize, takže není dobrý, abych to říkal. Ale ty dojmy, který Ivan popisuje, tak máme chvíle má zcela identický. Pro mě je to o to pestřejší, že jsem někdy součástí toho dojmu. Ale to uvidíte, nebo uslyšíte.
3: Fantom obrazovky. Jednoho dne se na naší televizní obrazovce objevil hlasatel celý rudý. Mysleli jsme si, že se dal napití kvůli zprávám, které musí denně číst, a že ho časem vystřídá některý kolega, který je abstinent. Když se však ve večerních zprávách dostavil do studia ministr telekomunikací celý žlutý, pojali jsme podezření, že vadný je náš přístroj. Zatelefonovali jsme firmě, která nám poslala odborníka. Už přišel, zapnul televizi, chvilku se díval na skupinu fialových novinářů, kteří diskutovali o škodlivosti nadměrného sledování televizních programů, a pak nám řekl, že bude třeba vyměnit několik součástek, aby se na obrazovce objevili opět běloši. Otevřel brašnu, připravil si nářadí, ale pak se podíval na hodinky a omluvil se. Nemůže začít s opravou, protože za okamžik poběží seriál Dallas. Když si všiml našich udivených obličejů, vysvětlil nám, že tenhle díl je velmi důležitý, protože hlavní hrdina zřejmě podvede jiného petroliáře o několik milionů dolarů. Zajímá mě vokolik, dodal, když si sedal na gauč. Žena mu nabídla kávu, přinesla mu popelník. Protože jsme ho nechtěli rušit, šli jsme po svých. Po hodině nás zavolal do pokoje, aby nám poskytl přehled o posledním vývoji událostí v Dallasu. Petrolejář nejen vzal konkurenta o 20 milionů, ale dokonce podplatil jeho právníka. Takže jeho konkurent nemá v příštím díle u soudu šanci. Protože se začal opět přehrabovat ve své brašně, nechali jsme ho opět o samotě, aby se na opravu mohl lépe soustředit. Když jsme zaslechli z pokoje hlasitou hádku, šli jsme se podívat, co se děje. Opravář sledoval jiný seriál o miliardářích Kolorádu. Fialový boháč hrozil právě zelené blondýně, že ji vydědí, jestliže nepřestane chodit s namodralým Jackem. Opustili jsme místnost po špičkách. Když jsme zaslechli hlasitou hudbu, pochopili jsme, že pořad skončil a šli jsme se podívat do pokoje. Náš muž měl v ruce šroubovák a díval se na nějaký měřící přístroj. Pak se však podíval na hodinky a musel práce opět nechat. Já jsem si vůbec neuvědomil, že už je 17:30, to už bych nestihl seriál Na dvojce, vysvětloval. O chvíli později jsme zaslechli z pokoje sténání. Běželi jsme se podívat, co se stalo. Obávali jsme se však zbytečně. Opravář seděl pohodlně na gauči a díval se, jak umírá nějaký lupič, kterého zastřelil šerif. Protože zrovna vysílali reklamu na nové televizory, využili jsme toho k malé přestávce. Než žena přinesla čaj, stačil si opravář zatelefonovat domů a ověřil si, že jeho žena nezapomněla, že už za 10 minut začíná science fiction. Marťani dovedou být svou dochvilností dost bezohlední. Když program skončil, sdělil nám technik, že Marťané dostali od našich zase na frak. Pak telefonoval do podniku, aby si ověřil svůj pracovní program na druhý den. Zítra ve 4? To je vyloučeno. Ne, ve 2 to nejde, to jsem u toho doktora, má rozbitou anténu. Snad u něj stihnu tu detektivku. V 11 jsem u té vdovy, co jí zlobí zvuk. To musím rychle opravit, protože se spolu chcem dívat na kreslené grotesky s Tomem a Jerrym. Když dotelefonoval, usedli jsme všichni 3 k večeři. Chtěl jsem se podívat na zprávy, ale muž potřeboval na jiném kanálu zjistit, kdo je vrah. Měl radost, protože od začátku tušil, že je to Hans. Po večeři se chtěl hned pustit do práce, ale zapískali mu hodinky. A to byl signál, který mu připomněl, že začíná jeho oblíbený nemocniční seriál Pohotovost. Hildě mají dnes brát slepé střevo, vysvětloval nám při kávě. Dozvěděli jsme se, že Hildinu operaci provede za chvíli profesor Hagenbutten. Přestal v předminulém díle pít dík skvělé přítelkyni sestře Sigrid. S tou má malého Horsta už od 26. dílu. Omluvili jsme se, že se nemůžeme dívat, protože máme ještě práci. Slíbil, že nám řekne, jak to dopadlo. Když 9:30 seriál skončil, nalezli jsme ho v pokoji se svěšenou hlavou. Co se stalo? Zeptali jsme se. Hilda, povzdychl si. Bohužel nepřežila v operaci. Snažili jsme se ho nějak utěšit, ale nebylo to moc platné. Měl Hildu rád už od prvního dílu. Když se jí pokusil na ambulanci znásilnit jugoslávský zřízenec Goran Župančič. Teď si neumí představit, co si teď počne Sigrid, když bude od příštího úterý zcela sama s malým Horstem, který má vadu řeči. Pochopili jsme, že je v takovém stavu, že v práci nemůže pokračovat. Doprovodili jsme ho k autu. Když nasedal do vozu, vyslovil podezření, že vinen je zřejmě doktor Hans, který dal Hildě příliš silnou anestezii, aby se profesorovi pomstil za to, že se mu při noční službě vyspal s manželkou. Televizi odvezli druhého dne opravářovi kolegové. Také spěchali, protože právě běžel fotbal. Když nám vedoucí firmy zatelefonoval, lekli jsme se, že se technikovi něco stalo. Vedoucí nás uklidnil. Je v pořádku. Jen si musel vzít po pohřbu Hildy krátkou dovolenou. Má pro nás ale i jednu špatnou zprávu. Televize, podobně jako Hilda, nepřežila složitou operaci. Ačkoliv jsme to nedali najevo, byla to jediná dobrá zpráva, která nás v poslední době potěšila.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: To dnešní divadlo pro vaše uši věnujeme setkání s bratry Ivanem a Janem Krauzovými, kteří už po léta natáčejí pravidelné čtení z Ivanových povídek v pražské Viole. Pokaždé si přirozeně vyberou jiné, ale všem literárním textům společné téma. A tentokrát to bude odkaz na citát z Alberta Einsteina, který jednou řekl, že vzdělání je to, co člověku v životě zůstane po tom, čemu se naučil ve škole. No a snahou obou bratrů Krauzových je doložit tohle veskrze velmi moudré rčení několika osobními důkazy.
2: Tady na bratrovi z jehož knížek budeme číst, bych nechal, aby uved téma, vysvětlil, proč vybral tohle téma.
3: No tak je v tom učit se, no o čem to tak může být, že jo? Je to naše mládí, to vypadá na první pohled nepravděpodobně, ale měli jsme taky mládí. A to je tak všecko, mě nic jiného nenapadá, akorát jsme našli, no v archivech nemůžu říct, nějaký žákovský knížky taky, tak mě docela bavilo se do nich kouknout, Honzo taky kouk, to ty svý.
2: No mě do tý mý koukla Naděja, já se do nich nedívám, jo. Vůbec, já to nesnáším.
3: No Naděja koukne do všeho a pak mě řekla, že by bylo dobře mít žákovskou knížku, že jo. Tak jsem tím listoval, zažloutlý, koukal jsem, ze kdy to je. Tady je to rok 52-3, tady píše Klement Gottwald, republika potřebuje lidi, kteří něco umějí a tak dále, být dobrým pracovníkem, tedy dobrým žákem, no, tak to byla taková doba, no, škola, tak...
2: Pro mě škola synonymem věznice v podstatě, já jsem to nesnášel a upřímně nenáviděl a vlastně nikdy jsem nevěřil, že těch 9 let vydržím. Považoval jsem to za vrchol svýho vděku vůči rodičům, že jsem to odchodil a když jsem skončil, tak jsem jim to říkal, byl jsem sám dojatej, že jsem to dokázal. Všiml jsem si, že otec byl celkem takový klidný, ale maminka byla znervózněla. Ptala se, jako, jestli mám nějaký pocit definitivního konce a já jsem jí opakoval, že naprostýho. A měl jsem vyhlídnutou profesi podkoního na jízdárně. My jsme tam měli velmi dobrýho chlapa podkoního a on mi byl dobrým vzorem. Tak jsem řekl, že teďko už zbytek života budu u koní. A maminka začala velmi znervózněle škemrat, že by ráda střední školu. A otec se k tomu nakonec přiklonil a já si pamatuju, že po několika dnech velmi napínavého jednání jsem řekl, že jsem ochotnej jaksi za péči a servis, který mi poskytují, jim tu střední školu dát, pokud si to někde zařídějí. Že musí vycházet z toho, že já o to nestojím, čili abych se někde účastnil nějakého zkoušení a snažení bezvýsledně, že za to mě to nestojí a maminka si to opravdu zařídila na takové škole, kde měli divadelní kroužek a že prý budu posílat toho kroužku a že přihlídnou při zkouškách z matematiky, kdyby to nevyšlo, tak že mě vezmou a skutečně mě vzali.
3: A to byla, promiň, slavná škola. Tak.
2: Ano, ta byla slavná tím divadlem a to mě opakovalo. Ale mě tady Naďa našla v té žákovské, který jsem od té doby nevzal do ruky, hnusný předměty, nepotřebuju se k ním vracet. Ale teďko jsem za to vděčný, protože všechny tyhle řeči svým způsobem nahradí to, co se mi vybavilo. Já měl jeden jediný požitek s žákovskou, že když skončil školní rok, tak ona přestala platit a novej rok byla nová, že jo. A já jsem teda toho využil a tady mám z října a z května, myslím, že to 64, to mě bylo 11, ty svoje dopisky, které jsem si tam dělal, když skončil školní rok. Aha. Tak tady máte z říjnu. Honzíkovi byla udělena třídní důtka za nevhodné chování při vyučování. Je nepořádný. Při větší píli mohl by se značně zlepšit jeho prospěch. Honzík by to dovedl. A už tam je Honzík by to dovedl. To už jakový, jako, že bych mohl mít i trojku možná, nebo dvojku, takový umenšování pochvalou. To je jaksi místní specialita.
3: Lákadlo.
2: No a tady je konec školního roku, červen, a já jsem napsal úplně na závěrečnou stránku pod všechny ty známky, Je to mým písmem, čili já simuluju tu učitelku. Krasný. Honzík se nejen stal nejlepším žákem třídy, což mě velmi těší. Má nyní velké předpoklady pro další život v prdeli.
3: Já to objevil a měl jsem z toho hezkou hodinku. No, tak... Já jsem si říkal, jestli jsi to udělal po skončení školy.
2: Ne, po skončení. No, a to tak vyjadřuje ten můj vztah. Tak to jenom jo. Pro vysvětlení.
3: No, já jsem našel, samozřejmě tady řada věcí, co mě jako zaujalo, ono to souvisí s tou naší matičkou, matkou. Tady najednou bylo, přiší si obal žákovské knížky s vykřičníkem, no. To byl povel paní učitelky, že si mám přišít obal. A tadyhle, to je autentický, aspoň je vidět, že jsem si mnohé příběhy úplně nevymýšlel. Paní učitelko, celou žákovskou knížku jsem sama sešila sešívacím strojkem. Hned na vaši první výzvu, ale obal se utrhl. Na druhou výzvu jsem tak učinila s jehlou a nití, ale obal se znovu utrhl a proto jsem jej sama přilepila lep páskou Božena Krausepa. Maminka. Pak tady někde jsem měl, to nebudu hledat, tvrdou poznámku, vytrhl stránku žákovské knížky se známkou. Jsem se pokusil o cenzuru, jako jo. To byla asi špatná známka. Ale co mě trošku ještě fascinuje, je toto. Na konci jedny žákajdy, jak jsme tomu říkali, je sběr. A teď tady napravo, hele, vidíš, tady mám K. K je kov. Prosím vás, si to zapamatujte, já to nenechám kolovat. K je kov. T je textil. P je papír. KS jsou kosti. Asi zvířecí, předpokládám. A teď, co je PE?
2: PE?
3: No. To jsou, přátelé a rodáci, to jsou pecky. Pecky. To je, jak by se v dnešní češtině řeklo, to je pecka, když socialismus stojí na peckách. To mě zaujalo. No, tak to je jako...
2: No ten sběr byl povinný, to se museli nosit ty papírky. No. A některý to kupovali, se pamatuju.
3: Ano.
2: S tím se šmelilo.
3: Ano.
2: Ale tak je pravda, já měl taky to trauma, že já přišel do školy, kde už chodili všichni přede mnou, tři sourozenci, nebo minimálně dva. Oni se dobře učili, ty přede mnou.
3: No, ne všichni.
2: No, ale tak třeba Myška, Eliška, že jo.
3: Ty byli takový, no, jo, takový. Já byl takový.
2: A u mě ty učitelé vždycky chvíli váhali, co se stalo, že jsem z té rodiny těch docela dobře se učících, než se ukázalo, že já jsem jaksi jiná kategorie. A po mně pak přišla Kateřina, která se zase už docela dobře učila, ale vlastně drzá byla stejně jako já. Ale je pravda, že já na tom vydělal, protože tím, že maminka vstoupila do Sdružení rodičů a přátel školy už za Ivana,
3: ano.
2: Tak za mě už byla předsedkyní.
3: A kariéra.
2: Já věděl, když volala s ředitelem, tak já slyšel, jak si tykají. Ona mu říkala Rudolfe. A já jsem cítil to bezpečí té funkce, takže jsem si užíval jistý privilegium a ani jsem to jaksi nezastíral, dokonce i před spolužákama jsem říkal, to já nechám na matce tohle, ať vyřeší a tak. A pamatuju se, že jednou zpanikařila chemikářka, maminka nesnášela trojky, já neměl trojky, protože ona je nesnášela, a chemikářka zešílela v 8. třídě nebo kdy a řekla, že má 100 chutí mě dát trojku. A já jsem jí řekl, když myslíte. Jsem si říkal, poděláš si kariéru. Půjdeš ze školy kvůli jedný blbý trojce.
3: Jako,
2: hraješ si s ohněm, holka, no, ale ona pak dostala rozum a dala mě dvojku. No, čili tohle privilegium jsem měl a ztratil jsem ho hned, tak jsem přešel na gymnázium, kde maminka neměla nikoho a otec měl tendenci přidat se někdy dokonce na stranu učitelů.
3: Ano, jo.
2: Že říkal, jen mu dejte a takový, takže pak jsme s tím doma měli problém, jestli jako otec má plnit takovouhle roli, že ponouká učitele k trestům vlastního dítěte a tak dále. Ale otec se o to nikdy tak moc nezajímal, měl velmi důležitou větu pro mě, kterou mě několikrát zopakoval, protože kolem mě ta sestra Kateřina, ta si od 10 let četla Zolu, recitovala francouzsky a já vedle jezdil s autíčkem. Byl jsem o 4 roky starší. A ona četla znovu a teď jí to rušilo, to moje hraní. A recitovala francouzsky, Eliška francouzsky a už španělsky. A byli jsme tak jako s tím otcem v určitý tísni intelektuální a on vždycky takovým polohlasem mě řekl, pro mě ty vysoké školy nejsou zas tak vysoký. A to byla pro mě často důležitá věta a důležitý bylo někdy i to jeho pochopení proto, že já ty známky nikdy nepřijal jako objektivní hodnocení toho, co dělám. No. Já jsem propad u maturity, že jo? Já taky myslel, že maturita je setkání společenský.
3: Večírek.
2: No, tam byly 4 roky, tak se naposled uvidíme, mělo by to mít nějakou úroveň, tak jsem přišel ve velmi dobrý náladě, s určitým dojetím. Byli velmi komisní, no a propadl jsem z podnebí Československa. Protože na otázku, jaký máme podnebí, no, jsem začal velmi zdvořile. Říkám, znáte to, někdy slušený, je pěkně, no. někdy leje. A ona dělá takový krauzi, jsme u maturity a říkám, no tak, ale je to tak, ne?
3: No, a kupovitá oblbovačnost.
2: A pak byla ta bolest, jak to sdělit mamince, že jsem, já jsem byl jediný, kdo propadl ze 4 ročníků, a bylo vždycky těžký najít tu formu, protože pro maminku to bylo velmi bolestný, tak se pamatuju, že jsem jí volal a našel jsem takovou optimistickou variantu, když jsem jí říkal, mami, víc jak polovinu mám hotovou. Ona rovnou řekla, co to meleš. A já říkám, no 3 předměty mám z krku a na zeměpise se vrátím v září. No a to pochopila, že jsem propadl, tak se z toho trošku zhroutila, ale já jsem v září přijel, slavnostně jsem odmaturoval a pak už jsem studoval vždycky jenom sám. A maminka to moc těžce nesla, já jsem jí řekl, že pokud si najde jinou školu, že jsem ochotnej nepolevit v tom úsilí, dát jí to gymnázium. A ona si vyjednala večerní a mě to skutečně vyhovovalo, to bylo jenom 3x týdně. Já jsem si vybral pondělí, úterý, středa, hned jsem zavedl systém, že jeden týden jsem chodil v pondělí, druhý v úterý, třetí ve středu. A bylo to od 4:15 do 8:30. Spolužáci byli zhruba starý jako já dneska. Já byl nejmladší student školy. Oni chodili po práci, takže většinu přestávek buď spali, a nebo se bavili, jaký mají důchod. A já tam samozřejmě hýřil energii a byl jsem ve vynikající kondici. Měli jsme tam kuřárnu, fungovalo to výborně. Já měl jednoho učitele, který mě měl docela rád a ten mě jednou řekl z ničeho nic, že mě dá sdílen, což byly ty ruční práce, že mě dá 3. A že jestli ji nechci, tak ať přinesu výrobek.
3: Aha.
2: A já byl úplně zoufalý, protože já jaký výrobek a to dělali nějaký studenti někdy. No ale on řekl, že když přinesu výrobek, že mám šanci, no tak já jsem doma našel v Kumbále po Michalovi takový prkínko, v tom byly 3 věšáčky. A bylo tam napsáno Míša Kraus 3B, tak jsem to vygumoval a napsal jsem Jan Kraus 7A. No a přišel jsem do školy a byly to takový ty 3 samošroubovací háčky na věšák. A přišel jsem do školy a dávám mu to jako výrobek a on říká, no to si děláš srandu, to je tak na 3. třídu, to budu hrát přesně. A já říkám, já vím, no, tak jako já nejsem zas tak schopný. A druhý, komu se to stalo, byl můj kamarád Josef, ten do toho šel ještě ostřejš, ten koupil svícen za 150 Kč. A dal ho jako svůj výrobek, ten byl ve stejný šlamastice, ale zapomněli s maminkou, když to koupili, z toho strhnout dole cenov. A ten učitel to vzal a tam bylo napsáno dole kovodílo 130. A on mu říká, ten se ti povedl, Josefe, udělej mi ještě jeden.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: No a ještě do třetice dnes jednou s bratry Ivanem a Janem Krauzovými. Z celé řady nahrávek společných vyprávění a čtení v pražské poetické viole jsem vybral na závěr kousek z toho večera, kde oba vzpomínali na Vánoce. Na Vánoce, kdy si ještě lidé nebrali půjčky na dárky a kdy upřání mír na zemi a pokoj lidem dobré vůle, ještě chyběla ta poznámka o tom, že baterie nejsou součástí balení. Tak zůstávejte ve zdraví, všechno dobré a brzy naslyšenou, přátelé.
2: Tak ty jako autor dneska bys nám to měl Ivouši uvést trošku, že máme Vánoce.
3: No tak to ty jako bratr.
2: Ne, já můžu říct.
3: Ty jsi prožil ty též Vánoce?
2: Ano, já jich prožil asi víc dokonce.
3: No. Chceš mě udělat mimrák, ale to nevadí.
2: Ne, nechci. A pro mě jsou Vánoce nejtraumatičtější období roku vůbec. Dneska trošku míň, než byly. Jednak z části z toho, co Ivan popisuje, protože už ten úklid byl odporný a já od 5 let jsem nebyl schopný pochopit, proč na úplně oprejskaných a zničených dveřích leštíme kliky. Ty dveře byly na vyhození a my jsme na tom leštili kliku.
3: A bylo cítit. Co to byl?
2: Petrol? Sidol a, no a petrolej.
3: Vánoce byly vůně petroleje.
2: No jako na pumpě, když máte Vánoce. A já to nebyl schopný pochopit. Pak jsem si říkal, že možná rodiče si nevšimli, že ty dveře jsou zničený. Takže leštěj kliky, nebo chtějí, aby jsme je leštili, to jsme dělali my, v iluzi, že jsou ty dveře v pořádku a budou ještě krásnější. Do toho se ustavičně luxovalo a dělalo všechno možné, ale ten byt byl relativně v dezolátním stavu stejně. Nás bylo moc a my jsme ho ničili systematicky denně, takže mu nebylo pomoci, ale já jsem z toho už mírnou depresi, že možná si rodiče myslí, že ten byt teď dáme do pořádku. Jako. Ale viděl jsem po minulých Vánocích, že on se moc nezlepší.
3: Rozhodně to nebyly ty Vánoce, když člověk viděl ty biblické obrázky, jak oni jdou tam hají a Ježíšek a Josef se tam sklání a tohle. A u nás do toho byl zápach toho petroleje.
2: Za prvé a za druhý, já byl ohromně zvědavý, co dostanu, já to nemohl vydržet. Jednak jsem měl vždycky podezření, že nic nedostanu a chtěl jsem si ověřit, že snad něco dostanu. Takže já šmejdil po celém bytě a většinu dárků jsem našel, většinou se smutkem, protože to nebylo nic z toho, co bych chtěl. A jednou se mi stalo, že jsem si strašně přál velmi drahou věc, to byla kamera. Věděl jsem, že to je beznadějný, ale snažil jsem se to rodičům opakovat, aby jako na to nezapomněli, že bych chtěl kameru. A při tomhle šmejdění předvánočním jsem našel účet od kamery v otcově aktovce. Já ho ani nemohl přečíst, jak mě tekly slzy dojetím, že oni takhle drahou věc mě koupějí. Ale hned jsem si řekl, že jsem vlastně celý leta nedostal nic než ponožky, takže na to oprávněně došlo. No a teď byla ta nadílka, kde byly zase ponožky, trenky, takový ty věci, které jiný děti dostávali běžně v roce. A u nás to vypadalo, že jinak bychom byli bosí. Ale mě to nezajímalo, tak já přehraboval všechny ty dárky a hledal tu kameru, od který jsem našel ten účet. No a když jsem všechno přehrabal, tak nikde nebyla, tak jsem se zeptal, jestli máme skutečně všechny dárky.
3: Jste si jistí.
2: No a jestli všichni přinesli všechno, co jaksi mělo být pod stromečkem, že se někdy v rodinách stává, že se zapomene.
3: Z nervozity.
2: No, nejvíce smál otec, v jeho šaktovce jsem ten účet našel. Tak jsem si ještě myslel, že možná počká, až jako znuděně zahodím tam ty dárky a přinese jako bonus tu kameru. Na kameru vůbec nedošlo. Šel jsem si lehnout zhnusenější než kdy předtím. A druhý den jsem šel za maminkou a řekl jsem jí, že mám tenhle dotaz, že jsem našel účet od kamery, po který jsem toužil, o který jsem říkal, že bych si ji přál a že nechápu, jak to, že otec měl účet od ní a kamera nikde není. A ona řekla, že se ho teda zeptá. No a pak přišla a řekla, že jí to otec vysvětlil, že to byla kamera, kterou kupoval Český svaz protifašistických bojovníků Polskému svazu protifašistických bojovníků. a ten účest zůstal našemu otci, který byl pokladník Českého svazu proti fašistických bojovníků. Takže to byla další vrcholná deziluze.
3: A to jsem neznal. To se dozvídám teď, já tohle neznal.
2: No, ale to ještě šlo. Nejhorší Vánoce začaly, když jste tu nebyli.
3: Jo, aha.
2: Ty byly velmi tristní a byly tristní v tom, že samozřejmě nám chyběli všichni z té rodiny a všichni jsme na sebe dělali jako, že ne, aby jsme se jaksi ještě neoslabovali a k tomu byly ty slavné telefonáty v komunismu, kdy jsme věděli jenom jedno, že to je hrozně drahý ten telefon, ale že si nemůžeme nic říct.
3: Ano, počasí, hlavně počasí.
2: Bylo to jako držet telefon a házet peníze z okna, takže a bylo to traumatizující, protože tam byl ten bratr nebo sestra a my jsme říkali tradiční otcovo všecko dobrý.
3: Všecko dobrý.
2: A otec předal ten telefon mně a hned na mě dělal, že je to drahý. Takže já řekl všecko dobrý a dával jsem to sestře a to bylo vlastně celý rodinný setkání. No a bylo to traumatizující taky, protože maminka celý to vánoční období dost intenzivně probrečela v noci, ale tajně dělala, že nebrečí. A já jsem ráno dělal, že o tom nevím. Takže já jsem Vánoce nenáviděl a když skončil komunismus, tak přišlo nový trauma, který jsem si způsobil sám. Když jsem se rozešel s Janou a začal jsem žít s Ivankou, tak první rok jsme se shodli jako intelektuální, kultivovaní lidé, že uděláme Vánoce tak, jak to bude vyhovovat dětem. Děti byly dvě, David a Adam, moje. A souhlasila s tím Ivana, Jana, Karel, já, všichni zúčastnění. A já jsem zajel za klukama. Já zajel za klukama jim říct, že budou Vánoce první, co jaksi jsem byl s Ivankou a že jim chci navrhnout, ať si rozmysle, jak by to chtěli a že podle toho my se všichni zařídíme. Říkal jsem jim to někdy v půlce listopadu a oni seděli oba na gauči, klimbali těma nožkama, si pamatuju, a říkali, my už to máme rozmyšlený. Já říkám, tak mě chlapci řekněte, jak byste to chtěli, a oni řekli, všichni dohromady. A já jsem se odpotácel, řekl jsem samozřejmě, vyšel jsem před dům, zavolal jsem Ivance a řekl jsem, chlapci to chtějí všichni dohromady, já jdu schánět dárky pro Karla a teď jdi schánět pro Janu.
3: Dobrý.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Vánoce. Já bych jenom vlastně k tomu chtěl doříct jednu větu, že je to vlastně z období historického, kdy ještě zásilky, které dnes dostáváme, neměly oznámení, že baterie nejsou součástí dodávky. Doba se změnila. Tak, Vánoce. Nebývaly zdaleka tak veselé, jak nám mnozí lidé na vánočních kartách a pohledech přáli. Patrně v tom sehrálo rozhodující roli matčino přesvědčení o tom, že se na Štědrý den musíme postit. Tímto podivným starobylým obyčejem trpěl vždycky nejvíc otec, který, když měl hlad, ztrácel brzo dobrou náladu. Vánoce u nás probíhaly jaksi živelně. Ještě na Štědrý den dopoledne jsme všichni horečně leštili kliky u dveří, drhli parkety a všude bylo cítit petrolej, který, vyskytuje-li se ve větším množství, mívá omamné účinky. Pár let jsme kupovali živého kapra a nechávali ho plout ve vaně, dokud mohl. Ale stalo se také, že na něj matka zapomněla. Našli jsme ho pak, jak se prodírá rukávem otcovi košile, ostatním prádlem až k podkolenkám, kde uvízl a nemohl dál. Otec, který se kapra pokoušel zabít, se občas poranil pádem na dlaždičky a tak jsme později kupovali kapra už zabitého, abychom si uchovali otce živého. Také strojení stromečku, které řídil obvykle otec, nebývalo jednoduché. Nebyla to činnost, kterou bychom se mohli chlubit. Matka vždy vydala otci ozdoby, divné na potvrzení s podpisem. Ty velké, ty skleněné, které při pádu na zem tak hezky bouchají. A tříští se na 100 kusů, i ty čokoládové, které nesměly nikdy chybět. Pomáhali jsme otci stromeček zdobit a posilovali jsme se čokoládou, která obsahuje cenné živiny a po níž naše organismy vysílené půstem přímo prahly. Někdy vpadla náhle matka do pokoje a my všichni jsme se jeden po druhém otáčeli k oknu. Není těch čokoládových nějak málo, ptala se. Henny, odpověděl otec, který skryt za větví polikal právě jednoho velkého čokoládového zajíce. Co je ti, divila se matka. Hic, řekl otec, který se trochu dusil čokoládovýma ušima. Později jsme zachovávali jakési pravidlo. Spočívalo v tom, že jsme velké kusy jako třeba krále, princeznu, vlak nebo slona nejedli a konzumovali jsme jen malá, nenápadná zvířátka, která se vyskytovala ve větším množství a o jejich počtu neměla matka přehled. Jednou však snědl bratr Jan tajně dvě sněhůrky a kompletní sadu trpaslíčků a prožil zbytek svátku pobledlý.

koli. Ten stromek je ale pružný, divil se otec. Pokoušel se nenápadně odlepit ze dveří čokoládové městečko, které uvízlo mezi panty. Jednou přinesl otec domů elektrické svíčky značky Philips. Toto zařízení na nás udělalo neobyčejný dojem, posílený otcovým ujištěním, že svíčky nemohou způsobit požár. Byla to pravda. Ale ukázalo se, že vynález není zcela bez nedostatků. Nebylo snadné svíčky, navzájem spojené šňůrami elektrického vedení, rozmotat a upevnit na stromeček. Otec, který vždy miloval improvizaci, se do toho hned pustil, ale matka, která měla vždy sklon věřit jen odborníkům, začala hlasitě předčítat návod. Elektrické svíčky Philips jsou kvalitním výrobkem známé firmy, začala, zatímco jsme s otcem lezli po stole a podávali si vedení. Když se nám to nakonec podařilo, byl stromeček poněkud sešněrovaný. Vypadal, jako by ho někdo chtěl uchránit před králíky drátem. Když jsme svíčky rozsvítili, stáli jsme před stromečkem v němém úžasu nad tím kouzlem. Pouze matka byla neklidná a obcházela stromeček kolem dokola. Co uděláte s těmi šňůrami, zeptala se. S jakými, divil se otec. Matka ukázala na šňůry, které spojovaly svíčky vzájemně a byly napájeny elektřinou ze zásuvky. Bez nich by to nefungovalo, konstatoval otec. Matka měla dojem, že otec nečetl návod a že šňůry na stromeček nepatří a působí ohyzdně. Přečetla znovu nahlas celý návod a po krátké úvaze prohlásila, že má pravdu, protože na reklamním obrázku nejsou šňůry vidět. Byla to pravda. Žádná firma nebude zákazníkovi ukazovat nedostatky svého výrobku. Naopak zdůrazní pouze jeho přednosti. Otec se to matce pokusil vysvětlit, ale neuspěl. Matka se šla poradit k inženýrovi, který bydlel o patro výš a dokonale rozuměl vodním stavbám. Inženýr se přišel podívat na stromeček. Když však také zjistil, že dráty jsou nutné, musela matka ustoupit. Přesto neměla ke svíčkám dobrý vztah. Tvrdila, že to určitě nějak jde, jen kdybychom se tím trochu zabývali a prostudovali si pečlivě návod. To už bylo k večeru. A my měli všichni hrozný hlad. Chodili jsme sem a tam, z místnosti do místnosti, a matka říkala, že ona to rozhodně nestihne a jdeme leštit dveře. Tak jsme poslechli a leštili jsme dveře, abychom se mohli už najíst. A otec otevřel psací stůl a začal prohlížet všechna rozbitá plnicí pera, kterých měl spoustu, a všechny rozbité zapalovače, kterých měl ještě víc. A občas, když matka odešla z kuchyně, vběhl rychle dovnitř a hledal rychle něco k jídlu. Až přišel konečně večer a my se dali do jídla. Jedli jsme hltavě, daleko hltavěji než jindy, protože jsme měli za sebou půst. A tu docházelo k všelijakým komplikacím, protože člověk může jíst rychle cokoliv, ale rybu ne. A tak často někdo z nás najednou zmodral a byl takový celý zaražený a ti druzí si toho nejdřív nevšimli, protože si všímali svého a když si toho konečně povšimli, byl už takový člověk jako křída a všelijak sýpal. Kostička! Vykřikl náhle někdo a hned ho začal bušit dozad. A jednou se stalo, že jsme bratru Michálovi vyrazili nejen kostičku, ale i dech. A on se proto dost urazil. Po večeři jsme se uklidnili a každý dopravil do pokoje pod stromeček nějaké dárky. Načež jsme se schromáždili u dveří a vrhli jsme se dovnitř. Jednou dostal malý Jan holicí strojek a otec natahovací autíčko. A oba se divně usmívali, protože z dárku měli radost, ale nebylo to zrovna to, co čekali.
A tak matka přiskočila, dárky mu hned vyměnila.

0: a oni měli radost větší, protože se jim to lépe hodilo. Tou dobou se už obvykle ozval telefon, protože volal strýc a otec tedy šel a chvíli s ním hovořil. A každý rok to byl docela stejný rozhovor. Vypadalo to asi takhle.
1: Jo, tak buďte zdraví, ano, jo, jo, děkujeme, nápodobně. Jo, my vám taky, i do nového roku. No jo, jako loni, tak, taky tak. Tak, taky tak. Užijte si to, buďte zdraví, nápodobně.
0: Načež si otec vzpomněl, že něco zapomněl a honem běžel do ložnice a vrátil se s luxem nebo žehličkou a dal to matce, řekl, no to je taky Ježíšek. A jednou si vzpomněl až po Vánocích, že na nějaký dárek zapomněl, ale bylo to skoro už na podzim a tak to nechal do příštích Vánoc a byl docela rád, že má už o dárek postarán. Kolem půlnoci se náhle zvedl a řekl, tak, papíry nalevo a provázky napravo. Načež jsme kladli papíry nalevo a provázky napravo a otec kontroloval, zda to děláme správně a bylo na něm vidět, že je rád, že má štědrý den za sebou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Dobrý večer, je to čtvrteční noční linka Českého rozhlasu. A dnes budeme mluvit o okamžiku, který jednou přijde téměř v každé rodině. Děti vyrostou, osamostatní se, zbalí si své věci a jednoho dne za nimi zaklapnou dveře jejich někdejšího dětského pokoje. Možná jste na chvíli čekali, jaké to bude, možná jste si později řekli, no už bylo na čase, možná se vám začalo stýskat. Možná vás překvapilo, jak moc vám najednou chyběl hluk z vedlejšího pokoje, boty v předsíni, společná večeře, nebo obyčejné mami, kde mám, nebo tati, půjčíš mi. Dnešní téma noční linky Českého rozhlasu zní Děti vyletěly z hnízda. Jak jste odchod svých dětí prožívali vy, nebo vám zůstali doma? Pokud odešli, bylo vám smutno, nebo jste si po letech užili nově nabitou svobodu? Změnil se váš partnerský život a dokázali jste své dospělé děti nechat rozhodovat se po svém, i když jste dobře věděli, že byste to možná udělali úplně jinak? Budu ráda za vaše příběhy, zkušenosti i rady. Volejte 731 800 900, volejte noční linku z Línské studio. Na vaše vyprávění se těší Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi 5 minut po 23. hodině. Přemýšlíme nad tím, co se změní ve chvíli, kdy děti definitivně odejdou z domova. Je to pro rodiče smutek nebo se po čase dostaví i pocit, že začíná nová kapitola života? Vyprávět bude paní Iva a že má o čem hovořit, protože mají s manželem spoustu dětí, ale pokračování už nechám na vás. Zdravím vás do Českého Krumlova.
1: Dobrý večer, tady je u telefonu Iva. A chtěla jsem jenom vás známit tím, co jsem prožívala. Já mám 4 děti, po rozmezí 18 let, což si myslím, že je docela velký rozptyl. Od toho posledního se právě vracím, tomu je 23 let a před pár měsíci si našel přítelkyni, která už má 2 děti. Ale i tak, když od něho odjíždím nebo k němu přijíždím, je to plné smutku a radosti současně. Je to takové zvláštní, protože to mateřské pouto a vlastně taková ta pupeční šňůra si myslím, že u většiny maminek je celoživotní. Není to o tom, že by prostě řekli, tak teď běž a už si dělej, co chceš a že by si nespomněli, že by prostě na tom tě nemysleli a že by to bylo tak jednoduché, jak si člověk představuje. Když já mám to poslední skoro 300 km dál.
0: No, takže manžel přišel do vztahu...
1: Do vztahu se zbývá třema dětma.
0: Ano.
1: Já jsem do vztahu se zbývá třema dětma a ještě jedno máme společnou.
0: Jak často se dnes vídáte všichni dohromady, když jste tak početná rodina?
1: Vůbec se nevidíme, protože děti jsou rozptýleny po celé republice a jeden z mých synů žije v Anglii, takže je to ještě o to složitější.
0: Tak třeba na Vánoce k vám přijede alespoň většina?
1: Ne, spíš je navštěvuju já, nebo spíš se to odehrává ve smyslu jenom těch vlastně telefonátů a podobně, protože je to opravdu docela složité. Většina jejich žije na Moravě, na severní Moravě a podobně. My žijeme u Českého Krumlova, takže to taky není zrovna nejkratší vzdálenost, takže je to docela náročné.
0: Jo, a kdo z vás většinou zavolá jako první, paní Evi?
1: Já už dopoledne, odpoledne prostě mi to nedá a já si s dětma telefonuji, máme i na WhatsAppu vlastní soukromou skupinku a prostě řešíme to ale tím způsobem, protože nevydržíme bez toho.
0: Odchod dětí znamenal pro vás návrat k nějakému koníčku, na který dřív nebyl čas?
1: No, to spíš ani ne. Protože těch koníčků bylo tolik a furt odehrávají do dneška jak ruční práce, tak čtení, jo, takže já jsem to dělala, dělám to pořád a to jsem se a hlavně historie, cestování, toho jsem se nikdy nechtěla vzdávat. To prostě nejde.
0: A bylo pro vás těžké zvyknout se na to ticho a prázdnější domácnost?
1: Jo, to se nedá zvyknout, proto jsou to ty telefonáty, proto jsou to ty návštěvy, proto jsou vlastně ta setkání, protože mě to prostě nedá. Ať jsou to východní Čechy, kde mám ve východních Čechách jednoho syna, druhého mám až u Vsetína, třetí je Vytřici pod Hostýnem a ten čtvrtý je v Anglii. Jo. Je to docela hodně daleko, no, bohužel. No.
0: A myslíte si, že dnešní mladí odcházejí z domova později než vaše generace?
1: Rozhodně, protože já jsem odcházela od rodičů. V 21 letech a to, že tenhle ten 23 letech odešel takhle, proto je souhra náhod, ale nebývá to tak často.
0: Já jsem si říkala...
1: Myslím si, že třeba můj třetí syn není nebyl schopný se odstěhovat od svého tatínka, se kterým jsme rozvedení a že je tam vlastně v jeho domácnosti dál, takže vlastně to pouto mezi těma rodičema někdy bývá celou život.
0: A když máte tolik dětí, tak dokážete všem pomáhat finančně po tom, co se osamostatnili? To asi nelze ve vašem případě.
1: To vůbec nelze. Máme to tak de facto efektivně rozdělené, moje děti, jeho děti a naše společné, jo? Že se snažíme pomáhat, tak je to jde.
0: No a stává se,
1: no.
0: Když děti přijedou, že máte pocit, že jsou zase doma, vnímáte to, že se vrací domů, anebo že jezdí na návštěvu?
1: Já si myslím, že děti, nejenom, že prostě je, mami, tohleto, jo. A ty vzpomínky, koronaty, Vánoce, narozeniny a podobně jsou takové, že my máme určité zvyklosti a oni si je zaplať vám přenáší do svýhosti doma.
0: Tak to má být. Ale není to samozřejmost, tak to vás musíme pochválit, že jste na to šla dobře.
1: No, mně se líbí, že třeba ty zvyky nebo cokoliv jsem prostě já viděl od rodičů, tak to vlastně pokračuje dál, což se mi hrozně moc líbí, protože některé, že třeba dopoledne se baští jenom třeba krupičná kaše na ty Vánoce a nic jiného se nejí, aby večer byl prostě větší, nebo spousta dalších drobností, se odehrává furt dál. A to prostě myslím, že by tak mělo být, že ty zvyklostní odpolední procházka s dětma nebo na nový rok procházky a podobně, že prostě to se u nás to držovalo a myslím si, že jakákoliv zvyklost, ať pouštění lodiček na ty Vánoce nebo když jsou narozeniny, sejít se, udělat ty fotky se aspoň telefonicky a podobně videorozhovorem, aby to prostě ta rodina aspoň nějakým způsobem byla trošku soudržná.
0: Vy jste mluvila o tom, že syn odešel do zahraničí, do Anglie, to jste zvládla jak? Jak často se vídáte?
1: Vídáme se tak jednou dvakrát do roka, dokonce jsem i já jela autem za ním a podívat se, jak to tam u něho vypadá, byla to šílená cesta, 3000 kilometrů, no ale dalo se to.
0: Teda.
1: Bylo to šílená.
0: To jste šikovná, že jste se do toho vydala, ale měla jste tu nejlepší motivaci, jet za rodinou. No, paní Ivo, neskutečné, jsem moc ráda, že jste se dovolala právě vy jako první, protože opravdu 8 dětí bylo o čem vyprávět a bylo by dál, ale...
1: Je mi 62 roku, teď se vracím těch 300 kilometrů vlastně z toho výstřice až k tomu Krumlovu, takže za chvilku budu doma a už se těším, že prostě si lehnu, že do odpočinu, zítra budu ve volební komisi, takže taky se tam nebudu nudit, takže to bude takto fajn.
0: Takže vy jedete teď od nás tady z Bystřice pod Hostýnem?
1: Ano, ano.
0: Tam jsem byla o víkendu. Taky děkuju vám za zavolání, přeju vám, ať máte se svými dětmi stále krásný a blízký vztah, i když už každý žijí vlastní život. Ať jsou vaše společná setkání vždycky o to vzácnější.
1: Já přeju všem, asi všem vždycky všechno spojení, co to má a ať už je nic spokojení a mají kolem sebe jenom radost.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V noční lince Českého rozhlasu dnes mluvíme o dětech, které vyrostly a vyletěly z rodinného hnízda. Vzpomenete si na první večer, kdy jste si opravdu uvědomili, že doma už bude všechno jinak. Krásnou noc přejeme paní Růžence.
1: Děkuju, vám taky přeju krásnou noc.
0: Odkud voláte, paní Růženko?
1: Z Mostu.
0: Tak zdravíme z Moravy do Čech a povídejte, co máte k tématu.
1: Já teď nevím, o čem byla řeč.
0: Mluvíme o tom, jaké to je, když děti vyrostou a odejdou z domova. Máte zkušenost?
1: Aha, mám zkušenost svoji. Obě dvě děti mě opustily a šly z domova a odstěhovaly se. Holka se odstěhovala do Jirkova a kluk se odstěhoval sem do Mostu. A bylo to pro mě úplně hrozná věc, hrozná situace, když jsem najednou cítila takovou velkou prázdnotu. O nikoho jsem se nemohla postarat, prostě už jsem se nestarala o moje děti, už prostě byly soběstačný, ale cítila jsem takovou prázdnotu, plakala jsem celou noc. Nemohla jsem být v bytě sama, musela jsem odcházet prostě za kamarádkama nebo prostě ven na procházku.
0: Růženko, můžu se doptat, oni odešli obě děti přibližně ve stejnou dobu nebo postupně?
1: Ve stejnou dobu, ano, oba dva.
0: Jak se to tak dokázalo načasovat?
1: No nevím,
0: zajímavé. Prostě,
1: no je to zajímavé, on kluk se nejdřív odstěhoval a holka se odstěhovala za ním. Hned asi po měsíci.
0: Jak dlouho vám trvalo, než jste se zvykla, že jsou obě děti pryč? A co vám pomohlo?
1: No tak zvykla jsem si asi tak za 4 roky. I teď si zvykám, už je to 5 let nebo 6 let. 5 let je to, co odešli. A pomohlo mi to, že jsem najednou cítila, že moje víra mi dala naději. Moje víra v Boha mi dala naději na to, že nejsem úplně sama, že mám svého Boha, pořídila jsem si kočičku, koťátko, mám se o koho starat, mám, když prostě jdu domů, tak vím, že se na mě těší, že mě přivítá kočička, s ní mluvím, s ní si hraju a prostě tyhle ty věci pro mě jsou prioritou.
0: A jak často se s dětmi voláte, jak často se vídáte?
1: No, s holkou se nevídám vůbec, ta prostě jako se na mě zlobila, ale teď už spolu mluvíme, teď už je všechno v pohodě, akorát mě nenavštěvuje, protože pracuje do neděle, dělá sociální pracovnici se starýma lidma, takže jako ji nevídám, ale kluka vídám občas, ten chodil ke mně ještě nedávno často, a teď už nechodí, protože pracuje, má takovou práci, dělá finanční poradce a má takovou těžkou, jako na psychiku má tu práci.
0: Zodpovědnou. Začala jste se potom teda víc věnovat sama sobě, nějakým svým zájmům?
1: Ano, ano, začala jsem se věnovat právě tomu, že se stýkám s jednou kamarádkou a s ní vždycky jdu na procházky, do na šibení, jakoby lesíkem. Je tam takovej, Šibeník se to jmenuje, a je to taková jako příroda, prostě plno stromů je tam, jsou tam brolejvačky a tak. Takže tam chodím s tou kamarádkou každý 3., 4. den a prostě se tak vždycky domluvíme a vyrazíme na procházky.
0: To děláte dobře, Růženko, protože příroda, to je ta nejlepší baterka. Ještě k tomu dobrá kamarádka. To zní dobře. Tak já vám přeji, aby těch osamělých chvil bylo co nejméně a abyste měla kolem sebe co nejvíc lidí, kteří
1: děkuju,
0: vám budou dělat radost.
1: Děkuju. Vám taky přeju, ať máte hodně zdravíčka, přání, ať se vám vyplní přání, jaký si přejete a moc do rády a posílám pusinek a poslechnutí a naslyšenou.
0: To je milé, tak Václava Neckáře posíláme.

0: Za 5 minut bude 11:30, vysílá Zlín Jarka Barboříková. A noční linku teď přichází oživit paní Jana z Pardubic. Paní Jana a její povídání. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, já vás zdravím taky.
0: Dnešní téma zná mnoho rodičů, prázdnější dům po té, co se děti osamostatnili. Co vám po jejich odchodu chybělo úplně nejvíc? Jak to bylo u vás doma, Jani?
1: No, je to pravda. Lidi, co přede mnou odpovídali, mají ohromnou pravdu. Protože já, když děti mě odešly do školy, jeden do Plzně a dcerka do Prahy, na vysokou. A můžu vám říct, že když jsem vařila něco dobrého, co oni měli rádi, tak úplně se mě sevřel žaludek a já nemohla sněst. Nešlo to prostě. Úplně mě to prostě sundalo. Bylo to hrozný.
0: Ano. A co pro vás bylo nejhorší? Řekněte, jak dlouho vám trvalo, než jste si na tu změnu zvykla. Jezdili domů každý víkend?
1: Jezdili domů každý víkend. Samozřejmě vždycky si přišli vyměnit prádlo. Zase za 2 dny jeli, ale když odcházeli, já to se vždycky postavila na pouku a koukala jsem, už jsem si říkala, že jsi blázen nebo co, je to normálně, že děti odcházejí, ale dlouho, dlouho mě to trvalo.
0: Chodila jste automaticky do jejich pokojíků pravidelně?
1: Ano. No, stalo se, že jsem tam nechtěla ani jít, opravdu. No, chodila jsem radši držet do práce, protože jsem působila jako učitelka v mateřinkách a tak snažila jsem se spíš ten den jak si zapojit mezi ty děti. Že mě to tak trošku vyplnilo.
0: Jani, moje kamarádka mi říkala takovou zajímavou věc, když jí odešly 2 děti. Mě překvapuje, jak já si zvykám těžko a ty děti naopak velmi lehce. Vnímáte to taky tak, že si rychle zvykli na ten nový život?
1: Určitě, určitě. Paní
0: je to vlastně úplný kontrast, no.
1: No, a když se mě smáli na mě, co bavíš. Když jsme za 5 dní doma, jo. Říkám, já vím, říkám, ale já nesmím vařit to, co se měli rádi a mám to na stole a prostě to nepohodnu.
0: A teď mi prozraďte, Jani, jak to bylo dál, tak toto bylo tedy těch 5 let toho studia, jak to pokračovalo?
1: No, kluk vystudoval 5letý obor s maturou, tak to bylo 5 let. Byl pryč, odešel, zůstal teda v Plzni. No tak moc se mě to nelíbilo, no ale až získal garsonku a bydlel tam, že jsme mu pomohli zařídit a všechno udělat, tak jsem se sklidnila. Ale dcerka ta byla v Praze, bydlela na koleji, no a když přišla domů, tak po 4 letech, po 5 letech vlastně, tak začala pracovat v závodě u nás. No, ale to už bylo fajn, to už bylo fajn, ale bylo vidět, že je prostě trochu taková, víc rozhoduje sama o sobě, vlastně tak. Protože do teďka, jako jsem měla jak si navrh já, vždycky jsem ji radila, nebo takhle jsem to rozhodovali. A teďka se dovedla rozhodovat sama.
0: A jak často se teď vídáte?
1: No, ona bydlí ode mě asi 1,5 km.
0: Takže často?
1: Ano, velmi často. Protože kupuje mě, nosí mě nákupy, stará se mě o léky, takže ještě spíš se dělám práci a no.
0: A jak je to se synem?
1: A syn ten je v Plzni a voláme si často, no tak 1-2x za rok se vidíme, No a co je tata, zase se s ní vidí často, protože každý týden jezdí do Plzně v Pardubi, protože tam má práci a má 2 roky před důchodem. Už toho tam nechce nechat, protože prakticky ona ten podnik zakládala a je nejstarší pracovní člověk, který tam je. Jo, je to Iskar, je to izraelský podnik a dneska tam dělá vedoucí podniku. Tak říkala, že to už musí dodělat, že přece nenechá ve štiku. Jo, to si tak. No tak se vrátí zase domů, ale myslím, že nedá pokoj a bude pracovat doma. Pro ně teda já. Jo.
0: Tak děkuju vám, Jani, že jste teď s námi vysílala noční linku. Děkuju za to otevřené vyprávění a přeji, aby vám děti dělaly radost i na dálku, hlavně tady v případě syna, a aby těch společných návratů domů bylo co nejvíce.
1: Děkuju moc.
0: Opatrujte
1: i když
0: se.
1: Teda, já jsem měla velký byt a děvčata a teda kolegyně mě vždycky říkali, proč ty držíš tak velký byt, když to není možný. Já tam, víte co, děvčata, já jsem ráda, když se mi děti domů vracejí. Asi tak.
0: Ano, oni se vrací domů. Opatrujte ano. Se naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Není nám už 17. Písnička, se kterou přichází Petra Janu a Petr Janda, 2 minuty po 11:30. Ať se vám to hezky poslouchá.

0: Máme 6 minut po 11:30. Tady je noční linka Českého rozhlasu. Halo, halo, slyšíme se? Byla tam paní Petra, která volala z Prahy. Ozývala jsem se v rozhlase, ale telefonní spojení nevydrželo, no tak zvedám linku číslo 2. Ptám se,
1: dobrý večer,
0: kdo přichází. Dobrý večer,
1: tady František z Lochovice.
0: Františku, zdravíme vás, krásnou noc. Pojďme připomenout téma, a to zní, když děti vylétnou z hnízda. Co k němu máte?
1: No, dědes, já vám to řeknu, tak já jsem nikdy neměl rád dělat daleko, dojíždět do práce a být tam třeba týden nebo 14 dní, když jsem dělal někde dál, tak to se mě nikdy nelíbilo a prostě jsem se snažil to zařídit aj dětím tak, aby to taky tak nějak trochu měli, protože vím, co to obnášelo za obtíže, jo. Takže bydlíme v Žilochovici, já jsem se tady postaral nějak o bydlení, jo, a i o práci, takže děláme všichni na tady v Žilochovici většinou a podnikáme tady, že samozřejmě, a prostě tak jsme... Ne...
0: A teď nám odešel i pan František. Tak to nás pozlobila jedna telefonní linka hned dvakrát ve vysílání, tak do třetice všeho dobrého, kdo nás čeká na trojice.
2: Dobrý večer.
0: Prosím, představte se, stlumte rádio, abychom se dobře slyšeli, abychom nepřišli o nic z vašeho vyprávění. Ludmilka, dobře. Tak vy voláte odkud?
2: Já jsem Ludmilka z Brna.
0: Z Brna, tak pojďte vy, jak to máte vy, váš vztah k dětem, jak se vyvíjel po tom, co pustili hnízdo?
2: Tak Jaruško, já vám povím, jak odcházeli moje děti ode mě. Takže já jsem byla teda dvakrát vdaná, jo, z prvního manžela jsem měla dvě děti a z toho druhého jednu holku. A tak prvně odešel syn, když mu bylo 16 roků, a to odešel, protože se nesnesl s tím mojím druhým mužem. A to pro mě bylo tak strašně těžké. Šel bydlet k rodičům mojím do Brna. A to jsem strašně oplakala, protože on nešel ani na Štědrý den ke mně. A zůstal s tou babičkou s tím dědečkem.
0: Ludmilko, a co měli za problém?
2: Víte jaký? On na ty děcka žárlil z toho prvního manželství. Já když jsem jim něco koupila na oblečení, tak on na mě. A co mě koupíš? Jo? A dělal hrozné rozdíly. Ta malá holčička, anebo jim nadával, že nešel s košem, nebo že se dlouho sprchuje. Takový jako prkotiny. No a ta mladá holčička říká, vždycky mu říkala, nekřič na ně, to jsou moje dětičky, já je mám ráda. No, ale abych to nenatahovala. A takže on odešel těhle v těch 16. Mě to strašně mrzelo. A mě to do dneška mrzí. Já když se s ním sejdu, já říkám, duši, já jsem ti tak ublížila, že jsem se teda vdala po druhý. A ta holka z prostřední, jemu už je teď 55, a ta holka prostřední má 52, a ta odešla v 19, nemusela se vdávat. Ale taky říkal, mamko, s ním se to nedá, nezlob se na mě, ale já tady nebudu. Tak šla taky pryč a já jsem zůstala s tou prostřední, ona byla o 8 roku mladší než ta prostřední holka. No a potom se teda, a on pil, on začal pít a chodil dom pozdě. A já, když jsem to tak viděla, tak jsem říkala, ne, já s ním nebudu. A kvůli dětskám. Tak jsem řekla, byt byl můj, tak jsem říkala, tak a ty si běž kam chceš, ale já jedu. Já ke svým dětskám, já jedu do Brna a najdu si byt. Tak dobře, tak jsem se přestěhovala sem a s tou nejmladší jsem žila tady. A říkala jsem, já tobě nikdy neudělám to, co jsem udělala jim, že bych ti dovedla cizího chlapa dom. Je to možný, že ty děcka mají rádi ty druzí tatínci, ale to si myslím, že to je vzácnost, to musí být ten člověk svatý asi. No a tak já jsem s ním vyrůstala, voda se mnou vyrůstala, když přišli jsme do Brna, když chodila do 7. třídy. No a potom teda šla studovat zdravku a a byla hotová, měla teda přerušení, protože se jí stalo, že na lyžích spadla a plotínky jí vypověděli a má to poměrně úzký páteřní kanál. Teď má 44 roku a dělá teda tu zdravotní sestru, ale šla ode mě, když jí bylo, já jsem zdědila byt a já jsem ten byt teda jí nechala napsat a ona žila jako s přítelem. A první Vánoce, když jí bylo 19, tak mi říkala, že on si přeje, oni byli strašně, jsou strašně založení jako věřící a on chtěl, aby ona s ním byla na Štědrý den u nich. Tak já jsem to oplakala strašně moc, protože jsem tady zůstala sama a ona byla u nich, taky říkala, že to oplakala. Ale já jsem na ní pořád tak závislá, že ona mě říká, mamko, ale ty nemáš jenom mě, ty máš ještě dvě děti. Já říkám, Lucí, ale že já jsem s tebou zažila to, že jsme byli sami dvě, tak já mám k tebe takový pouto, že mě to strašně mrzí, chci se pryč. Oni jsou teda, už nesou nikdo v Brně, jenom ten syn. Jedna je v Černé hře mají postavený, ona v Rosinově má postavený. Vdali se velice dobře, holky mají pány řediteli, takže se mají dobře. Ale já jsem sama. Letos mě to tak jako na mě padlo, že jsem říkala, oni mě dávají peníze všechno, ale to nenahradí ten, ona tady byla minulý týden a říká mě, mami, ale víš co, já mám práce, já jdu ráno na 6 a o 17 jsou ještě v ambulanci na gynekologii, jak dobře si to představit, mami, a mám dvě holky, já nemůžu častěji jezdit, jako s telefonem, jo. Ona říká, já přijdu tak unavená, že se vysprchuju, promluvím s holkama a jdu spat. Takže a to mě strašně chybí, strašně. Já jsem teďka byla na srazu těch spolužáků a no, tak jako oni mě všichni jako obdivovali to, že jsou veselá, jo, společenská to. A já říkám, ale já jsem pořád sama, vy to nedovedete představit. Jaruško, jsem si říkala, jestli si nenajdu nějakého chlapa.
0: No, a víte, že teď jsem to přesně chtěla říct. Jestli byste nějakého parťáka nebrala, no to nemusí být úplně partner, ale prostě kamarád.
2: Jako vidět, jo, ale třeba, aby jsme si měli to říct.
0: No, ono to pro vás muselo být velmi těžké období, když vás váš nový partner nepřijal vaše děti. Nakonec jste se ale rozhodla z toho vztahu odejít, což určitě nebylo jednoduché rozhodnutí, ale věřím, že vaše děti tím asi rozkvetly a pak se toho vážili, protože to samozřejmě bylo s nimi spojené. No a chápu, že když ten posledňáček z toho hnízda vyletí, takže najednou ty pocity osamění jsou na hlavním pořadu dne, ale mně taky přijdete poměrně taková energická, veselá, umíte se sdílet asi jak teda z těch těžkých věcí, tak se taky společně radovat, tak se do toho obojte a choďte do nějakého společenství. Musíte u sebe mít kolem sebe
2: říkala,
0: nějaké...
2: Mami, já jsem měla přítele a on zemřel před 15 rokama a od té doby jsou sama. Ale my jsme spolu nebydleli. A to bylo asi dobře, ale teďka oni mě říkají, ty jsi tak veselá, ty pobavíš normálně všechny tady. A to není možné, že ty jsi sama. A ta dcera, ta nejmladší, ta mě říká, mami, ty jsi normálně od 650 let zavřela a po covidu úplně a nikam nejdeš, jako on za tebou nepřijde nikdo dom, musíš chodit mezi lidi. A tak teďka po dlouhé době jsem šla na ten sraz, já jsem byla tak šťastná mezi nima, že mě říkali, že jsou strašně šťastní, že jsem přišla. Já jsem nebyla na tom srazu 4 roky.
0: Tak to jsou právě ta společenství, kam musíte chodit, to jsou ty akce, události, kam patříte teď, Ludmilko. Snažte se je vyhledávat, běžte do knihovny, běžte do nějakého spolku. Určitě jsou možnosti. Tak dívám se na čas, musíme se rozloučit. Děkuju ale, že jste teď s námi chvíli vysílala noční linku. Těšíme se na vaši další návštěvu.
2: Naschledanou, dobrou noc.

0: Už za 7 minut bude půlnoc. Dětský pokoj zůstane stejný, ale jeho obyvatel už přijíždí jenom na návštěvu. I tak může vypadat chvíle, kdy děti opustí domov. Jak jste tuto změnu zvládli vy? To je dnešní otázka. V noční lince Českého rozhlasu se teď na ní ptáme paní Ivety. Volá od Olomouce. Zdravíme vás a máte slovo.
1: Děkuji. Krásnou noc. A já, když jsem poslouchala ty příběhy těch lidí, to je fakt pravda. Ale chci říct, já jsem to vnímala jinak. Já jsem odešla od rodičů v 18 letech. Já jsem strašně si přála mít svoji domácnost, jo, svůj byt, svoji rodinu. Já jsem odešla v 18, jak jsem říkala včera nebo kdy. Já jsem je měla brzo v 19 holčičky, dvojčata. A co chci říct, oni se furt drželi doma, jo. Mně už to připadalo divný. Oni do 26 let, oni studovali, furt studovali vysoké školy a tak. A do 26 let furt, jak se říká, trčeli doma. A já jsem si říkala, to není normální už, jo. To už není normální. A potom ta jedna odjela teda do Ameriky. Ta druhá na Sicílii učila děti anglicky. Ta v Americe studovala, si dodělávala jako ještě práva, aby tam mohla pracovat. Takže vypadli z domova, jak se říká, v uvozovkách vypadli. Já jsem byla ráda, že prostě vypadli, protože mě už to připadalo divný. Jim bylo 26 a furt trčeli doma. Já říkám, to snad není normální. Takže pak ta jela z Ameriky, si udělala 2 vysoké školy ještě tam.

0: Washingtonu a Bostonu ako roční vysokou školu si tam dělala, aby tam mohla, ona tam chtěla žít a pracovat, oni furt Amerika, Amerika, tak ona si udělala tam rok v angličtině to studovala, to jsem nechápala. V angličtině studovala Washington for
1: Dobře,
0: lawyers.
1: Ivetko, ale zpátky k tomu tématu, mluvte se spíše o vás, jak vy jste to prožívala. Vy jste teda paradoxně jedna z těch, které říkají, no děti měly odejít
0: domů
1: dřív, než...
0: No. Oni furt trčeli doma, mně už to připadalo divný, jako. Já říkám, Ježišmarja, kdy se osamostatní. No a nakonec teda uzavřu to nakonec, ta jedna je v Praze, teda, nakonec se ráda vrátila, protože v té Americe nenabyla uplatnění, jo. Oni ubrali jako pomocnou advokátku. Jo.
1: Jak dlouho teda ona... byla pryč?
0: 3 roky byla v Americe.
1: A byla jste za ní?
0: Byla rok, prosím?
1: Jestli jste jí byla navštívit.
0: Ne, tam jsem nejela, já jsem měla v tu dobu už pejsky, že? Pejsky a co bych tam dělala v té Americe? Ne, nebyla. A ta druhá dcerka, ta byla na Sicílii, učila tu angličtinu, ty děti, tak ta se taky ráda vrátila, takže ta je v Praze, ta jedna, a ta jedna je v Kladně, takže konečně jako potom ta, co je v Praze, ta dcerka, ta si tam koupila potom byt, napřed byla pod nájmu, jenže platila 25 tisíc pod nájem, že? Tak si potom vzala úvěr, koupila si tam teda byt, zrekonstruovala ho a žije v Praze a pracuje jako advokátka. Dělá ještě překlady pro skřivánka a ta druhá holka moje je teda v Kladně. No, učí angličtina občanka. Takže konečně.
1: A jak často se vydáte, jak často je máte doma všechny?
0: Málo, Jaruško, protože já jsem tady u kopečka, že bydlím u lesa a ta je v Praze, že? Tak, ale teďka se zlepšila, že jsme se viděli 2x za rok. Má tu holčičku, měla ji, jak jsem mluvila, v těch 40, porodila holčičku, tak mám jednu jedinou vnučičku, má 5 let, Lilinka se jmenuje, takže teď za mnou byla podruhé, no, tak 2x za rok, no. Teď se zlepšila, jinak jsme se viděli jenom tak 1x za rok. Jsme daleko od sebe, že má práci, dělá, je OSVČ, že dělá to, ona má trestní právo, dělá a dělá překlady, ještě překládá pro skřivánka.
1: Dobře, Ivetko, no tak...
0: literaturu.
1: Takže já myslím, že ten váš příběh vlastně byl takový pozitivní, že se dá na ten odchod dětí z domova dívat různými způsoby. I tak, že prostě je to fajn, když vylítnou, že se na ně ráda díváte spovzdálí, podporujete je, no a vám se zase do toho hnízda vrátili. Ne tedy k vám domů, ale alespoň z Ameriky po 3 letech zpátky do Česka.
0: Že za tím nepláču, já to vidím pozitivně, že konečně, jo, do 26 let prostě trčeli doma.
1: Ivetko, děkujeme za vaši návštěvu tady u nás v Noční lince, mějte se nádherně, posíláme Eagles.
0: Jo, já to beru jako fakt pozitivně.
1: To je dobře. Za minutu bude půlnoc. S vámi je Noční linka Českého rozhlasu a dnes nás zajímá, jestli se na odchod vlastních dětí dá nějak připravit. Nebo člověk pochopí, co ta změna znamená, teprve až po nich doma opravdu zůstane prázdné místo. Volejte Noční linku, těší se na vás Jarka Barboříková.

0: Noční linka.
1: Půlnoc za námi, Noční linka Českého rozhlasu pokračuje druhou vysílací hodinou. Dnes mluvíme o chvílích, kdy děti vyrostou, osamostatní se a odejdou z domova. A rodičům po nich zůstane ticho, prázdnější pokoj a často i pocit, že jedna velká životní etapa právě skončila. Slyšíme dnes příběhy o smutku, samotě, ale také o nových začátcích a o tom, jak se vztah mezi rodiči a dospělými dětmi postupně proměňuje. Pokud jste i vy zažili chvíli, kdy vaše děti vylítly z hnízda, zavolejte do Noční linky a řekněte, jaké to bylo právě u vás. Stejně jako to právě teď udělala paní Vlastina. Zdravíme vás.
2: Tak doktoři mě řekli,
1: Vlastinko,
2: že si budu pokračovat, že skončím v bázincu.
1: Vlastinko, vydržte, až teď jsme ve vysílání. Až teď můžete začít vyprávět. Předtím jsme spolu mluvili mimo éter. Tak, krásnou noc, vítejte v éteru.
2: Teď jsou v éteru?
1: Ano.
2: Tak. Měla se 4 děti. S prvním manželem jsem měla 3. A ten byl po 21 letech, jsme se museli rozvést, protože byl hrozný ožralec a pirám. A ubližoval mě i dětem a tak mi řekli doktoři, že když to bude pokračovat, že by skončil v lázinci a děti v domově, tak to se ne, že tam to nesmím připustit. No, tak jsem se rozvedla, dala jsem 11 let sama, bylo to dobrý, tak jsem poznala muže, byl o něco mladší jak já, ale to nevadilo, to nepoznal nikdo ten rozdíl a byl hodnej, jenomže měli jsme jednoho chlapička spolu. Na děti bylo hodné, na ty první. No a tak se malej měl 3,5 roku a on se zadoval v tě. No a od té doby jsou sama. Děti vyletěly z hnízda. No, jezdí dle možností za mnou. Jeden se dostal do domova důchodců, se o něho pečují, protože mu vrátil barák do povětří od plynu. Takže tam byl hrozně popálený, ale už se z toho dostává. Tak.
1: Vlastinko, tak no, to je náročný příběh. Pokračujte, no, pak se doptám.
2: Ten nejmladší k nám jezdí často, po 14 dní. Já jsem teda skončila na vozíku, mám pečovatelku mozhodnou, která se o mě stará celý den. A tak kluk jezdí jednou za 14 dní, když je potřeba něco doma udělat, nebo žárovky vyměnit, nebo něco spravit. Tak přijede za mnou ten nejmladší, ale ty 3 holka, tady je blízko mě, chodí kolem mě do práce a vůbec já ji nepřijmu ani kdyby ji přišla, protože mě, já jsem v nemocnici a mě okradlo a řekla, že když z toho budu dělat něco, takže si ještě vytrpím svoje. No, tak mě pak nechá tak, jak se zůstala do toho na ten vozík, tak jsem přestala o mě starat, tak se mi ujala sousedka, to je ta moje pečovatelka teď strašně hodná. A ten Honzik jezdí za mnou, Štěpánka, ta je strašně daleko, kdyby v severních Čechách a má už tam 2 vnoučátka, takže už pomáhá tam. Jo, holky zavolají, No a to jenom telefonem, to je strašně daleko.
1: No, Vlastinko, no tak ten vztah s tou vaší dcerou, se kterou jste měla problém v nemocnici, tak to je velké zklamání. To je náročné potom stavět nebo vystavět úplně nový vztah. Uvidíte, jak se to bude vyvíjet a jestli se to potom nějaké třeba nějakým zázrakem obrátí. Naštěstí máte někoho, kdo s vámi komunikuje, s kým si povídáte, kdo za vámi přijede, no tak to je pak štěstí mít vícero dětí, protože když se stane nějaká taková událost s jedním dítětem, tak potom na to nejste sama, ještě máte další parťáky.
2: No právě, že ten nejmladší, ten hodně za mnou jezdí, on říká strašně moc. Štěpanka ta je daleko, ta by přijala a je strašně daleko. 500 kilometrů, to je šílený.
1: Tak děkuji, že jste se podělila i o tak těžkou zkušenost. Přeju, aby vám ostatní děti přinášely radost a aby se časem podařilo zahojit i to, co vás dnes ještě bolí.
2: Ty mě posílají třeba vnoučátek, že telefonu mě dají a nebo mě ukážou fotky.
1: Ano, to jsou nabíječky baterek, vnoučata. Vlastínko, loučíme se. Krásnou noc a krásný nový den.
2: A já jsem skončila na vozíku, no.
1: Naslyšenou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: V noční lince Českého rozhlasu se dnes necháváme unést tématem, které mluví o tom, jaké to je, když si necháme děti symbolicky vyletět z hnízda. Bylo pro vás těžké zvládnout jejich odchod nebo se naučit, že už jim nemůžete radit, rozhodovat za ně jako dřív?

0: Někteří rodiče pláčou, jiní začnou cestovat, chodit do divadla, nebo se konečně věnovat tomu, na co celé roky nebyl čas. Co přinesl odchod dětí vám? O tom dnes mluvíme v noční lince Českého rozhlasu a přichází paní Pavlínka z Broumova, z Bílých Karpat. Zdravíme.
1: No, dobrý večer. Já mám 4 dcery a syna. Dceři už bude 60 a poslední je syn, bude mu 50. Takže jsou po 2 letech. No, když nám děti vyrostly, tak jsme si pořídili domek, protože bylo jich dost a bytek bylo málo místa. Takže jsme si koupili tady domek. Má 6 místností po 20 čtverečních metrech, takže to stačilo. Když děti vyrostly, nejstarší dcera šla do Prahy na zahraniční obchod. No a šla, asi tak byla tam rok a vrátila se, poněvadž se musela vdávat. No, jasně, že bydleli tady u nás. Druhá dcera se vyučila dámskou krejčovou a když se vdala, bydleli taky tady. Vždycky každé chvíli, než se našlo jiný bydlení. No, třetí dcera a čtvrtá se vyučili kuchařkama. No a bydlejí v Broumově. A syn se vyučil truhlářem a bydlí tady u nás taky ve vesnici. Takže všechny máme do 7 kilometrů od sebe. Všechny ty děti. No, jsou jasně povdány a kluk se na té. Takže máme 14 vnoučat.
0: No, to je krásné číslo.
1: Vnoučat a ty jsou vlastně taky už všechny celkem dospělí. Už máme taky pravnoučata, takže pravnoučat máme 7 a 8 čekáme prosinci. Ale všichni, když sem přijdou, no je nás 40, když měl manžel 80, tak nás bylo 40 na ty jeho narozeniny. No, ale je to moc pěkný, když je máte takhle blízko. Chodí opravdu často, holky tady jsou každý druhý den. Když jsem byla nemocná, opravdu hodně, měla jsem ten covid, tak tady vnučky se mnou spaly, aby nemusel manžel. Každou noc se střídali, mám moc hodný děti i vnoučata. A pravnoučata, no, snad se taky povedou.
0: Mají dobrý příklad, velmi dobré kořeny. Kdo nejčastěji organizuje rodinná setkání? Povězte nám.
1: 60 let budeme, no.
0: Kdo u vás nejčastěji organizuje vaše...
1: No tak většinou já
0: akce,
1: a teď to už teda
0: dcery,
1: no. Ta nejstarší a ta prostřední.
0: No a řekněte mi, když je vás 40, v tom ideálním případě, když jste všichni, jak jste o tom mluvila, tak kam se vejdete?
1: No teďka jsme to teda už měli v hospodě, už to ta nejstarší zařídila, oni bydlejí 2 baráky od hospody, a tak už jsme to teda měli tam, no. A když jsme měli zlatou svatbu, tak jsme to měli v Teplicích, tam je taková malá jako od zahrádkářů hospodka, no, tak to jsme měli tam.
0: Umíte se to zařídit, aby vás
1: tady to
0: odbydám
1: vždycky, jo. No, tak jsem říkala, taky se musím ozvat, no.
0: Ano, bylo to přímo k tématu, bylo to k věci a to my vždycky vítáme. Tak opatrujte se, děkujeme za to, že jste zavolala,
1: no,
0: zdravíme vás, Pavlínko.
1: A víte, od kdy já vás poslouchám?
0: Řekněte.
1: To ještě tam byl pan Stupka. To už je takovej chlet, co já tu noční linku poslouchám.
0: No teda.
1: No.
0: A jak často voláte?
1: Nevolala jsem ještě asi 2x dávno, dávno.
0: Tak to mi nedává smysl. Proč nevoláte častěji?
1: No, nevím.
0: No, tak doufám, že to do třetí se všeho dobrého bude brzy. Zdravíme vás,
1: no,
0: do Broumova.
1: Až něco bude, třeba, no, třeba se zas ozvu. Tak jenom, že abyste to věděli, to opravdu jde. Jde to krásně spojit, aby ty děti byly do té doby, než si našli svoje bydlení tady všude povokolo, tak stejně byly tady a jde to.
0: Jde to,
1: no.
0: Vy jste toho živým příkladem, tak děkujeme za sdílení, opatrujte se.
2: Noč. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Najednou se nevaří pro čtyři, ale pro dva, v pračce je méně prádla, v přecíni méně bot. Takové obyčejné drobnosti si dnes připomínáme v noční lince Českého rozhlasu. Která z nich vám po odchodu dětí připadala nejpodivnější? Máme 20 minut po půlnoci, s vámi je stále Jarka Barboříková a zpívá Petr Nať.

0: V noční lince Českého rozhlasu dnes vzpomínáme na chvíle, kdy se děti poprvé stěhovaly do vlastního. Pomáhali jste s krabicemi s úsměvem, nebo jste měli při pohledu na prázdný pokoj sevřené hrdlo? Odpovídat bude paní Dana. Krásnou noc i vám.
1: Krásnou noc i vám do Zlína a krásnou noc všem posluchačům samozřejmě. Já jsem velice pozorně dneska naslouchala a ani jsem původně neměla v úmyslu volat, ale taky mám 3 potomky, kteří už dávno vylétli z hnízda, a takže už jsem to taky zažila. No a o tom chci trošku se rozpovídat. Takže já mám štěstí vlastně i v tom, že nejmladší, teda když se narodila nejmladší dcera, tak vlastně byl rozdíl 12 let od toho nejstaršího syna. Takže oni postupně odcházeli, hlavně odcházeli pak na vysokou. A když zůstal ten prázdný byt, tak to bylo pro mě teda krutý. I když já mám spoustu zájmu i praktických, jo. A mohla jsem se jim věnovat, ale najednou jsem fakt neměla nějak pro koho vařit a komu by chutnalo a tak dále. Takže jako byl to nezvyk, prostě najednou ten prázdný byt, protože já jsem teda už zůstala pak sama. Takže to nebylo jednoduché. To přiznávám, ale zase jsem je vedla k samostatnosti a byla jsem vděčná za to, že samostatní jsou a že to v životě i po těch vysokých školách a po studiích prostě vůbec někam dotáhli. A i když mám teda nejblíž jenom dceru, a to je 25 kilometrů, to je Písku, tak teď už začala zase pracovat po 2 letech a po mateřských a takže je to takový složitější, ale zítra se máme konečně vidět. No a jinak se sejdeme prostě příležitostně. Když jsou nějaké eventuálně moje narozeniny, nebo prostě o Vánocích, o Velikonocích, tak nějak se prostřídáme. Ale je to většinou takový, já už jsem si zvykla na samotu, Jaruško, a já už nejsem zvykla tady mít plnej byt prostě najednou.
0: Paní Dano, takže podle vás se dá zvyknout na samotu?
1: Dá se zvyknout, určitě. Musíte mít nějaké záliby. U mě to je zpěv a kytara, což je prostě největší hobby. To mě vždycky pomůže. A vůbec hudba sedeček třeba nebo z rádia. Prostě ty české písničky, které se převážně hrají v noční lince. A poslouchat příběhy druhých. A jako já už jsem si docela odvykla, já už prostě taky mám nějaký roky, už jsem mi taky po 70 pryč a dá se zvyknout na samotu. A víte, že máte prostě na dosah. Syn přijede z Prahy jednou za 2 týdny pravidelně, protože ten se stará teď o zahradu hlavně. No a kterou já mám teda mimo domov. Jako máme i v kolonii.
0: Paní Dano, a chodíte dnes mezi lidi do nějaké společnosti nebo klubu častěji než předtím, když byly děti doma?
1: Já jsem chodila hodně do kostela, protože víra mě drží a chodím hodně na procházky a to chodím hlavně ke svému starému dubu, kterýmu vždycky, když se chci vypovídat a potřebuju to, jako teď jsem měla spíš období smutku velkého, takže prostě já jdu k tomu dubu a projdu tím parčíkem a prostě tady je spoustu zeleně tady u nás a já se prostě tomu dubu, já se o něj opřu, o ten kmen a já úplně s tím splynu a já se tak jako zbavím těch otěží a těch pout a stesků a bolestí a je mi líp.
0: A máte kolem sebe lidi, se kterými si můžete jenom tak sednout a popovídat? Chodíte do nějaké společnosti, kde je vaše generace a sdílíte?
1: Písku. No a tam já už právě jsem přestala, protože oni jak mají školu a teď jsou ty 4 vnučky prostě a dcera už pracuje, tak už je to složitý. Takže říkám, my se scházíme pravidelně, jo. Jednou za týden přijede, za 2 týdny přijede syn z Prahy, no a pak zase přijede dcera třeba ten pátek, kdy má volno ve škole kdy má, ona má částečný úvazek, takže prostě...
0: Paní Dano,
1: to tak nějak
0: a chodíte třeba na nějaké besedy, do knihovny, na výlety nebo nějaké společenské akce?
1: Víte co, mě už to čtení trošku i unavuje, protože já mám načteno za celý svůj život hodně. A abych pravdu řekla, tak mě ta příroda dobí nejvíc. A já už miluju takovej ten klid. Takový ten pomyslný klid. I když jsem velice hovorný člověk, to ano. A já když jdu na nákup, tak většinou to trvá nákup třeba 4 hodinky, ale pak cesta zpátky trvá dlouho, protože někoho potkám a jdem se do řeči a nemá to konce, že? Takže tak.
0: Paní Dano, tak jsme rádi, jsme rádi, že se cítíte dobře, necítíte se opuštěná, umíte být aktivní, to je dobře, rodina, kontakt máte, tak se to hezky poslouchalo.
1: Rodina je základ pro mě, jo, a já jsem vždycky ty děti prostě zbožňovala, ale zároveň jsem byla přísná maminka, která je vedla k samostatnosti. A to je základ všeho, aby prostě měli úctu, nějakou takovou pokoru určitou a říkám, když dojdu do kostela, dojdu, dneska už tam nechodím pravidelně, protože mě to se tolik nedává, ale spíš do té přírody mě to tahne. Takže Jaruško, krásnou noc vám i všem posluchačům.
0: Děkujeme. Dítě odejde, ale telefon zůstává. Některým rodičům zvoní každý den, jiným jednou za týden. Jak často potřebujete slyšet hlas svých dospělých dětí vy? O tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Jestli máte co říci k tématu, volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linko. Je s vámi Jarka Barboříková, vysíláme ze Zlína.
2: Jednou štěstí dohoní i ty jezdce na koních, co hledají.

0: Některé děti odejdou o ulici dál, jiné stovky kilometrů od domova a některé třeba do zahraničí. Jak vzdálenost ovlivnila váš vztah s dětmi, o tom si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A na řadě je paní Věra. Zdravíme vás ze Zlína. Kam
1: dobrý večer,
0: odkud
1: tady paní
0: voláte?
1: Věrka z Kostrova u Prachatě, není ve Vodňanech. Aha. Já bych sem chtěla svůj příběh. Synovi teda bude 14. prosince 30. Bydlím asi 25 kilometrů od ostrova, ale strašně mi je smutno, i když se vidíme třeba na dálku nebo si voláme, ale není to ono, ale zítra mám tady velkou oslavu ve Vodňanech, tak vlastně včera jsem měla svátek, no vlastně už je hodina, skoro půl hodiny po půlnoci, tak to už svátek nemám. Ale zítra to budu slavit tady ve Vodňany i s harmonikou, takže některý lidi přijedou, některý nemůžou, protože jsou nemocný, nebo tak to budu dělat na víc kusů, no. A zítra ještě vlastně můj bývalý přítel hraje na harmoniku, který mi bude tady hrát, tak jsem udělal překvapení pro důchodce ve Vodňanech, takže my jsme přijedem do Vodňan a máme ještě pauzu, než mi budou hrát od česti, takže jsem udělala, že půjdeme hrát do Vodňan, do domova důchodců, no a tam, kdo přijde, přijde, no a budeme poslouchat písničky, co jim zahraje, nebo který lidi si budou nějakou písničku přát a bude jí znát, tak vlastně jim zahraje, no takže to spojíme dohromady. No a na večer vlastně hrajou, od 6 hodin hrajou do půlnoci pro mě, no.
0: To je krásné, tak dodatečně přejeme všechno nejlepší k tomu včerejšímu.
1: No a přítel vlastně má prosinci, ten má 20. prosince, já 14. takže to zase uděláme všechno dohromady, jo, takže a ještě David Segry, ten taky má svátek a Vánoce do toho, takže to bude něco velkýho, no.
0: Věrušku, a když se sejdete, je o vás vědět, jste hodně slyšet, máte
1: no,
0: veselé bujaré setkání.
1: No já bydím ostrově, tak mi říkají, že bydím na Kanárech, že jsem na ostrově každý den a vlastně pomáhám, a nejlepší dárek asi jsem dostala k svátku, jsem potkala vlastně kamaráda, kterýmu jsem zachránila život bez policajtu a bez záchranky, takže jsem udělal první pomoc s kamarádkou a od té doby každý pátek čeká na mě, vždycky mě obejme a to je asi u mýho srdce nejbližší člověk, který vlastně se mu zachránila života, děkuje mi každý týden, no. Dělali mu teda bypass, ale to už je, tohle už je ve stáří, no a jinak vlastně se máme, no a v pátek vlastně se mi stal takový příběh, že tam přišli policajti do Prachatic a oni tam měli kucí pivo a zapíjeli narozeniny toho jednoho a my už jsme měli sraz z klasu, ale prostě ty flašky zůstaly u mě, no tak jsem to musela dát do autu. Já říkám, no já pivo v sobě nemám, ale kucí to tady nechali přímo u mě, tak jsem to odnesla já, ale to bylo dobrý. To jsem vysvětlila a říkám mu tenhle ten příběh, co se stal tady a jak vidí na mě, tak se to stalo přímo u těch hodin v Prachaticích. No a tak jsem mu řekla příběh a on říkal, byste měla dostat metal. Já říkám, no to asi jo, ale tak si mě napsala, že se to trvá, říkám jo, no. Tak prostě zachraňuji životy, nevíte, co se kde stane. Buď zloděje, nebo životy, no. Tady v Albertu jsem vlastně chytla zloděje, pak jsem teda čekala, jak to dopadne, no. Dopadlo to dobře teda, takže...
0: No tak vy se určitě, Věrko, zapojte i do listopadového vysílání Noční linky, protože tam chystáme téma Dobří anděle, lidé, kteří udělali dobré skutky, třeba zachránili někomu život, tak ozvěte se, budeme se na vás těšit. Teď posíláme Miroslava Donutila, ten báječný mužský svět. I pro vás, Věruško, směr
1: no
0: Prachatice.
1: No a mám tam taky do toho kolektivu hodně zdraví a štěstí a lásky a... Co tam máte rádi, váš kolektiv, no?
0: Máme.

konečný mužský svět. Nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nema nic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomáhá.

0: Miroslav Donutil, ten báječný mužský svět. Úžasná písnička, která má svoje místo v našem vysílání. A na řadu přichází paní Alice, která volá z Krkonoš. Krásnou noc i vám. Paní Alice, slyšíme se? A jejde, tak já tady budu zkoušet obnovit to telefonické spojení. Ale ať klikám, jak klikám, tak se nám to nedaří. Tak mě to mrzí, paní Alice, zkuste vytočit telefonní příběh znovu, respektive telefonní číslo. Já už myslím na to, že otevřu nějaký příběh z našeho webu. Tak přečtu, pan František, dobrý večer. Já jsem nikdy neměl rád, když jsem pracoval někde daleko, jezdil jsem domů jednou za týden nebo dojížděl za prací každý den třeba do Brna. Samozřejmě jsem se postaral o to, aby naše děcka mohly bydlet blízko nás a do práce se nemuselo daleko dojíždět. Já a manželka s dětmi se snažíme, aby veškeré starosti o firmu a náš dům byly přiměřené, aby jsme se o to starali společně. Tak Františku, děkujeme. Ještě Bohumír. Nám odletěl jen tak na půl, každých 14 dní k nám přijedou na oběd. Pak veselé bavení, káva, čaj, babička roztaje z vnoučaty. Jeden z těch tří sourozenců nás nechce ale opustit. Vyhovuje mu to u nás. Bohumíre, děkujeme za vzkaz. Volejte, pište. Dnešní téma zní, když děti vyletí ze hnízda. Děti vyrostou, osamostatní se a jednoho dne přijde ta chvíle, kdy vás opustí. Pro ně začíná nová životní etapa a velká změna je to i pro vás. Tak jak jste prožívali odchod svých dětí? Víte co, telefonní linka číslo 4 byla obsazená, tak jsem ji zvedla. Přeskočilo to rovnou na další, tak dneska se nám to moc nedaří. Ale někdo přece jenom přišel a zastavil se u nás. A je to paní?
1: Já časím na to, je krásný den páteční a volební už. A tak já mám segru a ta má 4 děti a ty všechny vylíty z hnízda. A v děti jejich už taky děti vylíty z hnízda, někteří už.
0: Ano, tak vy k ní máte blízký vztah, takže vás to taky zasáhlo. Bydlíte právě blízko té sestry?
1: Ano, já bydlím pod kopcem, ona bydlí na kopci, ona bydlí v paneláku, já bydlím u stadionu. Takže já to mám vlastně k ní kousek. No a ona má 4 děti, jedno dítě má mladý Boleslavy, druhý má tady na Frýdlansku má 3. No a jedno je v Dolní Odříši, druhý je, nebo holčiny jsou, jedna je v Odříši, pak je jedna v Rostena a jedna je v Nížku. No a prostě jejich děti jsou jako poblíž, jako u nich, jako u těch segrí vnoučat. Vnoučata jsou poblíž rodičů. A některý jsou ještě doma, protože chodí do školy. Takže to je pochopitelné, že ty ještě nevylítli z hnízda. Jako některý už vylítli z hnízda, no, těm ostatním.
0: Dobře. Jaruško, tak děkujeme, že jste se k nám přidala.
1: Prosím.
0: Tady je Michal Tučný, zaspívá rád se brouzdám
1: ano, děkuju,
0: rosou.
1: Ano, děkuju, naslyšenou.
0: A dovede nás až k poslednímu telefonátu. Volejte, čekám na vás. 731 800

0: V dnešní noční lince Českého rozhlasu se ptáme na to, zda je vůbec možné děti pustit úplně. Přestane mít rodič někde potřebu chránit je před chybami, nebo to člověku zůstává na celý život? Jaké to je, když děti vyletí z hnízda? O tom jsme si dnes povídali už od 23. hodiny a naše povídání završí pan Olin z Kopřivnice. Zdravíme.
1: Já vás zdravím taky, všechny posluchače, kteří vydrželi do té pozdní hodiny. No a já bych to řekl asi takhle. Já jsem z hnízda nevyletěl, já jsem byl vyletěn. To znamená, v 15 letech jsem odešel na průmyslovou školu do Rožnova z Moravského Slovácka, odkud teda pocházím. Tam jsem vlastně ani, nevím, jak jsem se tam dostal, to prostě rodiče nějak rozhodli, že půjdu na tu školu a bylo to vyřešené. Takže jsem odešel v 15

0: rodičům, takže manželka vyletěla z Nitry a vrátila se zpátky, protože jsme neměli kde byt, po svatbě bydlet. A když jsem teda změnil to zaměstnání, tak jsme přišli tady s prosíkem, jestli bychom mohli v jednom pokoji být aspoň chvilku, než si na něco najdeme.
1: A jaké to bylo, když vaše děti odešly?
0: No to je právě to. Moje děti, mám dceru a měl jsem syna. Dcera odešla na vysokou školu do Brna, potom do Lednice na Jižní Moravě, dokončila vysokou školu a už zůstala v Brně, protože tam si našla zaměstnání několik různých, která je vystřídala, teď je tam spokojená. A syn, ten se oženil také a přišel za námi, jestli by mohl na chvilku v jednom pokoji, teda v jednom pokoji s manželkou bydlet. Uh-huh. A dopadlo to tak, že tady zůstal, protože si postavil nad garáží suché bydlení, takže vlastně děti nevyletěly.
1: Tak
0: a jsou tady, nebo zůstali tady, nebo zůstala tady vlastně.
1: Nebydlí přímo s vámi v bytě, ale jsou u vás, dá se říct.
0: Máme společný barák vlastně, všechno máme společné. Manželka tady zůstala, si nám bohužel zemřela, takže mám tady tři vnuky, manželku, která a my se svojí manželkou jsme tady, takže vlastně je nás tady šest ve dvougeneračním baráčku. No a myslím si, že jsme spokojení, takže nikdo nám nevyletěl, spíš nám přiletěli. A teď se teda budeme modlit, jak to dopadne s těma klukama, protože mají 18-20, jestli oni vyletí nebo nevyletí, to je ve hvězdách. Ale jak to tak sleduje, jestli to bude to samé, co s námi, takže oni tady zůstanou, než si něco najdou a pak tady zůstanou natrvalo, takže tady se to akorát bude množit. Takže ale já jsem spokojený, já si nestěžuji si, myslím se nikdo, takže situace je taková, jaká je.
1: Děkujeme za ukončení dnešní noční linky, Oline, rádi jsme vás slyšeli, zavolejte opět příště.
0: Já jenom malé hlášení, u nás prší v Kopřivnici, ano?
1: Dobře, tak pošlete to k nám ve Zlíně, my to už docela uvítáme. Pojďme na web. Když mi odešla z domu poslední dcera, první týdny byly zvláštní, protože najednou bylo všude ticho. Pak jsem si ale řekla, že to nemusí být konec něčeho hezkého, ale začátek nové etapy. Začala jsem znovu chodit na cvičení, přihlásila jsem se do knihovny na besedy a víc se vídávám s kamarádkami. S dětmi si pravidelně voláme a o to víc se těším, až přijedou. Zjistila jsem, že si společných chvil vážíme mnohem víc. Doma mám konečně čas i na věci, které jsem roky odkládala. Děti mají svůj život a já se učím znovu naplno žít ten svůj. A dnes už ten jejich odchod nevnímám jako ten smutek, ale jako důkaz, že se dokázali postavit na vlastní nohy. Petra Kroměříž. No tím se dnešní noční linka Českého rozhlasu pomalu uzavírá. Děkuji za všechny vaše příběhy, vzpomínky i otevřenost, se kterou jste dnes mluvili o chvílích, kdy děti vyletěly z hnízda. Přeji vám, aby i když už doma není takový ruch jako dřív, zůstávalo mezi vámi a vašimi dětmi co nejvíc blízkosti, radosti a krásných návratů. Klidnou noc a děkuji, že ji trávíte s noční linkou Českého rozhlasu. Jarka Barbuříková se loučí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Náš dnešní host věru, že není v našem divadle poprvé, to opravdu ne. Ale za to pokaždé má co říct. A dnes to navíc bude ta správná večerní návštěva. Tak už jen dobrou pohodu a pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Člověk se má snažit žít tak, aby při jeho pohřbu i funebráci litovali, že umřel. Napsal kdysi muž, který se narodil roku 1835 ve Floridě, ve státě Missouri, a do matriky narozených byl zapsán jako Samuel Langhorn Clemens. A jeho slova se naplnila, když zemřel ne už jako Sam Clemens, synek schudlého farmáře, ale jako 75-letý spisovatel Mark Twain.
2: Zdeněk Ornest představil spisovatele, který přišel svého času na večerní návštěvu k posluchačům Českého rozhlasu, nebo tehdy Československého rozhlasu, doslova až domů. Večerní návštěva, tak se jmenovaly pořady, které uváděly světové autory i domácí herce, výtvarníky a vlastně vůbec umělce a představovali je uprostřed jejich bytů, ateliéru a také mezi přáteli. Mark Twain pozvání v podobě herce Rudolfa Pellara velmi rád přijal. Jen bylo na úvod potřeba jedno docela malé vysvětlení. Inu, když je pan spisovatel humorista?
1: Prosím, mistře, máte slovo.
3: Děkuji, vážený příteli, děkuji za milé pozvání i za udělení slova, leč předem bych vás chtěl seznámit s událostí, která se odehrála v mém raném dětství a kterou zaznamenal v rozhovoru se mnou reportér denního Hromobytí. Prosím, můžeme číst.
1: Máte také sourozence, pane Twaine?
3: Ano, myslím, že ano, totiž zdá se mi, že ano, ale nemohu se určitě upamatovat.
1: Dovolte, ale to je to nejpodivnější, co jsem kdy v životě zažil.
3: A co je na tom podivného?
1: Prosím vás, nevíte, máte-li sourozence, co je to za tamhle ten obraz na zdi? Není to podobizna vašeho bratra?
3: Ano, ovšem, teď mi napadá. Ano, to byl můj vlastní bratr, jmenoval se William.

0: jsme mu byl. Nebojí, Vilíček.
1: A říkáte nebojí, což je mrtev?
0: Bohužel ano, tedy domnívám se, že ano. Ale my jsme to nikdy určitě nevěděli. Víte, byla to taková záhadná historie.
1: No, to je ovšem velmi smutné. Tak on tedy zmizel?
0: Do jisté míry ano, ano. Pochovali jsme ho, bohužel.
1: Pochovali. To jste ani nevěděl? Jeli skutečně mrtev?
0: Ale ne, tak to nebylo. Byl načisto mrtev.
1: Ctěný pane, musím se vám přiznat, že tohle to přesahuje můj horizont. Když jste ho pochovali a věděli, že je mrtev, tak...
0: Ne, my jsme pouze předpokládali, že je mrtev.
1: Tak, rozumím. On tady zase přišel k sobě.
0: Chtěl bych se s vámi vsadit, že k sobě nepřišel.
1: Něco podobného jsem ještě nezažil. Člověk je mrtev, člověka, jak se patří, pochovají, co je na tom záhadného.
0: No, vidíte, a to je právě to. Věc se má totiž tak, víte, my jsme byli dvojčata, zesnulý a já. No a když nám bylo necelých 14 dnů, byli jsme v koupací vaně vyměněni a jeden z nás se utopil, ale nevěděli jsme, který to byl, víte. Někteří mysleli, že to byl Bill a jiní zase, že já.
1: To je opravdu velmi divné a... Co vy o tom soudíte?
0: No, to vědí nebesa. Já bych za to dal nevím co, kdybych měl aspoň tušení, jak to vlastně bylo. Toto hrozné, příšerné tajemství tíží mne po celý můj život. Ale teď vám něco prozradím, něco, co dosud neví žádný smrtelník. Totiž jeden z nás měl zvláštní znamení na těle. Bylo to mateřské znaménko na levém zápěstí. A to jsem byl já. No a toto dítě bylo právě to, co se utopilo.
1: Tak v tom tedy celkem nevidím nic záhadného.
0: Že ne? No, pro mne je v každém případě záhadou, jak mohou lidé dojít k takovému omylu. Ale jen o tom probuch neříkejte nic mé rodině. Ta už má bez toho všelijakých starostí až nad hlavu. No, tak jsem vám to, milý pane, řekl a chtěl jsem vám to říct jenom na vysvětlenou, abyste se třeba jednou nedivil, že jste si na dnešní večerní návštěvu pozval někoho docela jiného.
2: Divadlo pro vaše uši.
0: Ve 13 letech jsem byl bystré dítě. Myslel jsem si v té době, že jsem dítě neobyčejně bystré. Právě tehdy jsem napsal svůj první příspěvek do novin. Příspěvek, který naprosto neočekávaně způsobil mezi lidmi docela pěknou senzaci. Skutečně tomu tak bylo. A já byl na to taky pyšný. Byl jsem tenkrát učedníkem v tiskárně, a to učedníkem pokročilým a nadějným. Strýc si mě vzal do novin, které vydával Hannibalský týdeník, $2 ročně předem, 500 předplatitelů, kteří platili v sáhovém dříví, v kapustě a v neprodejných brukvích, a kterého si šťastného letního dne opustil na týden město, když se mě byl napřed zeptal, zda bych jedno číslo dokázal zredigovat sám. Jak bych se o to nebyl chtěl pokusit. Redaktorem soupeřských novin byl nějaký Higgins. Dostal nedávno košem od jedné dámy, a kterého si večera našel přítel na posteli tohoto ubohého chlapce lístek, na němž bylo napsáno, že už nemohl dál žít a že se utopil v Medvědí zátoce. Přítel tam běžel a spatřil Higgince, jak se brodí zpátky ke břehu. Rozmyslil si to. Po několik dní toho byla plná ves, ale Higgins nic netušil. No a já jsem si pomyslel, že tohle je výborná příležitost. Napsal jsem o události záměrně vylhanou zprávu a ilustroval jsem ji zlomyslnými rytinami, které jsem vyřezal nožem do dřevěných štočků. Na jednom z těch obrázků byl Higgins, jak se brodí v košili a s lucernou do zátoky, zkoumaje přitom hloubku vody holí. Myslel jsem si, že je to strašně veselé. A z tuposti jsem si neuvědomoval, že by v takovém článku mohla být nějaká mravní závada. Spokojen tím výplodem hledal jsem další území, kterého bych mohl dobít, a napadlo mě, že by bylo dobré a zajímavé obvinit redaktora novin sousedního kraje z nějakého darebáctví a pak se na něj dívat, jak se svíjí. Udělal jsem to a dal jsem tomu článku podobu parodie na pohřeb sera Johna Moora. A řeknu vám, byla to parodie pěkně drsná. No a pak jsem napsal urážlivé hanopisy na dva vynikající občany, nikoli proto, že by si to byli něčím zasloužili, ale prostě jsem si myslel, že je mou povinností nějak noviny oživit. Jemně jsem potom zaútočil na našeho nejnovějšího cizince, na lva těch dní skvělého krejčovského tovaryše z Quincy. Byl to sám předobraz upejpavého hejska a nejkřiklavěji oblečený muž v celém státě. Ženské na něj letěly. A on týden co týden posílal do hannibalského týdeníku bujnou báseň o svém nejnovějším vítězství. Tentokrát byla jeho rýmovačka nedepsána. Pro Mary z H, tři tečky, Lu. Což samozřejmě znamenalo pro Mary z Hannibalu. Zatímco jsem připravoval tu věc do tisku, projel mnou náhle od paty k hlavě nápad, který mi připadl jako úplné hromobití humoru a hned jsem jej zhuštěně napsal jako kousovou poznámku pod ty verše, a to takhle. Ještě jednou tuto věc tiskneme. Byli bychom však rádi, kdyby si pan J. Gordon Runnels jasně uvědomil, že tím prokazujeme velkou trpělivost a že od tohoto dne bude-li chtít něco sdělit svým přítelkyním v H, tři tečky, Lu, musí použít jiného prostřednictví než sloupců tohoto listu. No, noviny zkrátka vyšly a nikdy jsem nezažil, že by nějaká maličkost byla vyvolala tolik pozornosti, jako ty moje hravé žertíky. Hannibalský týdeník šel na odbyt, což byla novinka dosud nevídaná. Město bylo vzrušeno. Za časného odpoledne přišel Higgins s dvouhlavňovou puškou. Ale když zjistil, že ho urazilo nemluvně, tak mi totiž říkal, vytahal mě za uši a odešel. Téhož dne večer se však vzdal svého místa a navždy opustil naše město. Pak přišel Krejčí se svou husičkou a nůžkami, ale pohrdl mnou a téhož dne večer odjel na jih. Dva pohanění občané přišli hrozíce žalobou pro urážku na cti a odešli podrážděni mou bezvýznamností. Redaktor ze sousedního kraje vtrhl příštího dne s válečným pokřikem a všece k žíznivý pokrvi, ale skončilo to tím, že mi ze srdce odpustil a pozval mě do výčepu, abychom spláchli trpkost přípitkem opičích kapek. Když se strýc vrátil, velmi se na mne hněval, ale zcela bezdůvodně, jestliže se uváží, jak jsem noviny probudil k životu a jak mi také měl být z hlouby duše vděčen, neboť jeho nepřítomnost zachránila před rozčtvrcením, před zásahem tomahavku, před žalobou pro urážku na cti a před ustřelením hlavy. Obměkčil se však, když se podíval na účty a zjistil, že jsem získal nebývalý počet 33 nových předplatitelů, a tím i tolik zelí, kapusty, bobů a neprodejných brukví, že by to vystačilo pro celou rodinu na 2 roky.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Už jsem tu svého času citoval několik Twainových aforismů, třeba zrovna tyhle dva se mi líbí. Člověk si pokaždé rád vyslechne radu, obzvlášť když ví, že se jí nebude muset držet. A nebo člověku, který má kladivo, se každý problém jeví jako hřebíček. Mnohé z povídek, které napsal Mark Twain, měly prapůvod v jeho osobním životě, v jeho pracovních zkušenostech. Ovšem, jak to bylo v případě funkce senátorova tajemníka, tak to opravdu nevím. Ovšem, ten popis, ten působí věrohodně.
2: Lidé si myslí, že novinářské povolání je lehké a příjemné a že se v něm lehce vydělá fůra peněz. To by snad byla pravda, kdyby neexistovali vydavatelé, tvrdošíně setrvávající na nesmyslných zásadách, že redaktoři musí být neustále v pohybu a honit se a štvát za senzacemi, místo aby si je mohli v klidu a v teple vymýšlet za redakčním stolem. Každý čtenář si jistě s chutí přečte zprávu o nestvůře, která stahuje na Mississippi lodě ke dnu, a je mu jedno, jestli ta potvora existuje nebo ne, protože zítra mu už novinář přichystá zase jinou lahůdku. Leč vydavatelé nemají pro tento styl novinářské práce pochopení a navíc ještě zavalují redaktory svých listů korespondencí slabomyslných čtenářů, kteří se ptají na nejnesmyslnější hlouposti a se zcela vážnou tváří očekávají, že jim na ně redaktoři odpoví. Přiznám se, že vyřizování korespondence nebylo nikdy mou silnou stránkou, což mi způsobilo mnoho potíží u vydavatelů, nezřídka i existenčních. Když už jsem byl donucen vyřizovat listárnu redakce, odpovídal jsem na dopisy po svém. Vzpomínám si, že jsem jednou dostal od čtenáře dopis, ve kterém se tázal: slyšel jsem, že rybí potrava obsahuje mnoho fosforu a je tedy dobrá k posílení mozku. Mohl byste mi sdělit, kolik ryb bych měl denně sníst? Odpověděl jsem mu: vážený pane, vám stačí denně jedna velryba střední velikosti. No a to byl konec mé existence v onom časopise, neboť tazatelem byla vysoce postavená osobnost. A tak jsem se rozhodl, že zkusím štěstí v politickém světě. Stal jsem se soukromým tajemníkem jednoho senátora.
3: Mark Twain, senátorovým tajemníkem.
2: Jednoho dost časného jitra poslal pro mne můj zaměstnavatel a já k němu vstoupil. Právě jsem potají vepsal do jeho velké řeči o finančních záležitostech několik slovních hříček. V senátorově vzhledu bylo cosi děsivého. Vázanku měl neuvázanou, vlasy měl rozcuchány a na tváři bylo vidět znamení potlačované bouře. Pevně tiskl v ruce balíček dopisů a já věděl, že už je tu poštovní zásilka od Tichého oceánu, které jsem se tak hrozil. Pan senátor pravil: domníval jsem se, že jste hoden důvěry. Řekl jsem: ano, pane. Pravil: dal jsem vám dopis od několika svých voličů ze státu Nevada, kteří žádali o zřízení poštovního úřadu na Baldwinově ranči. A řekl jsem vám, abyste jej zodpověděl, jak nejchytřeji umíte a abyste použil všech argumentů, které by je mohly přesvědčit, že na řečeném místě není poštovního úřadu vůbec třeba. Ulevilo se mi. No, jestli je tohle všechno, tak tedy to jsem udělal. Ano, skutečně jste to udělal. K vašemu vlastnímu pokoření vám tady přečtu vaši odpověď. Čtu: Washington, 24. listopadu. Pánové Smith, Jones a ostatní. Pánové, jaké zlo to na sebe chcete přivolat, jestliže si přejete mít na Baldwinově ranči poštovní úřad. Vůbec by vám to neprospělo. Kdyby tam k vám přišly nějaké dopisy, neuměli byste si je přečíst. A vedle toho dopisy obsahující peníze, které by měly vaším úřadem projít do jiných míst, pravděpodobně by se dál už nedostali, což sami jistě hned pochopíte. A to by vám všem způsobilo jen nesnáze. Ne, ne, nechtějte mít ve svém táboře poštovní úřad. Vaše zájmy mi přirostly k srdci a domnívám se, že tohle by byla nadbytečná pošetilost. Vy potřebujete jen pěkné vězení, pěkné pevné vězení a školu v přírodě. To by pro vás bylo trvalé dobrodiní. Byli byste pak skutečně spokojeni a šťastní. Okamžitě tento váš požadavek přednesu upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Tak takhle zní vaše odpověď, pane Twaine. Ti lidé říkají, že mě pověsí, jestliže kdy ještě vstoupím do jejich okresu, a já moc dobře vím, že by to skutečně udělali.
4: Ale já jsem nevěděl, pane, že se dopouštím něčeho špatného. Chtěl jsem je jen přesvědčit.
2: Skutečně jste je tady přesvědčil, vůbec o tom nepochybuji. A tady máme další záležitost. Dal jsem vám petici jistých pánů z Nevady, kteří žádali, abych prosadil v kongresu odhlasování zákona o uznání metodistické episkopální církve státu Nevada. Řekl jsem vám, abyste jim v odpovědi napsal, že takový zákon patří spíše jen do oblasti místního zákonodárství a abyste se je pokusil přesvědčit, že za nynějšího neutěšeného stavu náboženského cítění v našem novém společenství států je účelnost žádosti o uznání církve pochybná. A co vy jste napsal? Čtu. Washington 24. listopadu, důstojný pan John Halifax a ostatní. Pánové, s tou svou spekulací se budete muset obrátit na místní zákonodárství vašeho státu. Kongres o náboženství nic neví. Ale ani tam s tím příliš nespěchejte, poněvadž ta věc, kterou tady v nové vlasti zamýšlíte, neměla by smysl, byla by úplně směšná. Vy náboženští lidé jste slabí rozumem, mravností, zbožností, prostě vším, a to pořádně. Raději toho nechte, nic tím nedokážete. Za takové uznání vám nikdo nic nedá, nebo jestliže tím něco získáte, budete z toho mít pořád nesnáze. Ostatní církve vám budou nadávat, budou na vás útočit, budou vás zlehčovat a konečně vás zničí. Udělají to s vámi jako s jedním z těch vašich tamnějších stříbrných dolů. Pokusí se namluvit všem lidem na světě, že jste podnik na černo. Neměli byste se dopouštět ničeho, co by na svatou věc uvalilo špatnou pověst. Měli byste se sami za sebe stydět. Takový je můj názor o vás. Končíte svou petici slovy a budeme se stále modlit. Podle mého to tak bude nejlepší. Nezbývá vám, než se modlit. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států.
4: Tenhle báječný dopis mě úplně znemožnil, pane Twaine, v očích nábožensky založených lidí mezi mými voliči. Ale aby moje politická vražda byla dovršena, přiměl mě nějaký zlomyslný instinkt, abych vám dal tenhle dopis odvážené společnosti starších pánů, kteří zasedají v radě města San Francisco, a požádal vás, abyste zkusil na něj odpovědět. Je to dopis, ve kterém žádají, aby městská práva na přímořské pozemky na okraji města byla stanovena zákonem kongresu.
2: Já jsem vám řekl, pane Twaine, že je to nebezpečná záležitost. Řekl jsem vám, abyste přísedícím napsal nezávazný dopis. Dopis obojaký. Dopis, který by pokud možno vylučoval veškeré vážné úvahy a diskuse o otázce přímořských pozemků. Jestli vůbec máte v těle cit, jestli jste schopen studu, měl by jej, jen co dolehne k vašim uším, probudit tenhle dopis napsaný podle mého příkazu. Čtu. Washington 27. listopadu. Ctihodná městská rada a tak dále a tak dále. Pánové, Jiří Washington, uctívaný otec této země, je mrtev. Jeho dlouhá, skvělá životní dráha je běda skončena. Byl velmi vážen v této končině naší země a jeho předčasný odchod vrhl stín smutku na všechno obyvatelstvo. Zemřel dne 14. prosince 1799. Odešel smířen z jeviště, kde získal pocty a kde vykonal veliká díla, jako nejoplakávanější a nejmilovanější hrdina, jakého kdy země odevzdala smrti. A v takové době, jako je naše, mluvíte o přímořských pozemcích a nepomyslíte, jaký on měl osud. Co je sláva? Sláva je náhoda.
4: Sir Isaac Newton objevil jablko padající k zemi, v skutku triviální objev, jaký udělalo milion lidí před ním, ale měl vlivné rodiče, kteří vymačkali z této maličkosti cosi obrovského a hle, prostáčci spustili pokřik a takřka v pouhém mžiknutí oka byl ten muž slavný. Tyto myšlenky si zapište do paměti. Poezie, sladká poezie. Kdo odhadne, co svět ti dluhuje? Mary měla ovečku s rounem bílým jako sníh. Kamkoliv se Mary hnula, ovečka šla s ní. Pepík s Ančou vědro vlekou přes sráz v studnu nedalekou. Pepík upad, vas si láme, Anča za ním už nevstane. Pro jejich prostotu, pro eleganci jejich dikce, pro jejich oproštěnost od všech nemravných tendencí pokládám tyto dvě básně za úplné drahokamy. Jsou vhodné pro všechny stupně inteligence, pro všechny oblasti života, pro život na poli, pro dětskou školku, pro vzájemně podpůrné spolky a zvláště by neměla bez nich zůstat žádná obecní rada. Ctihodné skameněliny, napište nám zase. Nic tak člověka nepovznáší jako přátelská korespondence. Napište nám zase. A jestliže je v tom dopise něco, co se skutečně něčeho týká, neleňte nám to vysvětlit. Budeme šťastni, až zase uslyšíme váš cvrkot. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Pane Twain, to je krutý, zničující dopis. To je šílenství. Je mi opravdu líto, pane, že je v tom něco špatného, ale skutečně to uhýbá otázce přímořských pozemků. Vy uhněte, nebo... Ale nevadí, nevadí, nevadí, když už se zkáza na nás hrne, ať je úplná. Ať jí dovrší tenhle poslední váš výtvor, který už nehodlám číst. Jsem... zničený člověk. Měl jsem zlé tušení už tenkrát, když jsem vám dával dopis z Humboldtu, který žádal, aby poštovní linka z indiánské Rokle do Shakespeareova průsmyku a přilehlých míst byla částečně vedena po staré mormonské cestě. Říkal jsem vám, že je to delikátní otázka. A upozorňoval jsem vás, že si v této věci máte počínat obratně, odpovědět vyhýbavě a nechat je trochu tápat, ale vaše osudná slabomyslnost vás přiměla napsat tuhle katastrofální odpověď. Washington 30. listopadu, pánové Perkins, Wagner a ostatní. Pánové, s tou indiánskou stezkou je to záležitost delikátní. Jestliže ji však vezmeme do ruky s příslušnou obratností a vyhýbavostí, nepochybuji, že do jisté míry budeme mít úspěch, poněvadž místo, kde linka opouští dívčí lučiny, tam zatím ohbím, kde za loňské zimy byli skalpováni ti dva náčelníci kmene Shawnee, skázonosný mstitel a divoký mrakožrout, hodí se některým. Jiní však vzhledem k okolnostem dávají přednost něčemu jinému. Vyjet totiž ráno ve tři po mormonské cestě z Mosby, přejet čelistní planinu do Blucheru, pak kolem Putny, nechat přitom silnici vpravo a samozřejmě pak ze stezky odbočit ještě vpravo, cestu do Dawsonu nechat vlevo od stezky a pak jet dál vlevo od řečené cesty do Dawsonu směrem na Tomahawk, čímž by byla linka lacinější, přístupnější všem, kdo by se k ní vůbec dostali, byla by v ní zahrnuta všechna místa, která si lidé přejí a prokazovala by tedy největší dobro největšímu počtu, z kteréhožto důvodu doufám, že v skutku budeme mít úspěch. Ať je tomu však jakkoliv, jsem hotov a bude mi potěšením poskytovat vám čas od času další informace o této záležitosti, jestliže si toho budete přát a jestliže mě je dá ministerstvo pošt. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Pane Twain, a teď mi řekněte, co si vy sám o tomhle myslíte. Já nevím, pane, je to... Mně to připadá dostatečně vyhýbavé. Okamžitě odejděte z mého domu. Jsem zničený člověk. Ti divoši z Humboldtu mi nikdy neodpustí, že jsem jim pomátl mozky tímhle nelidským dopisem. Ztratil jsem úctu metodistické církve. Obecní rady... O těchto věcech bych nerad mluvil, pane, poněvadž jsem se v jejich případech strefil snad trošku vedle, ale na lidi z Baldwinova ranče jsem byl příliš příkrý, generále.
5: Odejděte z tohoto domu! Navždy odtud odejděte!
4: Pravil senátor a já to pokládal za jakési zahalené sdělení, že se lze obejít bez mých služeb, a tak jsem dal výpověď.
3: Už nikdy nebudu senátorovým soukromým tajemníkem. Takové lidi nikdy neuspokojíte, nic neuznají, neumějí ocenit snahu.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Poslední dnešní setkání s povídkami, které tak brilantně a s notnou dávkou dobrého humoru psával Mark Twain, už tedy nebude z pořadu Večerní návštěva z kraje 70. let, ale za to vám tohle vyprávění o tom, jaké to bylo stát se na chvíli kandidátem na úřad guvernéra, přečte František Filipovský. Samozřejmě jinak než Rudolf Pellar, ale taky po svém, protože i jemu už kdysi dávno, dávno učaroval rozhlasový mikrofon. No a já přidávám už jen podpis dramaturgyně Hanky Ondriášové, zvukového mistra Tomáše Rypana a společně s nimi se i dnes loučí autor pořadu a s dovolením váš průvodce archivem Českého rozhlasu Robert Tamchina. Dobré dny a zůstávejte ve zdraví, přátelé.
2: Před několika měsíci mi bylo jako kandidátu nezávislých přiznáno právo na guvernérský úřad velikého státu New York, abych se ve volbách utkal s panem Johnem Smithem a s panem Blinkem G. Blinkem. Měl jsem pocit, že mám před těmito pány velikou výhodu, a to neskažený charakter. Znovu jim bylo snadno poznat, že jestliže tito pánové vůbec někdy věděli, co to znamená mít dobré jméno, že už to dávno zapomněli. Bylo zřejmo, že se v posledních letech důvěrně seznámili se všemi druhy hanebných zločinů. Avšak v téže chvíli, kdy jsem se potají radoval z této své výhody, naleptával hlubiny mého štěstí bahnitý, hanebný proud znepokojení, a to z té skutečnosti, že jsem slyšel svoje jméno tak často vyslovováno v blízkém sousedství se jmény těchto lidí. Byl jsem čím dál neklidnější, konečně jsem o tom napsal své babičce. Její odpověď přišla rychle a byla přísná. Psala: neudělal si, hochu, v celém svém životě nic, za co by ses měl stydět. Naprosto nic. Podívej se do novin. Podívej se tam a uvaž sám, jaké mají ti pánové Smith a Blank charaktery. Chceš-li se snižovat na jejich úroveň a bojovat s nimi o přízeň veřejnosti? No, přesně tak jsem si to myslel i já. Nespal jsem té noci ani okamžik, ale nemohl jsem ustoupit. Zavázal jsem se už a musel jsem pokračovat v boji. Když jsem při snídani lenivě pročítal noviny, padl můj zrak na tento odstavec a mohu popravdě říci, že jsem dosud nikdy nebyl tolik zmaten. Nadpis: křivá přísaha. Když nyní pan Mark Twain stojí před národem jako kandidát na úřad guvernéra, bude snad tak laskav a vysvětlí, jak došlo k tomu, že byl 34 svědky usvědčen roku 1863 ve Vakavaku v Kočinčíně z křivé přísahy, jejímž účelem bylo oloupit chudou domorodou vdovu a její bezmocnou rodinu o ubohý kousek banánového pole, který byl jejich jedinou obživou a oporou v nouzi a opuštěnosti. Pan Twain je povinen sám před sebou, právě tak jako před vznešeným lidem, o jehož hlasy se uchází, aby tuto záležitost objasnil. Učiní tak? Myslel jsem, že ohromením puknu. Takové kruté, bezcitné obvinění. Nikdy jsem Kočinčínu neviděl, nikdy jsem neslyšel o Vakavaku. Nebyl bych rozeznal banánové pole od klokana. Nevěděl jsem, co dělat. Byl jsem vzteky bez sebe a bezmocný. Nechal jsem den uplynout, aniž jsem cokoliv podnikl. Příštího jitra bylo v týchž novinách jen tohle. Ani o slovo víc. Příznačné. Jak zjišťujeme, mlčí pan Twain nápadně o kočinčínské křivé přísaze. A pak po celou dobu volební kampaně nezmiňovali se tyto noviny o mně jinak, než jako o hanebném křivopřísežníku Twainovi. Pak přišla Gazet s tímhle. Nadpis: rádi bychom věděli. Bude nový kandidát na úřad guvernéra tak laskav a vysvětlí některým svým spoluobčanům, kteří pro něho mají hlasovat, onu drobnou okolnost, že se jeho spolubydlícím v táborové chatě v Montáně ztráceli občas cenné drobnosti, až konečně, když tyto věci byly vždycky nalezeny buď přímo na panu Twainovi, nebo v jeho zavazadle, což byly noviny, do kterých si balil svoje pasti, byli nuceni dát mu v jeho vlastním zájmu přátelské ponaučení a tak ho namazali dechtem, obalili peřím, zbili ho a pak mu poradili, aby zanechal trvalé prázdno na místě, které dosud v táboře zaujímal. Učiní tak? No, mohlo být něco zlomyslnějšího než tohle. Vždyť jsem jakživ v montáně nebyl. Ovšem tyto noviny o mě pak soustavně psali jako o Twainovi zloději z montány. Začal jsem brát noviny do rukou se strachem. Asi tak, jako by člověk zvedal prostěradlo, o němž by měl jakési tušení, že se pod ním skrývá křestýš. Jednoho dne padly mé oči na toto. Usvědčen ze lží. Přísežným svědectvím pana Majka Oufleginena z Five Pong, pana Snaba Lefortyho a pana Peta Maligena z Water Streetu byla dokázána skutečnost, že bezectné tvrzení pana Marka Twaina o oplakávaném dědovi našeho šlechetného Blenka G. Blenka, že byl oběšen jako silniční zloděj, je sprostá a drzá lež bez nejmenší stopy popravdě. Cnostné muže zbavuje odvahy, jestliže vidí, že se někdo, aby dosáhl politického úspěchu, uchyluje k takovým hanebným prostředkům, jako je pomlouvání mrtvých, kteří leží v hrobě, a vláčení jejich počestných jmen blátem. Jestliže pomyslíme na bolest, kterou tato ohavná lež jistě způsobí nevinným příbuzným a přátelům zesnulého, nutí nás to takřka povzbudit pohněvanou a uraženou veřejnost, aby rychle a proti zákonu vykonala na pomlouvači dílo pomsty. Avšak nikoli, ponechme ho na pospas útrapám rozpolceného svědomí. Kdyby veřejnost přece jen byla přemožena vášní a kdyby v slepé zuřivosti pomlouvači tělesně ublížila, tu je nám už nyní až příliš zjevno, že by žádná porota nemohla odsoudit a žádný soud potrestat vykonavatele tohoto skutku. Tato důmyslná závěrečná věta způsobila, že jsem toho večera vyskočil urychleně z postele a uprchl zadními dveřmi, zatímco se pohněvaná a uražená veřejnost tísnila u předních dveří, rozbíjela pak nábytek a okna ve svém spravedlivém rozhořčení a brala sebou při odchodu kusy majetku, jež bylo možno odnést. A přece mohu při písmu svatém přísahat, že jsem nikdy dědečka pana Blenka nepomlouval. Ba víc, nikdy jsem o něm ani neslyšel a nikdy do tohoto dne a do této hodiny jsem o něm nepronesl jediné slovo. Mimochodem chci poznamenat, že zhora citované noviny vždycky o mě od té doby psali jako o Twainovi hanobiteli mrtvol. Další článek v novinách, který připoutal mou pozornost, zněl takto. Pěkný kandidát. Pan Mark Twain, jenž měl pronést včera večer zdrcující řeč na shromáždění nezávislých, nedostavil se včas. Telegram od jeho lékaře pravil, že byl sražen k zemi tlupou tuláků a že mu byla na dvou místech zlomena noha. Pacient leží prý ve velkých bolestech a tak dále a ještě mnoho nesmyslů téhož druhu. Nezávislí se ze všech sil pokoušeli spolknout tuto ubohou výmluvu a předstírat, že neznají skutečnou příčinu nepřítomnosti toho spustlíka, kterého učinili svým praporečníkem. Včera večer totiž byl jistý muž viděn, jak se potácí ve stavu zvířecké opilosti do hotelu, kde bydlí pan Twain. Je bezvýhradnou povinností nezávislých dokázat, že tento ožrala nebyl sám pan Mark Twain. Konečně je máme. Toto je případ, který nepřipouští žádného uhýbání. Hlas lidu se hromově ptá, kdo byl ten muž? No, bylo to neuvěřitelné, naprosto v tom okamžiku neuvěřitelné, že je tu v skutku moje jméno uvedeno v souvislosti s tímto hanebným podezřením. Už 3 dlouhá léta uplynula nad mou hlavou od té doby, co jsem naposled ochutnal pivo, víno nebo lihoviny jakéhokoliv druhu. Je to důkaz, jak na mě doba účinkuje, jestliže zde povím, že jsem Už nepocítil pražádnou bolest, když jsem v příštím čísle těch novin spatřil, že jsem byl obdařen titulem pan Delirium Tremens Twain. I když jsem věděl, že mě tyto noviny budou s únavnou stálostí takto nazývat až do samého konce. V té době se staly důležitou částí mé pošty anonymní dopisy. Obvyklý byl tento způsob. Co ta stará ženská, kterou jste vykopl z domu, když u vás žebrala? Nebo tento. Pane, vím o vás věci, který neví nikdo jiný. Vysypte radši pár dolarů pro svého přítele, nebo o sobě uslyšíte v novinách. To vám vzkazuje Handy Andy. No, z toho si můžete udělat představu. Kdyby si čtenář přál, mohl bych takhle pokračovat až do omrzení. Brzy na to mě přední republikánský list odsoudil za úplatkářství ve velkém a ústřední demokratické noviny mě usvědčily z vyděračství provázeného přitěžujícími okolnostmi. Takto se mi dostalo dvou dalších jmen. Špinavý korupčník Twain a hanebný vydřiduch Twain. V té době se už ozvalo takové volání po odpovědi na všechna ta strašlivá obvinění, jež byla na mě navršena, že by to bylo znamenalo podle slov redaktorů a předáků mé strany můj politický konec, kdybych byl jen ještě chvíli mlčel. Aby požadavek odpovědi byl ještě důraznější, objevilo se v jedněch novinách příštího dne toto. Podívejte se na něj. Kandidát nezávislých dosud mlčí, poněvadž se neodvažuje mluvit. Všechna obvinění proti němu vznesená byla dokázána a byla dvojnásob potvrzena jeho výmluvným mlčením, takže je dnes už navždy odsouzen. Podívejte se na svého kandidáta nezávislý. Podívejte se na toho hanebného křivopřísežníka, na zloděje z Montány, na hanobitele mrtvol. Zamyslete se nad svým vtěleným delíriem tremens, nad špinavým korupčníkem, nad hanebným vydřiduchem. Podívejte se na něj, dobře ho zvažte a řekněte pak, můžete-li dát svoje počestné hlasy tomuto člověku, který si svými hnusnými zločiny získal takovou řadu hrozných titulů a který se neodvažuje otevřít ústa, aby jediný z nich popřel. Z toho se nebylo možno dostat. A tak jsem se hluboce pokořen přichystal odpovědět na tu hromadu bezpodstatných obvinění a nízkých hanebných lží. Ale tento úkol jsem nikdy nedokončil, poněvadž hned na zítří přišel kterýsi list s novou hrůzou, s novou zlovůlí a zcela vážně mě obvinil, že jsem zapálil ústav choromyslných a způsobil tak smrt všech jeho chovanců, poněvadž tato budova zabraňovala výhledu z mého domu. Z toho jsem opravdu už dostal panický strach. Pak přišlo obvinění, že jsem otrávil strýce, abych se zmocnil jeho jmění a k tomu byl připojen naléhavý požadavek, aby byl otevřen jeho hrob. To už mě přivedlo na pokraj šílenství. A vrchol tomu všemu dala žaloba, že prý, když jsem byl opatrovníkem v nemocnici pro nalezence, zaměstnával jsem tam k přípravě jídla špinavé, bezzubé a neschopné svoje příbuzné. Kolísal jsem. Potácel jsem se. Konečně pak došlo k závěrečnému vystupňování hanebného pronásledování, jemuž mě vydala stranická nenávist, a to tenkrát, když bylo 9 batolat všech barevných odstínů a všech stupňů rozedranosti posláno při veřejné schůzi ke mně na řečnickou tribunu, aby mě tam objímala a říkala mi tati. Vzdal jsem se. Stál jsem v lajku a kapituloval jsem. Nestačil jsem vyhovět požadavkům guvernérské volební kampaně ve státě New York, a tak jsem napsal dopis, že se vzdávám kandidatury a v hořkosti duše jsem jej podepsal. Upřímně váš, kdysi slušný člověk, nyní však H.K., hanebný křivopřísežník, Z.Z.M., zloděj z Montány, H.M., hanobitel mrtvol, D.T., delirium tremens, Š.K., špinavý korupčník a